0: drogy vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli a co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal Camarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil, jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi, to znamená, vzdáte se, my vás zabijeme, my nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
1: Jak kteří?
0: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem, jak říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama dvě sil, to je důležitý říct. Že?

0: Bernard netušil, že se do Korpony někdy vrátí. Rozhodně to původně nezamýšlel. Vlastně se tam nikdy nehodlal vracet. Do Korpony se poprvé podíval před několika lety, přesněji 5, když se tam vydal převzít dědictví rok potom, co se dozvěděl, že tam zemřel jeho otec Theobald Václav Schiller a byl to poněkud problematický pobyt. Téměř 20 let, právě od chvíle, kdy se otec odstěhoval do Korpony a jeho nechal v Praze u strýce, svého rodiče neviděl a v podstatě o něm neměl žádné zprávy. Vzpomínal si na něho jako na suchopárného divného pána, který na dítě stále křičel, takže mu příliš nechyběl. Jeho snaha o kontakt se omezila na 2 nebo 3 pokusy požádat otce o nějaké peníze, ale dočkal se jen informace o tom, že adresát jeho psaní převzal. To pouze znamenalo, že otec je živ a nemá v úmyslu mu nic dát. Teď už nebyl živ ani strýc, ani otec. Bernard z Prahy po studiích odešel do Lipska k nakladateli Rýčemu a nastoupil v jeho redakci. Proto ho také zpráva o otcově smrti tak dlouho hledala. Bernard netušil, jaký asi tak mohl jeho pozapomenutý otec, o kterém věděl, že přišel o peníze při státní půjčce, anebo to aspoň sám říkal, nabít v Korponě majetek. Ale za víc než 10 nebo kolik let se snad něčeho domohl a žádná zpráva o tom, že by se snad oženil podruhé, k Bernardovi nepronikla. Takže se odebral do záhadných Horních Uher jakožto jediný dědic a doufal v nejlepší. Onen problém jeho pobytu v Korponě spočíval hlavně v tom, že Bernard byl po celou dobu čekání na rozhodnutí úřadu nepřetržitě opilý. Seznámil se totiž hned první večer v krčmě se 2 nesympatickými mladíky, kteří také neměli co dělat, a tak to potom dělali společně. Jmenovali se nejspíše Šándor a Hansi, ale jíst si tím nebyl. Oba si navzájem stále říkali jen signore, ačkoliv s Itálií neměli nic společného. O otci se toho mnoho nedozvěděl. Zdálo se, že se věnoval zprostředkování nějakých obchodů s pozemky, stýkal se jen s málo lidmi, v posledních letech života byl nemocný a zemřel zřejmě sám. Opravdu se neoženil, vlastnil malý domek, živil se jako nájemný písař, ale v posledním roce života se zadlužil. Bernard bydlel v maličké špinavé světnici nad hospodou a tam mu asi po 2 týdnech došlo pozvání do kanceláře městského fiškála. Bernard byl opilý a mnoho si nepamatoval, ledaže v kanceláři se za stolem pohupoval na křesle ošklivý tlustý pán a krájel si nožem na úředních papírech špek. Kostky špeku si špičkou nože vkládal do úst se špatnými zuby. Bernard mu popřál dobrou chuť. Tím však přátelská komunikace skončila. Dozvěděl se, že dědický soud už rozhodl a slavné dědictví mu bude vydáno, načež obdržel 61 zlatý a 7 grošů a když protestoval, byl z úřadu dosti brutálně vyhozen. Byl by přísahal, že ho soudní sluha dokonce nakopl. Nejvíc mu ublížilo, že vyhrožoval stížnostmi ve Vídni. Muž se špekem mu ukázal šuple plné neotevřených a nečtených dopisů s různými úředními pečetěmi a pravil, že tohle on dělá s pitomými vídeňskými papírky. Pak zavolal sluhu. Ten vzal Bernarda za límec a vyvlekl ven.
1: Ichten vele, nadšágo šúr, zabouchl za ním soudní sluha vrata.
0: Bernard seděl chvilku v prachu ulice s očima plnýma slz steku. Slzel a nadával na blbé Maďary a špinavé vesničany, dokud si nevšiml, že se mu smějí bosé děti. Pak odešel do hospody. 61 zlatý ho pálil v kapse.
1: O, signor Bernardo, zvolal jeden z jeho 2 kumpánů, místních fešáků neurčitého mládí, stejně opilých jako on. Máš za co pít?
0: A taky mám proč, odpověděl.
1: Pili 3 dny, proto bylo všechno popletené, jako kdyby ani neměl hlavu. Táhli z hospody do hospody, splývali mu dohromady do jediného sešlého pajzlu, sklenky do jedné sklenice a jídlo do jediné klobásy. Nakonec Bernarda zavedli na koňský trh, na louce u městské brány. Byly tam stánky s jídlem a vínem, stánky, kde trhovci a řemeslníci prodávali koše a hrnce, bylo tam pracoviště kovářů, ohniště, kovadliny a také stany, ve kterých se pilo a jedlo. Kovadliny dělali hluk a hralo tam i několik muzikantů. Handlíři předváděli své koně v kroužcích zájemců, nutili je klusat, spínat se, ukazovali jejich zuby, vykřikovali ceny a všelijak lákali zákazníky. Koně všech barev, velikostí, klisny, hříbata, tažní i jezdečtí vůbec netušil, že existuje tolik různých možností. Chvíli si sám připadal jako jeden z koníků na prodej. Zdálo se mu, že opilci také řechtají. V některé hospodě se k ním přidal mužík s houslemi, možná si ho Bernard za dva zlaté najal, když o tom tak později přemýšlel, a kdykoliv chtěli, hrál jim, co si přáli. Motali se od stanu ke stanu a pokřikovali, patrně si za nimi občas někdo odplivl. Největší zájem na trhu budil kruh, ve kterém grošovaného hřebce s růžovými nozdrami prováděla velmi snědá černovlasá dívka, jež zaujala i opilého Bernarda a jeho neméně opilé kumpány. Byla bosa, měla barevnou vyklenutou halenku a potištěnou sukni, tmavé vlasy, několik pestrých skleněných náhrdelníků. S bílým koněm vytvářela efektní kombinaci. To je krásná ženská, řekl Bernard a trochu škytl. Je to cikánka, pravil Šándor nebo Hansi. No a? Odpověděl Bernard. Ty je neznáš, ušklíbl se Hansi nebo Šandor a také trochu škytl. Dívka koně zastavila a poplácala po krku. Kuň zafrkal a dotkl se jí chřípím. Vysoký mladý cikán s černým knírem, který Bernardovi připomínal dravce či šelmu, dívce něco řekl, muži kolem něho pochvalně zašuměli. Dívka odvedla koně do středu kruhu a poklepala mu bičíkem na přední kolena. Kůň pohodil hlavou, jako kdyby se usmál, zahrabal jednou nohou a pak poklekl předníma nohama. Lidé tleskali. Bravo, zařval Bernard jako v divadle. Potom vysoký cikán s knírkem převzal hřebce od dívky a začal předvádět jiný kousek, kterému říkal leváda a také tvrdil, že kůň je přímo z Lipice. Kůň se vzpínal na zadní a hrabal předními ve vzduchu. Lidé znovu tleskali. Bernard zastoupil cikánce cestu, zatímco mužíček za ním stále vrzal na housle. Podívala se na něj chladně a neusmála se. Měla hnědé oči. Zatancuj nám, řekl Bernard. Proč bych měla, gádžo, řekla. Tehdy slyšel to slovíčko poprvé. Zaplatíš mi snad? Bernard sáhl do kapsy a vytáhl první minci, na kterou sáhl. Byl to zlatý, což bylo víc, než jí zamýšlel dát, ale dívka se náhle usmála, zdálo se, že má v ústech asi o 10 zubů víc než běžný člověk a také mnohem větších, ačkoliv měla ústa zároveň malá a chňapla po minci tak rychle, jako kdyby mu jí z ruky sfoukl vítr. Mávla na mužíka s houslemi, křikla něco, čemu Bernard nerozuměl, ale asi to byl název nějaké písně, a mužík začal hrát. Hrál rychlou a nezvyklou, aspoň pro nezvyklé Bernardovi uši, melodii a dívka začala tančit. Také rychle. Bernardovi se zdálo, že otáčí i jeho hlavou, ale ve skutečnosti se jen otáčel za ní. Šándor a Hans tleskali a dupali do rytmu. Snad i falešně zpívali. Oni tu melodii ovšem znali. Bernard se pokoušel tančit s cikánkou, ale nestačil jí. Trochu se mu pletly nohy. Cikánka ho odstrkovala, chtěla tančit sama. A tak se přihodilo, že jí Bernard nějak chňapaje po ní, sám netušil jak, roztrhl tenoučkou halenku. Svět se zastavil, protože před Bernardovými opilými zraky se objevila nejkrásnější ňadra, jaká kdy viděl. Je třeba poznamenat, že jich zase tak mnoho neviděl. Pohled to byl božský a cikánka si toho byla vědoma. Svět stichl v úžasu. Přidej zlatej, gádžinko, máš ho v kapse, čarodějnice vidí i skrz kamennou stěnu, křikla na něj. On začal hledat v kapsách, ona tančit nepřestávala, ta nádherná prsa se před ním božsky pohupovala, nemohlo to trvat moc dlouho, ale následoval zmatek. Vysoký cikán s knírem se náhle objevil před ním, tentokrát bez koně, co si se mu přiblížilo k oku, Bernard ucítil ránu a bolest v obličeji, zřejmě upadl, načež si uvědomil, že mu teče krev z nosu. Vstal, uviděl, jak ta dívka pronásleduje Šándora nebo Hanse, který jí vzal tu roztrženou halenku, prsa se jí tak malebně pohybovala, jako když gepard pronásleduje mladou antilopu. Přihlížející řvali nadšením a překážel, jenže scénu pokazil tentýž vysoký mladý cikán s knírem, který Hansovi nebo Šándorovi podrazil nohu, vytrhl mu halenku a hodil jí cikánce, něco na ní křičel asi cikánsky, ale pak někdo zapráskal bičem a bylo ticho. Bernard mezi tím znovu upadl, zřejmě ho zase někdo uhodil. Pro jistotu už nevstával. Mezi cikánskou dívku s božskou hrudí a vysokého hrubce s knírem vstoupil nějaký starý, zřejmě velmi důležitý cikán. Měl veliké břicho, úžasné nakroucené impozantní kníry a licousy, viselo na něm několik zlatých řetězů z přívěsky, v jednom uchu měl těžkou zlatou náušnici a v ruce bič. Bičem ukázal dívce i mladíkovi, aby přišli k němu. Cikánka se rychle oblékla do halenky a přidržovala si ji na hrudi levou rukou. Něco řekla, ale starý cikán jí vrazil facku, jakmile se přiblížila na dosah. Dívka ani nemrkla, jen sklopila oči. Bernard si povšiml, že měla dlouhé řasy. Po facce se otočila a mlčky odcházela někam směrem k vozům, kde byly uvázaní další koně a kde hořely ohně pod kotly. Starý cikán se chvilku ještě hádal s mladým cikánem, ten ale jen několikrát zavrtěl hlavou. Starý cikán ho pak rozhněvaně od sebe odstrčil, mladý co si pronesl na protest, starý mu pohrozil bičem, mladý mávl rukou a zamířil ke grošovanému hřebci, jehož zatím drželi dvě cikánské děti. Také měli hnědé oči. Starý zlatem ověšený cikán se hluboce uklonil před Bernardem, který si držel otékající oko. I starý cikán měl hnědé oči. Promiňte, pane, řekl cikán, to všechno byl omyl. Aranka je hloupá a András pitomý. Je od vás hezké a laskavé, že jste ho rovnou nezabil. Dovolíte? Než se Bernard stačil vzpamatovat, přitiskl mu vznešený starý cikán na oteklé oko velkou zlatou minci, přívěsek jednoho ze zlatých řetězů, které ho zdobili, a zatlačil. To pomáhá, vzácný pane, usmál se. A všichni kolem se úlevně zasmáli také. Bernard nevěděl, zda se mu chce brečet nebo smát, ale zlato bylo chladivé a tak si je držel na oku a neřekl nic. Ozvali se výkřiky. Grošák, jehož předtím předváděla cikánka, se totiž dětem, které ho drželi, ve zmatku vytrhl a pádil mezi uskakujícími lidmi pryč. Vysoký mladý cikán se za koněm rozběhl, pískal na něho jako na psa, ale zvíře si ho nevšímalo. Cikán si vzal svou minci a odešel. Vlastně jediný obraz, který se Bernardovi později tu a tam vracel, byla ta úžasná dívčina snědá ňadra a potom trochu rozmazaná půvabná vzpomínka, jak Grošák docválal k bílé klisně přivázané u jednoho vozu a jak se oba koně dotkli nozdrami, jako kdyby se líbali. Jel zpátky do Lipska na dostavníku, seděl vzadu na zadním sedátku bez střechy, protože už měl jen asi dva zlaté, a také jeho modré oko vzbuzovalo přílišnou pozornost. Naštěstí až do Lipska ani jednou nepršelo. Mělo to být velice horké léto. Ještě před odjezdem si vzpomněl, že neviděl otcův hrob. Za dva groše se hrobníkovi zlepšila paměť a zavedl ho k malému násypu s křížkem a sotva čitelnými písmeny. Bernard se nad hromádkou hlíny pokusil si otce představit, s jeho starostmi, radostmi i neštěstími, o kterých nevěděl nic. A to, co z něho teď asi pod tou hlínou zbylo. A napadlo ho, že lidé si Boha museli vymyslet, aby se nezbláznili všichni.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No ale Liďák pořád bude mít 7 miliardů.
2: No tak já myslím, že ten nový začátek už jenom kvůli Liďáku a těm nemovitostem, ne?
1: Bych se nedivil, no tak co, poslední zhasne, no to je v pořádku.
2: Jasně, a zkasíruje to, ne?
1: To už, prosím vás, musím se distancovat od toho vašeho výroku.
2: To je trošku ošklivý slovo.
1: Je to ošklivý a mohlo by nás to přivést do neštěstí. Ačkoliv ten Šmarda, mě ho vámi už líto.
2: No já říkám, mě ho
1: na začátku to bylo komický, takový, jak on jako to se snaží, tak uvolněný. Teď už je to, když sedí v nějaké debatě, jsme udělali na Primě, vedle těch zaběhlých politiků, tak vidíte, že tam je chudej příbuzný strejda, který to neumí. Bohužel, no, tak mě by zajímalo, kdyby Paroubek popravdě řekl, co si o tom myslí, kam to ta strana jako dotahla. Přece musí být pro tyto lidi hrozný.
2: No tak to ale můžeme říct i my, ne, kam to dotáhla. Mimo sněmovnu, mimo europarlament, mimo většinu hejtmanství, mimo zastupitelstva velkých měst. Jak se mu říká česky?
1: Do krach.
2: Jo.
1: Nějakého takového krášku.
2: Tak tam to dotáhla.
1: Takový krášek malý. Není to ještě velký krach. No, víte, že když jsme šli do studia, teď tady, tak přišla zpráva z ČTK, že pan Ferry podal stížnost na to stíhání a oni to zamítli, že ho dál stíhají.
2: Ježišmarja, tak já jsem tak doufal, že se objeví na nějaký kandidátce na podzim, ne? Takže no, asi ne?
1: Já jsem se trošku podivil, že ho nenajal ten Putin, když je takový agresor.
2: To by byl zabiják, co?
1: Že by ho tam jako pustil na ty Ukrajinky, když jste viděl. No. By bylo možná lepší než ty rakety
2: někdy. Ale Bůh ví, jestli by ho našli, ne? On podle mě tak jako skovaný Ferry. Nikdo neví, kde je, ne? Co? Co myslíte, kde je?
1: Já mám určité zprávy, ale nemohu to říct.
2: Máte indicie?
1: Mám indicie.
2: Jo, řekněte.
1: No ne, tak je samozřejmě, chodí kanálama, no. Tak dobrý.
2: Musí nějaký bunkr podzemní teda?
1: Stydí se, jo. Změnil trošku prej vizáž.
2: Jo, afro už ne?
1: Afro už ne, nosí prej brýle, já nevím, jo. Těžko říct. Ale nepřijím mu to samozřejmě, ale jestli se to ukazuje, že to ten Ferry, že? Má jedno velký štěstí v uvozovkách, že to teď zastínila ta válka trošku.
2: No ale to už tak jako, všiml jste si, jak to vyprchává na všech frontách?
1: Jo, já jsem to říkal v úvodu, já mám pocit, že už je to a já vám nějak nemůžu už přijít na chuť tomu panu Zelenskému.
2: Víte, co já dělám, já český televizi ho jedou každý den, zpravodajství má projev a vlastně oni si to udělali jako váleční zpravodajství, objektivní z jeho projevu a já když přijde, tak to vypnu. Mm-hmm. Já myslím, že to je nejlepší a nejzdravější. A to neříkám nic pro Boha jako na obranu snad Rusů nebo to, ale tohle to je, takhle to nemá být, tohle to je celý posunutý divně, aby my jsme v rámci jako zpravodajství skutečně z Ukrajiny váleční na veřejnoprávní televizi měli projevy ukrajinského prezidenta, což je obyčejná propaganda. A ono už vidíte, že i na tom západě už mu říkají, ať se mírní trošku, že to přehnal. On začal jako kázat celému světu, a zapomněl trošku, z jaký je země, ne?
1: No jasně, no. Kromě války mám pro vás jednu špatnou zprávu.
2: Jo?
1: Jsem to teď dopoledne našel někde na i dnes nebo kde. To je.
2: Hodně špatnou?
1: No tak dost špatnou, jo.
2: Jo?
1: Protože nás to bude stát nějaký prachy. Vysíláme málo filmů z Evropské unie. Brusel žaluje Česko a hrozí pokutou.
2: No tak počkej, to je dobrá zpráva.
1: No ne, tak Evropská komise ve čtvrtek, to je dneska, zažalovala Česko a 4 další země Evropské unie za to, že nevynucují nová unijní pravidla pro obsah audiovizuálního vysílání přijatá v roce 2018.
2: Mm-hmm. Takže... Ale proč jste to uvedl takhle ošklivě? Pro mě je to opravdu dobrá zpráva.
1: Pro vás jo,
2: vy... Tak si představte teď, že budeme mít třeba v televizi nějakou bulharskou telenovelu. Jo? Nebo rumunskou kriminálku. Co? Seriál.
1: No.
2: Tak se to bude fajn.
1: Slovinskou ještě.
2: A Slovinskou. A další.
1: Estonský no, film nějaký, lotyšský.
2: Proč jste smutný z toho?
1: No, protože mně to přijde jako za toho kulhavýho pána.
2: Vy jste takový, vy jste kosmopolita.
1: Ne, v tom to není.
2: Ne?
1: To slovo, pane Holče, totiž mluví za všechno. To
2: jaký
1: slovo. Kdybyste mě poslouchal, jo, ještě jednou to přečtu ano. A zdůrazním to slovo.
2: Dobře.
1: Evropská komise ve čtvrtek zažalovala Česko a další čtyři země Evropské unie za to, že nevynucují.
2: To je to slovo, jo?
1: Jo.
2: Jo.
1: Nová unijní pravidla, tak vynucovat. Vynucovat, takže oni mají vynucovat, že si máme tady místo krásných filmů,
2: helejte, který... A teď mi napadlo, to určitě zasáhne i Rádio Xaver. Podle mě tady bude muset sedět třeba bulharský moderátor.
1: No nebo budu muset pouštět nějaký lotyšský písničky.
2: Třeba.
1: Nebo rumunský.
2: Nějaký folklor. Co?
1: Tak to pustíme, jo. Že... A možná musíme dodržovat pravidla.
2: A možná i streamu si všimnou. Konečně vidíte, bude někdo na úterý. Někdo, jak říkáte, z Lotyšska? Já jsem myslím, že je to vaše oblíbená země.
1: Já začínám mít pocit, že o některých věcech se žertuje. Chodí to okolo brutálně, ale vypadá to, že to bude tak, že řeknou, mlčení je hňátek. Ne, dneska, ale tady maďarská, promiňte, rumunská komedie, stalo se za řepné kampaně.
2: Ale víte co? Já bych to zase vzal jako dobrou zprávu. Na Ukrajině zuří válka a vidíte, a Evropská komise řeší to, že nemáme bulharský filmy tady v televizi. Co? No. Tak je vidět asi, že už je líp, ne?
1: Znáte nějaký bulharský film dobrý? Nebo lotyšský,
2: slovský? Napíšu vám. Pošlu vám nějaký tipy.
1: Jako kdyby jsme to mohli odbít aspoň těma severskými nějakýma detektivkama, jo. Ale...
2: No a to se zbouří jich, ne?
1: No, já nevím, no bude z toho polízanice, jo, ale tam z vrchu pro jistotu, kdo tam je? Z vrchu Nizozemsko třeba. No, taky neznám nic. Jo.
2: A tak ne. Ty jsou zase dobrý v pornografii, ne? Tradičně, tak to by se taky dalo pouštět.
1: Nebo Švédi jsou, ale já do pornografie nevidím, ale pojď právě, ty mají hezký film, jo?
2: Krásný, nádherný.
1: Jo, s příběhem nebo
2: tak. Hlavně epický takový.
1: Jo, jo, jo.
2: Že to neodbejvají. Výpravný. Takový jako vlastně, jako my máme pohádky výpravný, tak...
1: Jo.
2: Víte, žádná taková chudoba, jako...
1: A dáte to jednou tak za týden jeden film, nebo?
2: No to víc. Jednou za týden.
1: No, mě...
2: Vy nemáte rád život, se zdá, nebo...
1: Já se nedělám na pornografický film, mě to nebaví. Ale vidím, že vám se úplně, jak jste řekl, pornografický film...
2: Rozářili oči.
1: No tak to vydržte, už za chvilku jedete domů, jak si pustíte něco.
2: Pustím si něco hezkýho.
1: Ačkoliv jsem zjistil, to vám musím říct, že jak mám poskytovatele televize, víte, jak má tu kabelovku?
2: To já nemám.
1: No jak se teda díváte na to porno?
2: No přes internet.
1: Jo, přes internet, jasně. No a tak já jsem zjistil až nedávno, že na konci té nabídky mám asi 10 pornografických kanálů.
2: No tak my jsme doma, no vidíte,
1: a jsme doma. Byl jako v ráji.
2: A jsme doma.
1: Ale musíte tam zadat nějaký kód, který já nevím.
2: A ten znáte, dobře.
1: No tak jsou to 4 dvojky, jako, ale to je jedno. Ale
2: jo.
1: Tak ono je to nuda, ne?
2: Bezpečka, život.
1: No ne, tak jako tak přeci už vám je taky 50, ne?
2: To je nejvyšší čas na to.
1: Jo? Kašlete na to, prosím vás. To je ztráta času, to je zábava politická.
2: Zase to lepší než válka, ne?
1: To jo.
2: Co?
1: To jo. No, podívejte, ještě sledujete hokej?
2: Hokej?
1: No.
2: Hejte, jsem zatím nepolíbený. Já vždycky mám problém s mistrovstvím světa v hokeji. Dostat se do něj, když jsou teprve ty základní skupiny. A když vidím titulky, že dneska třeba hrajeme s Britama, tak mě to...
1: Dneska hrajeme vlastně
2: s Lotyšskem. Tak se vlastně divím, jako, že jsou Britové na mistrovství světa v hokeji. No, ale... A mě pak zajímají už ty semifinále, čtvrtfinále, finále. Takže jsem trošku nepolíbený.
1: Včera Jirka Schläger, Zlatý hoch z Nagana, člen Rady České televize, s náma samozřejmě zasedal jako místopředseda, tak jsem se ho ptal, co se tam přihodilo. Víte, že jeden český hokejista odjel domů?
2: No, Horvač se samozřejmě vím. Rvačka v kabině.
1: Rvačka v kabině, ale Jirka nechtěl říct vůbec nic. Ten nic? Držel partu, jo? Říkal, promiňte, o tom já nebudu mluvit. To jsem teda ocenil.
2: Tak a myslím, že se to řešili na radě.
1: Hrob je proti němu amplion.
2: Jo. Tak to klobouk dolů.
1: Klobouk dolů. No, tak oni se tam posekali, to se může stát. A víte, o čem to svědčí? Tečou nervy kluku. Tak, tečou nervy, protože kdyby na tomto mistrovství, který dneska pokračuje s Lotyšskem večer, že já už teď cítím chvění, jo, tak to už by byla ostuda jak bejk.
2: Jste mě úplně překvapil, jak jste zabroušený v tom.
1: Já jsem hodně zabroušený, no, ale vy jste vybroušený. Jako
2: no, já jsem se bál se zabrousit.
1: No, ale to, vy se na to nedíváte, když to jde přímým přenosem?
2: No, říkám vám zatím ne, že mě pak zajímají už ty zápasy, které jsou jako dramata, že někdo musí vyhrát a někdo prohrát.
1: Takže vy ani nevíte, že pan Záruba nemůže komentovat?
2: Fakt jo.
1: Má něco zase jsem tak skřelotá, tak co se může stát?
2: On se vykřičil někde, nebo?
1: On se vykřičil, anebo klimatizaci v letadle.
2: No to snad ne, neříkejte mi.
1: A není to ono bez toho Záruby.
2: Se snad už pouštět nesmí, ne?
1: Takže už tam chybí Jágr, už tam chybí Jirka Šlejger na ledě a už tam chybí Záruba.
2: No, tak to se asi nebudu vůbec dívat.
1: To už se vůbec nedívejte.
2: To snad neumí ani hrát, ne?
1: Ne, puste si nějaký pečko.
2: To udělám.
1: To bude
2: to udělám.
1: Lepší, dejte si ho na 3/3 a je to stejný jako
2: vidíte, pěk, vidíte. To máte zmáknutí.

0: znamená na foukačky, jak si říká,
1: jo,
0: Brně
1: jo.
0: A tak dále. A taky na rádio Xaver, který mm-hmm. tady hraje. Teď je tam Petr Kalandra.
1: Jo. To jste si udělal vy ten playlist, jako jste vybíral opravdu, nebo...
0: Toto je cvičný playlist, toto, tam jde nějaká smyčka dokola, teď jde o to, jestli zjišťujeme, jestli ten vysílací počítač to unese všechno. Tak. Takže, ale bude tam něco z toho, to ne, že ne?
1: Jste mě překvapil, jaký jste rocker, jste mi říkal minule, že jste kotýkář, já tak, vždycky tady hledám nějaký ten issues, co jste tady mýval.
0: Zase, pane Holče, kolik, když o něčem nevíte... Neříkejte nic. Petr Kalandra je spíš bluesman.
1: Ne, já říkám, že jste mě právě překvapil, tak blues a rock, že jste mě překvapil Petrem Kalandrou, že jste mi mnohle říkal, jaký jste, zahrnul jste mě znalostma hlubokejma o folku.
0: No já vás klidně zahrnu znalostma i Petru Kalandrovi. A proto
1: jsem tady hledal kotlík spíš.
0: ASPM. ASPM, no. Petr Kalandra. No to... Kalandra, Havlíček, Spálený. No. Jedeme.
1: Helejte, vezmu to od ze zhora dolů. Pavlína Kohoutová nám poslala 3000, moc krát děkujem.
0: 3000?
1: Ano. Příspěvek na grilovačku, vidíte, když z ní uděláte živý stream a Xaver s kytarou zaspívá, užijeme si to všichni. Já ji možná udělám bez Xavera, bez vás, že si to užijeme taky.
0: No, vy nebudete ráda kytarou,
1: že nemusíte zpívat ani.
0: Vy nemůžete zahrát ani zaspívat. Takže mi tam potřebujete.
1: Jana Cirhová, 555 korun, děkujeme. Bez Wilsonovi 10 by čtvrtek nebyl čtvrtkem. Díky za vaše postřehy a vtipné komentáře. Pánové, jste skvělí. Díky. Moc si toho vážíme. Vladislav Malý, 500 korun. Taky děkujeme a zdravíme. Příspěvek na rádio i Wilsonova 10. Tomáš Sová. Náš věrný Tomáš Sová.
0: Tomík.
1: Ano, ano. Oh. Ano. Wilsonova 902, 10 na veřejné hajzlíky Čižinského a Rycheckého, kteří slouží k vyplachování dobra. Moc krát děkujeme a já se omlouvám. Já jsem tady zapomněl na Tomáše Pokorného, který poslal 333 korun.
0: Tomáš je dobrý.
1: Ano, na Rádio Petr, no tak se to vybarvuje tady teda, vidíte?
0: To tam je?
1: Ano, na Rádio Petr a vyvoněné veřejné toalety ve Wilsonce.
0: To bude překlep, to Rádio
1: Petr. No já si myslím, že ne.
0: Že ne?
1: S minipódiem pro zapomenuté umělce z tábora dobra, jako je třeba Hudka. Takže všem moc krát děkujem.
0: Kolik myslíte, že písniček od Hudky bude hrát rádio Xaver?
1: Tak doufám, že jste to podrobil cenzuře, ne? Už odsoudil toho Putina?
0: To nevím, ale nedal jsem tam nic od Hudky.
1: Já jsem si ho splet s Jarkem Nohavicou, teď jak se to řekl, ježišmarja.
0: Že myslíte, svatá prostota.
1: Ne, ne, protože jste mi minule o něm vyprávil.
0: Pane
1: no,
0: bože,
1: no, jasně.
0: Do čeho jsi to duši dal? No,
1: ale potěšil jsem mě, že tady od Hudky, to jsem minule říkal já, že to je terorista s tím, s tou jeho skladbou.
0: Bush si taky plete Ukrajinu a...
1: To já si nepletu.
0: Slyšel jste ne, to, ten projev? Že řekli, že jeden muž poslal do Iraku vojáky.
1: Teď?
0: Spletl si Ukrajinu?
1: No, jo, tak on má ten Irák dost v hlavě. Tak.
0: Se to stane občas. Pane Holče, já se těším na příště.
1: Já taky.
0: Máme už tady připravený nějaký témata, protože jsme nezdaleka všechno stihnuli.
1: A já vás poprosím o ty štítky, aby tady byly.
0: Štítky byli, jo? A kdybyste byl tak hodný a sehnal někde tu ruskou kontaktovou.

0: hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhle tu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
0: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne, aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání s SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany pro, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
0: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
0: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
0: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
0: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
0: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: my music.
1: Radio Xaver.
2: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude?
3: Promiň, že se směju. Já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
2: Myslíš, že se umí usmát?
3: Ne, ale já, jak se říká v umění, to jde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
2: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
3: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
2: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
3: To je co? To je bomba, ten člověk.
2: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
3: My už chápeme jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohleto rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády. Hmm.
2: No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
3: Já si vydávám sám.
2: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že bude půl roku.
3: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
2: No,
3: a bude to potom, co už 6x odcházel.
2: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
3: No, viděl bych ji v léčebně psychiatrický, docela vážně.
2: Co by mohl vytvořit ještě pro nás?
3: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
2: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
3: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
2: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
3: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dále.

Kapitola 12. Když i kámen pláče. Elis se vzbudila, pokud vůbec spala, do krásného rána, které bylo umocněno nádherným počasím. Vadus milovala. Impozantní hory byly o to majestátnější, když slunce na blankitně modrém nebi se o velehory opíralo a uprostřed se tyčilo sídlo knížete. Bylo to její druhé nejmilovanější místo na světě. Proč v té nádheře, kterou Bůh obdařil lidstvo, budou muset řešit to, co se odehrává, si nedokázala představit. Proč, snad milionkrát si řekla, proč se lidé k sobě chovají hůře než zvířata. Dorazila na snídani a přisedla si ke stolu, kde už v tiché diskusi snídali Artur a Norbert. Kývnutím hlavy se pozdravili, tím se přivítala s Arturem a zapojila se do diskuze s prchou otázek. Dorazila už Nora, co je s Kamilou? Začínáme poradu v 10 hodin? A znovu se nadechla na další smršť otázek. To ji už Artur uchopil za dlaň, kterou jemně stiskl oběma rukama se slovy. Elis, si přetažená, počkej, vše budeme probírat na poradě. Stres není nejlepší rádce pro řešení čehokoliv. Jestli si potřebuješ odpočinout, tak si zajeď do Bagragas, zaplav si, zajdi do spa a... Nenechala ho domluvit. Zlehka vytáhla ruku z jeho dlaní a tiše řekla. Promiňte, omlouvám se, opravdu jsem přetažená. Norbert se usmál a pro její klid odpověděl. Nora za chvíli přijde na snídani, už je tady. Vše s ní probereme na poradě. Kamila stále žije, je v komatu. Naděje na přežití není. Poradu začneme v určený čas. Stačí? Elis se začervenala, snad poprvé za posledních 50 let. Porada řídícího výboru NVO začala v avizovanou dobu, zahájil ji jako vždy Artur. Všechny seznámil s programem, což ani nemusel dělat. Elis i Norbert čekali, jak je bude informovat o původu Nory a o smrti či polosmrti její sestry, kterou jí nestihli představit, či jí tu informaci podat, dokud ještě žila. Artur svým příjemným hlasem dokázal sdělit i velmi nepříjemné věci. Bylo to i tentokrát, když spustil o dění v Praze a bez obalu tuto situaci začal popisovat v souvislostech. Jelikož je nutné řešit problémy v jednom regionu nejen proto, že by jinde nebyly, ale proto, že potřebujeme znát všechny aktéry a hlavní hráče této podivné hry na tunel do veřejných financí a financování bůh ví koho. Podpora obnovitelných zdrojů se v této zemi vymkla jakékoliv kontrole. Dokonce i naše NVO má určité mezery v informacích, kdo se skrývá za tímto tunelem. Jen pro malou část elektráren se platí z veřejných financí ročně desítky miliard těch jejich korun a k tomu je tento závazek stanoven na 20 let. K tomu musím dodat, že se bude ročně zvedat minimálně o 20%. To v závěru znamená růst cen v násobcích a s tím souvisí i obrovský příjem pro neznámé majitele. Norbert si tiše zabrumlal, ale tak je to skoro všude. Artur to zaslechl a jen monotónně dodal, ano, všude se neskutečně vyvádí finance takzvanými dotacemi, dotace křiví ceny a charaktery politiků, to přece víme, a v rámci nějakých mantinelů i tolerujeme. Ale tady je situace úplně jiná. Velká část finančních prostředků odchází do zahraničí, což opět podotýkám, vadí jen částečně, pokud to máme pod kontrolou. Zde jsme ale svědky toho, že valná část financí mizí na neznámých účtech, obávám se, a to zcela zásadně, že se jedná o financování politických stran a především terorismu. Perou se špinavé peníze, aby mohl terorismus ovládnout tento svět. Financovány jsou i nedemokratické strany. Hrozba je větší, než jsme si původně uvědomovali při posledním zasedání v Goji.
Náš úkol zní rozkrýt celou síť, celou strukturu modelu tohoto tunelování veřejných financí, napojení na organizovaný zločin, teroristy, a to mnohdy i prostřednictvím politických stran, lépe řečeno některých významných straníků. Musíme znát každé jméno, pozici, musíme znát všechny, kteří operují v Česku. Musíme znát, proč likvidovali Kamilu, proč se do toho zapojila i část justice, kdo je řídí. Musíme znát úplně všechny, i ty, kteří se skrývají za některé demokratické strany. Je to jako tasemnice, stačí, když necháte jeden článek a zakrátko se rozroste do nekontrolovatelného objemu. Je nutné, aby Nora s okamžitou platností nastoupila do Prahy. S okamžitou platností znamená i hned. Nebudeš se už vracet domů, do DC. Přímo odsud poletíš do Prahy. Tam už bude vše připravené. Podrobné instrukce dostaneš za chvíli, včetně dokladů. Nastoupíš na místo Kamily. V té chvíli Nora spozornila, ale stále mlčela. Věděla, že Artur ještě neskončil a také ji nevyzval k tomu, aby se mohla eventuálně na něco zeptat či jinak reagovat. To, že by úkol nepřijala, pochopitelně nepřicházelo v úvahu. Alice vše tiše sledovala, stejně jako každý pohyb Noriky. Byla úplně stejná, ale úplně stejná jako Kamila. I její pohled, tak trochu se skloněnou hlavou, zvednutýma očima, byl nečitelný. Co si vlastně myslí? Hra dvěma prsty s prstýnkem, to snad musí být Kamila. A jak má stočené nohy pod židlí, neskutečná podoba nejen vzhledem, ale i gesty. Jediný rozdíl, který Alice uměla definovat, byla její ofina. Tu na žádných fotkách ani z minulosti u Kamily nenašla. To bylo jediné, co měnilo výraz této ženy, její kamarádky Nory, od možná už mrtvé její sestry Kamily. Ano, Nora nosila celý svůj život ofinu, někdy příliš krátkou, jindy trochu delší, ale vždy nad obočí, protože nesnášela, aby jí vadila v očích nebo v obličeji. Norbert úplně stejně sledoval reakci Nory, kterou znal velmi dlouho a také s ní v různých akcích spolupracoval. I on srovnával s Kamilou, kterou pochopitelně neznal, několikrát se s ní pouze setkal a to ani nevěděla pravý důvod schůzky. Znal jí pochopitelně celá léta z různých svodek a záznamů. Připomínal si nyní v této chvíli neskutečnou podobu, dokonce i boty nosily stejné, nepříliš vysoký podpatek, který ubíral na kráse štíhlých nohou Kamily a nyní si uvědomoval, že i Nory. Je pravda, že Nora uměla více skrýt napětí, anebo vlastně nikdy žádné napětí neprožívala? Jsou si tak podobné, že kdyby neměl zprávu o Kamile, kterou NVO zachraňuje, začal by pochybovat, zda to není jedna osoba. Artur pokračoval. Kamilu zastoupíš v plném rozsahu. Asi nevíš, že vaše podoba není náhodná, že to není tvoje dvojnice, ale dvojče. U tohoto slova se Nora neviditelně zachvěla, ale i nadále zůstala sedět jako sfinga hlídající hrobku faraona. Žádné emoce, žádný otřes, prostě nic. Nic, ani mrknutí oka, ani záchvěv rukou, ani škubnutí rtů. Tak to bych nesvedla, řekla si v duchu Alice. To bych už vybuchla s hromadou otázek. Ale Nora nic, sedí a poslouchá. Artur téměř stejnými slovy jako Norbert odvyprávěl její životní příběh. Dopodrobna popsal zločin, který se odehrál oné prosincové noci v těch strašných 50. letech tam někde v tom hrozném Československu. Zločin, neštěstí nebo štěstí záleží na úhlu pohledu. Když Artur skončil, bylo hrobové ticho. Všichni přítomní se dívali spíš do podlahy na krásný perský koberec, jako by hledali motiv té krásy na zemi či podpis autora, který u těchto originálů bývá přímo vetkán na okraji, či počítali uzlíky, kolik jich na centimetr čtvereční je.
Či si představovali ty dětské prstíky, které obvykle v úmorných podmínkách tyto koberce tkají právě proto, že mají tak malé prstíky a dospělý by tuto jemnou práci nezvládl. Jen Nora se podívala zpříma na Norberta, přitom ale hovořila k Arturovi. Než odjedu do Prahy, chci ji vidět, živou nebo mrtvou. Musím ji vidět, řekla pevným hlasem Nora a přitom jí vyhrkly slzy. Pak už nepromluvila. Artur věděl, že v dané chvíli bude nejlepší přerušit jednání NVO a pokračovat další den. Byl velmi tvrdý a vždy jednal, jako kdyby neměl srdce. Ale bez této jeho image by asi nemohl být tolik let v čele organizace, o jejíž existenci ví skutečně jen hrstka lidí tohoto světa. Artur stejně příjemným hlasem ukončil pro dnešní den jednání a přesunul program na přespříští den ve stejnou dobu. Pak ještě dodal: Elis a Norberte, jeďte okamžitě s Norou na kliniku. Snad Kamila ještě žije. Za několik hodin jsme procházeli utajeným křídlem prestižní kliniky, kde NVO mělo své oddělení. Nora za celou dobu nepromluvila a Norbert s Elis byli rádi, cítili se provinile. Navíc příběh Kamily a proč je nyní v komatu, už Nora znala ze svodek. Sympatie, které ke Kamile chovala, přestože se nikdy nepotkali, byly způsobeny obrovskou podobou, kterou chápala, jakože má tam někde v Praze dvojnici. Nikdy ji nenapadlo ani ve snu, že je to jinak. Když dorazili na přísně střežené oddělení, stavili se v kanceláři profesora Nída, který Kamilu s týmem expertů operoval. Sedli si všichni do pohodlných křesílek a profesor Nýt spustil. To, že Kamila ještě žije, je zázrak. Že přežila útok, lépe řečeno vraždu, bylo způsobeno asi i silným podchlazením na těch zmrazených pytlích zeleniny. Mrazící vůz, její kořínek, tvrdost, boj o život, který ani nyní nevzdává. Nevím, jaký je to zázrak. Kdyby zůstala v té díře, tak by určitě zanedlouho zemřela. Naděje, že by se vzpamatovala a z té díry se vyškrábala, prostě neexistuje. Kdybyste jí nepomohli, tak v té díře by byla dávno mrtvá. Nevím, jestli by to pro ní nebylo lepší. V té chvíli by si za tu větu nejraději nafackoval. Udělali jsme absolutně všechno. Naděje na přežití není, je v komatu, na přístrojích. Chci ji vidět, řekla opět bez jakýchkoliv emocí Nora. Samozřejmě, odvětil profesor a odešel s Norou do pokoje Kamily. Tam ji usadil vedle postele, kde pod hromadou různých přístrojů, hadiček a infuzí ležela Kamila. Nýt byl členem NVO a celý příběh už znal. Ještě než se mohla Nora usadit v pohodlném křesle, zůstala stát a bez hnutí pozorovala svoji sestru, skutečné dvojče, jako kdyby se dívala do zrcadla. Nýt jen tiše řekl: buďte tu, jak dlouho chcete. Kdybyste něco potřebovala, tady máte zvonek. A buď přijdu já, nebo doktor Wolf. Nýt se vrátil do své kanceláře, kde Elis s Norbertem usrkovali čaj a ani jim se nechtělo mluvit. Profesor jim nabídl ubytování do zítřka v případě, že by na Noru chtěli čekat a Nora tu zůstala. Oba to přijali s povděkem a rozloučili se s profesorem, který jim přislíbil, že je bude informovat, jak se Nora rozhodla. Nora seděla u postele své sestry, držela ji za ruku a hlasitě plakala. Hladila ji po vlasech, křídově bílých tvářích. Vyprávěla jí, jak je ráda, že jí potkala, jak je ráda, že jí má, že není na tomto světě úplně sama. Vyprávěla, jaké měla pocity, že tam někde v dáli je někdo, někdo, kdo k ní patří. Vyprávěla své nalezené sestře Kamile svůj život. Prosila jí, aby neumírala. Prosila Boha, ať ji zachrání. Kamila nepohnula ani víčkem, její namodralé rty se ani nepohnuly. Nora proseděla u postele nejen celé odpoledne, ale celou noc.
Neměla pojem o čase ani o personálu, který pravidelně chodil k posteli, aby zkontroloval životně důležité funkce či vyměnil infuzi. Nora si stále vyprávěla se sestrou, která vůbec nereagovala na žádný podnět. Česala její splihlé vlasy, mazala rozpraskané modré rty, hladila ji po tvářích a plakala. Nad ránem vysílená Nora, dříve než pro ni přišel profesor Need, se tiše naklonila ke Kamile, něžně ji hladila a líbala na čelo a šeptala. Moje sestřičko, musíš žít, prosím, bojuj, já tě potřebuji. Slib mi, že budeš bojovat. A já ti slibuji, že budu bojovat ze všech sil o to, abych tě pomstila. Nemám nic na tomto světě, nic než pomstu, pomstu, o které se té svoloči ani nezdá. Má pomsta za to, co ti udělali, bude tak důsledná, že nejen kámen, ale i ty krásné velehory budou plakat nad mojí krutostí. A neustanu, dokud neuspěju. Ano, mé hlasy jsou od Boha a nejsem Johanka z Arku. Nora se rozhodla, že musí rozkrýt celý systém těch, pro které lidský život v honbě za jejich penězi nehraje roli. Měla na mysli slova Artura na poradě den předtím, že je nutné každý článek této tasemnice rozkrýt a pak je to už věc NVO a mezinárodních soudů, které se zabývají financováním terorismu. Budu pracovat jako ještě nikdy, abych pomohla ty neřády rozkrýt. Ano, mé hlasy byly od Boha. Johanka z Arku.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: A tady krám všechny
2: od. Ukaž se, já to radši nevidím.
1: Ale no to se nevidím, to je jenom pro nás jako technicky velmi nadaný.
2: Jo.
1: No. Ale přiznám se vám, anebo já to nebudu.
2: A tak jezdíte si sem večer tak jako sám promluvit do mikrofonu? Sám se sebou, ne? Dá se říct, co? To je nejlepší, ne?
1: Ano.
2: Nikdo to neslyší?
1: Nikdo to neví. Co? Zamknu si i dveře, kdyby náhodou někdo přišel.
2: To je jasný.
1: A já to dělám tak, že si to pustím, aby to nešlo ani na tom kontrolním linku ven. A normálně si půl hodiny tady říkám dezinformace.
2: Tak to bych nic jiného nečekal. To, trošku se to tady vznáší, musím říct teda.
1: Jo, cítíte to?
2: Já teď jsem úplně rozhozený, vlastně nevím, co je co, jo. Visí to tady ve vzduchu?
1: No tak zavolejte tomu panu Cimprcam pro mě, nebo jak se jmenuje.
2: To není potřeba, hlejte, pan Klíma nebo někdo nás určitě vidí a myslím si, že možná tady sedíme naposledy dneska.
1: Víte, co mě napadlo už před časem? Vy byste na to byl jako dobrý parťák, protože vy jste taky trošku jako lotr.
2: No tak to sorry, ne? Sorry jako.
1: Počkejte, že bychom normálně si vymysleli nějakou blbost a jeli za něma se zeptat, že si nevíme rady. Říká, pane Klimo, my nevíme, jestli to není dezinformace, jak bychom to měli formulovat. Nebyl byste tak hodný a neporadil nám.
2: Že jste jenom pověřit, jenom ne, něco.
1: Něco chápe, víte, co, jak by se...
2: Že nechcem vypustit nějakou dezinformaci, ne?
1: A že si nevíme rady.
2: To je takový jako, že když třeba přijedete k čižinským, zazvoníte dole a řeknete, jenom jestli byste si nemohl odskočit u nich doma, že jo? Že to na vás přišlo prostě, tak teď zazvoníte na Klímovi a řeknete, prosím vás, doma pan Klíma, já se strašně trápím, já nevím, jako jestli tohle to není dezinformace.
1: Jak se jmenuje Klíma křesním?
2: Michal.
1: Michal. Že se zazvonili a paní Klímová by odevřela a my bychom řekli, paní Klimová, může jít Michal ven na chvilku?
2: to by se mohl leknout, to nezní dobře tohle.
1: Ne, ale těmhle těm zbytečným lidem, jako je Klíma, Cimpr, Campr a ty, dát ten pocit, že tu důležitost, je to představit. A potom bychom to prezentovali a řekli bychom, a toto i pan Klíma to posvětil.
2: Jo.
1: I pan Cimpr, Campr to posvětil.
2: A když se posvětí pan Klíma, mě bych zajímal, podle čeho on to rozpozná vlastně, víte, co je pravda, co je faleš.
1: Tak to jsou velmi inteligentní lidé.
2: Jo, v tom
1: no,
2: je to, jo?
1: No, to je, on je na hranici geniality, co jsem tam slyšel já.
2: A to já jsem si nevšiml teda ještě, ale teď to by.
1: No tak já jsem to četl na Aeronetu.
2: Tak to jo, no, tak to jo, tak to je jasný.
1: Tak to... Ne, já to nečtu, pane. Vůbec na to ani nepodívám. Nic.
2: Tak já myslím, že jste nahraný. Že
1: všechny věci, co jsou zakázané, já dodržu.
2: Jo. To.
1: Já hlavně nevím přesně, co je teď zakázané. Všechno.
2: Já už taky ne.
1: Taky nevíte.
2: No, vás dostali do situace, co nejíme, co je povolené a co je zakázané.
1: No oni nám to... Teď to někdo říkal, že se to dozvíte až u soudu na lavičce, až tam sedíte.
2: Jo.
1: Tak... Vy máte novinku velkou na úvod, tak já vám ji nebudu brát, ale já mám taky novinku.
2: No ne, tak já mám zázrak, že jo, stal se zázrak. Mě to hrozně pobavilo. Takhle jsem si klik na mobil a tam bylo na webu, teď nevím na který, že Miloš Zeman vstal z vozíčku. Chápete? A on se to stalo při tom, když on pozdravil dneska, že jo, má návštěvu švýcarského prezidenta, tak on ho zdravil a přitom povstal. A já si říkám, jestli by vlastně nějak Miloš Vystrčil, šéf Senátu, neměl napsat hned do Uvenky a vyžádat si nějakou další, víte, jako zdravotní, ne diagnózu, samozřejmě to nikdy nechtěl, ale prognózu, jak to teda s prezidentem vypadá, jako jestli třeba, no předtím byla budoucnost krajně nejistá, ne? Nebo jak to bylo formulovaný?
1: Krajně nejistá, no.
2: A nepříznivá, krajně nepříznivá, no je to kolik, 3/4 roku, téměř. Tak teď jako jestli... Jak to aby jsme mohli jako tušit, jestli bude z toho, jestli třeba stane ještě jednou z vozíčku, nebo co myslíte?
1: Znáte dobře film Vrchní prchní?
2: Tak asi normálně, no.
1: Tak on tam, pan Abraham, v roli toho knihkupce trpí takovým, takovou nějakou uchylečkou, že si hned představuje, uvidí nějakou ženu a představuje se plasticky, říká, plasticky, co by se s ní dalo. A já tohle to mám taky. A vy, když to říkáte,
2: jo,
1: tak já už si představuju, když ten článek rozklikli u Vystrčilu doma. A jak jste to vyprávěli, já jsem normálně viděl celý příběh, že sedí pan Vystrčil, paní Vystrčilová, Vystrčila ta a tak, třeba dneska seděli u oběda, a manželka řekne, podívej, píšou na webu, že Miloš Zeman stál z vozíku. A ten takhle položí ten příbor, jako přestlený, bude, ježišmane, ještě ke všemu stál z vozíku. Vždyť tady říkal pan Fischer a říkal, že tady už měl být mrtvej dávno.
2: Podle mě se klidně mohlo stát, že spad i ze židle u toho stolu, že spad pod stůl, jestli se tohle dozvěděl.
1: Představuji si tu lidi, kteří jednou projeví, pravda, možná nevlastní, no projeví, že v sobě mají tu zlobu, tu žluč, to, že přejou někomu to, co zjevně nadevší pochybnost přáli Zemanovi v té době, tak už to nejde odpárat, to má v sobě. Ten má zkažený teď celý den.
2: To určitě.
1: A teď sedí po tom nedojezeným obědě, sedí v obyváku, má ten mobil a volá těm kumpánům. A říká, Hilšer, viděl jsi ty? On se postavil z vozíku. Co budeme dělat? No to je v prdě. Promiň, tak jo, ahoj. Zavolá dalšímu. Pan Fischer, četl jste to? On se... A má zkažený teď celý léto má zkažený.
2: No, jasně.
1: Nedej bože, jestli se nedočlunu.
2: Ale s paní Jamila, ne? To bych si počkal na telediagnózu. Co myslíte? Přijde rychle, ne? Snad. Možná řekne, že to bylo jako poslední třeba jako vstání, ne? Nebo toho také pohřbívá ráda, tak...
1: Já jsem diagnostikoval nedávno paní Jamilu při nějakým televizním vystoupení měla, tak jsem si dělal poznámky a zjistil jsem jako diagnózu, že kdyby, jak říkal doktor Strossmayer, vzpomenete si, že kdyby hloupost nadnášela, tak už dělá třetí kolečko nad Prahou. I ten způsob vyjadřování, ta... Víte, blbce nepřesvědčíte, že je blbec. A ona to s takovou jistotou, s takovým sebevědomím.
2: Tak ona přesvědčuje ostatní, že jsou blbci, ne? Že není ona. No,
1: tak to je právě to. To ten,

0: najednou to změřili a tak Miloš Zeman, opadlo mu to taky, ale víte, kdo se dostal do pekla s ním, kdo udělal se šup?
1: Velký. Já jsem to viděl na vašem streamu včera.
0: Já jsem si říkal, že nějaká jako vlastně, že svět je v něčem vždycky fér aspoň. Paní Pekarová Adamová se nám propadla dolů do pekla k Miloši Zemanovi, ale mě na tom baví nejvíc to, že ona je tak fanatická, nenávistná, hlavně k němu. Až jí vlastně tenhle ten fanatismus a nenávist trestá tak, že propadne tomu svýmu Zemanovi nenáviděnému.
1: No já pořád přemýšlím o věcech. Já jsem včera u vašeho streamu, vy jste tam, vy jste říkali svou Jurečkovi včera?
0: Jurečka před volbami, nebo krásně po volbách, teď když se už formovala jako vládní koalice, tak byl ještě ten lidovec a řekl, že kdyby kdokoliv z vládních partnerů navrhoval normální manželství pro homosexuály, tak je to konec koalice.
1: A vy jste to tam konfrontoval s tím, co
0: řekl včera?
1: Včera, tak jo, a to bylo hezký, že jste ho takhle chytnul, a jenže já se ho musím zastat.
0: No.
1: Já vám řeknu, já jsem o tom přemýšlel, udělal jste to elegantně, dva jeho výroky, které jsou naprosto jako v bloku, protože, jak víme, lidovci jsou největší kšeftmoni.
0: Vlastně, to je slušný slovo.
1: Já jsem nechtěl použít a jsou ochotní jít s každým, protože money play, jak se říká v Las Vegas. A já se za toto, za ty veletoče, nezlobím ani na Jurečku, ani třeba, jak byl ten Bělobrádek, co říkal, že si samoživitelky mají sehnat chlapa, tak já vám řeknu totiž, v čem to je. Oni to nejsou politici žádného formátu. Mm-hmm. To jsou strejdové, kteří se omylem dostali do nějaké funkce. Teď se s něma takhle houpí svět a on tady plácne to, ale to nejsou lidi typu Klaus, Zeman, nebo já nevím, koho bych jako ještě, nebo jak byl ten lidovec, co je mrtvej?
0: Lux.
1: To jsou neukotvení lidi osobnostně. A on bude hodný člověk, táta od rodiny, hraje na tu tubu, jo, všechno.
0: Traktor řídí,
1: všechno. To nebude zlej. Ten Bělobrádek je vyložen zlej. Ale tenhle ten nebude zlej. To bude jenom, to je tak, že on je Ferda tam od nich z té vesnice a nikdy vlastně to nepřekročí. To nejde. To nejde, takže nelze se na ty lidi zlobit.
0: To je moc zajímavá teorie.
1: No, takže já jsem se na vás včera díval a hned jsem mu to v rámci tady to odpustil, protože jsem si řekl, chlapče, ty tam seš omylem, ty na to prostě nemáš.
0: Zavolejte mu a prodejte mu odpustek.
1: Kolik by dal za odpustek?
0: Já bych to zkasíroval jako slušně. Řekl bych, hele, máme 15% inflaci téměř. Jako.
1: To není špatný nápad. Co kdyby jsme na těch streamech místo donatů dávali odpustky?
0: Prodávali odpustky politikům.
1: Co? Politikům každému?
0: No.
1: To je jenom politikům.
0: Dobrý nápad, asi nezapomeňte to.
1: No. Takže všimněte si, že i mezi těma lidovcema najdete jako dobře
0: nasměrovaný
1: lidi. Dobrý traktoristu, ale třeba ten Wolf nebo Čunek.
0: Jo.
1: Jsou jako, a věříte jim. Ale toto je kluk, který omylem najednou je ministrem. On jezdil včera na traktoru, dneska je ministrem.
0: Víte, co je na něm nejlepší? Víte, že on dělal pro Babiše?
1: On dělal pro Babiše?
0: No jasně, tak on dělal pro jednu z jeho firem, která začíná, taky má názvu Agro a pak končí něco. Že?
1: Už jsme to jednou říkali, Money Play.
0: Jo. A dělal pro Babiše a v té první vládě, kde byli lidovci s Anem a s Babišem, tak měl k Babišovi velmi blízko. Jo. A pak zjistil Money Play trošku jinak teď, tak se z něj stal ohromný antibabišovec. Jo. Tak máte asi pravdu, tak je to boží člověk.
1: Ale já to vůbec nemám, podotýkám, že to vůbec mu nemám za zlý.
0: Tak vy se něm trošku vidíte, ne? Možná ne.
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne. Já jsem úplně jiný člověk.
0: Jo? Hodnotově ukotvený.
1: No, jo. Samozřejmě. Ale já mu to vůbec nemám za zlý. Uvědomte si, že jste člověk, že vás někdo hodí do pračky. Stočí se s váma svět.
0: To vůbec, to mi ještě nikdo neudělal.
1: No, je to

0: představte.
1: To nevím.
0: Představte si, že sednete z traktoru a najednou máte ten, to vládní auto. A všichni říkají, dobrý den, pane ministře. Takhle se s váma zatočí pětkrát, takže jí proti tomu nějaký, že mu ujede. A ten je ochotný, kdyby zítra se řekl, víte co, to manželství pro všechny nebude, ale ty homosexuály budeme popravovat, tak on řekne asi, že jo. Vzpomenete si na jeho výrok, jak říkal, že lidi, co byli funkcionáři v KSČ, ani že nebudou mít nárok na důchod.
1: No, že by neměli pobírat ten vyšší, protože některý z nich pobírá extrémně vysoký.
0: A už a... ticho po pěšině.
1: Ale mně se na tom líbilo, že zrovna která strana byla takovou pevnou součástí té Národní fronty? Co? Během komunismu?
0: KDU?
1: Mně se to na nich líbí. Jsou to boží lidi.
0: Jo. Ale tak... znovu říkám, najdete tam dobrý, cíl, svoboda, dobrý. Já bych nikdy lidovce volit nemohl, kvůli mýmu přesvědčení, ale prostě najdete tam dobrý lidi, tak to je jenom tak. Jako.
1: Tak je tam něco takového božího, ne?
0: Jo.
1: Co?
0: Jo, a těžko. No. Takže toto bychom mohli...
1: To jste vysvětlil perfektně.
0: No, chcete ještě něco perfektně vysvětlit?
1: Možná si to teď stačilo, ale jenom bylo by dobrý, aby tahle teorie nezapadla. To by byla škoda.
0: Tak tady ve Vilzonovce, že...

0: Myslím si, že to má obrovský vliv na to, jak se člověk cítí, jak se vnímá. A myslím si, že s tím je spojená i ta sexuální stránka, protože pokud se člověk vnímá hezky, tak si vlastně veškeré aktivity, které dělá, dokáže asi užít lépe.
1: Co to je, že se člověk vnímá hezky?
0: Není to takový ten odpor na sebe, na ten pohled na sebe do zrcadla, protože já třeba na začátku, když jsem se dívala do zrcadla, tak to prostě pro mě byla opravdu bolest. Emocionální bolest vidět to, jak vypadám. Obrovský převis na břiše, protože já jsem měla převis na břiše asi od 16 let, protože kvůli kolísání váhy mě to břicho prostě padlo. A velká stehna, taková jako nafouknutá bublina bez tvaru. Viděla jsem se takhle. Přišlo mi, že mi nic nesluší, že nejsem hezká. Viděla jsem se velmi negativně. A musím říct, že...
1: Jste se měla přijít zeptat mě?
0: Tak...
1: Vypadá to velmi hezky.
0: Děkuju, a vy jste mě neviděl přijít na tom začátku. Ale potom vlastně jsem se sebevědomím pracovala celý ten rok. Byl to můj problém, protože i když jsem hubnula, tak pořád jsem nedokázala vidět tu hezkou verzi sebe sama.
1: A teď?
0: Teď už tý vidím. Já jsem na
1: přijdete
0: sebe...
1: k zrcadlu a řeknete si, to jsem krásná.
0: Já si přijdu k zrcadlu a říkám si, tak dneska to jde.
1: Jo, takhle. No, vy jste díky tomu pořadu nastoupila na pozici koordinátorky do obezitologické ordinace doktora Evžena Machytky, o kterém se ví, že to je jeden, ne-li nejlepší, tak jeden z nejlepších obezitologů v této zemi a gastroenterologů. Říkám to dobře?
0: Ano, říkáte to výborně.
1: Takže vy jste díky tomu získala i profesní, řekněme, nějakou pozici. Teď se stýkáte, když koordinujete s těmi lidmi, co zápasí s obezitou, co jim nejčastěji radíte? Taková ta první věc, když za vámi přijdou a řeknou paní koordinátorko, já už nevím, co dál.
0: Tak samozřejmě my na klinice Endohub klienty vyslechneme, co je trápí, nabídneme jim možné varianty léčby obezity. Obezita jako nemoc se dá léčit několika způsoby a je vždycky na klientovi, co si zvolí. Já jako koordinátor potom s nimi řeším ty jejich návyky, dávám taková ta obecná doporučení, protože samozřejmě nejsem lékař, jsem pouze na obezitu školená. Takže probereme jejich vizi dle možností léčby a potom dále se domlouváme na spolupráci.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekal,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě frustrace ano, ale nějaká totální rozhodný protest proti tomu, co se tady děje, já prostě v té naší společnosti nevidím a proto jsem mírně skeptický, protože ty lidé nejsou ještě natolik odhodláni odmítnout ten status quo, protože mají pocit, že by taky mohli lecos postrácet, protože přece jenom za ty léta se u nás za poslední desetiletí se to životní úroveň zvýšila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože jak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Audioknihu Doživotí vám přináší Six Fresh SRO. Otto Biedermann. Otík je férovej kluk. Na doživotí odsoudil krajský soud v Ostravě 25-letého Otto Biedermanna, narozeného 1973, za 5 vražd v případu takzvaného kolínského gengu. Takhle nějak vypadaly zprávy v médiích na podzim roku 1998. Otto Biedermann byl popravčím kolínské party. Sešel jsem se s jedním z kriminalistů, kteří na případu pracovali. Mluvil o Biedermannovi jako o Otíkovi. A dokonce tvrdil, Otík je férovej kluk. Teď sedí Otík proti mně. Typoval bych ho na úředníka v bance nebo realitního makléře, ale nikdy ne na profesionálního vraha. Sedíme v celé valdické věznice a pan popravčí mluví klidně a vyrovnaně. Pořád musím myslet na to, jak rychle se člověk může dostat na dno a po krk do bahna.

0: Říká se, že kriminál každého člověka změní. Platí to u tebe?
1: Ano, to se říká. A já si myslím, že u většiny lidí k tomu opravdu dochází. Bohužel se to ale týká nejen vězňů, ale i vězenského personálu. Ale určitě to člověka změní od základu. Někdy to ale ani není třeba, u někoho stačí, když se změní jen částečně. Jen smůla, že tady to funguje v obou směrech. Lze se zde změnit k lepšímu, ale také se lze stát ještě horším, než jaký byl člověk venku.
0: Jak je to s tebou?
1: Samozřejmě jsem se tady změnil i já a pevně věřím, že k lepšímu. Věznice a doživotní trest, to je jako vysoká škola sebeovládání, tolerance, kompromisu a vyrovnávání se s bezmocí. Já jsem tady 11. rok. Ten odstup let ve vězení dokázal velice změnit mou osobnost. Můj pohled i mé pocity ohledně celého případu a mnoha dalších věcí. Jsem teď toho názoru, že aby se člověk ve vězení mohl změnit k lepšímu, stačí chtít.
0: Takže ty jsi od začátku chtěl nastoupit do výkonu trestu?
1: Ano, to je podmínka. Člověk musí sám chtít. Funguje to za předpokladu, že je jako já ve vězení oprávněně, jinak by to byla samozřejmě blbost. Já jsem vlastně díky svému přiznání ve vězení téměř dobrovolně. Zní to trochu hloupě, ale v podstatě je to tak. Podle toho se i snažím přistupovat k výkonu trestu. Dříve jsem třeba měl rozdílné pocity u jednotlivých případů.
0: Jak to myslíš?
1: Některých lidí, které jsem zabil nebo pomáhal zabít, mi bylo líto více a některých zase méně. Bylo to různé, podle vztahu k tomu člověku. Dnes vím, že to byla hloupost dělat nějaké rozdíly. Ti lidé naprosto bez rozdílu neměli zemřít.
0: Můžeš mi to nějak vysvětlit? Co znamená, že některých ti bylo líto víc a jiných míň?
1: Ano, mohu. Bylo to rozdílné podle vztahu k té oběti a jejímu životu. Řeknu ti příklad, Xavere. Na jedné straně čerpadlář z benzínky se svou rodinou, manželka a tělesně postižená dcera. Na druhé straně můj kolega, rodinný život mu nic neříká, sám je do jedné vraždy namočený až po uši a ještě mě chce vydíráním přimět k dalšímu loupežnému přepadení. Já vím, že oba dva mají nějaké blízké a budou někomu chybět, ale ať se každý zamyslí sám, koho by mi z mého pohledu mělo být tenkrát líto více a koho méně. Mohli bychom porovnat každého s každým a hledat pro a proti, koho nám má být líto více nebo méně. Jak už jsem ale dříve řekl, tohle všechno je pryč. Dnes jejich smrti lituji naprosto bez rozdílu.
0: Ty jsi ve výkonu trestu od 21. února 1996. Co nejhoršího si od té doby zažil?
1: Abych to trochu upřesnil. 21. února 1996 jsem byl zadržen policií, tedy byla oficiálně omezena má svoboda. Následovala cela předběžného zadržení a později umístění do vazební věznice. Do výkonu trestu byla ta doba od zadržení až do odsouzení započtena vlastně až právoplatným rozsudkem. Ovšem, označit 21.2.96 za počátek výkonu trestu asi nelze. Ten začal tuším někdy v létě 99, když jsem byl převezen k výkonu trestu do věznice Mírov. To, co jsem od té doby zažil nejhoršího, by se dalo říct jedním slovem. A to bezmocnost, nebo bezmoc. Zažil jsem ji, zažívám ji a ještě určitě zažiju. Tohle je podle mě téměř to nejhorší, co se může člověku stát. Být bezmocný. Pro představu můžu uvést příklad minulý i současný. První takový zážitek mě potkal hned toho 21. února 96. To jsem dostal docela zabrat i po fyzické stránce. Při zadržení mi policisté v civilu, myslím, že to byla hostující zásahová jednotka z Ostravy, nasadili na ruce pouta a na hlavu mi navlékli pytel z hrubé látky s provazovým zadrhovadlem, něco jako velký sáček na přezůvky. Provazem mi utáhli pytel kolem krku a jeho konec mi přivázali vpředu k poutům na rukou. Potom začaly nadávky a hlášky typu, tak co, umíš kouřit čuráky a podobně. A pokaždé, když jsem promluvil, jsem dostal ránu loktem nebo pěstí do hlavy pěkně, z obou stran. Pokračovalo to na policejní služebně v Českém Brodě. Postavili mě pouze ve slipech do místnosti a přivázali mi ruce pořád v poutech k tomu pytli na hlavě tak vysoko, abych měl odkryté břicho. Co následovalo, si lze domyslet. Opět nadávky a několikrát ke mně někdo přišel a pravděpodobně kolenem mě nečekaně dost slušně napálil do břicha. Naprostá bezmoc. Stojíte spoutaný, oslepený pytlem na hlavě a někdo z policistů do vás pro pobavení kope, aniž ví, zda jste vinen. Další příliv bezmoci nastal po vyhlášení konečného rozsudku. V té době už jsem si uvědomoval, co jsem vlastně udělal. Uvědomit si, jak jste bezmocný, že nic z toho nejde vrátit ani nějak napravit a hlavně kolika dalším lidem kolem jste ublížil, to je opravdu strašný pocit a není lehké s tím žít.
0: Máš venku lidi, kteří ti věří? Kamarády, přátelé?
1: Se všemi kamarády, kromě jediného, jsem po zadržení přerušil kontakt a nikde jsem se o nich radši ani moc nezmiňoval. Nechtěl jsem, aby je kvůli mě obtěžovala policie. Předpokládám ale, že by se většina z nich ke mně chovala a dokázala se mnou bavit jako dřív, než to všechno prasklo. Někteří to stejně tušili už tenkrát, že jsem zapojen do nějaké násilné trestné činnosti a nezavrhli mě kvůli tomu. Až se opět potkáme, tak se uvidí. Jen mi není jasná první část této otázky, v čem mi ti lidé venku mají věřit.
0: Kdo za tebou jezdí na návštěvy do vězení a o čem si nejčastěji povídáte?
1: Na návštěvu za mnou do vězení jezdí někdy sestra, synovec a jeden starý kamarád, který je brán i jako dlouholetý rodinný přítel. Nejčastěji se bavíme o tom, co je doma v rodině i v místě bydliště, tedy u nás ve vesnici Nového. Probere se i aktuální zdravotní stav celé rodiny. S tím kamarádem máme venku společné známé, tak probereme novinky, jak se mají, co dělají, kdo má dítě a naopak, kdo umřel, tak různě. Samozřejmě někdy přijde řeč i na případ a padnou nějaké oprávněné výčitky. Já zase vylíčím současné poměry na oddělení, co si na nás někdy vymýšlí za blbosti, co se komu přihodilo, třeba kdo se pokusil o sebevraždu. No, když je na co, tak si navzájem postěžujem a hned je nám lépe. Bohužel mám nárok pouze na 3 hodiny návštěv měsíčně, což je dost málo. Když chci pozvat ještě někoho samostatně mimo rodinu, připravím se o část návštěvy s rodinou.
0: Jak berou tvůj osud, tedy celý případ a následný doživotní trest tvojí blízcí?
1: Moji blízcí, tedy naše rodina, to jistě nesou dost těžce. Vím, že jsem je hodně zklamal. I když přede mnou se snaží být silní a moc mi to nevyčítat, přestože na to mají plné právo. Občas se objeví nějaké negativní projevy od lidí z okolí, což mě velice mrzí. Není to správné, protože oni za nic nemůžou. Mělo by to být adresováno pouze mně. Naštěstí prý takových projevů není mnoho. Bohužel jim s tímhle nemohu nějak pomoci, tak na ně na všechny aspoň často myslím a doufám, že to ustojí. I když snášet to a vyrovnat se s tím vším asi jen tak nepůjde. Hlavně jsem moc rád a mám je za to rád a jsem jim za to vděčný, že mě nezavrhli a berou mě stále jako součást rodiny. Bez podpory rodiny je to tady pro každého mnohem těžší.
0: Zažil jsi v životě fatální křivdu? Kdy a jakou?
1: Tato má odpověď asi dost lidí nadzvedne, ale já bych jako křivdu označil to, že jsem byl odsouzen k trestu odnětí svobody na doživotí.
0: Považuješ tedy ten svůj trest za nespravedlivý?
1: Odpověď na tuto otázku bych rozdělil do 2 rovin. Ano, z jakéhosi morálního hlediska se i mně může můj trest zdát spravedlivý, ale z pohledu zákona ho rozhodně za spravedlivý nepovažuji. Dle mého názoru jsou zde dány důvodné pochybnosti, zda splňuji zákonné podmínky opravňující uložení trestu odnětí svobody na doživotí.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Já mám pro vás taky novinku.
2: Jo, povídejte.
1: Já jsem dnes dopoledne se probudil. A jak, nebo ráno, a jak vidíte na tom, na počítači si sedete, co se kde děje, že? Všechny ty informační servery. A na iDnes byla cedulička, že v 11 hodin Andor Šándor, bezpečnostní analytik, bude mít důležitou, červeně důležitá bezpečnostní výzva občanů. Důležité.
2: To vypadá na vyhlášení nějakého války, ne?
1: A já jsem říkal, no tak rychle, abych to nepropásl, tak rychle jsem si dal na hodinky a mě to za 5.11 zacinkalo, jo? Můžete vařit kafe nebo něco, vám uteče vám to. A úplně nedočkavostí jsem teda seděl u toho. Teď to v 11.05 se přepojilo, bo tam odpočítávání, jo, ještě 11 minut, 9 minut a tak. V 11 to přepojilo a tam seděli za takovým dlouhým pultem nějací strejci. A začínala tisková konference, uvedli nějaký pán, který se nepředstavil a vůbec neřekl, kdo tam sedí. Mm-hmm. Tak jsem říkal, a tak toto je amatérský počin hodně, ale přesto tomu dám jako 10 minut. A promluví Andor Šándor. Vypadalo to jak schůze, když byli zemědělského družstva. Mm-hmm. Znáte film Tři chlapy v chalupě, jo? Jak tam mívali ty schůze. No a tak oni se všichni znali, tam nikoho nepředstavoval, takhle tam bylo. Takže tam vidíte 4 nebo 5 neznámých strejdů, kteří tam sedějí. A je to takový celý amatérský a pan Šándor přijde a začne za pultíkem hovořit, že bezpečnost prvně udělal prohlášení, že nebude kandidovat na prezidenta. Jediný v této zemi, kdo nebude kandidovat.
2: Asi no. To chce odvahu, ne?
1: A potom už to byl čistý teleshopping. Protože oni tam nabízeli bunkry.
2: Vojenský
1: bunkry. Firma, normálně firma, která vyrábí bunkr a za 400 tisíc, hned vám tam na směru na stránky, když jste chtěl, si necháte udělat bunkr na zahradu. A je to proti závalům. Mm-hmm. Teď tam řekl, že proti té jaderné katastrofě to teda není, ale na všechno ostatní to je. Hned jsem šel na ty stránky.
2: Koupil jste si? Co?
1: Ne, ale to pobavení, že novináři skočili na, to, na tenhle ten teleshopping, kde tam někdo něco nabízí, to je to samý, pane Holče. Jako kdyby jsme my uveřejnili teď, že máme důležité bezpečnostní upozornění pro všechny občany.
2: No, já bych to udělal.
1: A někdo na nás skočí, nám na to skočí, i dnes udělá odpočet do konce a tak. A začal by ten přenos a my bychom řekli, tak přátelé, důležité upozornění, máme posledních 3970 hrníčků tady těch za 500, najdete na e-shopu. Je to dobrý i za války, protože si do toho můžete nalít tu vodu a napijete se, než přiletí to letadlo, protože tam byla podobná argumentace. Je to naprostý výsměch to celý. Je to asi dobrý záměr, když chce mi někdo bunkr, tak má na zahradě bunkr, jo. Až pro 7 lidí.
2: A víte, z čeho to je?
1: Jo, to tam všechno popsané, tak každý ze zvědavosti na ty stránky šel, neboli novináři tomu posloužili. Jako. Ale nejzábavnější na tom je, kdyby to aspoň mělo nějakou úroveň. Kdyby na začátku tiskovky řekl, já se jmenuju Tonda Vomáčka, jsem zástupce té firmy, tady vedle mě sedí pan Vonásek a to je analytik, tady sedí ten a ten, to je projektant, aby to mělo nějaký, ale toto bylo úplně, jak když chlapci ze 7B udělají tiskovou konferenci. A že tomu asistuje ten Šándor, jsem vůbec nepochopil.
2: Ne?
1: Až jsem se podíval na ty stránky, protože on je tam na několika místech a myslím, že to je trošku systém Lidovci.
2: No tak co jinýho, ne?
1: A taky mu to nemám za zlý, udělal bych to samý, protože budou dražší energie a ty budou dražší pro pana Šándora.
2: A takže počkejte, a byl Andor Šándor lepší než Horst Fuchs?
1: No on už pak mlčel.
2: Horst Fuchs se rozjížděl vždycky, ne? No, to bylo,
1: a nebylo tam, když si koupíte bunkr, do 5 minut ještě navíc dostanete To děláme my mimochodem.
2: No,
1: ale něco, oni chtěli, aby to bylo seriózně, aby to k potrhání. Jestli se můžete na to podívat, je to jak vypadalo to jak tisková konference Volného bloku.
2: Opravdu? Volný blok nikdo netrumfne, ne? Co?
1: No,
2: opravdu, blížej se?
1: Blížej se jako... Chyběl tam, jak se jmenoval, Mariánek?
2: Mariánek.
1: Chyběl tam Mariánek, aby pan Volný pohladil.
2: No a počkejte, ale... ani chvíli jste neužíval, že si bunkr koupíte?
1: Ne, je to úplná blbost, samozřejmě. Jo?
2: To byste mohl vysílat z bunkru jako Zelenský třeba.
1: Mohl.
2: Každý den byste měl nějaký sdělení?
1: Mohl, ale když bude ta situace jako... Oni tam pořád opakovali, že to je dobré proti závalům.
2: Aha.
1: A připomínal tornádo a takovéhle věci. Bylo to takový chvilkama strašení. Tak. Jako kdo ho pozorně poslouchal, toho Šandora, tak si říkal, zítra je konec světa. To je jako... Ale jako myslím si, že kluci prodají ty bunkry. Jako biznis to budou určitě.
2: Jo.
1: A na nejsledovanějším i dnes přímý přenos, kdo z vás to má?
2: Jo.
1: To je to, aby vás potěšil.
2: No zase mě potěšil. Já se na to podívám. Třeba si koupím jeden.
1: No tak proč
2: můžu
1: ne?
2: Pak streamy vysílat z bunkru.
1: Tam je toaleta, dokonce k tomu dodávají panel na elektriku. Jo.
2: Fakt jo.
1: No, ale nevím, když to zavalí ten panel, tak nevím, co se děje. A bunkr dobrý. No. A oni tam ještě říkali, a tam si i děti můžou hrát.
2: Tak se tam záchod, tak můžu tam pronajímat hejzlík, ne? Někomu kolem jdoucím. Co? Vybírat tam?
1: No ale tam je takový ten, jak máte třeba v kempu, jo? Takový ten suchý záchod.
2: No tak to bude jako rarita, ne? To víc, jako to osolím, ne?
1: Pravda.
2: Co myslíte? To bude hejzlík s příběhem, ne?
1: To bude, no.
2: No?
1: No. Po minulé Wilsonce jsem pojal takový nápad, myslíte, že by nám někdo uměl udělat třeba ten pán, co ty letadla nám dělala,
2: no.
1: Vyrobit normálně záchod, mísu, maličkou, a aby to bylo zlatý, pozlacený.
2: O tom jsem ještě nepřemýšlel.
1: Že bychom udělovali cenu pana Čižinského.
2: Jo, malý zlatý hajzlík.
1: Zlatý hajzlík Jana Čižinského za tento rok vyhrává. A vždycky by to dostal ten nejdebilnější nápad.
2: Já jsem pro.
1: Úplně to vidím, že by to bylo na takovým tom sametovým červeným, víte, na té látce, tam by to bylo přidělané, toho by byla ta zlatá cedulka, tam by byl laureát.
2: Jo.
1: A tvrdili bychom, to bychom nikomu neřekli, že to je zlatinka.
2: No jasně.
1: Tvrdili bychom, že to je 24 karátový zlato.
2: No, přinejmenším. Chápete, jak to může napadnout?
1: Ta cena? Tím,
2: ne, myslím ten nápad Čižinskýho.
1: No nechápu, to je klaun. Na druhou stranu jsou i horší věci, které lidi dělají proto, aby se zviditelnili. Tak to jako víme, že jo. A věci, které třeba ještě spousta lidí odsuzovala, tak dneska považují za normální. Ale hlavně, aby o vás ten svět věděl.
2: Jo, no tak teď ví. Teď ví o Čižinský.
1: Otázka je, jestli to jak to zafunguje u té volební urničky.
2: Jo. No já doufám, že moc ne. Nebo, že to zafunguje, ale že už o Čižinským neuslyšíme.
1: Já se bojím, že nemáte pravdu.
2: No, já vím.
1: Ale zase nám udělal ty cyklostezky, tak abych to neviděl tak černě.
2: Tak už to užíváte dost, ne?
1: Ne.
2: Ne? já myslím, že už jste přesedlá. Že...
1: Ale kašleme na Čižinskýho. Máme novou oběť teď.
2: Jo, kterou?
1: No je nový kandidát na prezidenta.
2: Jo, pan Zima.
1: Pan Zima. Já o něm nic nevím.
2: No, bývalý rektor Univerzity Karlovy.
1: No to vím samozřejmě, no. Ale jako...
2: Já...
1: Jaký má třeba, jestli je... Má Počkejte, osobnostní já vím. Nastavení po Jurečkovsku.
2: Takhle, čeká se na diagnózu, na telediagnózu od paní Jamily, ta ještě není. Ta bude hotová snad brzo, ale já jsem někde zachytil, už udělal vyjádření a říkal, že chce, aby byli lidi spokojení, takže má můj hlas. Já už jsem se rozhodl. Vy nechcete být spokojený?
1: No já teda, vy byste volil Zimu?
2: Jestli chce aby jsme byli spokojení, tak já mu to věřím.
1: Já ne.
2: Vy jste moc...
1: Já zatím nevěřím tam... Z těch, co řekli, že budou kandidovat, tak zatím nemám teda kandidáta. Ani jeden z nich.
2: Vy čekáte na toho generála, ne? Pořád.
1: Ne. Ten, co pak je to za vojáka?
2: To se mu povedlo, ne?
1: A to neudělal on určitě.
2: Já už si skoro myslím, že tohle zrovna
1: jak
2: udělal on.
1: Tam píše, že se plazil blátě, hovno, seděl v kanceláři někde, zvedal telefony a říkal čest práci soudruhu, neplazil se nikde. Ale nemůže být prezidentem, to je jasný.
2: No, doufejme, měli by někdo řekl, že třeba Zdeněk Hřib nemůže být pražským primátorem, tak bych mu řekl, jasně, to ti podepíšu.
1: No, tak jasně, no. Ale tak...

0: předsedo, rychle, kdyby tady na mém místě seděl například pan předseda Pirátů, pan doktor Řík, nevím, čemu se teď smějete.
1: Ne, nic, to je takový jenom.
0: Ale to je zbytečné, já jsem se tady s vámi chtěl bavit vážně.
1: Já taky, no, ale tohle
0: no
1: nejde.
0: No ne, tak kdyby akademicky, tak by vám řekl, že co když Putin to tady říkal, že Putin může jednoho dne vjet svými tanky k nám na Smíchov. Co když tedy on opravdu jako agresor chce i naší zemi?
1: Tak teď už asi chápete, proč jsem se smál, protože
0: nechápu, skutečně... Já se v těchto vážných debatách nikdy nesmíjí.
1: Dobře, tak já tady musím, protože jak si představa, že by ruské tanky dojeli na Smíchov,

0: nacistických válek a říkali, že jsme my byli někde tamhle v Německu, bojovali a v Polsku.
1: Prostě,
0: já to nezlehčuju, já jenom říkám, že tohle nebezpečí není v tuto chvíli reálné. Není.
1: A ale jak to víte, tak
0: je z jednoho prostého důvodu. Rusko, i kdyby chtělo na nás zaútočit, tak na to nemá dostatek financí, materiálu a lidí. Ta doba, kdy Sovětský svaz byl vojenskou velmocí a měl miliony mužů ve zbrani, je pryč. Dnes má Rusko momentálně, kdyby chtělo mobilizovat, tak se dostane na počet něco přes milion vojáků.
1: Tak kdyby chtělo mobilizovat, ono mobilizovalo.
0: No, částečně.
1: Abychom si říkali pravdu, vy tak já mě trošku houpete, víte?
0: Ne, nehoupu ani trošku. No. Já vám říkám naprostou pravdu, kterou tady nikdo nechce slyšet. To znamená, že ad jedna, Rusko nemá žádné geopolitické zájmy ve střední Evropě, že by chtělo obsadit vojensky. Co by tady dělalo? Proč by sem šlo? Ono asi nepotřebuje víc území, nebo třeba jaksi jihomoravská ropná pole, to nemyslím, že by byl úplně jejich zájem. Za druhé, k tomu, aby skutečně se mohlo pustit do invaze, pozemní invaze proti státům NATO, tak každý odborník vám potvrdí, že by potřebovalo 6 až 7 milionů vojáků ve zbrani. Nemá a nebude mít, nemá kde je vzít.
1: Takže vzduchem, pane doktore?
0: Vzduchem je věc, která je zase samozřejmě v současné době neustále proklamována, že by tady na nás mohly létat nějaké rakety, ale to jsou prostě všechno věci, které jsou skutečně uměle vytvářeny, tak, aby vzbuzovaly strach. Víte, celá moderní historie Evropské unie je postavena na vzbuzování strachu. Strach z globálního oteplování, CO2, strach z viru, COVID, strach z války, Putin, co tady může nastat. Ale vždycky se naštěstí z toho můžete vykoupit. Placením emisních povolenek, placením za vakcíny, placením za zbraně. Ve skutečnosti tady žádné reálné nebezpečí nehrozí pro Českou republiku a celý tenhle teátr je hrán jenom proto, aby kdokoliv se proti tomu postaví, tak mohl být onálepkován, že v podstatě nahrává Putinovi a nahrává nějaké snížení bezpečnosti nebo snížení bezpečnosti v České republice, anebo že je to prostě člověk, který tady opravdu podporuje snahu o to, aby se Česká republika nějakým způsobem vymanila se z toho západoevropského prostoru a dostala se na východ. Ale Česká republika patří do středoevropského prostoru, nikoli do prostoru západoevropského ani východoevropského.
2: Hraje vám Radio Xaver. Country song.

0: Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdná. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně, důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se. Vidíš to? A Michal na mě. To dělá kvůli tobě. Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to. Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře a to jsem čekal. Nikdo tady. Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu. Minule si koktal a to se hůř překládá. Minule jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktal a začínal si... Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy. Je, hele, je jich opravdu dle mého 40. Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal. Já taky nečekal, že si to nečekal. A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne. To bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
1: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co, neblbni? Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině. Nech mě, já si to užívám. Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, jejich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
1: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil. Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej. Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou. To jim neříkej. Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu? Ty jsi vůl. Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal. Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat. A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit. To jsi řekl velice správně. Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že jsi se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli. Ty, vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci. No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole? No proč ne? Tak já se jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám. To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím. A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je u Pire naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít. Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš. Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli. Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky. A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli a na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. U Píre tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat. Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: A to nejlepší na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, $200,000 pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
4: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají, a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
3: A páchají tady dobro.
4: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů pro jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět.

nevadou táhneme rance na zádech a ta pouť ubíjí. Horko mění pánve v ohýbací plech a préry v besty. V hlavě máme jenom samé zlato,

Včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospector od někud

jeden 49er všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél řeky Chill k nuggetům jako pěst.

0: Jmenuji se Jindřich Kobosil a jsem již dosti star, abych vypravoval svoje paměti. Můj život byl natolik úspěšný, aby moje činy byly zaznamenány pro poučení naší milé mládeže. Pohlížím-li naspět na vykonané dílo, tehdy se marně bráním pocitu uspokojení, které dme moji hruď. Jest ovšem pravdou, že jsem mnoho chyboval. Leč kdo z nás byl by bez chyb? Já však popírám pravdivost písně, která praví, že život toť hazardní hraje, komu jde karta, ten vyhraje. Naopak, můj život je toho dokladem, že hráti se má nikoli hazardně, nýbrž obezřetně. Uvážiti všecky okolnosti, počítati vzatky, točiti se na místě, nikoli však překotně. Hráč musí mít chladné nervy a nesmí podlehnouti netrpělivosti. Špatnou kartu dlužno nésti s tím, že odevzdáním jako přírodní pohromy, kterých nemůžeme odvrátiti. Nesmíme se nikdy vzdávati víry, že po zasmušilých dnech přicházejí chvíle plné záře a jasu. Jak říkával můj zvěčnělý tatíček a vzácný učitel, po půlnoci se karta obrátí, nebo ještě jsme nepřestali. Ano, člověk má doufati, dokud žije, že se list zlepší. Moje rodiště je menší okresní město. Tam na břehu mělké říčky, jež švitořivě zpívala do mých dětských snů, stojí můj rodný dům, jenž od nepaměti nese název Na staré poště. Je to šedivý jednopatrový barák, stáří jej nachýlilo k levé straně. Za příchod k němu slouží kluzké kamenné schody, šindelová střecha je pokryta mechem. Planá hruška zastiňuje okna a plní světnice zelenavým šerem. Dům stojí na mírném svahu, jenž byl jevištěm mých dětských her. Musím však podotknouti, že jsem odmítal hráti se svými vrstevníky káču nebo načetníky a zloděje a jiné nevýnosné hry. Tím horlivěji oddával jsem se hře na čáru, v kuličky a v boby. A musím říci, že jsem zastínil záhy v těchto hrách své odpůrce. Stávalo se, že jsem naplnil za jediné léto velikou kartonovou krabici vyhranými kuličkami. Jednoho dne prohlížel tatíček moje bohatství a já slyšel, kterak pravil s uspokojením k matince. Ten kluk se má k světu, bude-li mi podoben, pak jsem spokojen se svým údělem. Musím říci několik slov o svém otci. Jeho světlá památka si toho zaslouží. Byl to pán menší postavy, zarudlých lící, ve kterých hrála dvě veselá očka. Ve městě jej nazývali panem inspektorem. Nevím však dodnes, jaké bylo jeho občanské zaměstnání. Ve dne postával na náměstí na rohu Židovské a Krocínovy ulice a rozmlouval s obecním strážníkem panem Šulcem, anebo se bavil s prodavačkou cukrátek a ovoce, která měla svůj pouliční stánek poblíže obchodu se suknem pana Šulhofa. Jmenovala se paní Kuncová, ale ve městě byla známá pod jménem Kozí Kunska. Dokud slunko nezapadlo, byl den pro mého tatíčka marný. Teprve k večeru ožil a na večeře se odebral se za svým zaměstnáním. Svoji činnost rozvíjel v pondělí v hostinci na Blátě, v úterý v hotelu u nádraží, ve středu na Hradě, ve čtvrtek u Zlatého Havrana, v pátek na Růžku, v sobotu u Hanišů a v neděli pak bylo jej možno zřítit v hotelu u Svatého Havla. Mimo to, a to zejména o velkých svátcích zasvěcených i státních, byl zván do předních měšťanských rodin, ba i na faru. Den císařských narozenin trávil v lůně rodiny okresního hejtmana, kdež byl přítomen také pan lékárník a pan obvodní lékař. Můj otec se těšil v městě neskonalé vážnosti a není divu, že mu byl jednou nabídnut úřad starostenský. Avšak odmítl, neboť nebyl ctibažný. Mimo to byl si dobře vědom, že úřad by jej tížil a rozptyloval, takže by se nemohl oddávat i plně svému povolání. Pramen této úcty dlužno hledati v nesmírných schopnostech hráčských, kterými se vyznamenával můj otec. Nebylo hry v karty, které by tatíček neovládal, a proto byl oblíben a vítán v každé společnosti. Tatíček překlenul svou hrou třídní i stavovské rozdíly. S úředníky hrával filky, se živnostníky dardu, s pány učiteli mariáš, obyčejný i licitovaný, s Izraelity francefus, s rolníky, nájemci dvora, koňskými handlíři, panem zvěrolékařem a civilním geometrem Ferbla. Očku se odával ve společnosti důstojnictva a s dámami si pohrál kaufcvika nebo komando. S duchovenstvem pak zápolil ve špádách a nebo v bulce. Tak možná říci, že byl zasvěcen do všech her, které jsou známy a oblíbeny v naší milé vlasti, které se hrají od Šumavy až k Tatrám. Jen cizokrajné hry mu byly neznámy. Slýchával mnohdy cosi o bridži, dosti jej mrzelo, že ve městě nebylo nikoho, kdo by mu vysvětlil podstatu této hry. Byl tvůj otec vědychtiv a vždy ochoten dáti se poučiti. Sám však se neholedbal svými vědomostmi, nestavěl na odiv své znalosti a čínak byl vždy každému radou i skutkem nápomocen. Mnohdy se stávalo, že tatíček byl při hře vyrušen rychlým poslem, který hlásil: pane inspektore, páni na růžku vás dávají uctivě prosit, abyste tam došel na poradu, nedovedou spočítat dvakrát otočené dvě sedmi a tichou stovku. V takových případech můj tatíček bez reptání vstával, aby přání vyhověl. Rozřešil sporný případ a zahnal hrozící svár. Neviděl rád nesvárů při kartách, říkával: národ náš je i tak rozryt půdkami náboženskými, sociálními i stavovskými na svoji škodu a prolibost od věkých našich nepřátel. I bylo by zajisté smutno, kdyby i karbaníci se neměli mezi sebou porovnávati. Mezi karbaníky má panovati bratrská snášenlivost a svornost. Zlatá slova. Tatíček byl často vyzýván svými ctiteli, aby sepsal svoje paměti a zkušenosti pro užitek veškerenstva. Ale on vždy odmítal, jednak pro nedostatek času a pak, že nebyl člověkem péra. Byl toho názoru, že takové příručky by neměly valné ceny. Z knih, že se karty hráti nikdo nenaučí, komu se k tomu nadání nedostává. Hráti dobře karty, pravil, to je dar od Boha. Na to nestačí univerzita. Znám doktory, kteří ani karet v ruce držeti nedovedou. A jsou lidé neučení, na něž je pohleděti radostno, jak bystře si při karbanu počínají. Přece však dal se přiměti k tomu, aby vydal knížku pod názvem Praktický sazebník hry obyčejného a licitovaného mariáše, příručka pro karbaníky československé. Tato příručka obsahovala, jak již název ukazuje, sazby her obyčejných i točených při obojích druzích mariáše. Blahodárný vliv této publikace byl nemalý. Zkušenost ukázala, že od té doby přestaly spory při placení. Knížka měla při nedorozuměních rozhodné slovo a nebylo karbaníka, který by ji občas nevzal v potaz. Tato práce byla s prospěchem i pro mého otce. Od té doby nikdy nebyl vyrušován a mohl každou hru dohráti v klidu. Bylo by ode mě nevděčné, kdybych se nezmínil také o matince. Tato dáma si zaslouží zajisté svrchovaný hold od všech k
1: kdož ji znali. Ač žena velmi obtížená starostmi o rodinu, neboť nebýval v naší rodině vždy dostatek, přece byla ducha jarého a dovedla hráti v karty tak, že zahanbila i mnohého zkušeného válečníka a postavila do stínu. Byl jsem ještě nerozumné děcko, ale tato příhoda vryla se mi nesmazatelně v paměť. Jeden čas byl tatíček upoután krutou chorobou na lůžko, takže nemohl jít za svým povoláním. I pravil ke své manželce. Bětuško milá, hle, já tu ležím na lůžku jako Lazar a zatím na mě čekají přátelé na hradě, prožívají se kruté chvíle, neb nemají třetího. Bože milostivý, proč jsi se mě tak dotkl svým prstem? Snad jsem velký hříšník, proč však mají za mě pikati nevinní? A matka odvětila, mlč, Václave, utiš se, já připravím večeři a pak zaskočím za tebe. Doufám, že mnou vezmou za vděk. Bětuško, probůh, zavolal otec úzkostlivě, rozmysli si, co pravíš. Obávám se, abych nepřišel skrze tebe ke škodě a hanbě. Nestrachuj se, upokojila jej matinka, jen klidně lež a neznepokojuj se. Vždyť mě znáš, nejsem v karbanu žádný nováček, já to s nimi zaválím, že budou koukat. Myslíš-li, Bětuško, vzdychl otec, pak dobrá. Já důvěřuji, že mě nesklameš, jen prosím tě, drž karty k sobě a ne od těla, samo sebou. Pak licituj opatrně a nepouštěj se do všeho. Nejsem tak zbrklá. Ovšem, nesmíš zase urazit kartu. Kdybych měl o tobě slyšet, že jsi hrála uzdi, pak mi nechoď na oči. Každý list má své právo. Nestarej se. Nedbej ničeho na vzdychání, grimasy a posunky. Jsou takoví, kteří tímto způsobem chtí vylákat flek. Jest to ovšem jednání nereální, ale děje se tak. Nerozumný sedne na tuto průhlednou vějíčku a je pak zničen. Kolik takových případů jsem zažil, zejména při betlu buď obezřetná, neboť jest to hra velmi nákladná.
2: Má se dítě po tvém přání. Matinka se ustrojila a chystala se k odchodu. Ve dveřích ji otec zadržel.
1: Ještě něco, pravil. Kdybys měla mít smůlu a neměla dostat pořádný kart, pak se zdrž všeho licitování. V tomto případě nech je hrát sami a ty hleď žít z mrtvol. Karta se otočí k lepšímu, když sama chce. Nepokoušej se jí zlepšit tím, že vstaneš a otočíš židli. Mám zkušenosti, že to nic nepomáhá. Je to jen plytká pověra, nedůstojná našeho osvíceného věku. Nežijeme ve středověku, kdy se ještě věřilo na čáry.
2: Na to já nedržím, pravila matka a vyšla ze dveří.
1: Počkej, halo, halo. S kibici se nebav, s kibici se nemluví. Kdyby ti takový člověk měl říci to nebo ono, že jsi měla tak nesti a ne onak, pak vůbec odpověď nedávej. Slyšíš? Odešla. Zašeptal a zvrátil se bezmocně do podušek.
2: Asi o půlnoci se matinka vrátila. Tváře jí hořely a oči plály. Zvítězila jsem, vydechla radostně. Tatíček se vstyčil na lůžku.
1: O kolik? Tázal se dychtivě.
2: O 42 zlaté 60 krejcarů.
1: Nevěřím svému sluchu, zde jsou peníze. Bětuško, bětuško, na má prsa.
2: Manželé se objali. Když se matinka vyvinula, z obětí pravila. Ale to si měl vidět. Oni spatří vše mě, domnívali se, že ulovili lehkou kořist, ale já jim dala. Rouhali se a brali jméno Boží nadarmo. Nicméně však ke konci hry se upokojili, blahopřáli mi k výkonu a vzkazují ti pěkný pozdrav. Máš se brzy uzdravit, abys mohl zavítat opět mezi ně.
1: Dejš to, Bůh, zvolal tatíček vroucně. Již nyní cítím příval svěžích sil. Přinesla si mi radostné poselství. Děkuji ti, drahá.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, na krku pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousče úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v otřeným barburku kámošku z dětství prej nějakou sněhurku. Vrátný se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a víte na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysousta do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

zelený obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové posudky. Obložen prošlými dlužními úpisy. Koukám se z okna a vzpomínám na kdysi. Jak se mi za oknem objevil skřítek. Rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval. A pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Radio Xaver.

v Americe se mi velmi dobré darilo. V Americe se mi velmi dobré darilo. Doma všetci pláču a mně je veselo. V Americe na paprike seděli dva jeleně. V Americe na paprike seděli dva jeleně. Smutně na mě pozerali.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
3: Dobrý den, dobrý den.
2: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
3: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku. A tak si tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66 prostě, no to vaše generace taky vnímá a zná.
2: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
3: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, toto. Já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu. A pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plní v těch 60. letech tohohle toho a tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. No, obrovská, to bylo jak půl.

0: Půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovaný. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
0: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
0: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho, a jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl.
0: Nikdy jsem tam nebyl
1: a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
0: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan. a vzal si jméno Lev 14. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže.
0: Ježíš, tady bych věděl, to jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam tam komentoval tu volbu páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež, ty zlatý brýličky, vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by skoro... byl z Brna?
0: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala, neboli rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
0: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu. 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu?
0: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla v nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli a tudíž zásadně ji nedistribuujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
0: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě, a proto možná ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohodle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch tady v těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti těhle toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
0: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já pozorně to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
0: Ano. A já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Do NATO bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, nebo, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, nebylo, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrádání něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
0: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některé výrazné některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčilila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
0: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajgla a Strýčka. Já vám ji přinesu příště, k zavere v podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce. Tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové.
0: To bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím. Takže my jsme už, to už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. Teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné superméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
0: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás v přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary, doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
0: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
0: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete ještě tím ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
0: tím
1: jsem to.
0: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je,
1: chybí
0: to
1: vám
0: je,
1: ten druhý.
0: To je velmi...
1: Pochopil jsem velmi, to, pane prezidente.
0: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano, ano, ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc, k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
0: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
0: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav předsedů vlád, takže mnoho, mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
0: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne, podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, za prvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002. Ano.
1: 2002 určitě ne.
0: Ano, 2002. Ano,
1: 22.
0: 22, samozřejmě. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme a dosvědčují o tom spousty svědectví, tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do svých zemí a tak dále. Takže dohoda o zastavení války a tak dále byla tehdy na stole hotová, předpodepsaná. Nemůžu říci, že podepsaná, předpodepsaná. Myslím, že ani prezident Zelenský tehdy nebyl proti. Naopak, teď myslím, že všechny informace sdělují, že on byl velmi v tu chvíli velmi pro. Všichni víme, jak to skončilo. Prostě přijel velký emisar Evropské unie, paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále, takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před politici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete jiného.
0: Ale ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, o toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat od té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimisté.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď.
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně, a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně. Slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň volební a tak, předvolební, promiňte. Řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti nebo v těch průzkumech třeba?
0: Nepředbíhejme. Ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku, kdy stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze
1: 14, myslím.
0: Nebo budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
1: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
0: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže
1: představili lídry například.
0: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný, tohle to jsem tam výslovně.
1: Dnes SPD, tak i
0: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, to je třeba zajímavé.
1: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten průměr, ten příměr, promiňte.
0: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
1: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No, dobře, tak si to necháme.
0: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude tak docela pěkné na příští debaty.
1: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
0: Já se taky těším. Ano, moc.
1: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

a až budeš stát na prahu, všechny peníze dal bych za odvahu. Nechej vodu vodou, jen ať si klidně teď.

0: podle mě to byla zbytečná komplikace a nic z toho.
1: Ale tak zase oceníme, že tam nerozpoutali nic jako třetí světovou válku, že se vrátili bez toho, ne?
0: Já se bojím, že to ještě není tak úplně jasné.
1: Doufejme, ale víte, co se mi líbilo, kde mi byla radost, protože jak se tady všichni...
0: Já si myslím, že přilili olej do ohně, jen tak jako...
1: Že tady, no možná je přeceňujete. Že ne,
0: možná.
1: Magda Vašáriová, diplomatka, herečka, mě udělala radost, když ona se k tomu vyjádřila a nazvala to podivnou cestou.
0: Tvrdě se k tomu.
1: A řekla, že se pánové mohli do těch map podívat doma, což si myslím, že si mapu můžete rozbalit doma na stole. Dokonce existuje cosi jako Skype. To mohli udělat i přes Skype.
0: A to nemá tu symboliku, podle mě.
1: Jo. A ona v tu chvíli propíchla ten příšerný patos, fakt, kterým jsme se tady koupali. A mně se líbilo, že zhruba kolem toho momentu si z toho Češi začali utahovat z té cesty a začali dělat na sociálních sítích různé grafiky k tomu a vtipy. A to se mi líbilo, že se to zvrtlo najednou. A ne, že by to museli jako schazovat, ale vlastně vzali to s humorem a v tu chvíli jsem jako byl rád, že to tak je, že vlastně propíchli tu bublinu těch politiků a jejich poradců a zpřízněných novinářů, který prostě nám tady najednou tady postavili mohylu Fialovi za jednu cestu vlakem do Kyjeva, kde nic nevyjednal, nepřivez extra nic, tak to
0: udělal radost. Ale jim to k ničemu nebylo, těm Ukrajincům.
1: No, to říkám. No.
0: To totiž spadá do té kategorie. Já velmi oceňuju vlastně to, že přijde spousta lidí na to náměstí tady a zamávají fangličkama, zatleskají umělcům, že se tam za tu Ukrajinu postaví. To je všechno hrozně hezký, je to asi skvělý, je to jakýsi projev něčeho. Ale ti lidi, kteří prostě tam jsou v té válce, myslíte si, že se tam potkají před barákem a řeknou: Natašo, včera demonstrovali v Praze a mávali nám angličkové, ti potřebují úplně co jiného. O tom jsem já skalpelně přesvědčený. Je to takový tady pro nás.
1: No jasně, že to
0: pro Ale nás. Té Ukrajině pořád nikdo nepomáhá. Já když slyším zbraně, tak je to pro mě špatně na obou stranách, ale asi to musí být, aby se ubránili. Takže mě to jenom nepříjemný, ale musím to přijmout. Nicméně mám pocit, že ten svět jakoby na to trošku kašle. Dělají jenom ty gesta okolo. Nevím něco. Proč se jako někdo nepokusí? Podívejte se, co ti Izraelci.
1: Co myslíte, že by šli bojovat? Jako?
0: Ne, izraelský premiér tam jel, sedl si s ním, jako s tím bláznem, snažil se ty věci nějak, tomu rozumím.
1: No ale s naším premiérem ten nemá váhu izraelského premiéra.
0: Já vím.
1: S ním si Putin nesedne.
0: Máte pravdu. Ale proto říkám, že toto je zbytečný.
1: Já vám to podepíšu.
0: Kdyby jsme tam

0: jednodenní nebo dvoudenní PR gesto, titulky a je po všem.
1: Mě ještě překvapilo na sociálních sítích, jakým způsobem a které osobnosti se k tomu vyjadřovali právě tady tím způsobem, jak popisujete. Jo. Protože o lidech, kteří jsem si myslel, že jsou tak jako trošku nohama na zemi, tak tam psali takový ty vzletný, jak jsou hrdí na svého premiéra a tak. A mně to v tu chvíli přišlo vlastně jako nepatřičný.
0: Já jsem vás tam hledal na Twitteru.
1: Já na Twitteru nejsem vůbec.
0: Nejste?
1: Ne, já s tím neumím.
0: Velká škoda.
1: Jo?
0: Velká škoda.
1: Mám se zařídit.
0: Jo, prosím vás.
1: A co tam budu psát?
0: Že jste hrdej třeba na svého premiéra.
1: Tak jestli je to potřeba, abych byl tady nějak angažovaný v kolektivu.
0: Bylo by to hezký, napíšu. Hlavně v tom kolektivu.
1: Já si totiž myslím, že ne všichni to myslí úplně upřímně.
0: No, já myslím, celý Twitter je o neupřímnosti, ne?
1: Já nevím, v tom jde.
0: Já tam jsem, já se tam v tom koupu.
1: Já tam mám nějaký profil.
0: Falešnej nebo opravdu?
1: Ne, normálně můj. Který mě tam někdo z kolegů udělal před mnoha lety a v zápětí jsme zapomněli heslo. Takže to je celý.
0: No ale chybíte tam.
1: Ale nechybím nikde, prostě já ani moc, všimněte si na ten Facebook a to, tím nežiju moc.
0: To dobře děláte.
1: Už je to naopak, ale sleduju někdy, jo, sleduju ty sítě. Ona je to zase studnice někdy, jo.
0: Jo, ale víte co, já na tom pozoruju, že nemálo lidí už vlastně přineslo své životy tam. A odvě je od toho, co se děje tam na tom Twitteru v té bublině. Takže je zdravý bejt mimo, si myslím.
1: Influencerka nějaká, která žije tím Instagramem, vyhrožuje sebevraždou, protože jí zrušili Instagram.
0: To je strašný.
1: Asi je to ta doba, no. Ale ostatně, kdo to tady říkal, myslím, že pan Šmucler, když jsme se bavili o kandidatuře prezidentské, tak říkal, no je doba youtuberů.
0: No, takže...
1: A ono to, já bych toho pana Knora vůbec nepodceňoval.
0: No, ale počkejte, pana Knora, ty jsi dva youtuberi, ne? Velký.
1: Já nebudu kandidovat. Já určitě ne.
0: Počkejte.
1: Ne. Já bych, víte proč? Já jsem se rozhodl včera definitivně.
0: Ty jsi mi fakt, já bych dokonce zradil.
1: Bohužel, má to technický důvod.
0: Jaký?
1: No protože na mě neexistuje neprůstřelná vesta.
0: Ale to vám udělaj.
1: No, to, víte, kde se to dělá? No, ne.
0: Já nevím.
1: Já bych do toho vagónu vůbec nemohl.
0: Podle mě nějaký kamarádi z Izraele vám to zařídí.
1: Jo? Takže to máme ještě
0: zvážit. A nebo si můžete připnout dvě, ne? Nemusíte nosit jenom jednu.
1: Jako jednu ze zadu, jednu dopředu. No a o přilbě ani nemluvě, prostě.
0: Máte konfekční velikost?
1: No nemám vůbec, na hrozně velkou hlavu. Tak jako pátrací balón a mně se do čepice vleze 6 kg brambor, jsem zjistil.
0: No a neměl, tak zkuste Lipavskýho, mohli byste mít...
1: No, má maličkou.
0: Jo, maličkou hlavičku.
1: Takovou jako ještě dětskou takovou balu.
0: Ale ne, to vám na hradě prostě zařídějí.
1: No.
0: To by byla škoda, kdybyste nekandidoval jenom kvůli neprůstřelný vestě, že nemáte.
1: Prosím vás, dneska jsem zaregistroval věc, kterou jsem vůbec nevěděl. A už je to týden nebo jak starý příspěvek zrovna na sociálních sítích, že nám... Pan poslanec za Pirátskou stranu pomočil, prosím, zdi francouzské, nebo Bůh ví, jaké ambasády.
0: To bylo pirátství.
1: Tohle ti lidé z lepších kruhů dělají, jako?
0: Já bych jim neříkal z lepších kruhů, já bych řekl, že tihle lidé to dělají.
1: No ne, tak ale... to je prostě vysoká společnost.
0: Piráti?
1: No ne, tak je poslanec parlamentu, má asistenty a to... To jsou lepší lidi, pane Holče, přiznejme to. No,
0: počkejte, že má erotickou herečku za partnerku, tak jak?
1: On má herečku?
0: Erotickou.
1: Jo, to je tenhle ten.
0: No, jasně, Sekerník. Sekerník Michálek.
1: No podívejte, tak to už dvojnásob. Tohle to všechno k tomu ansámbla ještě jeho paní je umělkyně.
0: Mhm.
1: No.

0: Oni říkají okurka.
1: Pardon?
0: Okurka jí říkají.
1: Má nos velký? Nebo?
0: Ne, ne, ne. Ona si ráda jako v těch filmech svých si hraje s okurkama.
1: Jo, takhle, jo. Mě některé věci...
0: No, já vím, tak já vás zasvětím.
1: Já se na to nekoukám, takže vy...
0: Já jsem, jako byste ponořený v těch válečných filmech, tak já jsem ponořený v tomhle žánru.
1: No a najdu to někde?
0: Na Google asi.
1: Že, a dám okurka?
0: Dáte okurka.
1: Poslanecká sněmovna okurka.
0: Ano, a budete mít filmotéku bohatou.
1: Pane Holče, dáte mě za pravdu, když je někdo členem parlamentu, poslancem, že by neměl chodit čurat na zeď cizí ambasády nikomu?
0: Já vám striktně řeknu, že jsem proto, aby chodil na záchod močit.
1: Jste pro nebo proti?
0: Tohle jsem pro.
1: Pro?
0: Ať na záchod.
1: Se vyčurat normálně?
0: Já si myslím, že záchod je proto dobrý.
1: Já jsem si to na mě učili doma, docela mi to funguje.
0: Chodí taky na záchod?
1: Já chodím.
0: Jo?
1: No.
0: A tak já nevím, a neviděl ho někdo z té ambasády francouzský?
1: Takhle, umím si představit, že se mu tak strašně chtělo, že jsou situace v životě lidským, pane Holče, že nemůžete jinak.
0: Já si myslím, že to může být pravda, on byl nabumbaný, že jo, trošku.
1: Aha. Jo,
0: takže
1: tak to je jiná.
0: Muselo ven.
1: Jo, tak to je jiná. Víte? Věc. To je jiný příběh.
0: Jo.
1: No.
0: To je narrativ, co?
1: To je narrativ, jak bake to jsem nevěděl. Ale je potřeba přiznat, já nevím, jestli se vám to někdy přihodilo, že jste třeba na dálnici D1 nebo na jakékoliv jiné stál 3 hodiny v koloně. Stalo se vám to někdy?
0: Stál jsem dost, no. Kdo? Znáte Čecha, který nestál na D1 v koloně?
1: Tak. A co v takové chvíli? To ještě to čurání je to nejmenší. Můžou být i komplikovanější potřeby. Takže jako nic proti tomu, ale přeci jenom vyčurat se na zeď ambasády nějaké a...
0: Třeba v tom bylo nějaký gesto hlubší, já nevím. Třeba chtěl něco říct a řekl to takhle.
1: A to byla francouzská ambasáda?
0: Já nevím, možná.
1: To myslím, psali
0: si,
1: na tom...
0: Já si myslím, že jo, ale...
1: Že jestli k tomu zněly i zvony z Marsejezy, to by...
0: Je to možný, ale že to bylo s velkou slávou, když viděli poslance.
1: To by měli, no. No, ať to nenatahujeme, já ještě musím říct strašně důležitou věc, protože to už je seriál. Hon na Jaromíra Nohavicu pokračuje.
0: Už to... já vidím, že se nám sem prostě vkrádá totalita v rámci boje za tu demokracii. A víte, jsme se tady přeli o to, jestli měl Nohavica vrátit medaili nebo ne Putinovi. Já jsem říkal, že já bych jí vrátil, protože nelze prostě žádnou cenu úplně oddělit od toho, kdo vám jí dá, ale že to není povinnost jeho prostě. Ale on tu válku odsoudil. On tu válku odsoudil a teď mu rušej, v Polsku mu zrušili celý turné, tady mu vlastně znemožňují koncertovat, že mu nechtějí pronajmout sály a místa pro ty koncerty. A já, on to není jen Nohavica. Já jsem či článek o ruský operní pěvkyni. To je Anna Netrebko, se jmenuje. No a ta skončila v metropolitní New Yorkské opeře kvůli tomu, že odsoudila válku na Ukrajině a řekla, že ať okamžitě jako tam vyjednají mír a že to je barbarství a agrese ruská. A oni řekli, ne, to nestačí, ty musíš ještě osobně tady odsoudit Putina. A ona teda tam s tím sekla a já to chápu, že jí to muselo šíleně ponížit. Mně to přišlo jako procesy z 50. let, že z lidí dostáváte připravený doznání a vyjádření a někdo, nějaký možná komisař nebo prokurátor rozhoduje o tom, vlastně co už je dost a co ještě málo. A fakt mě to děsí, co se nám sem vkradlo. A myslím, že jako sleduju, že to jenom graduje. Bohužel.

0: Posloucháte rádio Xaver.
1: I rozhlas máslo zdražilo v červnu nejvíce ze všech potravin. Do budoucna bude vzácné, říká předseda mlékařů. Co to je s tím máslem? 7,7% navíc, meziměsíčně, ale meziročně čtvrtina. A pan Výborný, a to není všechno, zdražilo také maso, mléko, a pan Výborný, ministr zemědělství, nám říkal, že už potraviny zdražovat se nebudou, naopak, že už nejsou nejdražší v Evropské unii, že už jako cena jejich bude klesat a tak, tak co se děje? Může za to Babiš, Agrofert, říká premiér Fiala. Oligopol.
2: No,
1: už vás nechám mluvit.
2: Chvilku jsem se radoval, jo, než jste to pak vyšperkovala, tak to mi došly komentáře. Býval vtip za komunistů, že se zdražovaly různé komodity a že teďko nový usnesení ústředního výboru říká, že tentokrát se bude zdražovat od F. Od F. Všechno, co je na F. Jo? No a to je všechno. Tak to platí teď znovu. Ještě ke všemu nám to říká ten, co za to zodpovědný. Prostě logika je neúprostná. Velké výdělky elektrobaronů znamenají vysoké ceny pro domácnosti a pro výrobce. Vysoké ceny energií se promítají všude, proto se tak zdražovalo všechno. Velké dluhy státu, ve kterých pod různými záminkami, teď zrovna se tomu říká bezpečnost, ale zase jsou to velké dluhy státu, vedly k inflaci. Inflace je další pěkný projev Fialovy vlády.
1: A nemalá. Nemalá inflace.
2: Teď nám slibují 5% HDP na zbraně. Lidičky zlatý. Oni si nevědí rady s 50 miliardama. A teď tady mluví o 500 miliardách. Dluhu. Víte, jaká bude inflace? Až to udělají, teda doufám, že to neudělají, ale všechno nasvědčuje tomu, že to chtějí udělat. No tak jeden z těch, co tyhle ty šílenosti a ničení České republiky vymýšlí, říká, do budoucna bude máslo vzácné. Všechno bude vzácné. Všechno, protože ceny energií, dluhy, to všechno se promítne do cen. Zkrátka dobře, oni naordinovali téhle zemi chudobu. Já jsem tady u vás v pořadech říkal, zaseli bodlák. Lidi, těšte se, budou sklizně bodláku. Akorát, až toho budete pít z chleba, tak to moc nepůjde.
1: Takže vzácné bude všechno na F.
2: Na F. Teď je to na tak. F. A dělají to ti, co to říkají. Ti, co vládnou. Fiala a spol.
0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Hraje vám
3: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl, a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů. Jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma. Tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly. Aby to nevypadalo jako planning slip, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nadstřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard, a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluji tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci, a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů. A díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme ho připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko mám, abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie, nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Busková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buskou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kdy jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaší kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách Hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je? Jenom byste toho času hostovali na jejich kandidátce?
2: To je věc, která, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
3: Radio Xaver.

0: naším hostem je Miroslav Jansta. Vítám vás v XTV, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Předseda České unie sportu a šéf České basketbalové federace. Pane předsedo, včera Český olympijský výbor představil kolekci oblečení na nadcházející olympijské hry v Paříži. Líbí se vám?
1: Tak jako, myslím, že kolekce, všechny kolekce historicky, co jsem pohybuje ve sportu, byly hezký. Tady mě jenom mrzí, že na ty kolekci je nějaký CZE, že tam není jasný název českou, čeky a buď anglicky nebo český, protože olympijský výbor se zavázal v roce 15. Jeho předseda podepsal, že bude propagovat název Česko, Čekia a dá tam nějaký CZE ohromnými písmeny. A já myslím si, že když všechny ostatní svazy používají Čekia nebo Česko, že to mělo být. Takže to je jediná vara na kráse, ale jinak samozřejmě to hezký. Přeju to těm sportovcům, ale hlavně, aby jim to dalo dobrou psychiku a získali nějaká dobrá umístění.
0: Tak uvidíme. A přejete i ruským a běloruským sportovcům, aby se mohli zúčastnit olympijských her?
1: Nepřeju, protože naše federace, já jsem předsedou Moskevské federace, již 25. rozhodla, že země, která se dopustí agrese ještě v době olympijského míru, tak nemá právo se účastnit olympiády. A doufám jsem, že Mezinárodní olympijský výbor tomu zaujme ne vzhledem k Rusku, ale obecně, protože takové agresí bylo, je a bude zřejmě, bohužel, aby jasně řekl, jak se to bude řešit, že třeba ze svých prostředků vyčlení peníze pro svůj příslušný národní olympijský výbor, že by se mohli třeba ty Rusové, Bělorusové připravovat za peníze Mezinárodního olympijského výboru, mohli by jít do kvalifikací, ale nebyli by reprezentanti toho státu, byli by pod ochranou, pod vlajkou olympijského výboru, to říkám jako příklad. A to se nic nestalo, protože nejdřív Mezinárodní olympijský výbor řekl, vylučte je, vyházejte je, a pak, když ta válka byla ještě horší, najednou řekl, zařaďte je tam.
0: Ano, Mezinárodní olympijský výbor připustil jejich účast na olympijských hrách, ale jako neutrálním sportovcům. To znamená, že by nebyli reprezentanti Ruska a Běloruska.
1: Ale připravovali se v těch zemích, připravovali se za peníze těch států. Často jsou to příslušníci různých organizací ozbrojených, to znamená armáda, policie, případně nějaké další ozbrojené složky. A to je špatně, samozřejmě.
0: Takže jde o peníze, za které se připravují na danou...
1: Oni reprezentují tý stát. A to je to, že ten Mezinárodní olympijský výbor měl sehrát něco, nad něco opravdu, co ty kruhy symbolizují. A on to nesehrál. Ten Bach jednoznačně zklamal.
0: Dobře, a zklamala tedy i organizace OSN, která dala vlastně Mezinárodnímu výboru olympijskou zapravdu, která mluví o...

0: porušení lidských práv v případě, že nebudou moci ruště běloruští sportovci.
1: Ale porušení lidských práv tady je podstatně...
0: No, protože diskvalifikují na základě jejich národnosti.
1: Ale jaká diskvalifikace? Jejich národnost vraždí jinou národnost? To přece nejde oddělovat, jako Rusové vraždějí Ukrajince. No tak dobře, tak jako oni se budou, jako oni nejsou Rusové. Tak jsou to Rusové, ale tak, ať reprezentují tu neutralitu, to znamená, ať jsou pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru za peníze Mezinárodního olympijského výboru.
0: Protože
1: já ten sportovce chápu. Ale chápe někdo naše sportovce v roce, když měli do LA v roce 84, když byli, nebo když další sportovci nemohli jít do Moskvy, když to pořád, to se pořád opakuje, ten Mezinárodní olympijský výbor nic neudělal pro to, aby se stal opravdu univerzální hodnotou. A ta OSN odsoudila tu agresi jednoznačně. A to je přece právo na život, je základní lidský právo. A to je porušováno, protože tam zaumírají civilisti, neberou ty vojáky. Jako, to je válka horší než v Afghánistánu. Tam jsou, můžeme říkat, o 100 000 mrtvých a postižených.
0: Tomu naprosto rozumím, ale ti sportovci se provinili vlastně pouze tím, že se narodili v určité zemi. A tou zemí je Rusko, které útočí na Ukrajinu.
1: Tak mají prostě smůlu, tak se narodili. Přece my tady nejsme od toho, aby jsme obhajovali a spasovali svět. S náma se někdo s Čechama nikdo nebude mazat. Pojďte se, co udělali v Mnichově. Všichni nás zradili, včetně Francouzů, kteří byli připraveni s Němcema, kdyby jsme se náhodou bránili proti nám. A co naše lidi? Jako, vemte si, sport není nic víc, než jsou ty ostatní. Sportovci reprezentují ten národ, jsou součástí toho národa. Když jsme všichni hrdí na naše sportovce a stát jim našim sportovcům pomáhá minimálně a dosahují skvělých výsledků. Tak já nevím, proč pořád se tady moralizuje. To moralizování vede opravdu k zániku naší kultury, multikulturalismu a další tyhle ty věci. My jsme křesťanská země s křesťanskou kulturou, tak si máme chránit, jsme na to zvyklí, chceme nějak žít v nějakých pravidlech, to jsou pravidla a ty pravidla byly narušeny. A ty sportovci nejsou víc, než jsou ty ostatní občani.
0: Čili taková mantra, která se stále opakuje dokola, že politika do sportu nepatří,
1: je
0: utopie.
1: To je pohádka. Vždycky
0: čili politika patří do sportu.
1: Vždycky byla. Je to sportovní politika a souvisí s mocenskou politikou. Teď jde o to, jak se dokáže od toho oddělit. Já říkám, že Mezinárodní olympijský výbor měl v současnosti velkou šanci se oddělit od té politiky a neudělal nic. Nejdřív odsoudil tu invazi a pak najednou začal z ničeho nic otáčet. To je všechno úloha pana Bacha.
0: Dobře, ale třeba Dominik Hašek, který je znám svou, řekněme, velmi tvrdou kritikou Ruska, byť tam sám kdysi působil, tak sám vystoupil v Evropském parlamentu a řekl, že by bylo možné navrátit Bělorusy a Rusy do olympijských her, a to tak, že by podepsali nějakou veřejnou deklaraci, veřejně by odsoudili invazi Ruska proti jakémukoliv členu OSN a vlastně každý členský stát Evropské unie by měl být připraven na to jim poskytnout azyl. Těm sportovcům a jejich rodinám. Jak se díváte na toto řešení?
1: Já si myslím, že to je lámání lidí proti svýmu národu. Jako fajn, je to hledání nějaký možnosti, ale ta možnost zase, že se mám zříct svýho národa, kterýmu mám vztah. Proč by se měl říkat svýho národa?
0: Třeba proto, že žije ve státě, který vede válku na Ukrajině.
1: Ale to je současná politická reprezentace, která vede tu válku. A ta válka samozřejmě taky nějakým způsobem vznikla. Ono to, teď tady nejsme o to, aby jsme řešili politiku, ale prostě tady Mezinárodní olympijský výbor měl něco udělat, aby mohli tam být. A on proto udělal minimum. Neměla teda v podstatě nic a jenom alibisticky teď hledá nějaké řešení, protože asi některý uvažují třeba, jak se vy se ptáte, ale já prostě, my nemůžeme dělat kompromisy, jestli chceme k něčemu dospět. A ty kompromisy dělá, Mezinárodní olympijský výbor dělá špatně ty kompromisy, protože nechce řešit podstatu věci. A my se tomu musíme stavět jasně, ale takhle se musíme stavět i k jiným zemím, i k Američům, kdyby se takhle chovali. A prostě to musí, prostě ten svět musí být principiální, nemůže být postaven na penězích, marketingu a na dalších
0: věcech. Dobře, vy jste ale připustil, že pokud by se připravovali ti sportovci za peníze Mezinárodního olympijského výboru, tak by to bylo myslitelné.
1: Jednoznačně, že to
0: ale
1: budou
0: jak by to vypadalo, oni by se připravovali v Rusku? A potom by jeli adverzno do olympijské hry.
1: To je můj nápad, tady, když jsem nad tím přemýšlel.
0: To jestli by byl proveditelný, se ptá.
1: No jasně, že by byl proveditelný, protože se můžou připravovat kdekoliv, za ty peníze kdekoliv. Když máme Mezinárodní olympijský výbor, má dosah ohromný, protože Mezinárodní olympijský výbor, Český olympijský výbor je pobočka vlastně Mezinárodní olympijského výboru. Tak proč by se nemohli popravit někdo, třeba tady někdo v Polsku, někdo ve Francii. Hlavně kdo to zaplatí a hlavně musí to mít dohodnutý i s tím ruským Mezinárodním olympijským výborem, aby prostě ty Rusové, kdyby takhle se připravovali, aby to prostě bylo v nějaký schodě minimálně.
0: A pak se dostávám k tomu, co říkal Dominik Hašek, že by tady museli dostat azyl v nějaké té zemi, ve které by se případně připravovali.
1: Protože samozřejmě by se řekli, tak já už nejsem schopen jako si představit jako Rus, který se řekne své národnosti a bude vystupovat proti současné vládě, se bude moct svobodně vrátit do své zemi, anebo jeho rodina nebude proskribovaná, protože tam vládne autoritářský režim a prostě nějakým způsobem se chová. Takže samozřejmě ty obavy, které vyslovil Dominik Hašek, jsou na místě. Ale samozřejmě, víte co, to je stávající situace, protože vždycky a vždycky budu ctít Rusko a ruskou kulturu a musíme na ně koukat na Rusy s určitou úctou, protože oni něco dosáhli v tom světě. Ale tohle to je prostě krvavá politika, kterou my nemůžeme schvalovat.
0: Když zmiňujete ruskou kulturu, jak jste hodnotil potom to, že tady v Praze v Obecním domě nemohla vystoupit operní pěvkyně Netrbko?
1: Připravo je to směšný.
0: Čili tam byste problém neviděl?
1: Neviděl.
0: V případě operní pěvkyně.
1: Tak kdyby tady nedělala nějakou propagaci režimu, který vládne v současně v Rusku, tak proč by nemohla tady vystupovat?
0: Ano, ona do Ruska nemůže ona, že a odsoudila ruskou invazi.
1: No dokonce jestli odsoudila. Takže já jsem, když jsem si to celý přečetl, tak jsem říkal, zbytečně se to přehání.
0: Jsme papežtější než papež, jak se říká.
1: No, to jsem připadal, že jsme papežtější než papež.
0: A jak jste potom ještě chápal ty dvě stejné situace, ale dvě různá řešení? Narážím na to, že ruská tenistka tady nemohla odehrát turnaj, byla poslána zpátky a čtyři ruští a běloruští fotbalisté ten turnaj tady za kazašský tým mohli odehrát.
1: No, jestli to odpověděla, mě reprezentovali kazašský tým.
0: Dobře, ale ta tenistka nereprezentovala Rusko.
1: Co teď nevím ten detail, jak tam on koho reprezentoval?
0: Ona nereprezentovala sama Rusko, ona tam byla jakoby sama za sebe, nebyla ruskou reprezentantkou.
1: Já si myslím, že v té době ještě vláda nepřijala to opatření, aby když to není reprezentace státu, že to je možné. Takže já si myslím, že možná to přispělo k tomu, že pak mohli tady hrát Rusové reprezentující kazašský tým. Ale teď já bych nešel do tady.
0: Dobře, a je proto to jakoby ale to všechno sjednocená nějaká.
1: Není, ale to je to právě to, co vzniklo v loni, kdy Mezinárodní olympijský výbor řekl, všude vyhoďte Rusy a Bělorusy ze všech soutěží. A najednou se to otočilo, ani by bylo řečeno, co je novýho, jestli to je náhodou, že ta válka už není tak nebezpečná. Prostě všechno, vždycky hledáme, kde se začne. A začalo to Mezinárodní olympijský výbor. Kdyby Mezinárodní olympijský výbor byl principiální a postupoval tak, jak postupoval, tak byli všichni vyhazováni. Pak on to začal měnit, no tak se to začalo měnit. Ale já vám teď říkám svůj názor, že já bych neměnil, prostě bych postupoval tak, jak to bylo v tom únoru loňského roku stanoveno. A teď samozřejmě přehledají různé cesty, jak umožnit některým, kteří nejsou spojeni přímo s tím režimem, nejsou spojeni s tou vládou a hrajou třeba za ten kazajský tým, aby mohli hrát.
0: A tam to nevadí, tam nemůže Ruska je nějak využít ke své propagandě, že to jsou jiní. No, já se ptám, protože vy říkáte, že je to v pořádku, protože hrají za jiný tým, ale jsou to pořád Rusové.
1: Ale my se bavíme o účasti na olympijských hrách. Ale tam předsedou za ten stát, tam je pořadí národů.
0: Takže
1: tam
0: jde o to, že nesmí reprezentovat svoji zemi.
1: Přesně tak.
0: Mezinárodní olympijský výbor s okamžitou platností suspendoval Rusko kvůli začlenění sportovních svazů z anektovaných ukrajinských zemí. Co to znamená směrem k těm olympijským hrám?
1: No, že si našli důvod, jak je vyloučit. Protože to bylo přece jasný, že už byli anektovaný, už se o tom mluvilo dávno, tak jako to prostě teď najednou zjistili, že mají důvod najít nějaký, že je vylučujou, že vlastně začlenili sportovce z Ukrajiny vlastně, který si rozhodli, že začlenili území Ukrajiny do území Ruska a teď je kvůli tomu vyloučili. Takže to jsou takový, já spíš vědu, že to je folklor mezinárodního olympijského výboru.
0: Dobře, ještě by mě zajímalo, jak byste okomentoval vy přístup teď současný Českého olympijského výboru právě k ruským a běloruským reprezentantům?
1: Musíte se rozhodnout, že Český olympijský výbor je reprezentovaný jednou, byl reprezentovaný donedávna jednou statutární osobou, a to byl předseda Kejval. Ten si vlastně mohl dělat, co chtěl. To je unikátní, protože to je v rozporu i s dokumenty Mezinárodního olympijského výboru. Ty stanovy Českého olympijského výboru samozřejmě porušovaly nejen české zákony, ale porušovaly i předpisy Mezinárodního olympijského výboru. No a Jiří Kejval, jsme podepsali prohlášení, že podporujeme jednoznačné vyloučení Rusů a Bělorusů, to bylo loni, a najednou začal mluvit o tom, že můžou vystupovat pod tou neutrální válkou, pod vlajkou Mezinárodního olympijského výboru, aniž by s kýmkoliv to projednal, aniž by jsme se takhle rozhodli. Pak plénum Českého olympijského výboru řeklo, že je proti jakékoliv účasti ruských sportovců na olympiádě, jakékoliv účasti. A najednou začal se vytvořit svoji osobní komisi z různých politiků a právníků a přišli s tím, že by vlastně mohli pod neutrální vlajkou. Ale to není rozhodnutí Českého olympijského výboru, to je hra předsedy olympijského výboru. Takže tady musíme rozlišovat, co je Český olympijský výbor a co je předseda Českého olympijského výboru. A ten se hrál zase takovou směšnou hru, že nejdřív jsme proti, no ale pak je tam pustme, aniž by to s kýmkoliv projednal, aniž by jsme si cokoliv odsouhlasili. Takže on si postuje sám o sobě, on je sám pro sebe, a takže to je potřeba se optát, proč ho tyhle myšlenky vedou. Já vím, k čemu vedou, protože lojální předsedovi Bachovi, Mezinárodního olympijského výboru, protože doufá, že dostane nějakou další funkci asi Mezinárodního olympijského výboru a je spojencem Bacha, a Bach teď končí, nebo snaží se prodloužit své volební období, takže to jsou hry zase funkcionářský Mezinárodního olympijského výboru, ale bohužel ten postup Českého olympijského výboru byl směšný.
0: To zatím vidíte, nevidíte zatím třeba možnost hledání nějakého kompromisu, stejně ne. Jako se o to snaží třeba Dominik Hašek právě tím, že by sportovci z Ukrajiny z Běloruska a Ruska prostě měli nějakou neutralitu, nereprezentovali by pod svojí vlajkou a tak dále.
1: Ale Dominik Hašek rozvinul myšlenky, které začaly padat. A vemte si, Český olympijský výbor začal mluvit o tom vlastně někdy letos v lednu, v únoru, o tom, že nebudeme bojkotovat olympijské hry, když tam budou Rusové. Místo, aby se snažil, aby tam ty Rusové nebyly. Proč bychom někoho bojkotovali, proč se vůbec mluví o bojkotu? Jako přece je podstatné, aby tam ty sportovci nebyli za to Rusko.
0: Dobře, a pokud se to nepodaří a budou tam?
1: Tak žádný bojkot nebudeme dělat, to je přece nesmysl, proč budeme trestat naše sportovce, naši zemi za to, že tam Mezinárodní olympijský výbor dopustil, že tam jsou, a Jiří Kejval je člen Mezinárodního olympijského výboru, tak on je tam pustí a pak ještě tady bude bojovat proti bojkotu, nebo za bojkot, to je přece nesmyslný. Prostě bojkot nic neřeší.
0: Opustme toto téma, pojďme na další. Včera jsme mohli sledovat stávku ve školách a také protesty odborářů. Měl jste pochopení? Prostávku, teď nechci říct učitelů, ale prostávku ve školách, tak, protože se týkala nepedagogických pracovníků.
1: Já si myslím, že naše školství je poznamenáno zbytečnýma zaváděním a nesmyslů z Evropské unie. Různý z těch asistenti, kteří tam byli přijatý, mám pocit, že jich je kolem 30 tisíc asistentů ohledně těch žáků, kteří nestačí. Prostě já si myslím, že naše školství potřebuje zásadní reformu. A ten stát ji neudělal a teď jim bere peníze, aniž by udělal tu reformu. Takže já spíš chápu ty pocity, ta rozervanost v těch školách, která je. Protože oni by čekali určitě něco, že se stane jako hlubšího. A my potřebujeme hlubší reformy, že ten náš stát přešlapuje. Náš stát přešlapuje, zaostává, ty čísla jsou jasný. Ten balíček to jenom řeší nějakou aktuální situaci, že potřebujeme snížit rozpočtový, jako prohlubování se rozpočtové nestability, vlastně, že se zadlužujeme šíleným způsobem. A my potřebujeme brutální reformy. A ty tady bohužel se za této vlády nedějí, jak jsem doufal. Takže já chápu.
0: Vy jste taky rozčarován z premiéra Fialy, nebo no, jak spíš to cítíte?
1: Spíš mi to je líto, protože jsem s ním několikrát jednal, vím, že to je vzdělaný chytrý člověk a nechápu jeho kroky, neumím si je vysvětlit.
0: Co potřebuje nebo co chybí českému sportu?
1: Aby ho stát vzal konečně, aby ho vzal vážně, protože co do něj stát vkládá, nebo co pro něj za 30 udělal, vlastně v podstatě nic. A český sport je jediný důstojný reprezentant českého státu v zahraničí. On jediný dává
0: kultury. Opravdu jediný?
1: A kdo reprezentuje český stát? Řeknete mi, kdo
0: je. Třeba umělci na parámi, teď pan Kaplický.
1: No v pořádku, ale...
0: Možná i někteří politici, ale negativně.
1: No. A politika je složitá, protože třeba politik, který vnímá negativně, tak za 10 let se ukáže, že měl třeba pravdu. To záleží, co ty novináři vytvoří okolo toho. Protože ta pravda se postupně ujeví v číslech, v postavení. Ale já si myslím, že ten sport, bohužel, ten stát ho dal na vedlejší kolej. A když to srovnám s jinými bývalými postkomunistickými zeměmi, tak jsme na tom opravdu úplně nejhůř. Kde? Možná ještě Bulharsko.
0: Kde je to nejvíce vidět?
1: Je to vidět ve školách, je to vidět, že se nesportuje, že ten tělocvik neodpovídá té kvalitě, že děti necvičí. Je to vidět v klubech, který zanikají, lidi, kteří to dělali dobrovolně, už jako ta generace končí.
0: A čím je to způsobeno? Je to způsobeno penězi? Chybějícím penězi nebo ještě něco dalšího? Postavením,
1: že ten sport není brán vážně. Když ve škole není brán vážně a stát se k němu nechová, jako neřekne, že sport je důležitý a ukáže nějaké věci, proto tak jako... Tak to je vnímaný.
0: Měla v tomto pomoc Národní sportovní agentura?
1: Národní sportovní agentura je jako mezikrok mezi ministerstvem a bývalým ministerstvem, protože ministerstvo školství jako správce z českého sportu selhalo, zklamalo, to zklamalo ve školách, zklamalo v jednotách, zklamalo v reprezentaci.
0: Ministerstvo mládeže, školství, ministerstvo školství, mládeže a tělo výchovy.
1: Ano. No, takže my budeme jako Česká unie sportu říkáme, že stát, jestli chce něco udělat, tak by měl opravdu zřídit ministra, který by celý národ viděl, co to ministr dělá a co dělá pro ten sport. A jestli to politici, to není přání nás, to je přání to, že byste selhali politici, tak ukažte, co pro to uděláte. Oni říkají, my chceme ministerstvo. Ne, my říkáme, ano, ministerstvo by bylo dobře, protože by konečně by se ukázalo, co se s tím sportem ten stát dělá, protože to je někde v nějaký šedý zóně. Tam to bylo někde až 5., 6., mezi byly vysoké školy, střední školy, základní školy, mateřské školy, pak byl sport na ministerstvu, takže ten časový rámec a ty peníze se ani nedostávaly. Národní sportovní agentura je mezi článek, ale potřebuje svého ministra, protože teď je pod premiérem, premiér na to nemá čas. Premiér Babiš se sportu věnoval hodně, premiér Fiala nemá negativní vztah ke sportu, ale nemá na to čas evidentně. A my potřebujeme prostě třeba jako Švýcarsko. Švýcarsko tam je sport pod obranou. Kolem 30 miliard švýcarských franků ročně do sportu a hlavně podpora ve školách, systém sportu, systém národní obrany, všechno spolu souvisí. A to je zdravý životní styl, sport, to je, není potřeba opakovat, to je zdravý životní styl.
0: To bylo by to řešení dát ministerstvo sportu nebo dát ho pod ministerstvo obrany?
1: Je to jedna z variant, klidně. Pod ministerstvo financí může být. Ale nebo my od roku 14. usnesení České unie sportu žádáme, aby český stát, český politici z české politické strany zřídili ministerstvo sportu a cestovního ruchu, protože to je dost spolu spojený, protože ty mezinárodní akce sportovní sem přijíždějí desítky tisíc návštěvníků země. No a to mají Poláci, to mají další ostatní země. Víte se, co udělalo Polsko za posledních 20 let, jak skočilo v investicích, ve sportu, ve školství, ve všem. Protože tam udělali reformy. A nebojí se jít za nějakým národním zájmem. Jaký my máme národní zájem teď? Dokážete ho, když se mě budete definovat, já ho nejsem schopen teď definovat.
0: No já pořád přemýšlím, čemu byla ta Národní sportovní agentura.
1: Byla to, že vlastně sport má už aspoň svého úředníka státního, na kterého je vidět a který má nějaký slušný postavení, ale pořád to není člen vlády. Předtím to byl nějaký náměstek, který vlastně ani o něm nikdo nevěděl.
0: A neměl by někdo v čele té sportovní agentury stát někdo, kdo si prostě k tomu premiérovi tu cestu najde a prosadí to, co ten český sport potřebuje? Že no, nemusí být zrovna ministr?
1: No jeho jmenuje ten premiér. A vláda. Návrh premiéra schvaluje vláda, že? Takže to vždycky je zase na tom premiérovi.
0: Tomu rozumím, ale jestli by on neměl právě tlačit na toho premiéra, pane premiére, tady český sport nás potřebuje, nebo vás potřebuje a donutit ho.
1: To souhlasím, ale to není otázka na mě.
0: Není to otázka na vás, to je pravda, ale ptám se, jestli je ve sportovní agentuře její šéf, jestli je to osoba na svém místě. Tak, jestli vy to tak vidíte.
1: Já teď vidím jako předsedu Ondru Šepka jako velkýho diplomata, člověka, který sport má rád, má k němu vztah. Ale ten tlak, jestli je to důsledný, tak tvrdý, to je složitý.
0: Děkuji, že jste přišel.
1: Taky děkuji, naschledanou.
0: Naším hostem byl Miroslav Jansta.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě, Ksaver.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkáním tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: No, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i Krampolovi.
1: Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odezdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené. Prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit v předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika, no, což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš...
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip. Nikoli
1: ano,
2: jako
1: doufám,
2: prognózu.
1: Ano, ano.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou dělal místo předsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. to málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze. Pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministrině, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci. Hmm.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny, se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou. A samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možno i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebe menší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a přestane, začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Witkoffem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: A teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, že to já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si o něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
3: Posloucháte Radio Xaver.

Zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší nežli dítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany. A nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Bylo to jak výbuch, jako salva, když se žárovkou přišel Thomas Alva. Do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely. Jak když pustíš tygry do arény a začalo se dělat na tři směny. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

Vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hlášení a 8 hodin zvedat telefony, svět by stál za pytlik bikarbony.

Nikdo z nás by doma neměl Sony, 2x32, 4 ohmy. Lidé by se hnali kamsi za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom shine o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když stoupíš do komory, a škoda každé ráno.

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slovy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není.

0: naleze na rozum.
1: Něco přihodilo, nebo to bude mít nějaký důvod? Netušíte?
2: No, je to skvělá otázka. A mě vlastně teďka, když jsem si od vás poslechl, napadlo, že jsem se ho na to nikdy nezeptal. Což asi napravím. Ale nevím. Já si úplně nemyslím, že se tam muselo něco zásadního stát. Dlouhá léta tady platí, že a je známo, že Miloš Zeman obecně nemá rád novináře, ale zároveň, že novináři nemají rádi Miloše Zemana a podle toho taky mnohdy vypadají potom jejich výstupy v oněch médiích, v novinách a v televizi.
1: No, a promiňte, jako, já jenom taková drobnost k tomu, jak jste to řekl, tak mě to běží hlavou. No, oni mu pomohli, novináři, aby se dvakrát za sebou, ne jednou, ale dvakrát za sebou stal veřejně zvoleným prezidentem. Tak...
2: No, to je naprostá pravda. Člověka až mnohdy napadá, jestli, jako, že by tam až mohla být skoro nějaká skrytá dohoda a konspirace. Samozřejmě teď
1: to
2: se pokouším z toho lacině si dělat srandu. Jo? Ne, to v žádném případě. Je to přesně tak, jak jste řekl. A Miloš Zeman je specifická osobnost, takový úkaz, bych řekl, na naší politické scéně, který k těm vítězstvím nikdy nepotřeboval nějaké zástupy PR agentur, poradců, marketingových poradců v tom, jak má mluvit, jak se má oblékat. On si vždycky na tu svoji výhru vystačil sám, si myslím. Samozřejmě s vydatnou pomocí těch novinářů, kteří si ale mysleli, že mu škodí a oni mu ve skutečnosti pomohli.
1: No a připustíte, vy jste to hodně sledovali, já o tom zdaleka nevím tolik, co vy. Připustíte, že k těm výhrám mu výrazně pomohli i protikandidáti?
2: Připustím, ono to tak zpravidla bývá vždycky, protože ta výhra... A vždycky u každého konkrétního případu se můžeme bavit a rozebírat, jestli mělo větší vliv ten znalosti, praxe toho kandidáta nebo prostě jeho vystupování v kampani, anebo jestli, nebo jak velký vliv měl naopak ta neschopnost jeho protikandidátu nebo chyby protikandidátu. Když si vzpomeneme na tu první prezidentskou volbu přímo v roce 2013 a duel s Karlem Schwarzenbergem, o kterém rozhodně nešlo říct, že by byl politik amatér. To v žádném případě. Karel Schwarzenberg byl velká osobnost, byť a zcela logicky s ním víc než půlka národa nesouhlasila, to je úplně normální, tak ale Miloši Zemanovi velice pomohla chyba Karla Schwarzenberga, nebo otázka, jestli on to vnímal jako chybu. A to bylo to prohlášení na adresu tehdejšího prezidenta Edvarda Beneše o tom, že v dnešní době by za odsun sudeckých Němců skončil u Mezinárodního trestního tribunálu v Hágu. Miloš Zeman se toho tehdy velmi pochopitelně chytil, opakoval to při všech možných příležitostech a zcela jistě mu to nějaké procento navíc přineslo.
1: No a v druhém případě?
2: V druhém případě?
1: To byl jistě pan Drahoš.
2: No já se právě přiznám, že jsem teďka na sekundu zaváhal, jak se ten protikandidát jmenoval.
1: Ano, to byl...
2: Ano, pan Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd. Víte, pan Drahoš nebyl politik a z toho důvodu se dopouštěl spousty chyb v té kampani, protože prostě to nedokázal odhadnout na rozdíl od Karla Schwarzenberga předtím. A já si myslím, že to byl jeden z důvodů, proč prohrál, protože nebyl politik a měl proti sobě ostříleného, zkušeného politického matadora, který měl za sebou celou řadu výher, ať už v prezidentských nebo sněmovních volbách, nebo i tom, jak se v 90. letech stal předsedou sociální demokracie. Takže já řekl bych, že u Jiřího Drahoše to byla spíš taková kombinace politické neznalosti, z toho plynoucí možná neschopnosti, z toho plynoucích i dobře mířených rad od jeho širokého týmu, kdy každý mohl říkat něco jiného, teď on se v tom ztrácel.
1: Pane panenko, řekněte mi, akademicky jako člověk, který je znalý věci, kdyby teoreticky došlo na souboj Miloš Zeman a Petr Pavel, máte, když už víme počty a výsledky, myslíte si, že by měl Miloš Zeman šanci?
2: Ano, je to samozřejmě jenom akademická otázka, ale i na základě toho, o čem jsme se bavili před chvílí, říkám, že ano, měl by šanci a dokonce bych řekl, že bych si vsadil spíš na vítězství Miloše Zemana než Petra Pavla.
1: Až tak?
2: No tak přesně proto, že by stál opět ten ostřílený politický mazák Miloš Zeman, který zažil v tom českém politickém rybníčku mnohé, stál opět proti nepolitikovi, který se spoléhá na rady svých poradců, na svůj PR tým a od toho se odvíjí vlastně i jeho prohlášení nebo jeho názory na mnohá témata.
1: My jsme v XTV s Milošem Zemanem mluvili včera a já mám pocit, že ten člověk je v absolutní formě. Myslíte, že je teoreticky možné, že někde vzadu v hlavě na nejtajnějším místě mozku Miloš Zeman přemýšlí o tom, že by za 5 let to zkusil znovu? Co za 5 let?
2: No dřív než za 5.
1: Za 4 roky.
2: Za 3,5.
1: No, za 3,5 dokonce.
2: Nemyslím si to.
1: Nechce.
2: Z mého pohledu, a teď samozřejmě já nevidím Miloši Zemanovi do hlavy.
1: Takže a víte, že to je velká škoda, mě by teda konkrétně ta jeho hlava. To bych si rád přečetl.
2: No já myslím, že takových lidí je víc, ale ne, opravdu bych řekl, že z mého laického pořád pohledu bych řekl, že on to bere jako uzavřenou kapitolu, že se mu povedlo 2x zvítězit navzdory i médiím, politikům a všem a že teďka si užívá to zaslouženého politického důchodu.
1: Vy jste, pane Panenko, spoluautorem knihy společně s Lubošem Procházkou Spiknutí, pravda o pokusu odstranit prezidenta České republiky. Proč ta kniha vznikla?
2: Na to je velice jednoduchá odpověď. Ta kniha vznikla proto, že my jsme oba s Lubošem byli, řekl bych, Miloši Zemanovi, prezidentu republiky, blízcí v tom smyslu už tehdy, že jsme dělali s ním oba rozhovory, znali jsme dobře jeho spolupracovníky, účastnili jsme se v rámci mediálního doprovodu jeho zahraničních cest. A znali jsme oba dobře, jak média většinová, mainstreamová k němu přistupují. A zároveň, jak ho celá řada politiků dlouhá léta nenávidí. A když jsme pozorovali, nebo tehdy každý zvlášť, my jsme se o tom bavili až potom ex post, pozorovali tu dobu, co se tehdy dělo, co se psalo, když jsme i sami zažívali to, že se nám ozývaly různé zdroje tvrdící, že je na tom Bůh ví jak a že zemřel a různé nesmyslné teorie, které my i na několika místech v knize zmiňujeme o tom, že zemřel dokonce před několika dny a jeho spolupracovníci to tají a snad ho drží někde v lánských sklepích, aby si mohli...
0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Eva Filipi je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
2: Děkuju, dobrý den. Děkuju za uvítání.
1: Já děkuji, že jste k nám opět zavítala. Netřeba vás nějak zdlouhavě představovat. Vy jste zkrátka legenda české diplomacie.
2: Děkuji.
1: Mimo jiné jste 13 let působila v Sýrii a ze Sýrie teď přichází opravdu znepokojující zprávy. Vy, když jste tu byla naposledy, tak zrovna padl režim Bašára Asada. Vy jste nebyla příliš optimistická, co se týkalo následného vývoje. Teď v posledních vlastně týdnech přišla zpráva, že během vlastně 72 hodin tam zemřelo více než 1000 lidí. Co to může znamenat pro budoucí stabilitu Sýrie, když vláda, současná vláda slíbila, že přeci ochrání náboženské menšiny, ochrání Alavity, tak co se stalo?
2: No, tady se především ukazuje, že ty naše lehce pesimistické výhledy nebo naše názory se ukazují, že byly správné. Jde o to, že ten současný prezident, nikým nevolený, nicméně prezident, vůdce tehdejší HTSky Šara, vlastně má pod sebou spoustu militantů, kteří přišli z toho Idlibu s ním. A tyto skupiny, to není jedna skupina, která by si nechala říct, tak takhle se to dělat nebude. To je několik skupin, které vlastně byly vycvičeny v tom bojovém umění, kteří jsou z části z Islámského státu, z části Al-Káidy. Z části to nejsou ani Syřané, to jsou Ujguři a Středoaziaté a další. A já samozřejmě si myslím, že Šara tam v tom paláci v Damašku dnes nemá prsty a instrumenty, jak způsobit to, že tito lidé budou poslouchat jednoho vůdce. Takže ta oblast Latakie a Tartusu, kde žijí Alawité, tam došlo k tomu, co bych já nazvala strašným slovem řezničina, že jsem sama dostávala přes WhatsAppy ty události, co se děly. Je to velmi skoro nedívatelné. A jaksi ve výsledku je vidět, že Šara, který sídlí v Damašku, nemá šanci tu Sýrii jakoby ovládnout tak, jako my bychom si třeba přáli. Aby to byť by to byl třeba islámský stát nebo více islámský stát, nicméně se ukazuje, že to prostě nemůže ovládnout. Proč? Alawité, navíc tady se často říká, že Alawité jsou ti režimní. Není to tak. Proč? Když tam byl prezident Assad, tak pouze některá místa byla pro Alawité, jinak to je sunnitský stát, nebo hlavní jsou sunnité, takže tam mnoho těch portfolí bylo pro sunnity. Takže Alawité sami v té oblasti, kde žijí, protože když jsem tam byla, tak si z části stěžovali, že by měli mít lepší zacházení. Není to tak, jak se tady běžně říká, to jsou prorežimní a ty musíme zlikvidovat. Čili to je jedna část ti Alawité. Nicméně už se ukazuje, že ty boje jsou i v Homsu a v Hama a zároveň se ukazuje, že už i křesťané, že tam už byly nějaké velké problémy s křesťany. Na jihu máte drůzy, kteří odmítají se podvolit Šarovi. A drůzové včera byli u Bibiho Netanyahu, že by chtěli ochránit od Izraele. Na východě máme Kurdy a mnoho dalších Čerkesů, ty minority tam prostě jsou. To je uvnitř Sýrie. A vedle toho mě dovolte ještě zmínit jednu věc, že v zahraničí je mnoho oponentů, kteří svolávají různé konference, jedna z nich přednedávnem byla v Ženevě, kde odmítají přijmout Šaru jakoby vůdce tohoto státu a chtěli by opravdu tedy novou Sýrii, lepší Sýrii.
1: Tak a to by se musely konat volby? také, vy jste říkala sama, nevolený vůdce. Nicméně původně, když Šára se stal tím vůdcem, kdy padl režim Bašára Asada, tak přeci říkal, že budou volby na jaře. Teď uvedl, že budou volby nejdříve za 4, možná za 5 let, protože je potřeba vybudovat infrastrukturu, protože je potřeba udělat sčítání lidí. Je to ten skutečný důvod, proč se volby odkládají o tolik let?
2: No, tak především on měl, nebo jeho lidé měli takové ústavní prohlášení, že, které tam jako stručně píšou o tom, jak teda ta práva budou zajištěna pro ženy a pro minority a svoboda slova a tak dále. Ale to je kousek papíru. V tuto chvíli, kdy on rozpustil všechna uskupení, nejenom Národní shromáždění a všechny strany, všechna jakákoliv uskupení jsou rozpuštěna. Čili jak učinit, jak co udělat, jak volby. Ono to v podstatě ani nejde, protože tam není žádná organizace, která by mohla někoho nominovat. A on, aby jmenoval třeba Národní shromáždění nebo parlament ze svých lidí. On zatím dělá to, že ze svých lidí má ministry a udělal Národní bezpečnostní radu, to jsou jeho lidé. Ale v podstatě v tuto chvíli, v této roztříštěnosti a hlavně nespokojenosti většiny obyvatel, ono je to asi tak, že vidíte na některých médiích, jak slavili výročí revoluce, že před 14. 15., tak je to takové velmi, jak bych to řekla, jako popisují to tak, že se na maští obyvatelé radovali a helikoptéry létaly nad Damaškem a schazovaly růže. A k tomu bylo dodáno, tehdy byly schazovány barelové bomby, dnes růže. Čili zase plaveme ve spoustě informacích a musíte mít schopnost se v nich vyznat, co asi, abyste mohla udělat trochu prognózy, jak to může vypadat do budoucna. Aktuálně já bych, ač bych si to velmi přála, tak nevidím, že by Šara mohl ovládnout Sýrii, že by všichni nadšeně řekli tak a teď budou volby. Volby z koho? Jak to učinit? Tam ty strany neexistují a tím nemyslím, že to byla jenom strana Baas, tam bylo mnoho, mnoho uskupení. Zahraniční Syřané mu nevěří, ani nemohou dovnitř, protože on tam už nepouští tyto oponenty, protože to jsou velmi inteligentní a intelektem nadaní lidé, kteří mají představu o tom, jak by se měl spravovat stát. Takže velká neznámá.
1: Takže říkáte, že volby nejsou reálné, byť on je ale slíbil, mluvil o nich, že na jaře budou. Je to reálná situace za 4-5 let? Je možné, že za 4-5 let?
2: Upřímně, já si myslím, ale říkám teď něco hodně na hraně, já myslím, že ten Šara nevydrží.
1: A proč mu nedůvěřují ty skupiny, které jste zmiňovala? Je to kvůli jeho minulosti, nebo jakým způsobem se ujal moci?
2: Jistě, tak ono to, jak se ujal moci, to je jako pěkně, tak si nakráčím do toho paláce a stanu se prezidentem. To je jedna věc. Jak budeme mluvit o tom, že někdo ho tedy skutečně zvolil, nebo vůbec ne? Na druhé straně já třeba mám informace přímo z Damašku, tak ti Damašané se obávají, co bude. Ve smyslu v takovém, že on propustil z většiny státních orgánů ty zaměstnance bez salary, bez platů. Nemá peníze, nemají peníze. Čili to, co jste naznačila, že tam je potřeba, jak řekl, postavit infrastrukturu, to určitě, ale odkud budou proudit peníze? Pravda je, že Katar nějak začíná obnovovat energii. Katar je jeden z těch spolu s Tureckem, kteří si přáli více islámský režim, systém. To jsou muslimští bratři. Takže jestli tam budou proudit peníze a jakým způsobem a kdy, to je těžko říct. Evropská unie nějak pozastavila sankce, Washington váhá. Washington zatím velmi váhá a navíc, jak jsem včera četla, tak ta opozice v Americe syrská přímo vyzývá prezidenta Trumpa, aby nezrušil sankce. Protože nechtí, aby tento druh lidí, kteří tam teď vládnou, mohli vládnout dál.
1: Hmm. Spojené státy vyzvaly právě syrské úřady, aby se postavili, aby postavili před spravedlnost ty islamisty, kteří udělali ten zmiňovaný masakr alavistů. Nicméně já neslyším žádné vyjádření Evropy, evropského státníka. Když byl u moci Bašár Asad, slýchali jsme o Sýrii, slýchali jsme silná prohlášení a teď
2: no, nikde Evropané, nic? Evropané splnili svůj cíl. Asad už tam není. Mm-hmm. Takže teď podle mě od takového prvního nadšení, že Asad zmizel, že to bylo po mnoha let náš prvotní cíl, despota musí zmizet, tak ten už tam není. No, takže bylo nadšení, že jo, teď víme, jak tam proudili ti ministři zahraničí, různí. A teď najednou přijde zpráva, že tam jsou takovéhle masakry a že vlastně se bojuje v Homsu a že se bojuje v Hama a že teda lidé jsou nespokojení, tak co s tím, že jo? Teď Evropa navíc, myslím, nebo evropští státníci, politici mají hodně co dělat s tím, co se děje ze strany amerického prezidenta Trumpa, Ukrajina, Rusko, takže do jaké míry dneska Sýrie je bude zajímat se, úplně nejsem jista, to je na jedné straně. Na druhé straně je to až s podivem, že my necháme jakoby ve smyslu naší ideologie tam nechat umírat lidi v masakrech.
1: Hmm. Vy jste říkala, Sýrie je velmi roztříštěná. Dá se jí vůbec vládnout?
2: Dá, ale silou, force.
1: Takže musí přijít nějaký vůdce, jako byl Bašár Asad vlastně?
2: Musí přijít nějaký vůdce, který by byl, neměl tuto minulost, nebo ono se těžko řekne, minulost to neodpářete zevnitř, i když Šara mluví nádherně a když má projevy, tak jako si říkáte, to je dobrý a tak jaksi ta doba sice basistického režimu, ale velmi dlouhá, starý Asad, mladý Asad, tam se vytvořila atmosféra takového jakoby volného bytí mezi jednotlivými komunitami a uznávání jednotlivých komunit. A vlastně ano, když řeknete despotický režim, dobře, takže my rušíme despotické režimy, abychom došli něčemu, co teď máme v Sýrii. A to je jedna z otázek, která mě vždycky byla hrozně líto, že jsme schopni tady v Evropě jakoby chtít proměnit ty despotické režimy v demokratické ráje, ale v podstatě jsme to nikdy nedokázali. Totéž je Washington, že jakoby máme nějakou ideologii, kdy naše hodnoty musí převládnout i tam, kde je třeba nechtějí. A výsledek je, já nemám žádný pozitivní výsledek. Tunis, možná trošku Tunis, ale tam už mezi tím to proběhlo jinak. Libie víme, Egypt víme, Sýrie víme a další nebudu už zmiňovat. Takže tam jako mě to vrací k tomu, co vlastně děláme my a je mi to líto, že my máme ruku i v tom, co se děje dnes vlastně. Že my jsme si přáli, aby ten režim spadl. A nejhorší je, že opravdu tam obyvatelstvo je teď v šíleném stavu, nejsou peníze, není infrastruktura, byly sankce. A my jsme byli schopni ty sankce uvalovat dál a dál, jenom proto, že tam byl Asad. A bylo nám úplně jedno, že ta populace šíleně strádá. A měli jsme jako ten ideologický záměr, že oni radši, ať nikdy se to veřejně neřekne, ať radši umřou, ale my tam nechceme Asada. A tohle je jedna kategorie, která je potřeba zvažovat do budoucna.
1: Hmm. Jaký bude přístup k Sýrii ze strany Donalda Trumpa? Vy jste zmínila, on je zaměstnán teďka mimo jiné také válkou na Ukrajině. Bude Ale očividně,
2: já jsem prezidenta Trumpa zažila v jeho prvním období, to jsem ještě byla v Damašku a byla to taková hezká diplomacie, já nepůjdu do detailů, ale bylo tam mnoho svěžích myšlenek a mnoho dobrých myšlenek. A tehdy bylo velmi patrné, že ten establishment americký vlastně nedovolil ty myšlenky realizovat. Jedna z nich byla, už tehdy Donald Trump chtěl odejít ze Sýrie. On tam má u Kurdů teď asi 1000 vojáků. A takže on prostě chtěl je stáhnout, co tam děláme, že? Ale nedopadlo to. Teď už je plán, Pentagon připravuje plán, že stáhne své vojáky Trump z východní Sýrie.
1: Když jsi zmínila Kurdy, někde jsem zaznamenala zprávu, že se chystají předat zbraně. Je to, reálné? Je to možné, že opravdu se Kurdové odzbrojí?
2: No, ono je to asi tak, že tím, že vyšlo najevo, že by Donald Trump chtěl odejít, protože Kurdi jsou podporováni Američany tam ve své enklavě. Mimochodem, tam jsou také arabské kmeny, to není jenom, že tam jsou jenom Kurdi. Na druhé straně, myslím, že jsme o tom mluvili, Turecko bojuje proti Kurdům, takže tam ty dva členové NATO, tady Američané, tady Turci, se střetávají nad Kurdy. Kurdové měli, je to několik dní, měli jednání u Šary v Damašku a výsledek byl, že by se snad nějak i dohodli, ne že by odezdali zbraně, ale že by se dali, byli jakousi součástí té nové vznikající armády. Protože dneska tam není armáda, tam jsou prostě ty HTSka, tam jsou prostě ty skupiny, které přišly z Idlibu. Ale už se objevuje mnoho proti názorů, že to takhle nebude. Čili nemyslím si, že by odevzdali zbraně, to spíš souvisí s tím, že PKK, že Öcalan, šéf PKK v tureckém Kurdistánu řekl, že už rozpustíme PKK, ale to se nebude týkat syrských Kurdů.
1: Pojďme ještě, když tady mám takovou zkušenou diplomatku, tak by mě zajímalo, jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa. Jak to na vás celé působilo?
2: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
1: to chodí.
2: A býval
1: i za Joea Bidena.
2: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, Trump, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska ve fik. Dneska to tam jako, dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
1: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
2: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
1: A má to velký význam?
2: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to je, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiný jiná level, to je jiná úroveň, že zatím do posud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině se bojuje o Českou republiku a takovýhle věci. Takže,
1: myslím, že to byl dokonce i premiér Fiala.
2: Já mám ale pocit, ale no, nerada bych
1: vkládal do ústní,
2: no. A tak to je zase nepochopení celé té situace, že? A takže...
1: Ale tak on tam, pardon, on tam něco takového naznačil vlastně i v té oválně a pracovně, že? Uh-huh. Že je chrání vlastně oceán, ale že Rusko
2: asi
1: by
2: tak,
1: mohla jednou přijít.
2: Asi tak, no. Pak jedna partikulární věc, že na tato jednání, jestli nejsem rodilý mluvčí, tak si beru tlumočníka nebo požádám americkou stranu, dejte nám tlumočníka, protože bylo patrné, že není native, že Zelenský, čili on tam šel tak, jak byl zvyklý. Tady z té válečné zóny teď jdu a všude mě objímají a všude mě nabízejí to a to a to. Takže to byla další věc, která není úplně partikulární, ale byla důležitější, protože tam bylo vidět, jak Trump říkal, no tak nemáš v ruce mnoho karet, tam řekl, ale já karty nehraju, jako by chytal, tohle není dobře. A pokud vím, tak po té nezdařené schůzce ta delegace chtěla zůstat a chtěli jednat a chtěli už tehdy jakoby vzít zpátečku, ale to už nešlo.
1: Ano, protože jakmile opustil Bílý dům, tak už děkoval Donald Trumpovi, děkoval ano, Americe, ano. děkoval. Teď v současné době se jedná o 30-denním příměří na Ukrajině. Je teď míč v současné době na straně Ruska, údajně zítra si má Trump s
2: telefonovat.
1: Tak vidíte v tom, nebo vnímáte to jako opravdu blížící se konec války, to, co teďka probíhá, to, co teďka sledujeme?
2: Ráda bych si myslela, že ano, ale myslím si, ale nemám mnoho pochybností. Myslím si, že nevím, jestli z toho začne příměřím, nebo jestli se už Trump s Putinem na něčem domluví ještě dál. Myslím si, že to vede ke zdánému konci. Do jaké míry se s tím vyrovná Evropa, to nevím, ale chci se domnívat, nebo domnívám se, že tam dojde k nějaké dohodě. Tak jako už si jenom vezměte, že možná je to teď trošku z jiného soudku, ale mluvili jsme o Sýrii. V Radě bezpečnosti OSN dnes hlasuje Amerika s Ruskem na stejné rezoluci. To znamená, že tam už ty kontakty jsou i v jiných agendách, ale vraťme se tedy. Já si myslím, že to povede příměří, mír určitě.
1: Měla by u toho dojednání příměří být Evropa? Když jste zmínila Evropu. A
2: já si myslím,
1: jak to zvládne?
2: Já si myslím, že asi nebude. Jak vidím, jak jedná prezident Trump a jak jedná Putin, tak si nemyslím, že by ta Evropa měla být přizvána. Už vzhledem k tomu, že jsme velmi, velmi intenzivně a velmi jednoznačně vyjadřovali svou nespokojenost s prezidentem Putinem a jak si, co jsme mohli, to všecko padalo na hlavu Putina, bez žádné adorace z mé strany, ale nevím, jestli by prezident Putin i prezident Trump přijali to, oni teď na něčem pracují, aby jako přizvali teď koho? Jako Unii? Nebo Macrona? Jo, třeba ještě vraťme se k tomu Zelenskému, oválná pracovna. Macron taky v jednu chvíli začal mluvit francouzsky, když tam byl u Trumpa. Jo, aby získal čas. Jsem skočil úplně jinak. Ale já si nevím, já si myslím, že ani jedna strana aktuálně by nechtěla, aby tam zasedala Evropa. My bychom se teď přeživili a začali bychom rychle říkat, že jsme ten mír vždycky chtěli. Nevím, já jsem trochu skeptik vůči Evropě.
1: No, náš ministr zahraničních věcí, pan Lipavský, včera zmínil, že by Ukrajina měla být v NATO. Nevrací nás to zase zpátky?
2: Tím mě nechápu. Toto prohlášení tak skutečně nechápu. Upřímně nechápu, protože přece víme, o čem to je. To neví trošku dozadu, to nemá informace, aby mohl toto prohlásit. Jak si stačí si něco přečíst a nemohu toto nikdy říci. A nebo jestli je to v pokračování stejné linie, tak ta nás nedovede nikam k dobrému.
1: Paní Filipi, já moc opět děkuji, že jste byla naším hostem a doufám, že až se uvidíme příště, tak třeba už bude uzavřeno příměří, ne-li mír. Budu v to doufat.
2: To bych si velmi přála a třeba, že už i ta Sýrie se nám trošku vyjasní, anebo ten Blízký východ jako takový.
1: Moc vám děkuji.
2: Rádo se stalo.
1: Naším hostem byla Eva Filipi.
3: Posloucháte Radio Xaver.

pojedem tam, kde to mám rád. Všechno to, co vidíš poprvé, je ostré jak nůž. Táta tady není a já jsem dospělý.

0: pojedem tam, kde to má.
1: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Aleš Juchelka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Aleš Juchelka je stínový ministr práce a sociálních věcí, také místopředseda poslaneckého klubu ANO.
1: Ano.
0: Že? A bývalý šaumen.
1: Šaumen, ano.
0: No ale my to dnes nemáme moc veselé, pane Juchelko, opravdu? To naše povídání, protože jsou tady samé věci připraveny, které trápí naše občany a vy jste jedním ze zákonodárců, tak se vás budu ptát na váš pohled a pojďme začít tou stávkou, kterou jsme sledovali v tomto týdnu. Celé ty peripetie kolem stávky, kdo nakonec komu tu stávku ukradl nebo neukradl, jestli to dezoláti ukořistili nebo ne, i včetně toho, co tedy představitelé strany a vlády vzkázali našim občanům. Takže váš názor, prosím.
1: No, pro mě to bylo velmi překvapující, protože se spojily různé nesourodé skupiny lidí, ať už to byli zaměstnanci, kteří nestávkovali proti svým zaměstnavatelům třeba pro vyšší platy, ale spojili se právě s těmi zaměstnavateli. Někteří dokonce platili autobusy do Prahy, aby tam ti zaměstnanci dojeli, protože prostě všechny jednoduše trápí vysoké ceny energií, které uvidíme, jak to prostě dopadne nakonec a kolik kdo bude platit od ledna příštího roku. Byli tam učitelé, kteří se spojili společně se studenty, takže to je další skupina lidí. Teď v těchto dnech začínají stávkovat lékaři, takže vlastně ta vláda to honí úplně jako na všech frontách a to nemluvím o té jakoby nejmenší stávce těch dvou lidí před úřadem vlády, kteří de facto stávkovali za lepší prostě podmínky v rámci starobních důchodů pro dezidenty, Znači, na které pravděpodobně se zapomnělo.
0: Domníváte se, pane poslanče, že ti učitelé a ne pedagogičtí pracovníci měli důvod, skutečný důvod stávkovat?
1: Samozřejmě, že ano.
0: Počkejte, protože z úst některých představitelů, tuším, že sám pan premiér Fiala, bylo naznačeno, že není důvod.
1: Panu premiérovi už nemůžeme jakoby v posledních, myslím si, jako měsících, možná letech jeho vládnutí věřit ani slovo.

0: Pan premiér, naopak, jako tam všichni hledáme v těch jeho projevech něco, čeho bychom se mohli jako reálně chytnout, nějaké informace, nějaké pravdy, něčeho, na čem by se dalo stavět. Ale bohužel tato vláda, kterou on vede, je vláda bez jediného ekonoma, který prostě v té vládě není. Je to vláda amatérů, která nedokáže vůbec komunikovat s těmi dotčenými skupinami lidí, ať už pan ministr Síkela ze zaměstnavateli, ať už pan ministr Jurečka z důchodci, ať už pan ministr financí s dalšími lidmi, pan ministr školství s učitelskými odbory, to vůbec nemluvím o panu ministru Válkovi, který nedokáže vyřešit právě tu krizi, která se týká lékařů.
1: Ne, zkusím to ještě jednou. O co opíráte, pane Juchelko, to vaše pochopení pro tu stávku, která, promiňte, mám pocit, začala u těch učitelů a u těch nepedagogických
0: No,
1: pracovníků
0: u
1: ve
0: toho, co se
1: školách?
0: děje de facto v poslanecké sněmovně a jaké zákony přijímáme, tak koukejte na to, že bude důchodová reforma, která navyšuje všem věk odchodu do důchodu. To se nelíbí samozřejmě zaměstnancům. Zaměstnavatelům se nelíbí vysoké ceny energií, které tato vláda špatně zastropovala. Tato vláda uzákonila 130% průměrné mzdy u platu učitelů, které v tuto chvíli není schopna dodržet, a je to na 113%, a ještě tam udělala všechny ty věci ohledně nepedagogických pracovníků, které přehodila na obce. Takže obce budou bity za to, že vlastně budou oni platit ze svých rozpočtů všechny nepedagogické pracovníky, na které nedostanou samozřejmě finance. Přece není možné, aby školní kuchařka měla tak malou mzdu, která byla dodělávána nebo byla doplácena tím, že tam třeba bylo pět kuchařek, sehnali se tři, ale na těch pět platů byly peníze a ty dva se přerozdělily mezi ty tři kuchařky, které prostě dělaly tu práci za těch kuchařek pět. A tady toto jim v tuto chvíli tato vláda bere. Takže ta nespokojenost je úplně na všech frontách, nemluvě samozřejmě u lékařů. Studenti se bouří, protože nechtějí mít hodiny, které budou spojené, když byly do té doby oddělené například u cizích jazyků a dalších třeba i odborných předmětů. Když to vidíme na každém kroku, jak tato vláda kamkoliv šlápne, tak je to vždycky vedle.
1: Vidíte to tak, pane poslanče, že tu stávku pondělní někdo nebo některé skupiny zneužili ve
0: Ne.
1: svůj prospěch? Počkejte, já vás také nechávám domluvit, že se tam takzvaně přifařili a potom zavdali příčinu tedy těm spravedlivým médiím, která psala, že dezoláti, já nevím, co všechno.
0: Ne, vůbec. Já ten pocit jakoby nemám. Já vidím, že tam prostě milion lidí, kteří jako stávkovali v těch provozech, protože vypnuli provoz na hodinu, na dvě, například Škodovka celá nejela 2 hodiny, tuším ten provoz, a takhle těch lidí prostě bylo po celé republice celá řada. Bylo tam přes 7 200 škol, které se k té stávce přihlásily. Takže pokud to nabourá jeden nebo dva lidi, tak to v tomto množství nehraje vůbec žádnou roli a je to pouze politikaření. A naopak ta učitelská platforma dle mého názoru byla zneužita jejich předsedkyní, která je členkou TOP 09, právě proto, aby nějakým způsobem jako provládní učitelská platforma nabourala celou tu atmosféru, která ve společnosti je, a ta je opravdu jakoby protivládní právě kvůli všem těm konkrétním krokům. To není žádná demonstrace, která byla kdysi na Letné, která byla zorganizovaná jenom z nenávisti vůči nějakým lidem a byl tam jenom vytvořen jakoby nějaký pocit něčeho, co se vůbec nestalo a ti lidé byli takto, bych řekl doslova, jakoby ošáleni některý dalšími organizátory té demonstrace předtím, ale v tuto chvíli je tam reálný základ toho, co těm lidem vadí, jakým způsobem žijí, jaký mají strach z budoucnosti, jak s nima ta vláda nekomunikuje, jak se jim bude od 1.1. zkrátka všechno zdražovat díky cenám energií, konsolidačnímu balíčku a třeba i penzijní reformě.
1: Další oblast, kde cítím velké dusno, je to samotné zdravotnictví, lékaři a všechno okolo. Máte pocit, že se může něco stát? Mám teď na mysli tu situaci, kdyby, nedej bože, ti lékaři se opravdu naštvali a třeba byla omezena i péče zdravotní, že už by se muselo nějakým způsobem Kona, co si myslíte o tom?
0: Ale to už se děje. Ono to má být od 1.12. a už tuto chvíli mi píšou někteří jakoby občané.

0: Ne, píšou i našemu stínovému ministru zdravotnictví Kamalovu Farhanovi, že některá péče už je de facto jakoby odmítána, například na plánované operace a tak dále. Takže toto už se jakoby děje. To není nic, co by vzniklo jakoby ze dne na den, nicméně toto už se v tuto chvíli děje a tuším, že od 1.12. už má být ty konkrétní, už mají být vidět ty konkrétní důsledky té nekomunikace mezi panem ministrem Válkem a třeba těmi mladými lékaři, protože tam jde o finance, tam jde o změnu vlastně jako celých těch pracovních jakoby pozic, jde tam o ty přesčasy, které ti mladí lékaři musí vykonat a tak dále a de facto do toho zdravotnictví, tak jak za minulé Babišovy vlády, tak tam pluly peníze a na vzdělávání pluly peníze a navyšovaly se počty studentů na lékařských fakultách. V tuto chvíli je tam prostě nějak jako to někdy jakoby zamrzlo a já nerozumím tomu, že pan premiér Fiala ten nechává pana ministra Válka ještě ve své funkci, protože ten nezvládá v tom zdravotnictví skoro vůbec nic. Tam je to jeden z nejtěžších rezortů společně se školstvím a MPSV a tam prostě opravdu tančíte mezi vejci a říká se, že to jsou tři rezorty, tady tyto, kde ten člověk nemůže jako minister nikdy vyhrát. A jde tam prostě vždycky samozřejmě balancovat všechny ty zájmy a na ministerstvu zdravotnictví, to je jasné, tam jsou zájmy pojišťoven, nemocnic, lékařů, odborů, farmaceutických firm a tak dále. Takže pan minister to prostě jednoduše manažersky nezvládá, nemáme antibiotika, pořád doteďka vůbec jako není ten problém vyřešen, jako obecně z léky, nemáme de facto žádnou dohodu s lékaři, takže se pravděpodobně od 1.12. půjde do stávky, kterou už pocítí všichni pacienti a nemocnice. Takže já nevím, já se tady jakoby směju, ale je to prostě zoufalství, které tato vláda jako dělá a představuje pro občany České republiky.
1: Pane poslanče, když se tak zamyslím nad tím, co všechno jste říkal kolem té stávky, kolem zdravotnictví, nakonec jde jenom o peníze. Je prostě málo peněz a je tady naše státní finance jsou v rozvratu, to vidíme, té zemi chybí peníze úplně všude a kde co je na dluh, co si budeme říkat. Řekněte mi, něco se přece udělat musí na druhou stranu. Musí to pochopit i ti učitelé, i ti lékaři. A jak říkal David Rath z svého času, stávka lékařů musí pacienty bolet, jestli si vzpomenete, tenkrát říkal. Tak nás to teď bude všechny trošku bolet, ale něco se muselo stát, tak samozřejmě ten konsolidační balíček, mnozí říkají daňový balíček, v nějaké podobě přijít musel. Nebylo by lepší, kdyby se třeba hnutí ANO jako opoziční strana nějak podílela na tom, jak ty věci uvést do života a jak ty peníze někde získat?
0: Konsolidaci veřejných financí měla Schillerová připravenou dlouhou dobu právě už během těch covidových let.
1: Paní Schillerová,
0: protože ona jako exministrině samozřejmě po těch velkých schodcích počítala s tím, že by se veřejné finance měly konsolidovat. V tuto chvíli je to zhruba na stejné úrovni těch 50 miliard, jak to dělá tato vláda. Nicméně ta forma je strašně špatně, protože ta forma zasáhne všechny lidi, přivede je více do chudoby, zdražuje se úplně všem a tato vláda prostě neřeší vůbec žádné finance na výdajové stránce rozpočtu, vůbec žádným způsobem nedělá žádné kroky v dotačním biznise, tak jak nám avizovala, nevybírá pořádně daně, zrušila EET, teď během tady této vlády naskočilo na 1 bilion korun, to je číslo, které vypočítali ekonomové v rámci šedé ekonomiky. Je to z října tohoto roku, tady toto číslo. Takže vlastně tato vláda...
1: Je promiňte, bilion korun čeho? Šedé ekonomiky?
0: Šedé ekonomiky. V šedé ekonomice se pohybuje bilion korun. To znamená peněz, které jsou nezdaněné, peněz, které prostě probíhají třeba cashově bez jakékoliv faktury, bez jakéhokoliv dokladu.
1: Ano, vzpomínám si, Matně, že nám ve škole říkali, že šedá a černá ekonomika... neboli to nejsou ještě peníze, které pocházejí z trestné činnosti.
0: Ne, to je šedá ekonomika, ale... kdy vlastně já se s váma domluvím, že vy mi opravíte, já nevím, odpad pod dřezem a dám vám to na ruku a vy mi za to nedáte doklad, nebo mě takto ostříháte, nebo samozřejmě v tuto chvíli to vidíme, nebo jsme viděli hned po té, co bylo zrušeno EET v pražských hospodách, které brali jenom cash only. A to je ta šedá ekonomika, ve které se pohybuje 1 bilion korun. Tato vláda vůbec prostě nezatočila s žádnými dotacemi, když to řeknu, já nevím, my jsme se snažili dělat tu politiku paní exministrině Šílerové velmi pragmaticky, která se týká financí, a to i během covidu, jenom je potřeba říct, a opravdu na pravou míru tady na férovku říct, že kdyby jsme všechny pozměňovací návrhy, které tenkrát tato vládní koalice, když byla v opozici, přijali, tak ten schodek by byl třeba dvojnásobný, když jsme to počítali, protože oni tenkrát chtěli pomáhat úplně všem. Takže já opravdu této vládě nerozumím a všechny jejich konsolidace, všechny jejich změny dopadají prostě na ty nejzranitelnější skupiny. Když já uvedu jenom jeden příklad, úplně v krátkosti, tak příspěvek na péči, který nebyl zvýšen od roku 2018 a je pořád stejný, to znamená pro ty, kteří pečují 24/7 o své postižené děti nebo partnery, tak tady tento příspěvek na péči není tato vláda schopná zvýšit, ale zvyšuje těm handicapovaným a těm jejich neformálním pečujícím všechno okolo. Cenu energií, potraviny díky konsolidačnímu balíčku, dvakrát zvýšila dokonce úhradovou vyhlášku právě pro tyto zdravotně postižené. Takže tady tito, kteří nemůžou přijet a demonstrovat před MPSV a nemají žádné zastání, tak za ně já se strašně přimlouvám v poslanecké sněmovně. Dokonce jsem dal návrh zákona na navýšení příspěvku na péči, ale bohužel tato vláda to prostě zamázla a bude, pokud bude, to navýšení až v polovině příštího roku. A toto je jeden jediný příklad. Případ. Neberu seniory, matky samoživitelky, mladé rodiny s dětmi a tak dále. Mm-hmm.
1: Pane Juchelko, vy jste stínovým ministrem práce a sociálních věcí, neboli to, co vás zajímá určitě v prvních řadách, jsou ty důchody. Že to je velké téma. Řekněte, jaká je teda vaše představa, ergo kladívko hnutí ANO, tedy o tom, co udělat s důchody?
0: Tak rozhodně nesahat na valorizace. Jo, sáhlo se na řádné valorizace, to určitě bych chtěl dát zpátky, že se ten vzoreček, který byl na polovině mest plus inflace, přeměnil na třetinu mest a inflace. To znamená, že pokud tady bude ekonomický růst, to se budou opět rozšiřovat nůžky mezi chudými starobními důchodci a těmi, kteří budou ekonomicky aktivní.
1: Ale to není žádná reforma, to, co popisujete.
0: Ne, to jenom jakoby říkám to. Ale samozřejmě, že je několik kroků, já jsem si, a dokonce jsme u pana prezidenta, když jsme byli, to vysvětlovali, připravil přes Parlamentní institut studii všech různých důchodových systémů, které v Evropské unii jsou. Mm-hmm. Tam je velikánská inspirace, a ty návrhy jsem dával samozřejmě i na plénu sněmovny. A takhle v mašličkách to samozřejmě předám i panu ministru Jurečkovi. Takže
1: co z toho plyne?
0: Plyne z toho, že vlastně pokud my děláme parametrické změny, tak je můžeme udělat například tím, že nebudeme, já nevím, sahat do vyššího věku odchodu do důchodu, ale že se podíváme například na to, že jeden z parametrů výpočtu toho důchodu může být bilance mezi starobními důchodci a těmi, kteří jsou ti aktivní pracující a přispívají do toho systému, jak je to v Německu. Ve Švédsku je tam, já nevím, nominální bilance mezi aktivy a pasivy v rámci důchodového systému jako jeden z parametrů. Můžeme se podívat na náročné profese, protože doteďka, a víme, kdo má jít do předčasného důchodu, ale nevíme, které náročné profese tam mají odejít. A to bude velká pandořina skříňka, kterou budeme otevírat až za několik týdnů a měla být už dávno.
1: No ale to pan současný ministr v tom má jasno. On to říkal v partii na CNN Prima.
0: No, jasno je v tom,
1: když tam byl s vámi, no
0: ano, jasno jakoby v tom, jenomže ta třetí vlna té důchodové reformy a ty dvě jsou u Ústavního soudu A takže ta třetí bude jenom zvyšovat věk odchodu do důchodu a snižovat tempo růstu důchodů jako takových. Mm-hmm. To znamená, že tam se opět jenom vyměnily vzorečky, kde vlastně se bude zvyšovat tempo odchodu, věku odchodu do důchodu. V tuto chvíli ty ročníky, které tuším jsou narozeny v roce 2016 a dál, tak to mají až do 74 let podle té tabulky, to znamená jako současné děti. Jo? Jenom jako to je jen taková perlička kolem toho, tak samozřejmě ta pandořiná skříňka těch náročných profesí v tom hraje důležitou roli. No a co se týká financování, tak by měl zůstat základně průběžný důchodový systém a tato takzvaná důchodová reforma neřeší ty další dva pilíře. To znamená, že tak jak máme všude v Evropě třípilířový důchodový systém, tak ty další dva pilíře jsou prostě u nás, bych řekl, upozaděny, místo abychom do toho více šlápli. To znamená, aby si více třeba spořili současní pracující a abychom jim nastavili takové podmínky, aby to bylo pro ně výhodné. A taktéž, abychom řekli zaměstnavatelům, že pokud teda chcete mít tady tyto zaměstnance v náročných profesích, tak pojďte přispívat třeba do jejich druhého pilíře. Těch modelů je celá řada, ale v tuto chvíli jenom narychlo měníme parametry právě proto, abychom ty současné důchodce, abychom jim snížili starobní důchody. A s tím já mám zásadní problém.
1: Proč se vám nechce, pane poslanče, zvyšovat poplatky televizní a rozhlasové?
0: My se nechce zvyšovat právě proto, že televizní a obecně koncernské poplatky pro rozhlas a pro televizi jsou prostě už jako stará písnička. To už ve 21. století není model, kdy by se takhle měly financovat veřejnoprávní média. To, co navrhuje vláda v té velké novele, je podle mě jako úplně jakoby mimo 21. století a technologie, které tady máme, krom toho, že samozřejmě tam říká, že bude platit úplně každý, kdo bude mít mobilní telefon, kde bude platit úplně každý z právnických osob, které ani o televizi ve své firmě nezakopnou, a bude to podle počtu zaměstnanců. Dle mého názoru je to prostě jako staromódní věc. A v Evropě je například už, já nevím, 8 států, které platí veřejnoprávní média ze státního rozpočtu. Já se přikláním tady k tomuto, aby to prostě byla nějaká položka ze státního rozpočtu, která by byla nezávislá na rozhodování sněmovny, například z hlediska valorizací a navyšování, která by byla stálá. Já mám absolutní problém, nesouhlasím s tím, že když to bude placeno ze státního rozpočtu, že to bude nějaká státní televize, na kterou bude mít vliv státní moc, tak s tím mám zásadní problém, protože takhle bychom mohli říct, tak když máme ze státního rozpočtu placenou, já nevím, policii, tak znamená to, že máme závislou policii, nebo závislé státní zástupce, závislé soudy, když je to všechno prostě placeno ze státního rozpočtu, tak tady tento argument je absolutně lichý, takže já mám pocit, že by se prostě koncesionářské poplatky jako takové měly zrušit a že by měly být placeny veřejnoprávní média, teda pořád, a tady se možná rozcházíme, jsou potřeba dle mého názoru ze státního rozpočtu.
1: Pane Juchelko, vy jste bývalým showmanem.
0: Showmanem,
1: člověkem, který vystupoval v televizi, v rádiu a měl jste dělat legraci a všechno. Bůh ví, jak je to s váma dnes, nevím. Ale
0: suchar.
1: Jste třeba viděli, jak váš bývalý kolega, pan Richard Krajčo, se teď objevil na těch slavících v tom oblečku. Víte, že mě hned napadlo, že kdyby tam pan Juchelka taky v takovém oblečku modré,
0: já by určitě, mohla
1: být lekrace. Není vám potom smutno po té profesi?
0: Ne. Tady z tohoto, ne, opravdu jakoby ne, protože já si ta média užívám už teď jako z té poslanecké sněmovny jako politik, už ne jako showman.
1: Ale to je tvůrčí, být showman, že?
0: No, je to tvůrčí, takže já určitě si vymyslím do budoucna nějaký podcastík,
1: nějakou
0: jako atak, nějakou show. Protože samozřejmě, že mě to baví. Mě baví ta interakce s těma lidma, mě baví být kreativní, něco vymýšlet a dávat dohromady i nějaký projekt. Tak já si to vždycky občas užiju někde v nějaké předvolební kampani, kterou si nějak jakoby vymyslím, ale v tuto chvíli jakoby být skutečně jako moderátorem někde v televizi, tak to si myslím, že už je jako pro mě stará písnička. Já bych se vždycky jakoby rád posunul někam dál.
1: Škoda.
0: No tak
1: chtěl jsem vám nabídnout dva, tři večery v rádiu Xaver.
0: Jo, a že, jak je to honorováno?
1: Že byste tam, no tak je to honorováno 300 korunami.
0: No tak výborně, co vám chybí jako k tomu ještě, jako ten den, čtvrtek.
1: No, ale bylo by to hudební. Byl byste DJ. Vy chcete dělat show, já tomu rozumím.
0: DJ už taky, v televize a DJ už nejde dohromady. Jsme ve 21. století a máme YouTube.
1: Těším se na příště, pane poslanče.
0: Děkuji za pozvání, nashledanou.
1: Naším hostem byl Aleš Juchelka.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.
4: Country. The absolute best. All the time.
3: Rádio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí, jako po každé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
3: No a nakolik je ten účet?
2: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal, jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedený s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrábne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to bychom se potrestali ještě po druhý, protože samozřejmě, pokud bychom hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože bychom to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak byste řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice. Tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
3: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů, má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenceschopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
2: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřelil, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby jí bezpečnostně, nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen a všechno prostě dělá přes má dát i dál a tu situaci jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem a proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurz. Já jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
3: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme. Potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní. My nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuhletu chvíli má na nás páku úplně každý.
2: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to, co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku.
3: Kolonizuje
2: v podstatě. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně já jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
3: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
2: To se bohužel obávám, že vím.
3: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pámu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
2: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal A teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje, nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no helejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše grindýlovské nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
3: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek, protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka, tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
2: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistí pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
3: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský sajus v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
2: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
3: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
2: Já vám to řeknu.
3: Evropská unie je pro smích úplně každému.
2: Máme přátelé v Ukrajině.
3: Ukrajina.
2: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, kdyby takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
3: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
2: No tak snad poprvý končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
3: Nashledanou.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000 dolarů
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 000 až 6 000 dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Jindřich Reichl je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji moc za pozvání.
1: Doktor Jindřich Reichl je předseda strany PRO.
2: Přesně tak to je.
1: Právník a k toho času kandidát do poslanecké sněmovny na kandidátce SPD v severo
2: Moravskoslezském
1: kraji. Na severní Moravě jsem chtěl říct. A teď se, pane Reichle, v těchto dnech my pozorujeme v médiích, jak finišují ty kandidátky a tak. A myslím, že včera proběhla v médiích zpráva, že nakonec motoristé a Robert Šlachta se nedohodnou. Je to pro vás, pro lomeno SPD a třeba ještě Trikolora nebo Svobodní, je to pro vás sladká píseň?
2: Víte, ani ne. My bychom se samozřejmě mohli tak nějak radovat nad tím, že tady nedošlo k dohodě, ale já to vidím jinak. Já si myslím, že z hlediska vyššího principu mravního je v tuhle chvíli nejdůležitější porazit vládu Petra Fialy. A před 4 roky došlo k tomu, že propadlo 1 000 000 hlasů a díky tomu tady dnes Fiala vládne a devastuje tuhle zemi. A já bych byl velmi rád, aby nepropadl žádný hlas letos, protože pokud se tak stane, tak můžeme opakovat stejnou chybu. A jak říkal klasik, každý může udělat chybu, ale pouze hlupák ji zopakuje. A myslím si, že v tuhletu chvíli, jak si naházet hlasy do koše, kde propadnou, by bylo obrovským pochybením českých voličů. Takže já doufám, že prostě těch hlasů propadne co nejméně a že voliči si vyberou subjekty, kde mají jistotu, že k tomu propadnutí hlasů nedojde.
1: Znamená to, že vy vlastně mezi řádky říkáte, mrzí mě to, ale volte někoho jiného, protože vypadají ze hry, takzvaně.
2: No, kdyby se spojili, tak by tam byla reálná šance, že na těch 5% dosáhnou. A pak je to trošku jiný příběh. Ale v momentě, kdy k tomu nedojde, tak můžeme těm průzkumům věřit nebo nevěřit, ale řekl bych, že ty tendence nějakým způsobem zhruba odpovídají, tak v tu chvíli velmi pravděpodobně ani jeden z těch subjektů na tu 5% hranici nedosáhne. Aniž bych jim chtěl jakkoliv škodit, jenom říkám reálný stav věci. Já bych si přál, aby těch hlasů propadlo co nejméně, ale pokud tedy už k té dohodě nedošlo, tak si myslím, že by to bylo skutečně škoda ty hlasy vyhodit. A ostatně my jsme byli před podobným dilematem při jednání se SPD, kdy samozřejmě tam byly určité partikulární zájmy. Ne všichni lidé byli spokojení s tím, že nejsou umístěni na kandidátkách. Ono, když dáváte dohromady 4 strany, tak nikdy nemohou být spokojeni všichni. A my jsme také stáli před tím dilematem, jestli tedy říci ne, tak jdeme pryč, jdeme od stolu a budeme preferovat naše vlastní zájmy strany PRO, anebo jestli prostě řekneme všechny ty 4 subjekty, nám jde o tu společnou věc a o budoucnost České republiky tak silně, že upozadíme všechny ty svoje partikulární zájmy a půjdeme do té spolupráce a zajistíme voličům to, že jejich hlas nepropadne.
1: Pane doktore, máte rád Rusko?
2: Já k němu mám neutrální vztah. Já musím říct, že já mám rád Českou republiku, je to země, kterou opravdu miluju, jsem
1: opustíme
2: hrdý.
1: Opustíme laciné odpovědi.
2: Ne, to není laciné.
1: Jste proruský politik, pane doktore Reichle.
2: Nejsem. Jsem čistě pro český politik. Každý svůj krok, každé svoje prohlášení, každý svůj programový bod vidím jednou jedinou optikou. Jaký to bude mít přínos pro život občanů v České republice. To je jediná moje optika. A když říkám, že prostě protiruské sankce jsou nesmysl, tak to neříkám kvůli Rusku, říkám to kvůli tomu, že to poškozuje českou ekonomiku, české podnikatele. Když říkám, že jsem proti tomu, abychom dodávali na Ukrajinu zbraně nebo jim finančně pomáhali, tak to neříkám proto, že chci pomáhat Rusku, ale protože jsem přesvědčen, že ty finance by v České republice měly mnohem lepšího využití, než aby se rozkradly na Ukrajině.
1: To, co popisujete, není to nacionalismus?
2: Já si to nemyslím. V čem je to? Co je opak nacionalismu, že budeme tady financovat a starat se o všechny ostatní? Já si myslím, že prostě povinností státu je na prvním místě se postarat o ty, kteří pomoc potřebují, a neplést se do života těm, kteří to nepotřebují, ale primárně se starat o dění v České republice a o české občany. Okay. A já k tomu jenom dovolím si jednu větu. Já si právě myslím, že po volbách, a velmi bych o to usiloval, aby ta témata typu Ukrajina, Brusel, NATO, aby byla upozaděna a aby se zase na první místo dostal prostě život obyčejného českého člověka, protože tady je spousta lidí, kteří skutečně na tom nejsou dobře. Milion lidí je pod hranicí chudoby, 2 miliony na hranici chudoby. Je už jenom 1/5 nejbohatších si může pořídit své vlastní bydlení. A vlastně ono je to všechno skryto do té jedné otázky toho 14-letého studenta na Petra Fialu, jestli by vyžil za 25 tisíc. Ale tady je spousta lidí, kteří těch 25 tisíc ani nemají. A já jsem tady proto, abych se věnoval jim. Takhle je to jednoduché.
1: No, přijde mi to, jako byste vůbec nepřipouštěl, když říkáte, nechci už slyšet o Bruselu, my jsme v jedné partě s Bruselem. Většina našich zákonů, vy nesouhlasně kýváte hlavou, ale je to tak, ať chcete nebo ne.
2: Nesouhlasím, no, s tím. Musím říct, že s tím nesouhlasím, protože...
1: Vy nesouhlasíte s tím, že ano. Většina právní úpravy...
2: To ne, to pozor, která... to ne, s tím souhlasím, bo to bohužel s tím souhlasím, že většina právní úpravy jde k nám z Bruselu, ale nesouhlasím s tím, že jde. Jsme v jedné partě. To nesouhlasím.
1: Teď máme společnou kasu z Itálie, ze Španěly, z Němci.
2: To ještě neznamená, že jsme ve stejné partě.
1: Dobře, tak ne klidně se...
2: Její zájmy jsou odlišné. Zájmy Bruselu, zájmy Německa, zájmy Francie nejsou v korelaci se zájmy České republiky.
1: Dobře, beru zpět jednu partu. Řekněte mi, existuje ještě něco, čemu by se mohlo říkat české národní zájmy?
2: Ano, samozřejmě je to celá řada věcí a právě vlastně ve vztahu k Bruselu a ve vztahu k Německu jsou ty české národní zájmy naprosto klíčové. V momentě, kdy Petr Fiala zrovna předevčírem prohlásí v Německu, že je dobře, že se státy V4 nescházejí a že premiéři spolu nejednají, no tak já to považuji za absolutní zradu na české národní zájmy, protože naopak zájmem České republiky je mít co nejtěsnější spolupráci v tom V4 prostoru. Ostatně Milan Rastislav Štefánik kdysi řekl, že zvítězíme, pokud Čechy a Slováky nikdo nerozdělí. A pokud se to někomu podaří, tak pak s námi bude zle. To je citát Milana Rastislava Štefánika. Petr Fiala pracuje na tom, aby Česko a Slovensko bylo rozděleno. A já jsem naopak velkým příznivcem a fanouškem československých vztahů a vztahů v rámci V4.
1: Vidíte, já jsem si doteď myslel, že jste právník.
2: Já jsem si to myslel taky, ale...
1: No ne, tak
2: Česko... jsem dezolát jenom.
1: Ne, pane Reichle, to jako neschazujte. Vy jste dnes člověk, který se uchází o naše hlasy.
2: Je to tak.
1: Člověk, který chce rozhodovat o tom, jaké budeme platit daně, kdy budeme chodit do důchodu a tak dále. Takže já bych to neschazoval, ale na druhou stranu nám netvrďte, že Česko a Slovensko nejsou rozděleny.
2: Jsou, ale můžou velmi úzce spolupracovat. To je ten obrovský rozdíl.
1: Vám vadí ta krátkodobá přestřelka česká vláda, slovenská vláda?
2: Ano, a není to jenom česká vláda a slovenská vláda, ona ta V4 se rozpadla v podstatě na V2+2. Já jsem měl možnost mít dlouhý rozhovor s maďarským ministrem zahraničí Péterem Szijjártem, mimochodem člověk, kterého si hluboce vážím, nesmírně inteligentní člověk, politik. A on vlastně říkal, že když se scházejí ministři zahraničí V4, takže to je absolutní brána, nebo absolutní zeď mezi těmi ministry zahraničí Polska a České republiky a ministry zahraničí Slovenska a Maďarska. A to si myslím, že je prostě špatně a že nás to oslabuje v rámci Evropy. My bychom měli naopak být co nejjednotnější a co nejjednotněji postupovat. Víte, já dám jenom teď jeden krátký příklad. Evropská unie přišla s tím šíleným novým rozpočtem. 2 biliony euro. Paní von der Leyenová říká, že to je nejambicióznější rozpočet vůbec v historii. A tam je totální zkrácení částek a dotací pro zemědělce. Fakticky se jedná o likvidaci zemědělského sektoru. A naopak je tam 100 miliard pro Ukrajinu z našich peněz. No a kdo se proti tomu ozval? Maďarsko, Slovensko a překvapivě Německo. Dokonce i pan Merz s tím nebyl spokojen. No. Česká republika zase mlčela. My prostě eurohujersky přijímáme všechno, co z toho Bruselu přijde a já jsem velmi kritický oponent vůči tomuto postoji. Já si myslím, že my si musíme vyvzdorovat mnohem lepší podmínky a být daleko tvrdší vůči Bruselu. Daleko tvrdší. Něco jako Trump. Trump, když přišel do úřadu, tak měl jasnou politiku. America first. Nic jiného ho nezajímá než Amerika. A já myslím, že potřebujeme v tuhle chvíli politiky, kterým nebude na prvním místě ležet na srdci Ukrajina, Brusel nebo Washington, ale kterým na prvním místě na srdci bude ležet osud a život občanů České republiky. Takhle to, že, je to jednoduché.
1: To, že Brusel nebo Evropská unie nám lajnuje naše životy, ať chceme nebo nechceme, a vy případně, když se dostanete do sněmovny, zákonodárci s tím nic nemáte šanci udělat. Na tom se shodneme, víte, pane doktore?
2: Neschodneme. Neschodneme.
1: Vy jste dneska takovej útočný.
2: Ne, já jsem dneska takový... v opozici vůči vám, ale je to tak, já musím říct, že přece vidíme ten obrovský rozdíl mezi Maďarskem a Českou republikou. To, co dokázali si uhrát Maďaři, no tak pojďme se podívat třeba na stavbu jaderné elektrárny. My v podstatě jsme schrbili záda, dali jsme tam notifikaci pěkně do Bruselu, oni nám určili podmínky, za jakých můžeme stavět, dostavovat naši elektrárnu v Dukovanech za naše peníze na našem území, přesto musíme splnit přesně podmínky Bruselu. Zatímco Viktor Orbán si dostavuje Pákš, dostavuje si to s Rosatomem, za cizí peníze, má tam daleko větší podíl jaksi výnosů pro maďarské firmy. A k tomu ještě vlastně nemá ty povinnosti dodávat tu elektřinu na lipskou burzu a podobné nesmysly, jako máme my. To je přece obrovský rozdíl. Maďarsko je také členem Evropské unie, ale Orbán si vyjednal lepší podmínky než my.
1: Dobře, a tak vyjednal, ty jsou dány, a vy mě nedáte tedy za pravdu v tom, že naše životy řídí Brusel?
2: Já myslím, že je řídí částečně a že my bychom měli dělat všechno pro to, aby je řídil čím dál tím méně, a za pár let aby je neřídil vůbec, protože podle mého názoru Evropská unie se rozpadne a ještě jednou si půjčím Viktora Orbána a Donalda Trumpa, kdy Trump se zeptal Orbána, proč ještě nevystoupil z Evropské unie. A Orbán řekl, ještě nenazral čas. A to si myslím, že je nejlepší odpověď v současné době na naše pokračování v rámci Evropské unie.
1: Nemýlím se, když řeknu, že dnes je 71 dnů do voleb?
2: Myslím si, že tomu tak je, ale nemám to přesně spočítané.
1: Jedna bych. Není už to okamžik, kdybyste měl přestat dělat legraci?
2: Já si myslím, že to není legrace. Víte, z mého pohledu je to o tom, že člověk musí ty věci brát vážně, ale zároveň si musí udržet určitý nadhled.
1: Ne, ale legraci v tom... Hmm. Říkám nadneseně, že přece to, že si Maďarsko vyvzdorovalo nějaké výjimky a my jsme v uvozovkách takovým lokajským způsobem k tomu přistoupili, s tím už se nedá přece hnout, pane doktore.
2: Ne, já myslím, že dá. V celé řadě další věcí, notabene budeme asi dostavovat i Temelín. Myslím si, že by to měla být naše priorita. A otázka je, jestli budeme v tom lokajství našem pokračovat, anebo jestli si zvolíme politiky, kteří jasně řeknou Bruselu, že dost bylo jejich diktatury. To je podle mého názoru v tuto chvíli naprosto klíčová věc.
1: Teď a vy byste i vystupoval z Evropské unie?
2: Já myslím, že jak už jsem řekl, podle mého názoru, já v to vidím úplně stejně jako Orbán, že Evropská unie se velmi brzy rozpadne a že není naším úkolem jaksi vystupovat z Evropské unie, ale naším úkolem je připravit se na ten rozpad.
1: Velmi brzy je takový pojem, no, co to znamená velmi brzy?
2: Orbán říká do roku 2030.
1: Říká Orbán.
2: Já s ním souhlasím.
1: A myslíte, že v roce 2030 bude ještě někdo vědět, kdo je Orbán?
2: Myslím si, že ano.
1: Jo, že to takhle...
2: Já ty průzkumy tam, že tam je ten pan Maďar, kterého tlačí všechna ta mainstreamová média, on je takový ten favorit právě těch bruselských oponentů Viktora Orbána, tak podle mého názoru to pan Orbán zvládne, tak jako to zvládl vždycky.
1: Pane Reichle, teď se pojďme podívat na Ukrajinu, protože to vy také říkáte, že by to neměl být náš nebo váš hlavní zájem politiku.
2: Určitě.
1: Ale my přesto... My občané máme obavu z toho, co z toho může všechno vzniknout a tak. Ale na Ukrajině včera, pokud vím, dnes je 24. července, probíhaly jakési nepokoje, jakési demonstrace vůči prezidentu Zelenskému díky tomu, že on určil jakéhosi prokurátora kvůli korupci, když to řeknu úplně zjednodušeně, nebo na potírání korupce, který měl spadat přímo pod něj, a měl mít neuvěřitelné pravomoci, například zastavovat ta řízení.
2: Ano.
1: O čem to svědčí?
2: No, že si chtěl pan Zelenský přivázat na obojek a na vodítko agentury, které jaksi vyšetřovaly korupci v jeho okolí.
1: Chytrej.
2: Chytrý možná, ale skorumpovaný zcela jistě.
1: A,
2: no, jednoznačně. Podívejte se, to už dneska vidí vlastně ti Ukrajinci, proto do těch ulic šli. Oni to sami dobře vědí a vědí, ví to celý svět, že se tam ty peníze ztrácí, že se tam opravdu ve velkém rozkrádá veškerá ta finanční pomoc a vojenská pomoc, která se tam posílá. A reálně tam byly dvě agentury, jedna se jmenuje NABU a druhá se jmenuje SAP. A oni už začali vyšetřovat lidi z velmi blízkého okolí Volodymyra Zelenského. Dokonce vlastně ten jeden jeho blízký přítel a přátelili se i manželky, tak už byl obviněn, složil kauci 102 milionů hřiven, nevím, kde to na to vzal, ale budiš mu to přáno. No a už se spekulovalo, už ti novináři kritičtí k Zelenskému, ukrajinští novináři, začali spekulovat o tom, že vlastně NABU a SAP mají v ruce důkazy o korupci samotného Zelenského a že je hodlají předat Američanům, protože Trump už jasně ohlásil, že chce zkontrolovat ty prostředky, které na Ukrajinu plynou. No a v momentě, kdyby samozřejmě tyhle dvě protikorupční agentury předali ty důkazy Američanům, tak je to Zelenského konec. No a tomu chtěl on zabránit, takže v zoufalém pokusu se snažil přivázat ty dvě agentury na vodítko. On vlastně poslal tam speciální komando, zatkl ty detektivy, tam jsou obrázky, jak jsou složení na zemi a podobně, a jmenoval si nového prokurátora, kterého by si přímo posadil pod sebe a kontroloval by jeho činnost. Tím pádem by měl pod kontrolou vlastně veškeré vyšetřování své vlastní osoby, takže to je jasná věc. A mimochodem, samozřejmě záminka, proč to udělal, jako vždycky obvyklá, napojení na Rusko. To je fantastická záminka, ta dneska funguje úplně ve všem.
1: Zajímavé je, že se kriticky vyjádřili i naši čeští politici. To s tím určitě...
2: Já myslím, že už přišly trošku nové notičky, protože tohle všechno, co se děje na Ukrajině, by bez souhlasu Spojených států amerických sedít nemohlo. Takže já myslím, že budeme postupně sledovat Zelenského pád.
1: Pane předsedo, vy se ucházíte o hlasy voličů, chcete se podílet na moci. Jak to tak vypadá zatím podle průzkumu, tak se asi dostanete do poslanecké sněmovny, budete ten jeden hlas hlasující tam z těch 200 poslanců, říkám to.
2: Ano.
1: Tak váš názor a vaše cesta je taková, zastavit pomoc Ukrajině.
2: Zcela jednoznačně.
1: Jako úplně
2: ano. Ano.
1: Celý šmitec.
2: Vy jste říkal, že řada občanů má obavu, co z toho může být. A samozřejmě ale ta obava bude pokračovat, přetrvávat a bude sílit, pokud ta válka neskončí a bude nabývat na intenzitě. A jestliže tam budeme dodávat další množství peněz a zbraní, tak ta válka bude pokračovat. To znamená, pokud chceme zastavit tuhle obavu, co z toho všechno může vzniknout, jestli může ten konflikt eskalovat, no tak pojďme se dohodnout co nejdřív na mírovém řešení. Ta možnost, ta varianta tady na stole je a je tady celou dobu. A já za sebe říkám, že v současné době ta válka je prodlužována zejména lidmi, jako je pan Starmer, Merz, Macron, proto, aby si prosadili ono schéma, kterému říkají European Defence Mechanism, Evropský obranný mechanismus, to znamená, aby prosadili to zvýšení výdajů na zbrojení na 5% HDP. A to je něco, co je likvidační pro českou ekonomiku. Každý, kdo má jenom trošku všech pět pohromadě, tak musí vědět, že dávat 5% HDP na obranu, tedy čtvrtinu všech příjmů státního rozpočtu, je absolutní destrukce tady celé české ekonomiky. To může vyústit buď to v to, že budou muset dramaticky zvýšit daně, dramaticky se zadlužit, anebo dramaticky seškrtat současné dávky, jako jsou důchody a různé sociální dávky. Jinak ty peníze nemůžou, těch 400 miliard nemůžou vygenerovat. A já prostě osobně nechci, abychom tady platili za tanky, BVPčka, polní kuchyně, přilby a servis tanků, těch Leopardů. Já chci, aby tyhle peníze šly do škol, do nemocnic, do stavby bytů a našim lidem. Takhle je to jednoduché. Myslím, že je naprosto relevantní debata a relevantní úvaha našich voličů, aby se rozhodli, jestli chtějí své peníze investovat do tanků, anebo do škol a do nemocnic. Potom budou 4. října rozhodovat.
1: Pane doktore Reichle, řekněte, vy poslední měsíce máte takovou docela tvrdou, někdy až zesměšňující retoriku.
2: To já mám pořád.
1: No já vím, ale teď chcete být tím váženým poslancem. Myslíte, že je dobré tu označit někoho za demolition mena a paní ministryni spravedlnosti Dekro a takovou váženou osobu, tak vy ji označíte já se jí teď nechci dotknout, protože je to progresivní žena za šaškyni.
2: Podívejte.
1: Vy jste řekl, že je šašek, ale ona je progresivní, tam bude to hostka, šaška.
2: Šaška.
1: Vy jste ji označil za šašku.
2: To jsem tenhle výraz mě ještě nenapadl.
1: To od vás není hezké.
2: Ale obohatil jste můj slovník, to děkuju moc krát, já mám tyhle
1: je to dobré?
2: Novotvary rád. Podívejte se, já jsem zvyklý nazývat věci pravými jmény. Mně vadí česká politická korektnost, kdy se neustále snažíme chodit okolo nějakých věcí, jako okolo horké kaše a nenazvat je prostě tak, jak jsou. Zbyněk Stanjura je demolition manem českých veřejných financí. To přece všichni vidíme. To, jak on zadlužil naši zemi, jak zasekl sekeru do našich státních financí, já jsem někde použil ten příměr, to kdyby prostě viděl Rašín, tak ho nemusel ten komunista střílet, aby se zastřelil sám ten rozpočet. To je něco naprosto šíleného, co tady Stanjura předvedl.
1: No a paní Dekroa Šaškyně?
2: Paní Dekroa, já teda ani si nepamatuju, že jsem tenhle výraz použil.
1: No to jste použil.
2: Možný to je.
1: No.
2: Nevyluču to, ale realita je taková, že paní Dekroa přece i v tuhletu chvíli přišla na ministerstvo spravedlnosti zametat celou tu bitcoinovou kauzu. Ona nemá jiný úkol, než zamést tenhle obrovský skandál pod koberec.
1: No na druhou stranu řekla, že nevznikla naší zemi žádná škoda, což mě uklidnilo, pane doktor.
2: No, to je skvělý výraz, který svědčí o tom, že nevím, co v té Francii studovala, ale právo to asi nebylo, protože při legalizaci výnosu z trestné činnosti nikdy nevznikne škoda. Ono, když vám někdo převede na vás něco, co ukradlo, no tak jako nejste škodný, jo? To vyděláte většinou, ale pořád je to trestný čin.
1: Je to.
2: To znamená, z hlediska toho, že nevznikla škoda, to není vůbec žádný argument. To žádný advokát, žádný právník nemůže vyslovit, protože logicky při majetkových trestných činech tomu, kdo má z ní prospěch, nevzniká žádná škoda. A v tuhle chvíli byl tím subjektem, kterému vznikl prospěch z tohoto trestného činu stát. Legalizovali jsme jednoznačně výnosy, které pochází z trestné činnosti, o tom nemůže být nejmenšího sporu a lidé, kteří to udělali na prvním místě, pan Blažek a pan Stanjura, by za to měli nést odpovědnost. Mm-hmm.
1: Vy říkáte, nechci platit válku, chci platit školství.
2: Je to tak.
1: Což určitě pochválí spousta lidí v této chvíli, ale možná si někteří lidé řeknou, jenom aby bylo nějaké školství, kdyby Putin sednul do těch tanků a jel směrem Pelhřimov. Tak opravdu z toho nemáte obavu, že ta válka může vyeskalovat a dotknout se nás?
2: Ne, víte, my posledních 10 let žijeme v období vykonstruovaného strachu. Nejdřív to byla klimatická změna. CO2. Tak zavedeme emisní povolenky a když lidé budou souhlasit s tím, že budou platit obrovské peníze za emisní povolenky, tak se vykoupí z tohoto strachu. Pak to byl COVID. Ale naštěstí lidé měli možnost zaplatit si za vakcíny a vykoupit se z tohoto svého strachu. No a teď je tím novým strašákem Putin a jediné, o co jde, není vůbec o nějaké zastrašení Putina. Copak pořízení polní kuchyně za 4 miliardy zastraší Putina? To už se tomu může opravdu někdo jenom smát. Realita je taková, že Rusko ad jedna nemá žádný strategický zájem v útoku na naši zemi a ad dva, a to především, ono na to nemá. Nemá na to lidskou, technickou ani ekonomickou kapacitu.
1: Jinými slovy, toho se neobáváte?
2: Vůbec. Mm-hmm.
1: No a
2: já odmítám žít ve strachu a odmítám neustále lidem říkat, vykupujte se ze svého strachu. Prostě když si spočítáte peníze, které naši lidé museli zaplatit na emisní povolenky, na vakcíny, na zbraně a tyhle peníze byste investoval do naší budoucnosti, právě vzdělávání, zdravotnictví, výstavby bytů, na to, aby naši podnikatelé měli třeba nějaké pobídky k tomu, aby investovali v těch regionech, kde je méně práce, kde je vyšší nezaměstnanost, tak tahle země by byla úplně někde jinde. A my musíme přestat platit peníze do Bruselu za emisní povolenky, do Pfizeru za vakcíny a do Rheinmetallu a dalších zbrojovek za zbraně a musíme je nechávat tady v České republice. To je základ celého mého politického programu.
1: Ještě jedna drobná věc a požádám o stručnou odpověď. Ta bytová politika, to je taková tragédie tady už mnoho let.
2: Ano.
1: Někteří politici říkají, že to není v tom, že by se stavilo málo bytů. Mm-hmm. Někteří odborníci říkají, že to je v tom, že příslušníci jiných zemí, inostránci zejména, si ve velkém tady ty byty nakupují. Navrhnul byste nějakou daň, jako paní Maláčová má představu 100% daň pro někoho, kdo by třeba z Ruska nebo z Ukrajiny si tady kupoval byt?
2: Ne, to si nemyslím, že je správné řešení a myslím si, že by to bylo i velmi těžko právně prosaditelné, upřímně.
1: Z mého právně zákonem, ne?
2: No, ale to podle mě není prostě úplně možné jakoby tady nějakým způsobem.
1: Tak ve světě to je.
2: Vybrat některé země a říkat, vy budete tady platit, když si něco koupíte. To je, podle mého názoru, to není vůbec žádné řešení. To by nepřineslo...
1: Vaše řešení
2: to jaké? By nepřineslo vůbec nic. My máme ohledně bytové výstavby v programu kombinaci rakouského a holandského modelu. Rakouský model, který funguje ve Vídni velmi dobře a převzalo ho o Slovensko. To znamená, že developeři, kteří se zaváží investovat do výstavby bytů přes 500 milionů euro, tak jsou osvobozeni od DPH. A to zásadním způsobem zlevňuje tu výstavbu bytů. A ten prvek toho holandského modelu je to, že obce v Holandsku vkládají svoje pozemky do družstva, bytového družstva, na kterým právě ti developeři staví. A díky tomu je vlastně zlevněná cena toho bytu a ten pozemek. Ale aby se s těmi byty nekšeftovalo, tak je to tam uděláno tak, že když si někdo koupí ten byt, respektive ten podíl v tom družstvu, a pak ho chce prodat, tak ho musí prodat zpátky tomu městu. Aby vlastně nedocházelo k tomu, že někdo se dostane levněji ke startovacímu bytu a pak ho okamžitě prodá s nějakým ziskem za tržní cenu. Takže tady je ta pojistka a ta kombinace holandského a rakouského modelu by fungovala naprosto perfektně pro nás.
1: Jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a přeji všem divákům hezký den. Děkuji.
1: Naším hostem byl Jindřich Reichl. Hraje vám Radio Xaver.

0: Nikola Bartušek je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já budu říkat paní Bartušek, tak je to správně?
1: Nebo Nikolo.
0: Nebo paní Nikolo, ale budu říkat paní Bartušek. Paní Nikola Bartušek je lídrní kandidátky do evropských voleb za přísahu a předsedkyně jihočeské přísahy.
1: Ano.
0: A s čím paní Bartušek jdete do těch evropských voleb, notabene na prvním místě? My úplně nevíme, nebo nebyl jsem schopen dopátrat, co všechno přísaha v tomto punktu tedy chce. Tak nám řekněte, co jsou ty hlavní body.
1: Tak ať chceme nebo ne a podíváme se na ten vývoj ty situace současný, tak vidíme, že jedna z hlavních témat bude samozřejmě migrace a nelegální migrace především. Takže boj proti nelegální migraci, když se podíváme od roku 2015, kdy vlastně byla ta veliká krize, která vlastně začala, tak nyní se nám ty čísla opět blíží vlastně těm letům 2015-2016. Já si vzpomínám, že v tu dobu jsem já pracovala zrovna v nelegální migraci, bylo to v Rakousku. Řešili jsme tam integraci právě uprchlíků, řešili jsme azylový řízení, řešili jsme návratovou politiku a dávali jsme doporučení, co v té praxi nefunguje. To, co je odsouhlasené u od evropského stolu a co nám prostě nefunguje. Bohužel, když se na to podíváme teď, v roce 2023, tak jsou to zase stejné věci. Nefungují nám ty stejné věci, kterými jsme v roce 2015 už kritizovali.

0: se posouvá zpět. A to je špatně. Byl to jeden z hlavních pilířů, vlastně, když Evropská unie vznikala, a tam by se ta unie měla zpátky vrátit.
1: Dobře, a když říkáte Green Deal a když říkáte elektromobilita, tak v jaké poloze tedy je přísaha vůči těmto věcem?
0: Tak my samozřejmě vnímáme, že technologický vývoj určitě nezastavíme, ani nechceme. A je to přirozená součást vlastně dnešní společnosti. Nicméně tím stylem, kterým to řeší Evropská unie, tak je direktivní. Je to hrozně na sílu a de facto nás to znevýhodňuje. Naše firmy, nejsme potom schopní konkurovat ostatním, takže tohle to jsou vlastně zásadní věci, že nedáváme dostatek prostoru těm lidem, aby si vlastně třeba zvykli na ten vývoj té technologie. My tady řešíme zákaz spalovacích motorů v době, kdy ještě nemáme ani dostatek energií, nemáme ani dostatek infrastruktury, která není, a nemáme ani dostatek finančních prostředků na to.
1: Tak teď jste pojmenovala ten problém, jak zní, a teď pojmenujte ještě to řešení.
0: To řešení, tak určitě je to o tom, abychom se postupně zvykali vlastně na ten vývoj těch nových technologií. My vlastně zatím ani nevíme, jestli ta elektromobilita opravdu jsme schopni pojmout tolik elektromobilů v té Evropě. Takže jednak je tomu opravdu dát tomu ten čas, dát tomu ten prostor, ale rozhodně nejít takhle na sílu, co se týká samozřejmě teďkon té elektromobility, když to řekneme, protože my zatím nevíme vlastně, jak se to bude vyvíjet dál teďkon. Takže v tomhle tom určitě musíme tomu dát ten čas.
1: Takže jste jako přísaha pro oddálení třeba toho termínu na zrušení spalovacích motorů, nebo jak to mám rozumět? Kde je ta vaše představa?
0: Určitě zákaz spalovacích motorů od roku 2035 je předčasný, je to ukvapený a to samozřejmě tam by se to mělo určitě prodloužit.
1: Takže tady by se to mělo v této věci zabojujete.
0: Této věci zabojujeme.
1: A teď ten tedy Green Deal, tolik diskutovaný, tak v okamžiku, kdy se někdo z kandidátky dostane do Evropského parlamentu za přísahu, tak co v této věci budete prosazovat?
0: Tak Green Deal jako takovej, ta dohoda vlastně nevznikala, nebo vznikala vlastně s nějakým dobrým úmyslem ochránit přírodu. To samozřejmě vnímáme, že to tak je. Ale na druhou stranu, podívejte se, jak je to až přes příliš ambiciozní ten plán. My nemáme jistotu, jak to zaplatíme, z čeho to zaplatíme. Je to ekonomicky v současné době neúnosný. A když se i podíváme na evropské státy, tak vlastně každý stát má jinou potřebu. Třeba Rakousko je za 70% na obnovitelných zdrojích, což je samozřejmě dobrý. Má k tomu ale i lepší podmínky. Takže tohleto jsou i věci. Určitě netlačit na všechny státy stejně, ale dávat, jak říkám, dávat tomu opravdu ten pozvolný průběh.
1: Dobře, ale Green Deal je rozjetý vlak, v kterém je nastrkáno strašně moc peněz. A mě by zajímalo v okamžiku, kdy tam budete, tak budete nějak aktivně říkat, pojďme to zastavit, pojďme to přeorganizovat, nebo jaký máte vlastně plán s tím?
0: Tak určitě se to musí zreformovat, musí se zastavit, musí tam být schoda. A ano, je tam nastrkáno hodně peněz, na druhou stranu, ty peníze, co tam jsou, ty nestačí. A vlastně i teďkon už...
1: Ještě to nestačí?
0: Nestačí, no. Teďkon vlastně dokonce se plánuje, že se udělá nová daň právě k tomu, aby bylo víc peněz na Green Deal.
1: No a to vy podporujete, nebo je to nesmysl?
0: Tak v současné době to určitě není dobrý a není to přínosný.
1: No, řekněte mi, co uděláte konkrétně v tom Evropském parlamentu. Vy tam najednou budete mít šanci hlasovat, budete europoslankyní, tak vystoupíte proti Green Dealu třeba?
0: Já určitě bych rozhodně hájila to, že pro Českou republiku konkrétně je zákaz spalovacích motorů předčasný a je to pro naše firmy, je to samozřejmě špatný. Takže v tomhle tom bych určitě se snažila hájit naší Českou republiku a určitě bych byla proti tomu, aby to bylo od roku 35.
1: Mm-hmm. Aby to nebylo. Nebo aby to bylo?
0: Aby to nebylo.
1: Nebylo, abychom si rozuměli. Tak teď vy jste, paní Bartušek, odbornicí na ty migrační věci. Pokud vy mluvíte 5 jazyky, máte zkušenost z toho vojáka v poli, myslím, že v Rakousku. No a teď byste v tom Evropském parlamentu v tomto punktu co navrhovala? Jakási legální migrace

0: tedy ano, nelegální, to by se mělo nějak řešit. Jakou máte metodu?
1: Tak nelegální migrace, tam asi úplně největší problém je organizovaný zločin převaděčství. My jsme vlastně i jako přísaha jeli do Itálie, kde jsme šli po trasách vlastně těch nelegálních migrantů, vlastně těch pašeráků. A měli jsme příležitost tam přímo mluvit s těmi lidmi, s těmi uprchlíky, kteří přicházeli, o tom, jak ta cesta byla, a oni sami nám říkali, že to je obrovská mafie. A tohle je asi jeden z největších problémů, protože ten organizovaný zločin nám opravdu jde skrz všechny státy až sem. A za ten přechod se platí 6 až 10 tisíc euro, podle toho vlastně, jaký prostředky například využijou na to. A přechod přes těch, když jsme minulý týden jsme se vrátili z Rakouska, kde jsme vlastně byli přímo v azylovém centru a bavili jsme se tam s těma žadatelema o azyl. A když jsme se zeptali, jak fungovala vlastně kontrola na těch vnějších hranicích, vlastně když překračovali do schengenského prostoru, tak nám řekli, ne, všechno bylo v pořádku, bez kontrol, žádný, krásně jsme prošli, jako nic se nám nestalo. A tohle je špatně. Samozřejmě ano, když se bavíme o mokré hranici, což je vlastně na tom moři, když tam máme ty ostrůvky a ostrovy, tak tam je to samozřejmě mnohem těžší ochránit. Ale my nechráníme ani tu vnější hranici, takže tohle je prostě špatně.
0: Vy jste, bylo to v médiích, byli to zkoumat té Itálii, jak popisujete. Proč Itálii? Proč jste to nejeli zkoumat přímo tam, odkud ty lidi pocházejí?
1: Tak my jsme vlastně jeli do Itálie, chtěli jsme se dostat přímo na ten ostrov Lampedusa, který vlastně byl přímo teď v létě hodně zasažený tou nelegální migrací, když tam vlastně během 5 dnů přišlo téměř 12 tisíc uprchlíků, což samozřejmě byl obrovský nápor pro tak malý ostrov. Ale my jsme se dostali vlastně na Sicílii, přímo na ten ostrov vlastně jsme potom už nešli, protože ona tam byla vlastně vyhlášený krizový stav a úplně vlastně nás tam jakoby nepouštěli, takže jsme byli potom na Sicílii, byli jsme přímo vlastně u těch center detenčních vlastně, kde ty uprchlíci jsou v tom prvním záchytu. Takže tam jsme byli, tam jsme vlastně mluvili s těmi zřízenci, se sociálními pracovníky a bylo pro nás vlastně hrozně důležitý zjistit ten kořen toho, jak to vlastně se vnímá i v té Itálii, protože i Itálie sama vlastně se dostává do problému. Takže přímo tam na místě to bylo pro nás důležitý, aby jsme vlastně lícovali tu trasu, kterou jdou už přímo v té Evropské unii.
0: A jak to teda vnímají Italové?
1: Tak Italové to vnímají tak, že jsou v tom nechaní sami, že samozřejmě ta pomoc nepřichází. Dokonce nám tam popisovali, že ta situace se opakuje. V roce 2011 tam přijeli z Evropské unie, slibovali jim, pomůžeme vám, zařídíme všechno na ty Lampeduze, aby prostě jste neměli takovou zátěž na sebe. Opakovalo se to v roce 2015 a opakuje se to teďkon zase. Zase se tam přijelo, zase se jim slibovalo, že se jim pomůže, ale de facto oni to vnímají sami tak, že se nic neděje.
0: Co ještě zajímavého vám říkali ti konkrétní uprchlíci?
1: A tohle to vlastně byla jedna z věcí, další asi zajímavý, když jsme se ptali, proč vlastně Evropa, nebo proč vlastně, co očekávají od toho se tady dostat do Evropy, tak nám de facto bylo řečeno, že tady očekávají určitou svobodu, ale že jsou hodně zklamaný z toho, když sem přijdou, tak jednak trvá to strašně dlouho, ty azylové řízení, to, co vlastně se jim slibuje, než sem jdou, tak vlastně nedostávají, protože najednou vlastně, když přijdou, tak zjišťují, že ty dávky, které dostávají, tak nejsou až tak vysoký, jak se jim slibuje vlastně před tou cestou do té Evropy.
0: Jak se jim slibuje? Co to je za termín?
1: to je hodně zajímavý,
0: protože... Se jim slibuje, to je jako s tím uhlím, ono se samo nenakope. Víte, jak to je?
1: Tak je to přesně právě přes ty převaděče, jak jsme mluvili o tom.
0: To slibují ti převaděči. Oni říkají, dostanete tam, jo.
1: Ono vlastně, představme si to, že ty převaděči fungují trošku jako taková cestovní kancelář. A tam v těch zemích vlastně není úplně těžký zjistit vlastně, kde ty převaděči jsou, dokonce je to na sociálních sítích, jsou tam i přímo reklamy už, jako že je převedou do té Evropy. A de facto vy oslovíte toho dotyčního. Často to bývají například rybáři, kteří pracují hodně často s lidma, mají ten kontakt. A ty vám dají na výběr. chcete jet lodí, bude to stát tolik, chcete potom jít víc pěšky, bude to stát tolik, máte ještě dítě, tak tam je sleva na dítě, jako jo, takže opravdu to funguje téměř jako cestovní kancelář. Mm-hmm.
0: No a vy jste s nimi vedli nějakou dlouhou debatu s některými, tak kromě té svobody, oni očekávají co v té Evropě?
1: Tak očekávají i, že budou mít dobře placenou práci. To je asi jakoby jedna z těch důležitých věcí, takže ten nejdůležitější faktor je prostě ten ekonomický.
0: Takže oni chtějí pracovat? Nebo mají ten záměr?
1: Oni chtějí dobře vydělávat. A ta práce samozřejmě, oni když přichází, tak tady vlastně když jsem dělala tu integraci přímo, tak narážíme na jeden problém. A to je vlastně ta odbornost, v které oni například jsou vzdělaní v těch jejich vlastních vlastně nebo původních zemích, tak pro nás de facto není použitelná na ten trh pracovní. Protože jsou to například často švadliny, což my v Evropě zase až tolik v takovém množství neužijeme. Jo? Nebo tkají třeba koberce hodně často, ale například že v Iránu tam je to práce, kde zaměstnávají hodně lidí v téhle oblasti. V Evropě to prostě už tolik není. Takže tam narážíme na tady ty problémy, že ta odbornost samozřejmě, s kterou oni přicházejí, my ji tady nevyužijeme. Mm-hmm. To znamená, že potom vlastně se dochází k takové rekvalifikaci, potřebujeme rekvalifikovat vlastně dál. Ta integrace vlastně probíhá učení jazyka. Po dobu toho, co oni jsou vlastně v azylovém řízení, tak oni nesmí pracovat. Takže aha, tam vlastně často čekají 4-5 let a v tu dobu vlastně oni nesmí pracovat.
0: No a vaše zkušenost té pracovnice, která tedy s těmi imigranty pracuje, je jaká? Lidé, kteří třeba nemají žádné vzdělání, takový tam asi jsou také, tak ti jsou nějak uplatnitelní na tom trhu práce?
1: Tam je to hodně těžký, protože když máte člověka, který ve své vlastní řeči je analfabet a neumí psát ani ve své vlastní řeči, například třeba v arabštině, tak v tu chvíli je strašně těžký s ním pracovat. V tu chvíli je strašně těžký, aby se vlastně naučil ten jazyk. Konkrétně u nás to byla teda němčina. Takže ta práce s nima je opravdu v tomhle tom komplikovaná. Jsou to často lidi, kteří nenavštěvovali školy, jako třeba tady, že se navštěvují školy, střední škola, nebo základní škola všichni, že 9 let, pak střední škola. Tam kolikrát mají třeba jenom 3 roky ze školy, to znamená, že oni neumí se učit. Neví vůbec, co si s tím počít. Oni se vlastně nevyznají ani v těch formátech, třeba těch stránek, neví, kde začít, jak psát. A když vlastně píšou, tak de facto jenom obkreslují ty písmenka, kterými píšeme. Takže tam je to opravdu hodně, hodně složitý.
0: Na druhé straně stane se, že mezi uprchlíky zaregistrujete lékaře, inženýra, někoho s vysokoškolským titulem?
1: Měli jsme taky pár takových případů, ale jejich opoznání teda méně než těch ostatních. A samozřejmě, že měli jsme i zkušenosti pozitivní s tou integrací, kde se nám ty lidi integrovali, ale měli jsme třeba i hodně negativní zkušenost. Já osobně teda, kdy pro mého kolegu se to stalo vlastně osudným, ta práce s uprchlíkama, a v tom případě tam nám selhala ta integrační politika.
0: Co to znamená?
1: To znamená, že byl zavražděný ve své kanceláři a ten dotyčný vlastně spáchal dvojitou vraždu.
0: Jako uprchlík?
1: Byl to žadatel o azyl vlastně v době čekání na azylových řízení. Se dostal s mým kolegou do potyčky o práci, kdy chtěl vlastně jakoby si přivydělat něco a trošku se nepohodli tady v tom smyslu. No, a potom vlastně on přijel k němu do kanceláře a tam ho teda zabil. No, a to vlastně bylo taková věc, kdy opravdu ta politika té integrace tam selhala, no, u toho jedince.
0: Ti uprchlíci jsou z mnoha zemí. Dá se říct, že někteří konkrétní z nějaké země, že to s nima jednodušší, zas naopak z jiné země je to nejhorší, když tady mluvíme o těch negativních věcech?
1: Pokud se bavíme o té integraci, o tom vzdělávání, tak určitě tam ty rozdíly jsou. Například vlastně lidé, kteří přichází ze Sýrie, tak v Sýrii vlastně to vzdělání už je tam víc, vlastně mají větší přístup k tomu vzdělávání, než například ze zemí, jako je Afghánistán nebo Pakistán, kde samozřejmě dost často nemají odchozený vlastně žádný roky v těch školách.
0: No a lidsky dá se říct, že některá ta národnost je jako lépe uchopitelná lidsky, že si porozumíte, a jiní potom vraždí teda toho pracovníka?
1: Tak tady asi úplně se nedá říct, že by to bylo rozdělení přímo vlastně na, na tu národnost. Samozřejmě najdou se i dobří, i špatní vlastně ve všem, ale jak říkám, co se týká té integrace a tomu přizpůsobení se naší společnosti, tak tam určitě rozdíl je.
0: Jak často pracovník, který se nějak stará o ty uprchlíky, zažije agresivitu, nemyslím třeba až toho významu jako váš zesnulý tady zavražděný kolega, ale jakousi takovou tu běžnou agresivitu, že na vás někdo křičí nebo vám tam dělá scény nebo vám vyhrožuje?
1: Já když jsem byla v roce 2015 oslovená, protože jsem vlastně migrační sociologii vystudovala a byla jsem oslovená nevládní organizací, abych vlastně v době té krize šla dělat migračního sociologa, protože byla potřeba prostě obrovská spousta lidí tady v tom oboru, kteří v tom vlastně byli vzdělaní. Tak u toho pohovoru s tím mým potom budoucím šéfem, on mi podal takovou otázku a říká mi, co uděláte, když najednou k vám prostě někdo přijde a začne vám vyčítat, že prostě pokud ho teď hned nepředadíte někam jinam, takže se za sebe vraždí a bude to jenom vaše vina. A já jsem v tu chvíli, tak jsem na to odpověděla a v tu chvíli jsem si říkala, proč se mě ptá na takové otázky u vstupního pohovoru, jako jo. A asi o rok později jsem to pochopila, protože jsem to sama zažila. Takže ano, dělo se tady, ty věci se děly, bylo to vlastně od nějakých psychických nátlaků. Tam to musíme brát, že opravdu ty lidi čekají třeba 3-4 roky. Začíná tam samozřejmě takový ta nervozita, jestli dostanou azyl nebo nedostanou. Oni sami ví, jestli jsou ekonomičtí migranti nebo ne. My to vlastně zjišťujeme. Proto je tak dlouhá vlastně ta čekací doba, ty 3-4 roky, protože se zjišťuje, jestli opravdu je to ekonomický migrant, anebo jestli má nárok na to dostat vlastně a zažádat o ten azyl v té Evropě, což je vlastně, pokud je to válečný uprchlík nebo mu hrozí jakýkoliv jiný nebezpečí na životě v té jeho zemi. Samozřejmě u lidí, kteří věděli, že přichází z ekonomického hlediska, tak tam vstoupá taková ta nervozita toho, jestli opravdu budou moci zůstat, jestli dostanou ten nárok na ten azyl. Takže v tuhle tu chvíli, ano, to stoupala i ta agresivita potom samozřejmě vůči nám, jako vůči těm, kteří vlastně byli s nima v tom každodenním kontaktu. A my jsme vlastně tam byli jak na straně toho, aby jsme vlastně jim pomáhali například s odvoláním azylových řízení a tak, tak jsme tam vlastně byli, protože jsme spolupracovali vlastně s policií právě proti té nelegální migraci. A vlastně i na těch deportech. Takže to nás stavilo do takové té role, že oni samozřejmě věděli, že my víme, pokud přijde vlastně deportace, že se o tom dozvíme. Takže čím to nás trošku stavilo.
0: Čím to je, že oni nestojí moc o pobyt v České republice?
1: A my jsme vlastně zrovna shodou okolností minulý týden to s nima probírali v tom Rakousku a ptali jsme se přímo, proč vlastně si třeba nevyberou Českou republiku, nevybrali. A oni nám řekli, no ta zrovna nebyla v nabídce. My jsme dostali nabídku Německo, Francie, Itálie nebo Rakousko.
0: Takže proč není Česká republika v nabídce? Je tady něco špatně? Nebo mohou za to ty nízké sociální dávky v porovnání s Německem třeba?
1: Tak určitě sociální systém a dávky vlastně hrajou určitou nějakou roli, proč se ti uprchlíci vlastně dostávají do těchto z těch míst. Ale asi bych řekla, že takovým tím největším stěžením bodem je vlastně to, že například třeba v tom Německu, v té Francii, oni už tam mají ty komunity vytvořené. Takže oni vlastně jdou, kde mají vlastně svoje příbuzní. Pokud vidíme Francii, tak tam je opravdu velká komunita už například Syřanů. A to je ten náš problém, proč se nám tam nedaří potom ta integrace.
0: Vy se budete ucházet tedy o ten post v Evropském parlamentu jako lídrině kandidátky přísahy. Je to agenda, ti uprchlíci, která pro vás bude nejdůležitější tam?
1: Tak já si myslím, že pokud se podíváme na ten vývoj, co se teď v posledních pár měsících a týdnech děje vůbec napříč Evropou, tak si myslím, že je důležitý, aby tohle to bylo jedno z důležitých témat.
0: Jsem rád, že jste přišla.
1: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
0: Naším hostem byla Nikola Bartoš.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl. Představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku.
1: To je krása.
2: Já si umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tím to chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. To se mně líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali málem. 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v jeho rozumné věkové chvíli. Ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety Teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Ne, já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli to právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka?
2: Mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev si musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká, velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné, no. Ale nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, v velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, ne, ne, ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta 16., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já nejsem si politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: zdaleka
2: vy jste
1: ne,
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na Černo, na konferenci v polských Sopotech, na Černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat o papeži Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem 16. vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci říct, nechci to přeháně, ale dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt 16. byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval se, nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já vím, já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranicích Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle. Když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Placa na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pozvu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Ale určitě, určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem, Xavier, já jsem vás chtěl jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: za víc, jaké, předstíráno.
1: Víc předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Severi, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, nebo ano, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské Forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jenom říkám vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Obránox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
2: Já to oceňuju,
1: vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochop,

0: nebo po nich se řekne, že takhle ne, budeme volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovaly také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále, tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvě o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu, to je drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
0: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček, tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin a podobně. O tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
0: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
0: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
0: Hraje vám
2: All My Music
0: Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere. Tak schválně, na kolikát se to máte na stupnici od 1 do 10 bitcoinů?
1: Když já to na bitcoin neumím. Ale neumíte, normálně tak bych to měl tak na takové, řekněme, 6 pozitivní.
2: Jo, něco pěkného se přihodilo.
1: Tak 6 ještě jako takovej sotva průměr, no.
2: No, je to lepší průměr.
1: Jo, jo, jo. A vy?
2: No, já to mám na Rakušana dneska.
1: A to je?
2: No, že mi to líže 10.
1: Já to vidím, že jste v takové rozjeté náladě.
2: No, za to můžete vy.
1: Jak to?
2: No, vy mě vždycky jak rozjedete. Já pak nevím, kdy zastavit.
1: A co pas jsem vám způsobil dneska?
2: No, točili jsme spolu. Podtrženo, spočteno.
1: A jak to bylo?
2: Tak mě se s váma točí vždycky dobře.
1: Líp než Alex, že jo?
2: No, na Alex se mi líp dívá, s váma se mi líp povídá, všechno má své pozitiva tady.
1: Jo, jo. No, čekal jsem spíš nějakou lichotku, ale...
2: Tak to je lichotka, že se mi s váma krásně povídá.
1: No, ale na Alex se vám líp dívá a v tom já vidím něco nezralého.
2: Ale vám taky, jen se přiznejte.
1: Jo.
2: No, proto vy mi pořád omylem říkáte paní Alex.
1: Jsem dlouho ale neřekl.
2: To je pravda, to zas musím říct, že už jste se začal hlídat.
1: Já na vás koukám už tady nějakou dobu, mám z vás takový pocit, že jste smutná z toho, že nám padá ta ODSka.
2: Ne, naopak, já si myslím, že dostávají, co se zasluhovali.
1: Až tak?
2: Ale stejně je to takový, hele... Koho by to ještě před časem napadlo, že se takováhle pěkná kauzička, kromě těch, kteří to věděli, takže se nám to takhle hezky vynoří. Že jo? A zase teda musím říct, ale že vy byste v tomto měl sehrát nějakou osvětovou roli. Protože zase má s odpuštěním teda průser někdo z Brna. Prosím vás, můžete mě říct, čím to je?
1: No jo, to je pravda, vidíte.
2: Že vás Brňáky nejde integrovat.
1: Ale pozor, já na to musím vždycky upozorňovat. Já pravda jsem se narodil v Brně.
2: No.
1: Ale o mě nelze říct, že jsem Brňák.
2: No, proto asi nemáte ty skandály, až teda. No, když zrovna nechcete, aby mráz někomu natrh pozadí, tak...
1: Víte, že už je to víc než rok? Co? Rok a měsíc.
2: A furt ještě neroste.
1: A ještě pořád žije. A mluvil jsem minulý víkend v Bratislavě s několika slovenskými fanoušky XTV. Mm-hmm. A všichni to věděli a všichni tak nějak to kvitovali, bych řekl.
2: Já se to umím představit. No,
1: ten tam... mráz a tu prdel a... Nicméně je potřeba říct, bylo to unáhlené a měly být zvolené jiné výrazy, na druhou stranu by si to nikdo nepamatoval.
2: To je pravda. A no. Tak já si myslím, že on to kvitoval každý, těch lidí, kteří to nekvitovali, ty se dají spočítat, jo? Tak byla to ta, které se to týkalo, pak to byla Pekarová a pak ty 4 piráti, co jsou ve sněmovně a tím je to asi tak vyřešené.
1: Tak ještě nějaký tam
2: jo,
1: pan Jakob.
2: Pan Jakob, jo, jo, jo.
1: Pan Lacina.
2: Jo, jo, jo, jo. Tomu, to je ten, co mu volně ramena přecházejí v hlavu.
1: Jak to?
2: No, on nemá krk.
1: Jak může mít krk, počkejte?
2: Nevím, ale nemá ho.
1: Jako je postižený, nebo
2: no
1: já?
2: No ne, no tak má takový, vypadá, že nemá krk.
1: Ale takhle vy to, jo, takhle, no jo. Tak já jsem ten poslední, kdo by mohl někoho hodnotit, jak vypadá. Takže mě to ani, nikdy mě to nenapadlo, že by neměl krk. A na druhou stranu, co je na tom špatného?
2: Ne, to je úplně v pořádku. Horší jsou, když politik nemá jiné věci a ty pan Jakob taky nemá, takže tam je ten hlavní problém. No ale musím pak se teda... No,
1: vy mě vždycky zamotáte hlavu, ty vaše jinotaje.
2: No to já si na vás vždycky nachystám. Ale stejně je to zajímavé, já jsem čekala, že nám to nějak osvětlíte tady s vašimi krajany. Kde je ten problém?
1: No, je to ta voda z té brněnské přehrady.
2: Je to ono, jo. A teď tím, jak jsou v tom ty hormony, nebo...
1: Já nevím, co v tom je. Jako teď už jsem se tam roky ani nekoupal, ani jsem nesmočil palec, takže nevím, ale už to fakt začíná být zvláštní. Já jsem ještě donedávna to, když to někdo zdůrazňoval, tak by to zbrná tak neustále, tak jsem pozdvihával obočí významně a říkal jsem si, o, ty chlapče či dívko se špatným úsudkem, ale teď po tom Součkovi, generálním řediteli České televize odvoleným Brňákovi, teď ten Blažek a to, co já slyším od lidí zasvěcených, jak to tam bylo, jak ta chapadla té chobotnice vlastně se všechna scházela v Brně a nejrůznější advokáti a koncipienti a koncipientky, zejména jedna, jak se to tam všechno propletlo, no je jasný, že to nebyla náhoda, je jasný, že to bylo strašidelný a vlastně když včera říkal v České televizi nějaký pán, že to vlastně ani není žádná kauza, tak já teda nevím souvislost, protože já jsem viděl ten ústřížek na Facebooku, no. Ale třeba to, třeba mluvil o ničem jiným, ale tak to je úsměvné.
2: No ono je to možná tím, že tam v Brně je to přísloví, že jo? Darovanému koněmu na zoby nehleď.
1: Ne, to je, tak na, on nehleď, to je na Ukrajině.
2: Tak on nehleděl.
1: To je jinak. Darionu lošadí v zubně smotriat.
2: No, tak on je smotrial.
1: To říkají naši ukrajinští přátelé.
2: No, tak jestli je to z Brna nebo z Ukrajiny, obojí je východ, jo. Pardon, teda.
1: Obojí je to samé.
2: Obojí je východ, no, tak on nějak nesmotrial. Nesmotrial a blbě to dopadlo, no.
1: No je to prostě výbuch Černobylu, to, co se teď děje.
2: Jo, je to, jako povedlo se to, uměli se to chlapci načasovat. To byl hodně drahý bitcoin tohle.
1: No, bitcoin, ono jich bylo několik stovek těch bitcoinů.
2: No.
1: To nebyl jeden bitcoin, několik desítek snad.
2: A stejně vidíte, hele, jako když to srovnáte, já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně. Co, když se tak na mě podíváte, máte taky ten pocit?
1: No, asi ano.
2: No, tak já třeba bych řekla, že vypadám důvěryhodně než ten Blažek.
1: Než Blažek, to není tak těžký. Pozor,
2: a mně se nestane, aby za mnou někdo přišel a řekl, hele, tady ti dám bitcoinovou peněženku. Těch 12 miliard, co tam je navíc, to se tvaří, že to nevidíš, vem si jenom tu jednu. Blažkovi se to stane, hele.
1: Protože nemáte ten vplyv.
2: Tak tím to je. No. Ale zase ten pád, jak už to bývá, že jo, tak někdo v té politice padne, je z toho smutek, ale někdo jiný se raduje.
1: No a raduje se kdo teda?
2: No raduje se Rakušan.
1: Já se třeba neraduju vůbec.
2: Protože vy na tom nemáte ten interes. Vy v tom nejste jaksi zaangažován.
1: Já
2: ale
1: se za to stydím,
2: ale pozor, kdyby
1: jako
2: vám,
1: občan.
2: Kdyby se rýsovala šance, že vám stoupnou preference po této kauze, tak se budete radovat taky.
1: Tak moje preference, paní Karol, ve všech směrech jsou na nule. Takže já bych se radoval i za žádná celá 0,006. Ale má-li to být tak, že po této kauze by se mě zvedly preference z nuly, tak pak se raduji.
2: No.
1: Ale zatím to nevypadá.
2: A nejenom někomu se můžou zvednout preference, vám teda ne, a někdo jiný zase na to ministerstvo nastoupí místo Blažka. Takže třeba Evička Tričko de Croa, ta má teď důvod k radosti.
1: Paní de Croa, teda jako je potřeba říct, že když se jmenete de Croa, je to pěkný. Je to prostě pěkný. Vznešený, je to lepší, než když se jmenete Mařena Klobásová prostě.
2: To určitě.
1: De Croa zní. No.
2: Zní to. Zní to parádně. S vaším hodnocením by souhlasilo 9 z 10 důchodců z fotobanky.
1: No.
2: Tak, hele, to se málo kdy stane, aby ve vládě, která si svoji existenci postavila mimo jiné na boji proti dezinformacím, zasedla po aféře jednoho odstoupivšího ministra dáma, která sama ty dezinformace vytvářela.
1: Já jsem to nějak nepochopil, co tam úplně bylo s tím důchodcem, ona zbyla nějaký důchodce nebo co?
2: Ježíš, kdyby ho zbyla, tak to by nebyla žádný překvapení, protože tahle ta vláda důchodcům neudělala nic dobrýho, tak to ještě kdyby jim jednu vrazila, to už nikoho neudiví. Ale ona, aby dodala tomu, co ta vláda důchodcům udělala, nějaký pohled z opačné strany, tak si vymyslela nedůvěryhodně znějící citát od jakéhosi pana Václava P. z Vysočiny.
1: Václav P.
2: to byl.
1: Kdo to může být? Znám hodně lidí na Vysočině.
2: Já nevím, hele. Tak objeďte to tam, ale nenajdete ho. Najdete ho ve fotobance. Takže ona vzala obrázek z fotobanky, vymyslela si nějaký citát, vymyslela si, že to říká pan Václav P. Václav P. byl spokojený s politikou vlády, říká, že ty důchody jsou vysoký, on je v pohodě, že se mu to snížilo.
1: No a jak se to ví, že to není pan P.?
2: No, protože on ten stejný důchodce byl taky nějaký Gerd M. v Německu, kde propagoval domovy důchodců a léky proti Alzheimerově chorobě. To byl činorodej důchodce, akorát nebyl z Vysočiny.
1: Takže sekla fotku z fotobanky?
2: No asi nesekla, asi si ji poctivě za ty 2 eura koupila, stáhla si ji, opatřila si ji citátem, opatřila si ji svým vlastním logem.
1: Ježiš, to je ostuda.
2: No vy řeknete, je to ostuda, ale to bude ostuda na ministerstvu spravedlnosti.
1: A toto se opravdu stalo?
2: Toto se opravdu stalo.
1: A jak může být tak hloupá?
2: Tak hele, Blažek taky říká, že byl hloupý, když ty bitcoiny bral. No. No, na hloupo se dneska svede všechno.
1: No a ono se to provalilo.
2: Ono se to provalilo.
1: Že to vlastně byla lež, šalba no tak, a klam.
2: Tak, protože on ten důchodce opravdu nevypadal jako z Vysočiny.
1: Jo, byl to modrovoký blondák.
2: No. No to ani ne, ale prostě bylo to takové nastylizované celé.
1: Pane bože.
2: Přece jenom, když jdete po Vysočině, potkáte tam někde nějakýho Václava P., vyfotíte si ho na telefon, to vypadá jinak.
1: No a jak to paní de Croix, jak to vysvětlila?
2: Tak svým typicky chytrým způsobem. Že ten Václav P., který jí to řekl, prý opravdu existuje a opravdu jí to řekl, jenom nechtěl být jmenován. No ne, tak hele, to má logiku, jo. Když budete důchodce, kterýmu se sníží důchody zásahem vlády, tak taky nebudete chtít dráždit ostatní důchodce tím, že vylezete a budete to říkat na plnej ksicht.
1: No a co on tam říkal, pan P., v tom citátu?
2: Že je spokojený. Já už to přesně do detailu nevím, a že on je spokojený, že ty důchody jsou dobrý.
1: A zejména ta paní de Croix. Jo, tak už tomu rozumím. No, tak to je taková ostudička jenom.
2: No ne, já si myslím, že to je hezká tečka za proti dezinformačním úsilím této končící vlády, u které vlastně stále ještě nevíme, jak to bude, protože vlády ODS většinou nedovládly, vždycky tam byl v průběhu nebo v druhé polovině nějaký skandálek, který uspíšil konec, tak tady sice na to uspíšení už zbývají jenom 4 měsíce, ale 4 měsíce za to se dá stihnout ještě spousta věcí.
1: Vždycky tam byl pád a předcházela mu... Víte, co předchází pádu?
2: Pýcha.
1: Pýcha.
2: No.
1: Tak ta je ještě takhle, jakože udělala, jak se říká v Brně, šorfku.
2: Co to je?
1: Šorfka je jako takový podvůdek.
2: Šorfka, jako, to je hezké.
1: No, šorfku. A udělala šorfku jako na veřejnost. Veřejnost jí to samozřejmě velkoryse odpustila, jak to tak u nás bývá. A zůstalo... To jako, že si s tou můžeme dělat srandu.
2: Hele, co jinýho než sranda nám ještě zbývá tady. Jako když ministr spravedlnosti ještě ke všemu, tady pere špinavé peníze. Přijde za váma pán v sandálech, který bydlí někde na chodbě, má krabice, přijde a řekne, že vám daruje 1 000 000 000 korun v bitcoinech.
1: Na chodbě má krabice?
2: Jo, měl krabice.
1: Já to nechápu.
2: No to nemusíte nic chápat, papírová
1: krabice.
2: Ne, prosím vás, bitcoiny měl v peněžence.
1: Virtuální takzvaně.
2: Jo.
1: No ale já teď nechápu vaši zápletku s krabicemi.
2: No, že člověk, který žije v takových podmínkách jako ten pán a vypadá tak jako ten pán, tak když za váma přijde a bude vám dávat 1 000 000 000, tak vemete nohy na ramena. Blažek bral tu 1 000 000 a to je ten problém.
1: Jo. Já nevím, jestli bych vzal nohy na ramena.
2: Vy byste vzal tu 1 000 000, jo?
1: To určitě ne.
2: Tak co byste dělal?
1: To nevím, ale vím, co bych dělal, kdybych byl členem vlády nebo jakýkoliv ústavní činitel nebo poslanec nebo bůh ví
2: co. No počkejte, vy jste radní České televize. No. Hele, opatrně, tam za váma taky někdo může přijít tady s bitcoinem.
1: No.
2: Nestalo se ještě?
1: Ne. Bože. No ale jak on, ten Blažek, nekontaktoval policii, pokud vím?
2: No nekontaktoval, on kontaktoval svoje spolustraníky, tam to všichni věděli, všechno to upekli a teď to hodili chudáka na Pavlíka tady.
1: No já jsem paní, jsem chtěl říct teď paní Dekro, paní Karol viděl ten projev ve sněmovně pana dosluhujícího ministra spravedlnosti a on byl teda opravdu smutný.
2: No je to řečeno slovy Švejka, těžký moment v životě lidským.
1: To je.
2: Ale já zase jsem viděla Markétu Pekarovou Adamovou po nějaké době. Vy se tváříte, jak kdybyste už nevěděl, kdo to je? Ona
1: no
2: trošku je z Výsluní pryč.
1: Já znám, ale to je předsedkyně poslanecké sněmovny, paní ředitelka TOP 09, vychovatelka a velmi zvláštní žena.
2: No a já jsem ten její projev viděla. A
1: já taky, no.
2: Zásadně tomu chybělo srdíčko. To bylo takové, to taková nucená obrana. A... Jo, žádný emoce, žádný city. Prostě to tam tak jako jenom přednesla, ale už v tom nebyl ten dřívější soudružský zápal.
1: Tak třeba už je to jedno.
2: To bude ono.
1: Má už jiný no. starosti a nebo radosti možná spíš, tak už je jednou nohou pryč. No.
2: Oni ji tam postavili tak jako z nutnosti, ale už takový ten zápal vedoucí závodního časopisu Rudá Vatra, ten tam nebyl.
1: Já bych na vašem místě, paní Karol, tuto debatu moc nerozjížděl.
2: Pa čemu?
1: No tak vy jste se dopustila tak hluboké politické nekorektnosti, která vás dostihne velmi brzo.
2: Ježiš, která to byla.
1: Ano, úplně se tady stydím říct a řeknu to.
2: No.
1: Ale dokonce si myslím, že nepřežijete. Že budete upálená tam u vás v Senokřupech prostě na náměstí v neděli odpoledne.
2: To jsem v klidu, teď přes léto se nesmí rozdělávat ohně.
1: Nežartujte na to téma. Poté, co byla televizní debata čtyř dam, paní Maláčové, paní Němcové, paní Konečné a paní Kovářové.
2: Ano.
1: Mám na mysli tu slavnou debatu, jak se tam utrhla Mirka seniorka už, co by teda politička seniorka, určitě ona dlouho to dělá, že paní Němcová už?
2: No nevím, jestli to házení tou knihou, no, ale tu politiku dělá dlouho.
1: Roky, prostě to už je seniorní člen týmu. 100%. No, tak to také se tak rozběhlo, jako kauzička jednu chvilku, nebo taková legrace. A vy, velmi politicky nekorektně, jste napsala na sociální síť, že už chápete, proč nejsou potřeba ženy v politice.
2: No, já jsem možná napsala, že nám ta kauza ukázala, že ne, že je jich málo a potřebujeme jich víc, ale že jich tam až dost.
1: No, umíte si představit, co feministky dělali, když si toto přečetli? Umíte si představit, co taková paní Sommerová, ta slavná režisérka,
2: no.
1: Lepší společnost, že by ti lepší lidi, jako jsou režiséři a herci, jak říkala v tom rozhovoru, měli volit, tak... Umíte si představit, co to s těma to lidma udělalo?
2: Já si myslím, že nic, protože jsem to napsala na Facebook a lepší lidé jsou přece na X-ku.
1: Já vím, ale i někteří lidé, kteří jsou od podstaty svině, jako jsem třeba já,
2: jo.
1: Tak to rádi přepošlou.
2: Takhle.
1: Se slovy, podívejte se, pane Vzdechovský, co nám to napsala ta paní Karol na Facebook. Je to hezké od ní? A takový progresivista, jako je pan Zdechovský, ten vás přitluče na kříž. Chápete? To nemůžete dělat vůbec.
2: No jo, no tak pan Zdechovský, ten se snaží přitloukat na kříž kde koho. To jsou asi takové nějaké ty lidovecké poslední záchvěvy. Jo.
1: Aha.
2: Oni mají k tomu kříži blízko, i k tomu přitloukání. Ale já si myslím, že mě by si měli jednak hledět teda svých klesajících preferencí.
1: A ne nějaké stonekové,
2: no.
1: No, ale to je ta chyba. Oni dělají právě ten opak.
2: Aha.
1: Pan Zdechovský si všímá kde koho, například našich slovenských bratrů, a jezdí je tam poučovat, Nebo už víceméně vzkazuje. Raději.
2: No tak to víte, no. Když máte za sebou takovou vtipnou minulost, že jste pracoval pro lichvářskou firmu, tak to jste strašně rád, když se na to potom zapomene a můžete chodit na někoho ukazovat prstíčkem ty, že jo?
1: Toto s tím Zdechovským vrcholilo tu minulou sobotu, kdy já jsem na Slovensku a nějaká paní tam za mnou přišla, protože já jsem se byl podívat na kabaretu Milana Markoviče. A jsem za to velmi rád, já jsem ho naživo nikdy neviděl, tak stálo za to. No ale po kabaretu venku probíhalo jako setkání u cigarety, tak přišla ne spousta, ale několik lidí se vyfotit a jiní vzkazovat panu Holcovi a já to nenávidím úplně, když tam někdo přijde a říká, je, pane Xavere, prosím vás, pozdravujte paní Stonikovou, já se na ní tak rád dívám. ale přišli a ptali se na toho Zdechovskýho. A pán tam šel a za něma a říkal, a ten Zdechovský, to je čo? Bavilo mi to. A myslím, že to je skoro nějaký titulek.
2: Prečo nám sem také dačo posíláte?
1: Ten Zdechovský, to je čo?
2: No to je čo. Ale vidíte, že i taková věc jako Tomáš Zdechovský se dá pomenovat úplně slušně. Prostě řeknete čo?
1: No. A je v tom tolik upřímnosti.
2: Ano.
1: Víte, že nechodí kolem horké kaše, nechce ublížit, je to prostě jako neví, chápe, že se něco přihodilo, že něco je jako neúplně, a řekne, to je čo.
2: To je čo. Viděl jste na sociálních sítích to video s tím pánem ze Slovenska? Tam si z toho někdo dělal legraci, takový pán Slovák měl tam natácku chleba a sůl a říkal ten pán Zdochlinský, a že on tady zastupuje tu evropskou mumiu. Ale to je pravda, jako kdo už má zastupovat evropskou mumiu než pán Zdochlinský?
1: Ale musím vám říct na jeho obranu zase, že on musí být srdcař. To, čemu se říká, on bude ten bojovník za myšlenku, protože jak jsem pochopil, on přijal tu roli toho Evropana, autentického, akorát mu nestačí, že to má sám pro sebe, ještě to musí navlíct každému na rypák. A ono toto neúplně každý obaví.
2: No to je pravda. A já vždycky, když ho vidím, tak si vzpomenu na jednoho nejmenovaného bývalého politika, který mluvil o jedné nejmenované bývalé kolegyni pana Zdechovského. A on říkal na její konto, nejhorší ze všeho je aktivní blbec.
1: No, to je známá věc.
2: No.
1: A je to kolegyně nějakého známého jména?
2: No, sakra známého jména. To je úplně přímo kolegyně bývalá pana Zdechovského. A je vidět, jak ti lidovci jsou bratři, takže to, co se hodí na sestru, se hodí i na pana Zdechovského.
1: No tak musíte dávat indicie.
2: Tak projeďte si.
1: Je to žena?
2: Je to žena.
1: Žijící?
2: Je to žijící žena a identifikuje se jako žena. Pozor, to by vám mohlo hodně pomoct.
1: Je to politička?
2: Už ne, ale byla. Už ne, ale byla a je to úplně kolegyně pana Zdechovského. Projeďte si, kolik on tam měl kolegyň.
1: No ne, kde?
2: V té Bruseli.
1: No, Bruseli. Tak to pak není tak těžký.
2: No, není. No, tam byla jedna blondětá a druhá tmavovlasá, tak je to ta tmavovlasá.
1: Já jsem měl za to, že jako myslíte tam, jak dělal ty hrnce nebo co? Myslíte kolegyně?
2: Myslíte první neuromarketingové centrum ve střední Evropě?
1: No, já jsem to viděl až nedávno, já jsem to vůbec nepochopil.
2: No oni mu taky na to nedali peníze. A od té doby tam on právě pochopil, že musí do politiky.
1: Jo, ale na druhou stranu, kdybych kradl nějakou politickou stranu, tak jak to svého času udělal jistý pan Kalousek, tak bych do ní chtěl takovýto lidi. Chápete, on je ten typ, do kterého hodíte 5 korun.
2: Já se bojím, co vypadne.
1: No ne, tak a on drží basu a on bude teď říkat to, co mu jeho progresivističtí kamarádi řeknou.
2: Jo, já jsem si myslela, že řeknete, hodím do něj 5 korun a vypadne mě a už jsem vás chtěla zadržet.
1: No to říkal někdo o Okamurovi toto.
2: Jo, ale
1: hodíte do něj 5 korun, vypadne vám rozhovor.
2: Ze Zdechovského to padá, ani do něj nic neházíte.
1: No. A teď jsem vám četl dneska v noci, jsem pročítal nějaký servery zpravodajské, tam vám psali, že ty letošní volby budou o strachu.
2: Jo, ale to sedí. Já myslím, že teď Fiala a spol. Budou mít hrozný strach, aby se to neprovalilo všechno.
1: No, ale tam to bylo ve smyslu, že rozhodne ten, kdo nabídne nejvíc strachu a lidi si řeknou, mámo, on má pravdu, toho budem volit, protože něco. No, a oni tak trošku všichni vytváří strach. To ne, že by někdo vytvářel, tak ten jeden vytváří strach z toho, že nebudeme mít na benzín a na elektriku, jiný vytváří strach z toho, že nebudou spalovací auta, jiný, že něco, ale zase jiná parta říká, vytváří ten samý strach, že sem přijde Putin a budeme slavit 1. máj na Letné. No, ten strach má mnoho podob.
2: Ale jo, tak každé volby jsou o strachu. Vždycky se tam s tím strachem nějakým způsobem hraje. Ale teď si myslím, že ten strach má někdo jiný. Já si myslím, že pan Fiala, pan Stanjura, ty by si přáli, aby se celá tahle bitcoinová kauza dala zahodit jako ta knížečka od paní Konečný. Jo, ale ani Mirka Němcová tohle nedokáže.
1: No, ale ta je jediná, která by to mohla nějak zásadně okomentovat a od které by to teda sedlo.
2: No.
1: To mě baví.
2: No, ale vidíte to, morální majáky mlčí. Najednou zhasly. Jenom teda musím říct, že nevím, jestli jste četl váš dobrý kamarád, pan, jak se jmenuje, Šmatla Patka.
1: Šapan, Zdeněk Šarapatka, doktor.
2: Jo. A doktor, ano, hlavně. Tak ten má jasno.
1: Jo, ten.
2: No, za všechno může Babiš a Putin. Klasika.
1: Byl někde na rozhovoru?
2: Psal to na sítích sociálních.
1: No jo, na sítích píše, kde
2: to co. Sice píše, má ale i tak. No má to velkou váhu. Může za to Babiš a Putin. Kdo by za to jako mohl jiný?
1: Tak to jsem, já jsem z Dendu nečetl strašně dlouho. A on je to hodnej kluk.
2: Ne, určitě. A má to v hlavě srovnaný, to je hned vidět. Na první dobrou. Jo, a Blažek něco udělá blbě a může za to Babiš s Putinem, to je krásný.
1: No jo, tak to, ono je to vždycky nejblíž, takže vezmete to, co máte po ruce. Tak se to v životě střídá, paní Karol. No ale řekněte mi, z čeho vy teda máte ten největší strach, abych odhadnul, koho budete volit?
2: No já se bojím, aby to nedopadlo tady s našimi aktéry kauzy, jako s těmi gangstery na Haiti. Představte si nějaká paní, kteří tam gauneři zabili část rodiny, tak se rozhodla, že s nimi zatočí a upekla jim otrávené koláčky.
1: Cože?
2: No. A oni je snědli a teď je tam o gangstry míň.
1: Něco jako lažnovského chlebíčky.
2: No, nějaká takováhle pochutina. A já se bojím, aby to
1: stalo. To je dobrý, jako na
2: stranu. No tak je to takový sofistikovaný, no.
1: A čím je, co jim do toho dala, nevíte?
2: Hele, to jsem úplně neskoumala, co to bylo. A můžu se podívat, jako máte nějakýho adepta, jo?
1: No ne, jestli máte recept.
2: No nemám právě, ale můžu vám ho zjistit.
1: To bude na Kukido. Víte, co je Kukido?
2: Ne.
1: To nevíte?
2: Ne.
1: Kukido je, možná to říkám trošku blbě, ale nějak podobně to zní. Kukido je aplikace na recepty pro Thermix, nebo jak se to jmenuje.
2: Thermix, takový to tvarohový.
1: Ne, ten, jak to vaří. Mix.
2: Thermomix. Ten hrnec.
1: Thermomix.
2: Jo, už vím.
1: No a v Thermomixu můžete všechno vařit a na Kukido jsou recepty. A to tam občané dávají. A pozor na Kukido, když chcete sledovat, tak musíte zaplatit 1200 za rok, jo.
2: Tyjo.
1: Tak já tam mám tajný přístup od jedné kamarádky, protože se na to podívám opravdu jednou za rok.
2: No.
1: A jsou tam nejrůznější recept, některý zajímavý, ale některý samozřejmě takový bez masa a tak a tu bez lepku a to je dneska móda.
2: Je to velká móda.
1: Pořád vymezovat vůči něčemu.
2: No, akorát nevím, co vy tam sledujete, když při vaší pověstné spořivosti určitě nemáte ten hrnec.
1: Tak mně stačí se dívat na ty recepty, tam jsou obrázky, já si k tomu vezmu kousek chleba, podívám se třeba na řízky nějaký, nebo na nějakou roládu, nebo na paštiku, přikusujete, listujete a A je to. Tam jsou, a potom si ještě dám zmrzlinu, tam jsou recepty na zmrzliny třeba.
2: Ty jo, vy to máte vymyšlený.
1: No, tak v tu chvíli si dám do té vody kohoutkové, co piju televize, tak do toho si dám led. A mám to i s desertem. Musíte na to jít takhle, na kukido.
2: Hele, ale to je...
1: Ale možná to říkám blbě, jo. Možná to není kukido a je to nějak jinak, ale zní to podobně.
2: Tak kdyby to náhodou neexistovalo, tak určitě si někdo tuhle tu aplikaci teď založí, protože kukido to je úplně boží. Pan Blažek taky z toho vypadá na něj, tamhle pořád koukám na té vaší tabuli cti, že taky vypadá trochu jako kukido.
1: No, ale já nevím, já se nedívám stranou náhodou v telefonu.
2: No tak máte to tam, když máte tajný přístup. Je to kukido?
1: Já se sedívám na iPadu.
2: Tak to tam nehledejte.
1: No ne, tak to musíte vědět, ne?
2: No tak... Teď jsem napnutá.
1: Kukido.
2: Je to kukido, no.
1: So-o-ki-do-o.
2: Kokido.
1: Kukido.
2: Kokido, to zní skoro tak moravsky, kokido.
1: No, tak moravsky, tak japonsky. Dobře, paní Karol, takže vy se ničeho nebojíte, tím pádem můžeme směle vyrazit na víkend, protože pátek odpoledne teď natáčíme. A jaký vás čeká víkend?
2: Já budu uklízet.
1: Jo?
2: Já budu uklízet,
1: a víte,
2: protože...
1: A já taky?
2: No. A co vy máte doma za problém uklízecí?
1: Já nemám doma problém, doma uklízet.
2: No ne, tak proč budete uklízet?
1: Budu uklízet v životě. Na to občas musí dojít.
2: Aha, za nějaké zásadní životní rozhodnutí vás čeká.
1: Nejste daleko od pravdy.
2: A co to bude, tak napověste. No, musíte.
1: Jako nebudu se ženit ještě.
2: Ještě
1: čas.
2: No tak to já mám ve srovnání s vámi úplně nudný program.
1: Jo.
2: No, mě se doma přemnožili pavouci, já musím zametat pavučiny.
1: A vaše tchyně si zlomila prst.
2: No, to je pravda, to jsem úplně nečekala, že tady budeme jako rozvádět.
1: No ne, vy jste to říkala, jak jste přišla, tak já si dělám poznámky, abych věděl, rozumíte, přijdu benzince a někdo se mě tam zeptá, co je novýho a já budu zase mluvit o bitcoinech.
2: No ježiš, mluvte o bitcoinech,
1: no,
2: dokud
1: ne,
2: to
1: budu
2: jde.
1: Budu říkat stará Stoněková, má slomen prst. No. Takže, paní Karol, je to za náma.
2: To je ale škoda, ale budu se těšit na příště. Uvidíme, že víte co, za příště to už budeme vědět, kam se to všechno vyvinulo.
1: Myslíte?
2: To teprve budou grády, hele. To už možná, kdo ví, jestli ten Fiala ještě bude. Představte si, že příští Za stranu a za lidi budeme začínat minutou ticha za Petra Fialu.
1: No, tak
2: už,
1: jo.
2: Už teď si to začnu trénovat.
1: Možná by jsme si měli říct, že důležitější ještě, aby jsme byli my. Mm-hmm. A co nějaká vláda proti tomu?
2: To je pravda. Hlavně, abychom byli zdraví, spokojení a stále tak krásní.
1: Těšilo mě, mějte se hezky a naschledanou.
2: Vy taky, naschledanou.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás, Petr Olec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Do, musím dneska začít kontrolní otázkou, jestli jsi si smazal veškerou historii prohlížení mobilu a na notebooku nebo v počítači doma kvůli na internetu, protože málem tady nás zachvátila šmírácká vyhláška.
2: Petře, ať přijdou, mě zachvátilo jaro, já jsem chovatel, pěstitel, jak to kdo pojímá, masožravých rostlin, takže tam by úplně zjistili jenom teďka, kdy zastřihovat, jak pečovat, kdy je dát ven. Možná ještě někde třeba 7 let zpátky FLVK. Já jim to přeju, ať přijdou, hle, ať se podívají.
1: No, tahle férovka je o tom, že tady zažíváme velkou politiku švindlu ze strany vlády Petra Fialy, protože nejde jen o šmíráckou vyhlášku, kdy nejvíc zděsila ty, kteří ji připravovali, a sice ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu Vlčka, oba ze STANu.
2: Skoro okolnosti předseda a první místopředseda, takže ti nejlepší.
1: Do toho tady vidíme průhlednou léčku premiéra Fialy s opozicí kvůli zbrojení, takže teď si Petr Fiala a Andrej Babiš vyměňují otevřené dopisy a tahle ta politika švindlu bude s blížícími se volbami jenom horší. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
2: My vám za to děkujeme a popíšeme, jak teďka i opozici dělá negativní kampaň Vrásky. A co na to Petr Pavel?

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Xavere, ale vypuklo horký září, ne?
1: Horký září?
2: Horký září, no venku.
1: Jako babí léto?
2: Babí léto a babišovo léto, můžeme tak říct.
1: Babišákovo léto.
2: No, je měsíc Berlíne, hodnotovej, co?
1: Já jsem to pojal dnes v rámci naší názorné agitace. Mm-hmm. Tabule cti, oběť atentátu, Babišák.
2: Ano.
1: Minutu ticha. Volby jsou zbraní pracujících. To jsem našel na internetu.
2: No to je naše zbraň, Xavere.
1: To je naše zbraň.
2: To jsme my.
1: My jsme lidi práce.
2: My jsme pěst dělnický třídy, Xavere.
1: Protože my nežijeme z dotací.
2: Jo.
1: No.
2: A neuměl byste nějakou domluvit?
1: No.
2: Co?
1: Právě jsem se chtěl o tom pobavit. A září měsíc nálepkování, to jsem nikde našel, to jsem si vymyslel a to stoupí do učebnic.
2: Nevymyslel, Xavere. Já mě se řeknu, jste pěkná svině.
1: Vy mě nálepkujete.
2: Jo, jste pěkný kolaborant.
1: No to mi říkal jeden pán v obchodním domě, jsme se potkali a říkal, kolaborante.
2: Řekl, jo? No. A s čím a s kým kolaborujete?
1: To už, já jsem mu říkal, máte něco, problém, řekněte mi to. A on šel raději dál.
2: A neměl berli.
1: Neměl berli, toho se začínám bát. Co si o tom myslíte?
2: No je to příšerný, ale jako člověk by si řekl, viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
1: Jako
2: Babišovi. No, jako, že to je vohavný.
1: Jako že my jste pozůstalí a tak.
2: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt vohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
1: A toto já nezdílím.
2: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
1: Je.
2: Tohle to se stane pár dnů potom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy. A
1: dobře, ale pane hoře.
2: Já říkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne? Viděl jste to někdy?
1: Viděl jsem to a přišlo mě to absolutně nechutný.
2: No je to vohavný, no.
1: A toto berlí po Babišovi je čin jednoho debila. A debilu je, když vyjdete tady pod okna, tak najdete nejméně 6. To tak je.
2: To já s vámi souhlasím. No. A co jste chtěl říct?
1: No, že bych si příště vzal jednu.
2: Vzal berlu?
1: Berličku. A jenom vás tak. Jenom vás zkusil ťuknout.
2: A za co? Proč? Já říkám samý hezký věci.
1: Za to, že říkáte, že pan Rakušan je ohavný.
2: No to je.
1: Je?
2: To je.
1: A já jsem myslel, že jste fanoušek.
2: Já jsem, ale víte, jak se tomu říká? Guilty pleasure. Když vás něco děsí a odpuzuje, ale tak, že se na to musíte dívat a musíte to sledovat. A on je fakt výjimečně odpudivej. A teď to vidíme ještě víc. Viděl jsi někdy někoho, kdo by sám na sebe vyhlásil kompro
1: guilty,
2: a k tomu se dostane?
1: Guilty pleasure?
2: Mhm.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, anebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí, buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský? A neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslí třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joe Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, pomle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru, příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říct, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň serve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti, A teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou. Má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance, a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže to je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít ho prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, a to je dneska mimochodem náš premiér, to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za tou strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří, a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké delší příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít, a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde. Protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mě připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském, a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie je k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal. Tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže ztotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, klidně může jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťuji, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme. Takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet tomu, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: dobře,
2: nejde,
1: a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad. Jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Jako takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vy myslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno. A myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? tomu, že Evropa se má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám bezpečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila a na báze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže my jsme utíkali, jako kdyby nám za patama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
2: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít vlastně, teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech, A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně, že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která by mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak, nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání, co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v ovalné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance, jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohlo jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já vám řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách, Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou shodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mně hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí. Už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že to neprostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede. A že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii, nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Se, nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Já děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jsi už dlouho pryč a nikdo blízkej není na blízku. Štrosi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okna.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxík.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pumpaři si v červenci výrazně navýšili marže, tvrdí ministerstvo. Ceny paliv chce zregulovat. Jako bychom čekali něco jiného.
1: Ne, já to, prostě to je chyba, to je lež. To je lež.
0: To je lež.
1: Prostě pumpař je obchodník, jo? Pumpař je obchodník a jede nabídka, poptávka. Stát nemá co kontrolovat. Kontrolovat má trh. Stát, když se na to podívám, opravdu, my jsme se už tady jednou o tom bavili, i když by nějaký byl totální nenažranec, to je jeden z těch pumpařů, a měl třeba marži 5 korun na litru, tak pořád je to čtvrtina toho, co má na tom litru ten stát. Takže stát by měl začít u sebe. Jestli stojí 40 korun nafta, nebo jestli stojí 40 korun benzín, tak asi 19 korun z toho je daň státu. Jo, podívejte se, já myslím, že lidi ví, kde je drahý benzín a kde je levnej. Drahý benzín je u dálnic, kde prostě ty náklady jsou vyšší. Je to logické, zatímco lidi nejsou blbí a ví, že prostě, když zastaví na dálnici nouzově, musí zaplatit víc, když prostě si to hlídají. No tak jedou, máte benzínky, a tak tady zbytečně nedělám reklamu benzínkám ono, tak jsou nějaké nejmenované benzínky, které dlouhodobě jedou s tím, že mají 1 korunu marže na litru. Tak prostě jde to a lidi to ví, jsou tam fronty, kupujou to, ale prostě toto je nehoráznost. Proč mají řešit, svalovat to, že za vysoké ceny paliv můžou pumpaři? Nemůžou. Prostě jestli 40 korun stojí litr a 20 korun z toho má stát, teď navíc ještě na milostivě v červnu zlevnili 1,50 korun ze spotřební daně, což teda 30. září skončí, takže se to zase tam vrátí. Takže to bude ne. Je to normálně levičácký populismus. Jo, jestli tady vláda tvrdí, že je pravicová, ne, není. Toto je opravdu, to je prostě antitržní, socialistický krok. Jde to, a znovu říkám, cena pohonných hmot je nějaká nákladová, stát si k tomu přičte spotřební daň a z toho všeho ještě zaplatíme DPHčko, čili i z té spotřební daně. Jo, prostě stát vybírá daň z daně. A to je nefér, pokud by chtěl stát pomoct, nemá to dělat tímhletím způsobem, protože lidi nejsou blbci, ví, že někde je to drahý, ví, že někde je to levný, najdou si to, dělají to, lidi se tím baví, že prostě nezastavují u drahý a pak mají radost z toho, že natankovali o 3 koruny levněji na litru a jsou se sebou spokojení, jak jsou šikovní. Stát do toho nemá co mluvit. Stát všechno vždycky zkazí.
0: No jasně, ale víte, teď ta cena těch energií obecně a benzínu a těch, tak už to prý zasáhlo dokonce i ten biznis náš. Teď jsem jel vozem a na Českém rozhlase říkali, že své podnikání ukončilo 8 tisíc podnikatelů i podnikatelek.
1: Jo. Tolik jich je?
0: No, 8 tisíc.
1: Dohromady.
0: Teď za poslední dobu a nějaký pán, co mě řeznictví skončil, tam hovořil, jo, už nemá. Tak ono, ať je to jakkoliv, tak mělo by se něco stát. Já očekávám revoluci.
1: Já se bojím, že revoluce nepůjde. No. Stát by se mělo jako... Stát by se měly volby, které prostě řeknou, kdy lidi budou moct říct, že

0: toto není ta správná cesta, jo? Když je to inflace, prostě všechno roste, inflace roste tím, že se zbytečně vydávají a vydávají více a více peněz, no, tak se podívejte na ty rozpočty. To je hrozný. Prostě Babišova vláda měla okolo nuly nebo trochu mínus, pak covid, ale od týdne by se to vůbec nezvedlo a ten výhled na další roky je prostě každý rok 300 miliard cekera. No, tak to si ještě počkejme, že teďka 8 tisíc zkrachovalo, tak pak budeme připisovat nuly tady za to číslo. Mm.
1: Jedu dál. Babiš se prezidentem nestane, ukazuje průzkum. V druhém kole by ho porazil Pavel. Představte si, komunista, rozvědčík taky, lampesák, a on bude prezidentem. Já jsem s to úplně vedle.
0: No, ty jako já osobně z toho nemám taky radost.
1: Češi nikdy nezvolí vojáka, pane Macinko, nikdy.
0: No tak jedna věc je, že to je lampasák, jo? Jedna věc, ale druhá věc je prostě ta spolupráce. A bohužel v tomto případě se ukazuje, že to nebyla spolupráce, ale že to byla práce. Takže jestli tady nás čeká druhé kolo voleb, v nichž na jedné straně má stát údajný, jako neustále proti tomu bojující, ale zřejmě prokázaný spolupracovník STB, pan Babiš, a proti němu pracovník STB, pan generál Pavel, protože ta vojenská kontrarozvědka nebyla nic jiného od 50. let až do roku 90, než vojenská divize STB. No tak to teda potěšno. Já myslím, že my už tahle země prostě by neměla mít v druhém kole tyto dva. Tyto dva. To přece už není otázka, důležitá otázka voleb, jestli bude pracovník nebo spolupracovník STB prezidentem. Už by snad ta důležitá otázka měla být, jestli třeba se nevygeneruje nějaký člověk, který by čelil tady těmto lidem, kteří si nesmočil tady s touhletou předrevoluční tajnou policií.
1: A, to je Hilšer jenom.
0: No a taky zase člověk, který myslí trochu na ty lidi a který spíš zastupuje zájmy těch lidí a ne člověk, který se ty lidi snaží převychovat a vysvětlit tím, že jsou blbci a že všechno dobré pochází od někud odjinud a že oni to mají poslouchat. To taky není dobrý, jo? Takže těžko říct, no. Prostě...
1: Koho budem volit, pane Macinko?
0: Nevím. Ale tady prostě mně se fakt nelíbí, jak generál Pavel, a možná ho to bude stát nějaké body, jak se snaží neustále kličkovat. Prostě ta jeho minulost je taková, jaká je. On by měl říct tak, jak to bylo, nekličkovat. Oni vždycky, ten jeho tým, se snaží prostě furt to nějak omlouvat. Měli by přestat dělat z lidí blbce a říct, jak to bylo. Pak je to férový, někdo řekne dobrý, mně to nevadí, někdo řekne špatný, mně to vadí, ale tohleto, kdy oni říkají ne, tak to nebylo, pak lžou, pak tady věnuje se tomu historik Petr Blažek, ten to prostě nemilosrdnej, oni už říkají, že bojuje za Babiše, jenomže on bojuje taky proti Babišovi. Úplně stejně. A je to, vytahuje dokumenty. Prostě jestli byl někdo šéfem, jestli byl někdo u kontrášů, jestli jako si pamatujete, co to obnášelo, tak už jenom to je na vojně problém. No, jestli byl někdo u kontrášů a byl tam šéfem jako šéfem buňky komunistické strany, byl tam šéfem jako politického oddělení za komunismu, tak to je teda kariérní komunista. Já myslím, že fakt prostě mně se pan generál nelíbí v tomto smyslu osobně. Já si myslím, že to není v pořádku. Kdybych chtěl být hodně zlý, tak bych řekl, že rozvědčík prezidentem, to je tak hodně na východ od nás praxe. Jednoho tam teďka máme. Má v Česku popularitu 10%, když jsme to tady řešili.
1: Ano.
0: A teď bojuje na Ukrajině, napadl suverénní zemi. To je rozvědčík, který se stal komunistický rozvědčík, který se stal prezidentem. Toto, já bych to k nám netahal.
1: Dobře, a věříte tomu teda, že tady generál Laudon prostě může zabojovat? Nebo to je všechno?
0: Ale tak jako to jsou průzkumy. Víte, důležitý je jedno datum, a to je, teď nevím přesně který, ale tak odhaduju 6. 7. nebo něco takového listopadu. Což je určitý zákonný počet dnů před těmi volbami, dokdy se všichni musí přihlásit. Teď jsou to zájemci, od toho okamžiku se to uzavře a budou kandidáti.
1: Ano, ano.
0: A v ten moment, do té doby je ring volný. Od té doby už bude volební kampaň. Uvidíme, jestli bude kandidovat vůbec pan Babiš. Uvidíme.
1: Uvidíme.
0: No. On to ještě nevyhlásil. Uvidíme, kdo bude. Všichni, kdo sbírá podpisy, je tady pan Středula, ten prostě, ten třeba zastupuje hodně lidí, má za zády odboráře, pro mnoho lidí může být uvěřitelný.
1: A to jo? Ještě
0: mě a zajímá, další a další.
1: Jestli motoristé a motoristky sobě postaví kandidáta prezidentského třeba.
0: No jednou možná jo, ale teď určitě ne.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Hej, ve mně na kosmickej vandr, přece bys v tom brácho nejel sám. Jen si zbalím ten svůj bágl a odpálím čundr ke hvězdám.

0: Nielsa.
1: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
2: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
3: Dobrý den. Tři.
2: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky, a řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem? Pro nás, pro obyčejné občany?
3: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Mm-hmm. Protože nemá velké osobnosti. Že jo? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
2: Ukáže něco, ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
3: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile, to je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
2: Je papež politik?
3: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušuju, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
2: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
3: No... Podívejte se, v 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia XII. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že jo, přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
2: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
3: No, tak to je spíš volání potom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je. Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teď mám na mysli především Evropu. Takže Dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě, ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zasmělo takový dopad.
2: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
3: To bylo zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, být vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
2: Tak Duka.
3: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
2: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
3: No,
2: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
3: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete, a to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
2: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
3: II. Asi tedy jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
2: Vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů? Jste tam najednou jako řadový turista? A nebo je to s nějakým servisem?
3: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojený, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
2: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
3: Aha, a o vás se stará ambasáda. velvyslanectví a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
2: A co je potom?
3: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chcete nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
2: dojem... Potom nějaké setkání třeba. Nebo...
3: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní, to není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší, tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
2: No tak jdeme k tomu,
3: můžeme.
2: Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
3: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popy už je bokem, zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodly se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska tak to pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
2: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
3: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
2: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné Minské dohody byly co?
3: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. Teď to je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
2: Souhlas, ale ty Minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
3: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou to bývá 2 kilometry na jednu na druhou stranu, pak se musí odsunout děla třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
2: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí. Znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
3: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského, Ukrajinců, tak je vidět, že on od toho neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
2: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
3: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
2: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
3: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí, oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý a ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že on na první straně obrovský titulek, Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
2: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině. Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici a tak. Není to přestřelené celé?
3: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční ta politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže Vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení, bez konce.
2: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
3: Já si myslím, ale že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu takový, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu. To si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
2: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
3: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi, protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo, že vlastně. Jako, mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako, byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Že? Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy, ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normálně lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
2: A mělo by se jednat i z Ruska?
3: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To bylo něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu s celou řadou evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete. Jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se už nebyla jedná, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné. Já se k tomu nechci. Jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany, my vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná, ne. To je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
2: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
3: Tak příště.
2: Doufám, děkuji, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
3: Můžeme to zkusit.
2: Těším se, děkuji, na to a díky za to, že jste přišel.
3: Děkuji za pozvání.
2: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Petr Macinka. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A mám zásadní výhradu. Motoristé sobě, že to jedete, že? Do těch voleb, ale já se s tím názvem necítím dobře.
1: Jak to?
0: Mně tam chybí motoristé i motoristky.
1: Jo, ale to
0: vy jste
1: je...
0: zaspali, vy jste zpátečničtí.
1: Pozor, teďka se na mě obrátila nějaká dáma. Opravdu, teď je to dva dny zpátky. A ptala se mě, jestli máme na kandidátce motoristů ženy a jestli by je mohla vidět, jako na kterých místech a tak, jo. Tak jsem odpovídal, jak jsem si to spočítal. A zjistil jsem, že motoristé sobě, na kandidátce motoristů sobě je 34% osob ženského pohlaví. Jsem mi to napsal, s tím, že jsem se teda podíval ještě na ty ostatní strany. A zjistil jsem, že Piráti mají 37, není tak o moc víc. Čižinského Prásovi má 29. Ty by teda měly být daleko rovnostářštější.
0: Děkuji se trošku.
1: Ano, má tuším 32, takže taky míň. No a když jsem potom přišel na ODS TOP 09, a tady ty progresivisty úplně nejvážnějšího typu, tak ty měly 18,5 mají. Mm-hmm. A tak jsem to ty paní napsal. A ona teda byla úplně perplex z toho, že ta ODS má jenom 18,5 a že teda, jakože aspoň my, tak že čekala, že my jsme hluboce skončili někde v 18. nebo 19. století, ale byla překvapená,
0: a
1: že
0: to ještě, to...
1: Ale moment, ještě dořeknu. A já to jako, proč se na to ptala, že ona zastupovala nějaký spolek 50/50, mi psala. Jo, kteří tady tohle rozebírají, tak jsem se díval na vedení spolku 50/50 a jsou tam tři osoby ženského pohlaví jenom. Takže to není 50/50, to je 100-0. Takže možná my bychom mohli vzít ještě tadyhle pana kameramana a jít se tam k ním jako přidat?
0: Ale víte, že jo.
1: Aby jsme jim to tam vyrovnoprávnili.
0: Ale co líbí se mně, že to máte takto. Tak a máte tam také na kandidáce nějaké nebinární motoristko?
1: No když jako... To ještě na tom budeme muset asi jako zapracovat, jo?
0: Sánu.
1: Já se totiž jako nechci na to lidi ptát. Je to i takové žinantní.
0: Jo, takhle.
1: Ale máme tam kolečko.
0: Je tam pan Kolečko?
1: Je tam pan Kolečko, který scéna. Se této problematice věnuje ve své tvorbě.
0: A takže... skvěle. Sadím se, že až půjdete na Český rozhlas a bude tam některá z těch aktivistických moderátorek, tak bude říkat motoristé i motoristky sobě. Po té, co říkala, že sněmovna lordů a lordek.
1: No, konečně začíná ten svět být takový
0: vyvážený,
1: vyvážený a korektní.
0: Tak, jdeme na to, pane Macinko.
1: Jdeme na to.
0: Já teda ještě řeknu, já nevím, já to asi musím říct.
1: Co?
0: No, že očekáváme v našem kolektivu významnou událost.
1: No, očekáváme významnou událost, no.
0: Jeden z nás má dneska termín porodu. Máte teď. Pan Macinka totiž dnes má porodit a my se na to všichni
1: těšíme. No včera, jo, ale
0: včera už
1: malý mu se moc nějak nechce, takže...
0: No komu by se chtělo na tento svět, pane Macinko?
1: Já už bych ho potřeboval.
0: Potřeboval?
1: No protože já jsem měl včera narozeniny a tak jsem se těšil, že jako se vyklube v ten den, kdy měl a nějak mě štve.
0: Já jenom doufám, jestli dostojíte svého slova a bude se chlapec jmenovat Xaver, ale nechám se překvapit. A je to otázka minut, hodin, že?
1: No,
0: třeba dotočíme.
1: Asi budeme ho muset nechat si vybrat, ne? To je taková ta móda, že si každý může zvolit, jak se cítí. Třeba se bude cítit být Xaverem.
0: Ježišmarja, ale to je dobrý.
1: Měl byste natočit nějaký pohádky pro děti a já mu je budu pouštět a on potom...
0: Řekl, já chci strejdu. To je 50/50. Jdeme na to, pane Macinko. Událost naší země, jo, posledních dnů. Máme tady nový hvězdný pár už několik měsíců a my jsme ještě se o něj vůbec tady nějak neotřeli. Ani v dobrém, ani ve špatném. Agáta Jaromíra Soukupa. Pár chystá na televizi Barrandov reality show.
1: No to je neuvěřitelný. To je neuvěřitelný, jak multifunkční pan Soukup moderátor je a co všechno má, jo. Tohle je bezva. Ale vzpomeňte si, jak on začínal tu tu svoji takovouhle moderátorskou kariéru, jo? Že on první, co měl, tak on byl přece výhradním, a to možná i vy jste na něj žárlil, on byl přece výhradním moderátorem pořadu s prezidentem Zemanem.
0: Ano,

0: Artech, ten Jaromír Soukup a ten Kalousek to tam takhle, tak to tam dává, ne? A teď teda přichází, rozšiřuje svoji rodinku a dává Agátu Hanichovou, Jaromíra Soukupa. To je neuvěřitelný, co ten člověk všechno tam tady mluví o tom. Víte, jak se jmenuje pes Jaromíra Soukupa?
1: Já to nevím.
0: Pes Jaromíra Soukupa.
1: To je zlý.
0: Ale... Takže některé pořady mu tam ještě chybí. Já si myslím, že takový to chcete mě, Jaromíra Soukupa, když jsme u těch pejsků. Počasíčko taky by tam mohl být nějaký, jestli si pamatujete a tak.
1: Jo, jak se slíkali. A jaký tomu prorokujete, tomuto jezdnému páru, vývoj? Já jim přeju štěstí, ale tuším někde v dáli, že do 3/4 roku místo paní Hanichové tam bude paní Žilková.
0: Jo, že by to byla...
1: Ta je teď nešťastná, protože ji opustil pan Stropnický.
0: Žíla Jaromíra Soukupa, jo?
1: No a Jaromír ji udělá šťastnou.
0: No, ale podívejte se, jak je to hezký pár.
1: Je?
0: Ale pozor, je. Musím teda fakt uznat, já nesleduju moc žádnou televizi, nesleduju kromě XTV, ale nesleduju ani teda moc Barrandov, jo, ale je jako zajímavé, že pokaždý, když člověk tak přepíná, tak tam ten Jaromír Soukup má některý ze svých všech pořadů, co tam jsou. A on jak byl vždycky takovej trošku Matěj a byl takovej jako směšnej a jako moderátor nic moc a pak točil ty seriály, tomu se prostě všichni úplně vysmívali, tak on se fakt naučil. On opravdu, jak teď tam jede to vaření a tak, tak prostě teď to je jeho život, takže možná to je tím, že tady Agáta vidí starý furt v práci. Víte, já ho vidím v televizi, musím, abych ho viděla, tak musím s ním mít aspoň 3x týdně nějaký pořad. Jinak prostě...
1: Nejde na to dobře, tak ty holky jsou mazaný tam. Ale...
0: Možná by mohl na ní potom ještě přepsat půl království. Takže může mít třeba půlku televize Barrandov.
1: Mimochodem, víte, jakou má přezdívku?
0: Ne.
1: Jsem se dozvěděl nedávno. Ti lidi, co pracují na Barrandově, údajně mu dali už před nějakým časem mocenskou přezdívku Stifler.
0: Jo, Stifler, jo.
1: A víte, kdo je Stifler?
0: Ne.
1: No to je hlavní kápo z filmu Prci, prci, prcičky. Je nějaký Stifler.
0: Ale víte co, já tomu moc, jako, tomu moc nevěřím, protože vy si myslíte, že na tom Barrandově jako někdo pracuje, kromě...
1: Tak já jsem několikrát byl, je tam pár kameramanů.
0: Fakt? Jako, že tam někdo ještě kromě Jaromíra Soukupa je? Není to, a není tam on?
1: Ne.
0: Není to jako, že se sám maskuje,
1: jako
0: sám se
1: točí. Jako nelíčil mě Soukup.
0: Sama já se drátuji, tetuji a letuji.
1: No, tak. To jsme se tak, to bylo takové letní osvěžení. Nutno říci, že paní Žilková mladší...
0: A vypadá dobře.
1: Vypadá
0: jako
1: tak, dobře.
0: Když je takhle vyretušovaná, on, vypadá skvěle.
1: Ona je prostě krásná žena. To se nedá vzít. No.
0: Jak, mohla taky jít, se tváří se jako šťastně.
1: By mohla jít do té ODSky, aby jim zvedla ty procenta, ne?
0: Aby vyvážela toho z těch řepory. Ten je takový nevzhledný, tak kdyby se stoupla vedle něj, ne? Tak.
1: Pavlík náš, to je krasavec.
0: Jo.
1: Ježišmarja.
0: Tak já jsem ho dlouho neviděl. Tak...
1: Všechny ženy z řepory ho budou volit.
0: No, tak tomu teda blahopřejeme předem.
1: No jasně, tam je to vlastně.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaku, bez cenzury.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se si tím pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My si ji obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem poté, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině.
3: My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal.
4: Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
3: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
4: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
0: Česká a americká country na rádiu Xaver.
5: Country.
6: The absolute best.
5: All the time.
0: Rádio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Ve středu zabalím kufr a pojedu domů. Stopnu si

vodě. Tak ahoj, babi, zakončím pohlednici. Na DC na pláži vybalím kamila.

sleduju, aby mi neujel zas. Vyměním dva pěšce za věž, to je snad slušné. A z koncových světel si odečtu svůj přesný čas.

0: Ve středu zabalím kufr a zavolám taxík.
1: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
2: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
3: Savre, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
2: Chápu.
3: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politička.
2: Neříkejte mi
3: to. Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
2: Já vím, že jo.
3: No.
2: A je tak strašná ostuda.
3: Ostuda?
2: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
3: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
2: Já to vidím a je mi z toho trapně.
3: No a víte, kdo je v druhém tanku?
2: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
3: Jel tam knedlík, Ježiši. Jel tam knedlík.
2: Ježiši.
3: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
2: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
3: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejnej, tak...
2: No, tak mě můžete potom říkat jako super knedlík.
3: Kdybyste chtěl.
2: Nebo já nevím jak.
3: Tak u něj se to ujalo, no tak...
2: No pozor, já jsem se vám díval na internetu, dneska v noci na mě skočila nějaká... A bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
3: Jahoda.
2: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
3: Ale na knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
2: Pro mě ne.
3: Je dobrý.
2: Tak,
3: myslím, lipánka.
2: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
3: Zdech je dobrý.
2: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
3: Ne, Mirka.
2: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
3: Ne, rohlíkářka.
2: Rohlíkář?
3: Rohlíkář.
2: Co to znamená?
3: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
2: Tak je
3: to zůstane.
2: Jo, tak to...
3: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
2: A to je taková legenda, to nebude
3: jo,
2: pravda.
3: Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
2: Legenda je to dobrá.
3: V nás se taky povídají legendy, tak co?
2: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
3: Adonis,
2: no.
3: To je hezký.
2: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
3: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
2: Jeden čiči tornádo? Jedna?
3: Jedna, nebo jedno?
2: Jedno?
3: Jedno čičítko?
2: Čičitko je, pozor, je čičitko, je.
3: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
2: české
3: televize. No, Chichy.
2: No to je umělecký jméno.
3: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
2: To
3: my?
2: Je to tornádo.
3: To je... Já jsem se na hru k sebe teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. svěží televizní vítr.
2: Psal někdo? Jo. A kdo to psal?
3: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
2: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
3: A přijde Čičinko mezi vás?
2: Myslíte Čičinu?
3: Čičinu.
2: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
3: To si můžete vyžádat, ne?
2: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
3: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
2: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
3: Tak to jsou tam všichni.
2: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
3: Všechny, jo?
2: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
3: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
2: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
3: Dobrý kolektiv.
2: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevím.
3: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
2: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
3: Aha.
2: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
3: Wow.
2: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
3: To jsem tam neviděl. A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
2: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
3: No.
2: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
3: No ani ne.
2: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo Jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu, to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
3: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
2: Jak to?
3: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
2: Vážně.
3: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
2: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
3: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
2: No tomu se říká krysička.
3: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
2: Spíš krysa. A jednou proždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
3: To je lirický výraz, bych řekl.
2: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
3: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
2: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
3: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
2: Já
3: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
2: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
3: Chuj větší ňuňátko.
2: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než knedlík, ne, ňuňátko?
3: Všechno je to dobrý, mastikulka.
2: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
3: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
2: Ne?
3: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si
2: jak
3: ho pochoval?
2: Jak se s ním?
3: Honzík.
2: Honzík. Jo, Honzíku.
3: Vy jste si ho pochoval?
2: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
3: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si knedlíka. No tak mu není úplně jako,
2: tak,
3: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
2: No, já bych si vzal pana
3: Lipovského. A tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
2: Ne?
3: Už takový vyrostlejší pejsek.
2: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
3: Já už nedělám žádný reportáže.
2: Neděláte?
3: Ale když ho uvidím, když se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
2: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
3: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
2: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
3: Čekáš pan doktor, až se stříčka otevře dveře a řekne?
2: Další.
3: Jo.
2: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotky, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
3: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit, ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
2: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
3: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
2: No náš?
3: Náš světový lídr.
2: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
3: Proto to tak taky vypadalo.
2: On plaval.
3: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
2: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
3: My jsme Evropani.
2: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
3: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
2: No to mi řekne.
3: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
2: A porazit Putina.
3: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
2: Tam je korupce?
3: Trošku.
2: Na Ukrajině
3: trošku,
2: korupce?
3: Trošku, někdy, trošku.
2: No počkejte, to je vážné obvinění.
3: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
2: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
3: Ten byl plný demokracie.
2: No?
3: Jo. Tak i poté, Xavere.
2: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
3: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
2: Ne.
3: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
2: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
3: je
2: kapačky.
3: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
2: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
3: Markéta a Vaňková?
2: Posílá nějaký pitlíky, říká, tomu tam přisypte. To mu dělá...
3: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
2: Jo.
3: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se svijou?
2: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený acylpirin prý.
3: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
2: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
3: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
2: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
3: Jak zavolal.
2: To je jako Stachanovec.
3: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
2: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
3: Víte, že ani moc ne.
2: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
3: Proč obrouhnul?
2: No tak
3: já znám ty lídry, jako to myslíte? Nebo že všechny kandidáty?
2: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
3: týká,
2: sedíte a
3: říkáte, no, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
2: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
3: Umím, docela dobře.
2: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštíku.
3: Paštíku, no tak...
2: Proti němu jde Konečníková, pan...
3: Konečná, Ksavere, neřík.
2: Co jsem řekl?
3: Ksavere, nechte toho.
2: Řekl jsem něco špatně?
3: Jo.
2: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
3: Zazvoní zvonečkem,
2: no.
3: Co?
2: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
3: Skončí
2: Popel.
3: Na té kapačce, Ksavereno. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
2: Prognostik ještě.
3: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
2: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
3: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
2: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
3: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavre, ne? To už nám řekl pan premiér.
2: No já nevím, já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
3: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
2: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
3: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
2: Z estetických důvodů se mi o tom nechce
3: jako
2: hovořit.
3: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
2: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo?
3: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
2: Honzík, to je bojovník, pozor.
3: Je dobrý.
2: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
3: Je to smutný, ne? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, to je rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, já bych řekl, jako společenská. A teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
2: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělec. A to dával kdo tady ty národní umělce?
3: No tak režim, ale...
2: Režim?
3: Režim, no, Ksavere.
2: Ne,
3: wow.
2: To nedával ten svaz těch herců a tak?
3: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
2: Ne, pane Holče, to nemohl.
3: Ale jako, co?
2: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
3: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
2: Já bych si to taky vzal.
3: Ale já vím,
2: já bych
3: vím,
2: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
3: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, do voleb. Že to dostaneme.
2: Jako kdo?
3: Já už jsem slyšel
2: jako Adonis a Jahoda.
3: Zákulisí, že nás to nemine.
2: Co to je nás?
3: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
2: Diplom?
3: Taky, že budeme umělci.
2: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
3: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
2: Mě by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
3: Tohle není žádný komunistický prezident. Má
2: jak to
3: odmakaný, Ksavere?
2: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká, jednou fízl. Vždycky no. Fízl.
3: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
2: Kdo?
3: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
2: Jak to? Tak...
3: No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
2: V tom, no, v tom životopise.
3: To. Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
2: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku.
3: Ano.
2: A on to přijal.
3: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
2: Měl?
3: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
2: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
3: Já teda se musím trošku ohradit.
2: To byl Vasil.
3: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
2: Tak to je atmosféra.
3: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
2: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
3: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
2: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
3: To víte, myslím, že asi ne.
2: Víte, kde je pan
3: já
2: Půr?
3: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
2: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
3: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
2: Tak ten jsem já slyšel. A to už
3: a to
2: nepokračuje.
3: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
2: Fakt to nepokračuje? By byla
3: škoda? Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
2: No já jsem se právě moc nepídil.
3: Aha.
2: Celkem bylo jedno.
3: Není to škoda?
2: Tak je to škoda, ale říkám vám před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
3: Ale já vás poslouchám.
2: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
3: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
2: Hm?
3: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
2: Gumák? Hm? Co to je?
3: Jako lampasák.
2: No to je,
3: no.
2: Lampasák. No.
3: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
2: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm? No to za chvilku.
3: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
2: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hrad, takže ještě mám počkat s tím?
3: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
2: A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
3: Taky to bylo dobrý.
2: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
3: Pan tak to byste mohl taky, ne? Hm? Byste z umění jste vzešel, ne?
2: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
3: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
2: To hraju pořád.
3: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
2: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec ve skrze národní.
3: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
2: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
3: No to chápu.
2: No, tak to jenom,
3: abyste... Kdy byl u Luxíka?
2: U Luxíka ne.
3: Ne?
2: Ne, já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
3: A
2: Luxík musel nastartovat lotě, přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
3: jo?
2: Aby se mohl poklonit mému umění.
3: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
2: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
3: No, tak...
2: To není tolik,
3: jo?
2: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
3: Teď ani ne, ale jsi říkal...
2: Já bych vám dal slevu.
3: Kolik bere Iva Pasterková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
2: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
3: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik...
2: Tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
3: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
2: Tak Bolek, jo.
3: Už dostal. Od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
2: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
3: Moje taky, já bych to taky kasíroval.
2: Ale ne, tak on je...
3: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
2: Já nevím.
3: Co?
2: Říká se mi to těžko, no. Hmm. Nebudu ho hájit, ale nebudu... V Brně jsou podle mě dva velcí umělci, byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
3: Jasně.
2: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
3: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
2: Ne.
3: Vy jste neviděl teď jako...
2: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
3: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
2: Já jsem to viděl na Facebooku.
3: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere. To bylo nejlepší sledoval. Číslo.
2: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, mm-hmm. se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
3: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
2: No.
3: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
2: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
3: Vy jste dneska nějak plný chcanek, nebo co?
2: Ne, to se říká, to je přirovnání.
3: Jo?
2: No.
3: Vy jste opravdu alternativní jedno... tam z Brna.
2: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský. Před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
3: Jo? Hm? Jaký?
2: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
3: Jo, dobře.
2: Je to přizprostlý zase.
3: A jo, tak
2: ale je to výstřední.
3: To od vás čekám.
2: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
3: Jo.
2: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu, a dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
3: jo.
2: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
3: Já myslel hromádku eur.
2: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní máme, konto Xaver v nouzi.
3: Vy jste takový loupežník.
2: Poslal jste tam někdy něco?
3: Ne.
2: Na konto Xaver v nouzi?
3: Ne.
2: No, to vy jste takový na kačku zase, je. No.
3: Nejsem, já posílám těm klukům z milionu chvilek.
2: Posíláte, jo?
3: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
2: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
3: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace a akce, takže...
2: Oni mě vždycky dělají, když utočí proti mně ten Michprt. Víte, co je Michprt?
3: No, určitě, ale nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
2: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou za čtvrt roku, kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
3: Jo?
2: Mají tam jahodu a
3: tak.
2: Na vás budou mít Adonise.
3: No.
2: Já, pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
3: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
2: No právě proto, víte, ono to nese...
3: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
2: Má on nějaký slib.
3: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
2: Ne.
3: Mimo jiné, prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
2: Ne.
3: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už nevím, ten chlap. Ksavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
2: No co? Tak on nemůže jinak.
3: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
2: Tak já vám říkám, co? Že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
3: Jo? Hm.
2: Vy jste moc mírný člověk.
3: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
2: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
3: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý.
2: Co? Kam jste dal tu tušku?
3: Do toho.
2: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane Holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
3: To jsem. To jsem.
2: Tušku vložit do...
3: To jsem.
2: Tady naší krásné knihy hříchů.
3: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere? Co byste si tady počal?
2: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
3: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
2: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku a ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
3: Jo.
2: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
3: A byste taky něco mohl poslat.
2: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
3: Jo. Michal Ševera. Bylo znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
2: Michal je výborný.
3: Je?
2: Víte,
3: je.
2: Že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
3: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
2: Já jsem s ním byl na večeři. On mě pozval do vietnamské restaurace. Tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli. A on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
3: To je možný, Ksavere.
2: Jo.
3: To je možný.
2: Tak.
3: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavnej s tou nutelou v Německu,
2: no.
3: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
2: Neříkejte mi to.
3: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
2: No.
3: Co? Tak já nevím.
2: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
3: To jde.
2: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
3: Teď jde i o Česko.
2: Teď jde o všechno.
3: Teď jde i o Česko, Xavere.
2: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
3: Já bych mu to přál, Xavere.
2: Ne.
3: To, jo.
2: Já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
3: Jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
2: Vždyť je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernd,
3: jo. Dagmar Karlecová na Vilzonku od Azalky, Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Vilzonku od Azalky a tady Dagmar Karlecová, tady chyba asi.
2: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
3: Alena Vítková a Azalka.
2: No. Azalka Krušnohorská,
3: no.
2: Je z Krušných hor.
3: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
2: Piškotky, to jsme tady
3: měli
2: probírali, no.
3: To se hodí, to jsem rád.
2: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
3: Dávám.
2: Že granulky dáváte, jste říkal.
3: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Xavere.
2: No já si taky vymáhám už kolik let tady. A zkuste
3: pejsek.
2: To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
3: jo.
2: Jedu, no.
3: A budete hodnej?
2: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
3: Daniel Klement na Vlzonku, přístav pravdy, mistrů Xavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Xavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
2: Jsou to hodně lidi.
3: Jsou, to jo, to jo.
2: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
3: A kde nakupujete jinak, Xavere?
2: Já nenakupuju.
3: Vy máte nějakého posluchače?
2: Tak já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
3: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního Barbara, jak tomu říkáte.
2: No to jo, to no. Mám. To mám.
3: To si ale... může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
2: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo mě...
3: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
2: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane holče, ta inflace...
3: Totiž inflace není, Xaver. To nešište dezinfo. Inflace není a nebyla.
2: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
3: No nebudete lhát.
2: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
3: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
2: Zdražilo všechno.
3: To snad ne.
2: I poštovní známky. Já jsem vločky na poznám.
3: Xavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
2: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
3: Tenhle je lepší, ne?
2: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
3: Jste zlej dneska.
2: Tak já jsem...
3: Podívejte se na něj.
2: Na koho?
3: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
2: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
3: Ksevra si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
2: No zlobili jsme, tak máme Fialu.
3: Přišel trest.
2: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každý si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
3: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovnej den, ne?
2: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
3: To snad ne, co?
2: Ne? To ne.
3: Já jsem se vrtetěl kolem toho dětského rozhlasu od té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlej.
2: No protože pan ředitel je před posaránek.
3: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
2: To nevím. Myslím si,
3: já si myslím, že ne.
2: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
3: kanál?
2: Ten ředitel, no, mají kanál,
3: na českém rozhlase?
2: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
3: Fakt?
2: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral.
3: Já vím.
2: A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když je uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
3: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
2: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
3: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
2: Tak to je v pořádku, ne? Pane holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
3: No, čičinku netroufneme se.
2: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
3: Já taky k sebe.
4: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: peníze.
1: Radio Xaver.
2: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
3: Já koukám na ten autenticky nešťastný výraz a musím se přiznat, že jsme tady jenom tak mezi čtyřma očima, že bych si velice přála vidět takhle nešťastný výraz někdy v tom říjnu u pana ministra Rakušana. To by byla, myslím si, velká satisfakce.
4: Za to, že neletěl
3: po dozimetru, za to, že neletěl po střelbě na filozofické fakultě, kdy zametal věci pod koberec a já nechci říct, že vysloveně lhal, ale tak řeknu to kulantně, přinejmenším neříkal pravdu. A stejně tak by se to zasloužil za ten incident, o kterém je tento článek. To znamená za to, že v podstatě několik desítek extrémistů mohlo narušit plánovaný, naprosto pokojně probíhající pochod navíc rodin s dětmi.
1: Celý pořad Podtrženo sečteno s Karolínou Stoněkovou můžete sledovat už teď. Bez reklam a bez čekání. XTV.cz

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, kdy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Mm. Za druhé si říkám, co bude dál. Mm. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300... A něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
2: Bylo, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech. Což je teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy 5000 amerických dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: 5000
2: dolarů za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla 4 až 6 tisíc dolarů za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Vlášku, jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit, zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal, ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a toho Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu a je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás. Můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata. 1140 tun zlata. Což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka
1: taková odvážná.
2: Odvážná myšlenka. Hmm. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité. Dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
1: To myslíte vážně, co teď říkáte?
2: Ano, to myslím smrtelně vážně. Teď nevím, co se ptáte.
1: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
2: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
1: ale...
2: Ale
1: tady jste v XTV, pane Vláš.
2: Takže na rovinu jedeme.
1: Ježíš Kriste.
2: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovali se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
1: No.
2: Jiné vysvětlení to nemá.
1: No tak leze to z vás pomalu. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
2: určitě.
1: V Evropě,
2: určitě.
1: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
2: Jednoznačně.
1: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
2: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
1: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
2: Tak.
1: Řekněte teď, tady...
2: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky. S tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
1: Česká.
2: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
1: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
2: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici, to znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují a takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
1: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někdo vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Neboli se... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to ano. psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
2: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala
2: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
2: Vatikánská se Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
1: Takže může rozhodnout.
2: Může rozhodnout.
1: Sedí na tom.
2: Sedí na tom, sedí.
1: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
2: Ano.
1: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
2: Ano.
1: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
2: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
1: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
2: i víc.
1: I milion nebo miliony, a já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
2: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, a teď nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
1: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
2: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
1: Nevěřím.
2: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
1: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
2: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
1: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako k velbloudovi hrby.
2: Reklamní okénko.
1: Reklamní okénko, klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
2: Ano, to je ten světový unikát, ten gold pay system.
1: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
2: ano,
1: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
2: Ano.
1: Takový člověk má 30% slevu.
2: Na vstupní poplatcích, ano.
1: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
2: Přesně tak.
1: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
2: Já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
1: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
2: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, že si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku. Je skutečně zásadní.
1: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
2: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
1: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
2: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
1: Jo, ne? Blížíme se ke 2 letům.
2: Ano.
1: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
2: Ano, můžu potvrdit.
1: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkáte
2: ano,
1: to dobře.
2: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
1: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
2: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat,
1: no,
2: tady v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
1: Kdo z vás to má?
2: No jistě.
1: Jak říkali Jiří Paroubek.
2: Ano, ano.
1: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
2: Ano.
1: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
2: Na to se těším.
1: Taky se těším. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek. Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Na jedné zahrádce uprostřed Čech někdo si nepustil zprávy a proto udiven napíná slech.

0: slunce uprostřed Čech. Někdo se pozvedl z trávy a potom ze strachu zacpal si slech, aby už neslyšel zprávy.
1: Posloucháte Radio Xaver.

zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousední sedmici,

se zamyšleně hledí na děla a houfnice, zas ho něco hryže, lepší zbraň tak vymyslet. Ten člověk sní, že sám ovládne svět, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused v sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist.

0: Kety, zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused na sousední planetě.
1: Jsem velmi rád, že tady se mnou sedí legenda, sportovní komentátor Štěpán Škorpil. Ahoj Štěpáne.
2: Ahoj.
1: Viděl jsi někdy živě Harlem Globetrotters?
2: Jo, jedna. Já jsem byl na brigádě ve sportovní hale. Meadowlark Lemon tady byl v roce 1964 a to bylo po prvním roce fakulty tělesné výchovy a sportu, kdy jsem šel brigádničit do sportovní haly. A oni tehdy přijeli a předváděli ty úžasné kousky. Pak tady byli ještě asi dvakrát. Já si myslím, že to je zábavná show, která...
1: No oni musí být dobří přece,
2: vynikající.
1: Se na to díváš.
2: Oni jsou vynikající. Jednou tady byli Harlem Globetrotters a měli proti sobě nějaký Indian Pistons, nebo co, pak to byli podruhy něco jiného, ale byli to ty samý hráči, protože jsem si je pamatoval, ty tváře. A oni mají naučenou věc samozřejmě, ten Meadowlark Lemon, ten dribloval, držel balón a dělal minutový dribling mezi všemi. Oni jako by ho bránili, ale přitom bylo přesně naznačeno, kam má teda s tím balónem jít. Ale je to show, je to prostě podívané.
1: A viděl jsi někdy takový ten jejich kousek s těma dětma?
2: Jo.
1: Jak pozvou děti na...
2: Jo.
1: Neuvěřitelný.
2: Tak pochopitelně, aby mohli předvádět tuhle tu záležitost, tak to musí být skvělí basketáci.
1: No to si myslím. To si myslím.
2: To je jako mimo jakoukoliv pochybnost.
1: No a prej osud odešel takový ten, co dával přes celý hřiště ty koše, ten nevím, jak se jmenoval, ten přes celou takhle taky lehomce.
2: Tak to je velikánský kůmšt, protože to zase si myslím, jako se nedá naučit v golfu hole-in-one, tedy jamka na jednu ránu, tak tohle to přes celé hřiště, to si myslím,
1: to tam uměl jeden.
2: Že to je velká věc. Podívej se na trestní hody, to zdaleka není přes celé hřiště. Ti lidé to dřou, trénujou celý život a pak přijde zápas na olympiádě nebo na mistrovství světa a ta ruka začne breptat a i takovéhle hvězdy prostě mají najednou 65-70% úspěšnosti.
1: Tady se někdo ptá, jestli tě mrzí, že nejsi v České televizi ve sportu. Ale musím, že to mrzí mě docela.
2: Já si myslím, že platí to pravidlo, za každou blbost se má zaplatit. Já jsem... protože jsem politiku nesledoval, nesleduju a sledovat ji nikdy nehodlám, tak jsem samozřejmě tušil, když jsme se potkali třeba s Honzou Valou, tak mi říkal, hele, už se to vaří. Já jsem říkal, kurník, co, kde někde něco vaří dobrou na malý straně, tam v té pekárně na malý straně, kam jsme chodili z té frontu na ty velikánský dobrý rohlíky a housky. No ale politiku jsem moc nesledoval, takže jsem nastoupil 1. ledna 89 po Karlu Mikiskovi do funkce šéfredaktora hlavní redakce tělovýchova a motorismu.
1: No,
2: takže když přišel listopadový převrat, tak jsem byl v nebezpečí, ještě jsem celý rok 90 odkomentoval, ještě s Karči Polákem jsme udělali finále mistrovství světa ve fotbale, kde byli naši pátí v Itálii. No a 3 dny před Vánoci toho roku 90 jsem dostal padáka. Protože žádný šéfredaktor bývalý nesměl Československé televizi zůstat. Takže, jak říkám, za blbost se platí, takže takhle to dopadlo. Ale já si nestěžuju, protože mám čistý lustrační papír, mohl jsem nastoupit do jakékoliv další práce. Dneska už jsem mezi mladými kolegy doajen, když odešel bohužel Robert Bakalář na Eurosportu, kde vím, pro koho vysílám. Což se nedalo říct té Československé televizi, protože vlastně tehdy byl první, druhý program, to si pamatuješ jako mladý kluk, a nikdo nemohl tušit, kdo vlastně u té televize sedí. Takže tam si musel volit i otázku odbornosti toho komentáře a používání slengu, nepoužívání slengu. Tady na tom Eurosportu já vím, pro koho vysílám.
1: Pro sportovní fanoušky.
2: To je, ano, to je velká výhoda.
1: Na druhou stranu, já když u toho sedím jako divák, mě úplně jedno, jestli jsi byl šéfredaktorem nějakýho, nebo není. Já chci, abys dobře komentoval atletiku, ale to mám asi nějaký staromódní názory v tomto.
2: Ale ta atletika je navíc krásná tím, že tam máš 60, 80, 100 lidí na place a nikdy nevíš, na koho se ta kamera podívá. Jo, byl noblesní pan režisér Pospíšil na atletiku, ohromně skvělý človíček. který, když jsem se rozpovídal třeba o nějakém tyčkaři, který tam udělal nějakou zázračnou věc, tak mi říká, pozor, budeme na start stovky. I takovejhle člověk si mou úctu vždycky...
1: To ti řekl do sluchátek.
2: To mi řekl do sluchátek, takže já bych se moc nerozkecával a šel do tečky, protože přicházel pohled na jinou disciplínu. A to je krása atletiky, že nikdy nevíš, co se tam objeví na té obrazovce. Já na Eurosportu teda komentuju všechno tady z Prahy. Máme v O2 aréně studio, takže já nikdy nejsem na místě akce. Kromě toho jsem se musím s Frantou Pecharem jsme stihli předloni mistrovství Evropy v krasobruslení v Ostravě, to byla báječná záležitost, ale ta atletika, ta se dělá odsud a já si to užívám, protože je to královna sportu jako taková, miluju.
1: No jo, a prosím tě, když jsme u atletiky, to je takový, když se mluví pořád o těch, nechci to úplně použít to slovo, ale si to řeknu, ne, o tom dopingu.
2: No, protože... no na to musela přijít řeč asi k Severu.
1: No já vím, že to je citlivý.
2: Ne, není to citlivý. Je to naprosto běžné téma, které se objevilo někdy kolem Melbourne 1956, olympiáda, na které vyhrál Harold Connolly hod kladivem. Seznámil se tam s naší olympijskou vítězkou Olgou Fikotovou. Vzali se, slavná březnová svatba na Staroměstském náměstí, 30 000 lidí. A Harold potom řekl, že mu pomohla obrovským způsobem. Po zranění on měl kratší o 2 cm jednu ruku po záchvatu obrny v dětství a dostal od lékařů anabolické steroidy po zranění, aby se rychleji vyléčil. Paul Anderson, vzpěrač, jeho kamarád z americké reprezentace spěrecké, se k tomu taky přiznal, zlepšil se za půl roku o 40 kg ve vzpírání v trojboji tehdejším, dneska už se vzpírá dvojboj. No a tehdy to hoši úplně klidně položili novinářům na stůl jako hotovku. Pak byla etapa, kdy se mlčelo. Pak přišla etapa, kdy se začalo do toho popichovat a šťourat. Ale byla to třeba doba, kdy měli všichni stejnou startovní čáru. Když to dneska, když budu úplně upřímný, tak si nemyslím, že mají všichni stejnou startovní čáru, protože ten člověk, ten inspektor, který může přijet a požádat tě v 7 ráno, abys mu dal vzoreček jako atlet.
1: Vzoreček moči.
2: Vzoreček moči a ty nemůžeš říct ne, protože přišel v 7.01. Oni nesmějí od 22 v noci do 7 do rána. Musí tě nechat spát, vyspat po tréninku a tak dále. Ale on třeba, když jede do Turecka, protože ta není v šengenském prostoru tahle země, nebo do Číny, tak musí požádat ten člověk o vstupní vízu. No a tam je na té ambasádě samozřejmě příslušný člověk, který pošle mailík, a pozor, hlídejte si tohle človíčka. Takže ta Chou Enlajová pravá je 3000 km z Pekingu někde uklizená, kdežto ta dívenka, která ji zastupuje, je čistá, ta je bezproblémová a těžko se to dá dohonit. Takže já si myslím, že třeba otázka takových těch 80. let, o které se hodně teď zpětně listuje.
1: Což je Fibingerová třeba.
2: Což je generace, o které mluvíš. Ale já se domnívám, že tehdy byla ta startovní čára pro všechny stejná a bylo to relativně čistší než dnes, kdy jasný, to prostě stejná jasný. Startovní čára.
1: Zdravím, nedá mi to, co pan Karel Polák. Tady se ptá někdo. Díky, zdravím, Stišnova, to je tam od nás.
2: Já musím jenom posmutněle připomenout, že s Karlem Polákem jsme se rozloučili, je to tuším asi 3 roky. Karči byl velmi zajímavý parťák, měl jsem to potěšení opakovaně s ním usedat na komentátorské stanoviště mockrát a mockrát. Dělali jsme spolu opakovaně slavnostní ceremoniály, zahájení olympiád, zakončení olympiád. Byl to velikánský profík, velikánský slovanista, neskutečný. Nesmělo se mu na Slovan sáhnout, ani to v žádném případě. Ale já jsem s ním dělal hrozně rád.
1: Už se nám krátí čas, Štěpáne, já ještě mám jedno téma za sebe, které mě velmi zajímá, to jsou olympiády. Je to speciální věc, když jedeš na olympiádu, nebo je to, když to řeknu familiérně, kšeft jako každý jiný?
2: Není to kšeft jako každý jiný, je to svátek svátku. Je to svátek svátku, já jsem měl možnost absolvovat 15, jestli se nepletu.
1: A jsi jel 15 olympiád?
2: Na 15 olympiádách jsem byl. A ta doba, kdy to vzali do ruky politici a pošlapali celou tu atmosféru, ta byla naprosto děsivá. Já to, kolik máme času? Já to v rychlosti...
1: No ne, jako...
2: V 64. roce bylo olympiáda v Tokiu. V Tokiu 64 proběhlo všechno. Tam Abebe Bikila, který 4 roky předtím v Římě vyhrál maraton jako bosonohý maratonec, tam už běžel v adidaskách, to nebylo, bylo to v Pumách. Dohadovali jsme se už tehdy, že dostal 500 dolarů, dneska to jde na 500 tisíc dolarů, takové smlouvy. A v 64. byla poslední normální olympiáda. Normální v tom smyslu, že do ní nevstupovaly žádné podivné vlivy. 68 Mexiko, pro nás velmi významná olympiáda, protože Čeko, Čeko, jak skandoval celý stadion, když naši nastupovali s Věrkou Čáslavskou v čele, tak tam den před zahájením olympiády byla střelba do studentů, kteří protestovali, že to stojí moc peněz ty olympijské hry, oni nemají koleje, nemají kde bydlet. Prý 300 nebo štíků tam bylo, tak to byl 68. rok. 72 Mnichov, střelba do izraelských sportovců v olympijské vesnici, která byla do té doby ne úplně volně přístupná, ale Ludva Deněk vyšel ven, hodil mi přes ramena bundu ČSSR a vtáhl mě dovnitř do vesnice a nacpal to do mě 3 stejky, že jsem se nemohl hýbat v podstatě v té jídelně. Abych tam nebyl sám, říká Ludvíček, takže jsem s ním absolvoval jídelnu.
1: To byl diskař.
2: To byl diskař olympijský.
1: A vidíš to, že já to nosím v hlavě stejně jako ty.
2: Úžasný člověk. No. Světový rekordman dvojnásobný. To byl 72. 76 Montreal. Tam Jean-Paul Ganga, africký reprezentant národních olympijských výborů, protestoval proti tomu, že Nový Zéland hrál rugby s Jižní Afrikou a na protest toho, rugby nebylo olympijským sportem, na protest toho odjelo 30 afrických zemí den před olympiádou ze her. Jean-Paul Ganga tam zůstal a vozili ho jako čestného hosta celých 16 do olympiády. Moskva 80, Tomáš žije v paměti, bojkot jedné půlky světa, LA 84, Los Angeles,
1: tam jsme nebyli.
2: Bojkot druhé části světa. Takže až Soul 1988, a to jsme seděli s Karlem Polákem na komentátorském stanovišti a oba jsme měli stažený krk, když tam najednou bylo těch 150 nebo 160 vlajek nastoupených zemí, že se vrátila ta olympijská myšlenka a vytržena z rukou těch politiků, kteří jak do sportu šáhnou, vždycky je něco špatně.
1: Proč oni do toho LA tenkrát naši nejeli? To byla Fibingerová a spol, je to tak?
2: To byla tato generace, kdy to byl vrchol. Vlastně třeba Imre Bugár tehdy závodil s Jochenem Danebergem v té sezóně.
1: To byl koulař nebo diskař?
2: Diskař. Imre Bugár s Danebergem v tom roce závodil 9x. 9x ho porazil, ale Danneberg vyhrál olympiádu. A Imre ji nikdy nevyhrál. Byl druhý v Moskvě 80. Čili tam přišli někteří naši reprezentanti, a nemyslím jenom na atlety v tuhle chvíli, skutečně o životní výsledek a ta politická vůle, to nebyla vůle, to byla zvůle. To byla vyloženě zvůle. Těm sportovcům pokazili, mnohým pokazili celý životní zážitky z toho sportování a trvalo to 24 let od toho Tokia 64 až do toho Soulu 88, než to dostalo normální obrátky a zaplet příroda, to funguje tak, jak to funguje.
1: Ale ona by tenkrát Fibingerová vyhrála v tom LA. Jsem slyšel.
2: Rok předtím vyhrála v Helsinkách, Jarmila Kratochvílová čtvrtku i půlku. Obě byly v podstatě na vrcholu výkonnosti. To už nikdo nikdy tohle to nevrátí zpátky, aby dostali možnost reparátu. A to je, myslím si, obrovská jizva na sportovní tváři této planety, protože sportovci chtěli, politici nechtěli.
1: Štěpáne, takže díky a měj se hezky, pěkný večer.
2: Taky nápadně.
1: Mějte se, přátelé.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Dobré zprávy. iDnes.cz vládu chce sestavit rychle a bez předběžných podmínek, říká Pavel. Tak ústava se asi nezměnila, že? Tak sestavovat nic nebude, ale nicméně asi je z toho zřejmé, že nebude nijak otálet a klást si podmínky, což jsme v minulosti mohli číst.
2: Alex, já se s naším panem prezidentem díky jeho minulosti vracím před rok 89, a sice do éry čtení mezi řádky, takzvaně. Což je charakteristický pro totality a nedemokratické režimy. A tohle to je jeden z rozhovorů, který on dal, a tady z toho titule k vládu chci sestavit rychle. Já jsem totiž ten rozhovor taky čet samozřejmě, a tam jsou skryté věci mezi řádky, jak se říká. Dva dny předtím dal rozhovor pro změnu, já nevím, si vládním novinkám nebo Seznamu, kde říká opak a klade si ty podmínky, že bude mít problém jmenovat do vlády někoho ze stran politických, které mají to referendum o našem členství buď v EU nebo NATO. Což znamená, že to bude blokovat. Ale i v tomhle rozhovoru on říká, že by chtěl sestavit vládu, nebo aby vznikla vláda rychle, a že by to mohla být vláda menšinová a stabilní, což můžeme číst mezi tím, že on do toho skutečně bude zasahovat tím, že možná počítá už s vítězstvím ANO a bude se snažit, aby vznikla jednobarevná vláda ANO, vyšoupnout ty třeba SPD a stačilo z vlády, odblokovat je opravdu, a pak strčit v podstatě do vlády klidně nepřímo někoho z té současné jeho vlády, že by to nějak tolerovali. A takže by zabetonovali v podstatě jednobarevnou vládu ANO a tolerovanou nějak třeba STANem, což je jeho strana, což samozřejmě smrdí prostě vybouchnutým papiňákem, protože on by tím ANO v podstatě zbavil schopnosti vládnout, to on by nebylo schopný splnit svoje hlavní volební sliby. No, to by Andrej, jenom Babiš, musel vládnout jako Petr Fiala a zradit všechny svoje volební sliby.
1: Promiň, že ti do toho chci zasáhnout, ale přeci Rakušan, Fiala a tuším, že Pirát Hřib se mají přeci sejít někde na pivu a odmítnout spolupráci s Andrejem Babišem. Tak jak to potom půjde to tady s tím

0: přiháním Petra Pavla dohromady.
1: To je přeci úplně jedno, co oni řeknou. Petr Fiala je lhář a zrádce, Vít Rakušan je moci chtivej. Ten to udělá, já úplně vidím tu situaci, jak se připravuje po volbách. Už se nám ohlásili i chvilkaři, kteří řekli, že když vyhraje ANO, po volbách nás čekají demonstrace, bude Letná a vytvoří se situace, atmosféra v zemi, kdy vlastně někdo, a úplně vidím Víta Rakušana před sebou, s tím, jaký on je opravdu levák, tak přijde zachránit republiku, jak se říká, na nátlak ne tady toho člověka, ale jeho investorů, kteří jsou investoři antibabišovské opozice.
0: No, že není v ulicích Milan Chvilek v době bitcoinové kauzy, že?
1: No to ne, tak to se nic neděje, to nevadí.

Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mi je 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká...
2: Jasně, hlavně dát ten odběr, že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný, prostě závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý, a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mě přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti, z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem denodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stenox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stenox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny, to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak. A ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snědl. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: Mm-hmm. No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou, ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slávnou. Mm-hmm. Jo, bývalo to, já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější, říká se, že na těch lékách to je jako... že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při troše nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně.
2: Určitě. Kolega říká často, že si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější, s tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem, našel jste už někoho nebo nějaký příběh, nebo třeba jednu větu, nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: U těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nimi jako chodíme na různé terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe, jo. Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt se mi chtělo brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí nebo nehulí, buď to v autě hulí nebo nehulí a stojí před hospodou nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že těm, co mají drogy.
2: Jo.
1: U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. Závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nekouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano.
1: Ale neuděláte ani takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem jsem u toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Mm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro divák.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox. On měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: Nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký ty, nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to... Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoč té závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh, ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak přidání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vylečený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti? V té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat.
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to
2: je. To je velká dávka.
1: Já vím, to je teď taková moda.
2: Jo, ano, ano, ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci. Je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem. Mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, že jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelných, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení. Mm-hmm. Ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten napsňák, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo i v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě. Jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo. Svítí sluníčko, nalil si panák a ono bude hezky. A tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích, a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Já jsem jenom ty stránky, je to tam.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není snadná, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec. A já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidím. Naším hostem byl Lukáš Farský. Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Ve vsi je svátek a přišli všichni.

0: Já to nechápu, pane Volče. Já to nechápu. Já vlastně nevím, co chtějí po tom Nohavicovi, co chtějí po té Netrebko, paní. Já jsem taky sledoval tady tu. Co teď ten Ovečkin chudák, hokejista, hokejka.
1: Tak zachytil jste Haška, blázna bývalého našeho zlatého hocha z Nagana,
0: ne, to jsem
1: brankáře.
0: To nevím.
1: Ten řekl, že by měli všechny Rusy vypráskat z NHL.
0: To
1: ale všechny Rusy jenom na základě národnosti. Tak a tohle už, a ten člověk to myslí vážně. On takhle bojuje za mír. Tak tohleto fakt sleduju se strachem, jak se tady zblázníme kvůli tomu konfliktu. A vždycky říkám, ta demokracie a svoboda, včetně svobody slova, je to nejcennější, co máme, jako ve srovnání s Putinem, který ho odsuzujeme a říkáme, to je totalita, autokrat a všechno, ale vlastně tady praktikujeme z druhé strany, jako bohužel, víceméně to samý.
0: Je to hrozný. Je to hrozný, ale třeba ten Nohavica podle mě to vezme statečně. Ten ví, jaký to je, když mu zakazovali účinkovat. On ví, jaký to je za to táče, když ho komunisti zakazovali, když mu rušili koncerty.
1: No teď mu to rušili podobně, co? To
0: no, tak on vlastně už to má nafrčený. On už to, tu situaci jednou zažil. On tenkrát musel být pod obrovským tlakem. A přesto jezdil různě. Mám osobní zkušenost, pamatuju si řadu takových koncertů na Mánesových kolejích v Brně, na Pokoji, prostě 30 lidí a Jarek zakázaný koncertoval. No, ale někteří lidi se s tím potkávají poprvé. Tady s tím. A když slyším, jak se chovají, třeba ruská rodina, tady bydlí, třeba platí daně, podnikatel, a děcka chodí do školy. A oni to přenáší na ty děcka. Vzpomeňte si na celý příběh Lidy Bárové.
1: Víte, to je to, čím jsme začínali, že ta

0: za to, aby prostě už zítra byl někde na skladišti, ale na smetišti chci říct. Ale co s tím má co společného hokejista? Mm-hmm. To je jako něco jiného.
1: A ještě, který to nepropaguje samozřejmě, prostě který je jenom hokejista a má tu smůlu, teď že je Rus. To je celá jeho vina, že je Rus. Nic víc.
0: No, tak teď je, víte, ono, viděl jste Habermanův mlýn?
1: Neviděl.
0: Neviděl, tak to ne. No, ono i po té válce, nebo na sklonku války, to bylo prostě složitý, všechny ty věci. Ne každý Němec, že víme o tom, a přesto já od doby, co jsem slyšel Schindlerův seznam, nebo viděl ten film, tak já jsem byl alergický na němčinu. Ale vím, že to je jako křivda. Existuje spousta Němců, kteří nenáviděli toho Hitlera, nenáviděli celý jeho SNDAP, nebo jak to je, NSDAP, říkám to dobře. A přesto do toho, ale byli Němci. A teď to prostě, my tu zkušenost máme, ale jak kdyby těchto lidí se prostě nemá dotýkat. A Nohavice, netrpko, dobře, ale víte, kolik tím trpí lidí, který neznáme?
1: No, samozřejmě.
0: Teď jsem o tom četl nějaký dobrý komentář nějakého pána na Praha In, nebo jak se jmenuje ten nový web. A ten to tam vystihnul velmi dobře. Vidíte, měl jsem to přinést. No.
1: A co napsal?
0: No, vysvětlil to velmi dobře s tím zakazováním a tak, že se vlastně kruhem na tom Nohavicovi ukazuje, že se dostáváme tam, kde už jsme jednou byli.
1: Bohužel. Ale to, pro mě je to vlastně zkušenost poprvé v demokracii za těch 30 let. Oba jsme zažili komunismus, takže si pamatujeme totalitu, včetně projevu a svobody slova a cenzuru. Ale teď po 30 letech poprvé se to jako vrací, ale vlastně neoficiálně, protože tehdy to bylo oficiálně a zařizoval to stát. Cenzuru i prostě zakazování všeho. A teď se nám to vrací, což je ještě horší, že to je neoficiální, jako potutelný a vlastně nevíte, co je jako ještě, za co vás můžou trestně stíhat, když někde napíšete a za co ne. Protože tehdy to bylo tak víceméně, každý věděl zhruba, co si může dovolit. Ale teď vlastně se to sem vkrádá a nikdo neví a řeknete jenom odlišný názor a jste ruský šváb a tak dál. To mě na tom myslí.
0: No, mimochodem říkal mi jeden lékař, nebyl to ten zubař, byl to člověk, který dělá v jiném oboru, že měl, nebo má nějakého pacienta, staršího pána, prostě nějakých 75, který měl jít na nějaký ten zásah, jak vám dají do žíly a tam něco vypálí v tom srdci a ono vám pak zase něco.
1: Já to ještě neměl, nevím.
0: Nějaká arytmie, a on mu řekl tomu lékaři, že si to rozmyslel, že už ne.
1: Že chce umřít případně, jo?
0: Že už mu něco tak jako smutného, že už mu ten svět za to jako tak nějak nestojí, že už vidí, že to je všechno jinak a že mu říkal, že můj svět jako skončil. A já nechci být úplně depresivní, ale já i tomu to rozumím.
1: Já taky, bohužel. Že to někdo zabalí vlastně pod tou dekou, co teď tady nad sebou mám.
0: A na to téma se vždycky tak nějak žertovalo, že? A teď najednou si žertuje blbě. No. I komici, že? Všimněte si, se držej zpátky.
1: Přitom já jsem zastáncem toho, že vlastně humor patří téměř do všech situací, že s humorem jde všechno líp. Říkám, samozřejmě nemyslím utahovat si ze zabíjení, ale jako s humorem jako patřičným k situaci, přiměřeným k situaci. A že teď se to úplně vytratilo, já doufám, jako že to zase odvane.
0: Nezapomeňte, že humor v jakékoliv podobě jde velmi snadno zneužít proti vám.
1: Jo, ale i tak, jako my jsme to viděli na té cestě premiéra Fila do Kyjeva, než přišel humor, si říkali, ježišmarja, kdy už se ti Češi probudějí, vylezou z té lázně v té hrdosti, od toho patosu prostě si zase z toho udělají svoji legraci.

0: humor, která je nám vlastní.
1: Jo, to máte pravdu, no. Musím ještě říct, že jediná věc, která mě jako dělá radost poslední dobou, je Radio Xaver.
0: To chápu, já se na ní taky těším.
1: Už je to jasný, Radio Xaver bude, už taky nám pomáhají naši diváci. Mrkněte na to na xradio.cz, protože vlastně to je jak s Národním divadlem.
0: Trošku. Já bych, že to i větší, ne? Možná trošku, co?
1: No. A tipuju, že tak v květnu by to mohlo začít.
0: To je paráda.
1: Těšíte se, jo?
0: Já se těším, možná vám tam dáme nějaký pořad. Přemýšlím o tom, teď stavím schéma. A to jako programový. Tak si říkám, že vám tam taky něco dá možná.
1: Víte, kde bude? To už tady byl architekt. A už je to všechno namalovaný, objednaný. Víte, kde bude sedět moderátor rádia, když bude zrovna moderovat živý blok?
0: Nevím.
1: Tady.
0: Tady v tom křesle?
1: No v křesle ne.
0: Jo, tady, jasně.
1: Ale přesně na tomto místě možná 20 cm. Tady, jak sedíte vy, tam nebude nic, tam bude průchod za takový pult. Mm-hmm. A bude dlouhý pult až k tomu, ale o co přijdeme, pane Holče? No. Pravděpodobně přijdeme o náš překrásný streamovací stůl.
0: Náš velín streamovací?
1: No, ten to krásný vyřezávaný stůl bohužel musí jít pryč.
0: Fakt jo.
1: No, protože tady bude jaký velký.
0: A za čím budeme sedět?
1: No, za novým stolem.
0: Nějakým jako kuchyňským jako plast nějaký, co?
1: S IKEA. Takže se to blíží. No, a taky vám děkuju, že to na těch streamech propagujete, protože toho není nikdy dost.
0: To je jasný.
1: To je jako.
0: A kdy začínáme?
1: Jako co?
0: Radio X.
1: No jsem říkal, že tak někdy v květnu bych to zkušební cvrnk by mohl být. Mm-hmm. Bude jako. Mám tam jedno překvapení velký, ještě není úplně hotový, takže nemohu ani naznačit, ale typoval bych, že budete překvapený i vy. A to vy jste nějaký světa.
0: Fakt?
1: Jo.
0: Se nemůžu dočkat.
1: No. Už mě to odsouhlasili i šéfové, takže už je to takový jako se zatetelil hezky.
0: No to je super, že XTV roste, ne? Pořád.
1: Jo, to je skvělý. Jinak, abych vám řekl novinku, Rada České televize včera schválila výroční zprávu.
0: Ne.
1: Což je jako.
0: To je vaše poslední, ne?
1: Já si to bohužel myslím, ale tak jako nepropadáme panice, budeme se věnovat něčemu jinému, ale je to takový hezký okamžik, na tom se strašně dlouho pracuje, kapitoly jednotlivý dělají. Tak. A pak, když je to hotový a když už nikdo nemá, protože připomínek je asi 1000, každý něco, a včera to prošlo.
0: Tak to bude vaše dědictví, ne? Co jako
1: to tam
0: odkaz,
1: bude. To tam bude.
0: Protože po vás teď vlastně přijdou vládní radní. Jo. A bude klid. Bude to i na práci, ne? Konečně.
1: Jo, já myslím, že jo. Já myslím, že se to pozitivně odrazí i tady na našich streamech a tak.
0: To je dobře, já jsem rád, že takhle makají pro nás, ne? I ta vláda, co?
1: Svým způsobem, jo.
0: Jo.
1: No, pane Holče, víte, co jdeme teď dělat?
0: Slavit.
1: No slavit.
0: Já nevím, co vy, já jdu slavit.
1: Já bych tomu neříkal slavit.
0: Počkejte, jste mě.
1: Řekněme, že to je společenské takové setkání u kávy, protože na oslavu jaksi není atmosféra.
0: Jo.
1: A prostě jsme pozvali do XTV několik přátel a zavzpomínáme, jaké to bylo, když začínala XTV před 5 lety.
0: 5 let, to je něco, co?
1: Takže já řeknu, že je čtvrtek, 17. března. Teď je 14 hodin a 11 minut, tím jsem chtěl, abyste si všimli, že mám nový hodinky, no to je jedno. Mm-hmm.
0: A moc pěkný. Moc pěkný.
1: No a my začínáme setkání přesně za 18 minut. Tak to je akorát na kafe, na vyčurání.
0: 5 let, to je výročí.
1: No, to je výročí.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz
1: Česká a americká country na rádiu Xaver.
2: Country.
3: The absolute best.
2: All the time.
1: Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Petr Kolář. Dobrý den.
2: Dobrý den vám i divákům a díky za pozvání.
1: Už se to blíží?
2: No, už se to blíží, už to bude za chvíli, už by to bylo za náma.
1: Nervozitu cítíte taky?
2: Ani nervozitu, fakt jako nemám z čeho být nervózní, spíš se těším, až to bude konečně pryč, protože jako poslouchat a sledovat tyhle ty věci, které se teďka dějou, je někdy až moc.
1: No ale dívám se, že před volbama se dějí ještě některé důležité události, například na iDnes, jo, psali, policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
2: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obviněvat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tom si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na mítingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk odvedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to byla jako jedna věc. Na Dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo, že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal. Tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten Dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho Dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
1: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
2: Začal bonzovat.
1: Vypovídat musí každý.
2: Ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.
1: No tak to tak je. A myslíte si, že toto ještě teď, když se to nějakým způsobem větrá v médiích, to může zacvičit s těmi volebními výsledky?
2: No tak jako bez pochyby. Vzpomeňte si třeba na volby před 4 roky, kdy jistá jmenovkyně tady vašeho kolegy paní Holcová, paní Holcová, novinářka, která je pomalu jak ta jitrnice Sobušku z pytle ven, jitrnice, kterou svět neviděl, ona je taková novinářka, kterou svět neviděl, tak týden před volbami zveřejnila, jak to bylo, to nebyly Panama Papers, to byly jiný papers.
1: Nějaký papers
2: to byly a bylo tam prostě seznam prostě všech možných politiků a oligarchů, který mají kde majetky a Babiše vyšetřují ve Francii a vlastně já jsem a tehdy v Českém rozhlase, v České televizi, a jako já hlavně jsem poslouchal rozhlas v autě, tak já jsem prostě zapnul, sednul jsem do auta, zaplo se mi rádio a já jsem tam furt slyšel prostě tady o Papers a o Babišovi a že prostě tam má jako nelegální majetky a že je prošetřáno uplynuly 4 roky. Jako nic se nestalo. A tehdy to ještě mělo tu pointu, že ta paní Holcová vykládala, to byl nějaký zase nezávislá žurnalistika, nějaká neziskovka, a ona vykládala, jak jako tohle pokládali za tak jako mimořádně závažný, že to musí okamžitě jako po dohodě s těmi zahraničními kolegy zveřejnit ten týden před těmi volbami a že jako budou pokračovat ve zveřejňování těch českých jmén. No a pak zveřejnili jako asi po měsíce. Já jsem s ní pak dělal rozhovor asi měsíc po těch volbách a říkám, paní Holcová, prosím vás, kde máte ty další jména? Vy jste jako říkala, že budou další. Pracujeme na tom, připravujeme to. Pak tam vydali jednoho miliardáře, o kterém se jako vědělo, že v nějakých takovýchhle databázích je, a od té doby nic, uplynuly 4 roky, vy jste slyšel nějaký další jména?
1: Já očekávám, že teď v nejbližších dnech přichází chvíle paní Holcové.
2: Možná, že právě v těchto dnech jako už to dopracovali správně, jak mi vysvětlovala, a možná, že se zase dozvíme nějakou zajímavou novinku, ale tohle tu celou historku vlastně vykládám, protože samozřejmě tehdy to jako mělo vliv na ty voliče, protože týden před volbama ono se říká, nebo politologové, sociologové říkají, že řada lidí, těch nerozhodnutých, se rozhoduje právě v posledních 10 dnech, 14 dnech před volbama. Tak samozřejmě, když pak odevšad slyšíte prostě, že ten a ten je lump, no a teď si vemte, že jim to začne, já myslím, že to začíná 22. září ten soud, a už teďka, ještě soud ještě ani nezačal, a už teďka jako z toho lezou věci. Naposledy v té obžalobě je psáno, že prostě pan Redl se s panem Kosem jako domlouvali, které jak budou část těch peněz dávat přímo hnutí STAN. Oni napsali, že to je nesmysl, že to bylo selhání jednotlivce, no a tak uvidíme.
1: Ale je to pěkný, že ty peníze neukradli jen tak pro sebe. Mohli si za to nakoupit nějaký majetky, ale oni to dali na takovou dobročinnou věc, jako jsou volby, no.
2: No, tak na politickou stranu. Tak jako podle mě si správně vyhodnotili, že ten STAN chce dobro, a že prostě je tady proti té korupci a proti těm jako zmetkům, který dělají ty ošklivé věci, takže je dobrý jim jako na to přispět, na tenhle ten chválihodný boj proti korupci.
1: A ještě k té paní Holcové, myslíte si, pane Koláři, že když se někdo takto zdiskredituje, jako ta paní Holcová, že ještě kdyby teď něco napsala, že se najde jediný člověk, který tomu bude věřit?
2: Já nevím, jestli ona se zdiskreditovala, tak třeba... Já myslím, že jako část toho národa jí tehdy za to zatleskala jako za hrdinskou práci, kterou má ve spolupráci s mezinárodní organizací, a bere to tak jako dodnes. A to, že ta slíbená další jména se neobjevila, mě by teda opravdu zajímalo, abych to chtěl vědět, jako ona to tehdy slibovala, tak když něco slíbím, to bylo přímo v tom článku.
1: Se zdiskreditovala, no?
2: No tak... Tak někdo to asi, já třeba, kdyby ona cokoliv dneska vydala, tak to vážně neberu, ale věřím tomu, že zvlášť ti, kteří to vážně brát chtějí, tak že by za to zatleskali znovu. Mm-hmm.
1: Fialův poradce se sešel s aktérem kauzy IKEM tajně v sauně. Měli probírat peníze pro ODS. Vy jste zkušený kozák. Vy zajisté víte, proč se lidé scházejí v sauně?
2: No tak já nevím, no tak třeba se chtějí kouknout, jaký má ten druhý pindíka.
1: No v tom to není, v pindíku myslím, to není.
2: Ale myslím si, že v tomhle případě to v tom
1: spíš
2: není.
1: Spíš se chtějí kouknout, jestli nemá odposlech.
2: No ne, mě teda jako opravdu, no co, oni nemají odposlech, já těm policajtům by se do toho vedra ty odposlechy, oni by se asi dost zničili, jo. Ne, tam je na téhle zprávě je fascinující, že do té sauny jako šli snad v 8.30 ráno, že ta schůzka byla od 8.30 do 10, což je prostě jako opravdu geniální krycí manévr, protože já nevím jak vy, Xavere, ale já když třeba ráno stanu, tak říkám, tyjo, a já bych šel teďka do sauny, prostě, to je jako super program na 8:30 ráno, jo. To je opravdu, No je to takový, je to celý hloupý a tenhle ten pán jako vlastně, ten pan Netuka, říká, že vlastně si už vlastně nepamatuje, o čem se tam tehdy bavili.
1: A vedro taky.
2: Protože když jste jako v 8.30 v sauně prostě na Brumlovce, tak si opravdu nepamatujete, proč jste tam chodil a jak jste tam chodil, zatímco teda ten pán, se kterým se tam sešel, to znamená šéf, bývalý šéf IKEMu, tak ten si to pamatoval dobře, odvyprávil to evidentně novináři Kmentovi a potom prostě tragicky zesnul, což je samozřejmě tu zprávu, jako, jakkoliv to vyzní hrozně, ale jako samozřejmě, že to trochu schazuje, jestliže to je prostě... Jsem novinář, píšu něco, říkal mi to někdo, on bohužel umře, takže se to nedá nějak jako dokázat toto, ale je tam spousta odkazů na nějaké zprávy policie a spousta jako vedlejších věcí. Evidentně je ale z toho zjevné, že se ti chlápci v 8 nebo v 9 ráno v sauně sešli, asi se tam o něčem bavili a vzhledem k tomu, že to byli chlápci, kteří měli společného něco s IKEM a jeden z nich byl shodou okolností poradce premiéra Fialy, tak o čem se tak asi mohli bavit, že?
1: No tak zase si musíme přiznat, že peněz nám je třeba na volby.
2: Ano, a zas tím tématem, tedy podle článku Jaroslava Kmenty, mělo být, že část těch peněz by měla jít teda proudit do stranické pokladny ODS, tak zase třeba to prostě byla jenom ta charita, že jo? Jak jsme se o tom bavili před chvílí, zase si třeba řekli, že je dobrý pomoc těm, kteří bojují proti té korupci a jsou neohrožení.
1: Tak, byl tady, a tady všude seděl, pan doktor Zaorálek a mimo jiné říkal, druhý nejdůležitější muž Ukrajiny oznámil, že je na útěku. Západ špatně odhadl Rusko. Trump se přepočítal, Putin tahá za delší konec provazu. Z toho nejdůležitější je ten začátek.
2: Tak on mluvil o Dmitru Kulebovi.
1: Kuleba.
2: Býval ministru zahraničí a mluvil o tom pan Zaorálek. Snad měl pravdu, jako bývalý ministr zahraničí. Já se přiznám, že jsem to až tak nesledoval, ale samozřejmě jsem poslouchal ten jeho projev. Pan prezident Zelenský prý vydal nařízení, že diplomaté nesmí opouštět zemi, asi z obavy, že by mohli říct něco nevhodného, což teda já vlastně úplně nechápu, protože v dnešní době můžete v době internetu a v době neomezeného přístupu kamkoliv můžete něco nevhodného říct prakticky odkudkoliv. No nicméně vydal tohle nařízení a pan Kuleba prý zamířil směr Polsko den předtím, než to nařízení začalo platit. No tak nevím, nejsem odborník na zahraniční politiku a už vůbec ne na poměry mezi pohlaváry Ukrajiny, ale jako asi úplně jako náhodně a jako tak pohodově to nevypadá.
1: No, Mr. Zao jako starý praktik dokonce tam říkal, že to vypadá, že ta administrativa prezidenta Zelenského se tímto začíná sypat. No.
2: To je otázka, jako jestli... To já už jsem slyšel tolikrát, že se začíná sypat a že Zelenský je zralý na ručník a že ho vystřídá tu Kličko, tu někdo jiný a zatím stále se drží, stále bojuje a stále je v čele své země a nezdá se, že by se na tom asi něco v dohledné době měnilo. To strašně bude záležet spíš na tom, co budou dělat ostatní státy.
1: No ale napětí tam prý mezi občany sílí.
2: To je klidně možný, asi, že sílí, tak koho by nesílilo napětí, když má přes 3 roky ve své zemi Rusáky.
1: Jasně. A ta věta Putin tahá za delší konec provazu, s tím souhlasíte?
2: Těžko říct, ale jako stačí se podívat na událost starou 2-3 dny teď. To vyslání dronů na území Polska, kde byly sestřeleny. Oni pak jako vlastně to tak jako První den se zdálo, že pomalu začíná třetí světová válka. Dnes to tak jako skoro vyšumělo. Oni tvrdí, že to vlastně byla náhoda. Dokonce americký prezident Trump řekl, že to byl asi omyl. A ono takovýhle jako omyluje spousta těch dronů. Bylo celkem 19, nenesli teda žádnou munici. Měly to být jako drony sledovací, mapující vzdušní prostor, ale jako bylo jich 19. A některý byly sestřeleny 300 kilometrů od východní hranice jako ve vnitrozemí Polska. A to už jsou takový jako zvláštní náhody. Viděl jste film Poslední scout?
1: Ne.
2: Film Poslední scout je výborný film s Brucem Willisem, jeden z jeho ikonických děl. A on vlastně jde pak domů za svou manželkou, ze kterou je jako v podstatě jako rozvede nebo nějak jako jsou odloučeni a najde tam ve skříni svého kamaráda, který se tam jako schovává a on mu právě jak říká, že to byla jenom taková náhoda, že se tam zrovna odsnul a on mu říká, jistě, to by se mohlo stát úplně každému, byla to náhoda, zakop si, uklouzlo ti to a spat si ptákem přímo do mý ženy, jako to se stane každému, promiňte paní Halebeková, mám dneska blbej den. A tohle to jako taky úplně na náhodu nevypadá, no ale zarážející na tom samozřejmě je, že polská strana uvedla, že těch dronů bylo 19, ale jako se střelili jenom 4, jo, to je trošku jako zvláštní, to není úplně dobrý skóre.
1: No, tady to má pokračování. Průnik ruských dronů do Polska mohl být omyl, soudí Trump. Jakoby, mně to přijde, jakoby to Trump chtěl nějak zahladit tady ten průšvih.
2: No tak, protože to evidentně jako průšvih je a říkám, no, omyl, když je to 19 dronů a když jeden je 300 kilometrů od východní hranice, tak to...
1: A jaký máte vysvětlení?
2: Já nevím, tak možná je to...
1: Provokace?
2: Možná je to provokace, je to nějaká jako snaha vidět, jak se bude to NATO, ty státy NATO, jak se bude chovat Amerika, jak se bude chovat Evropa, jako působí to jako provokace. Já jsem dnes, Mladá fronta dnes citovala Markuse Volkra z Wall Street Journal, který psal, že vlastně ta válka na Ukrajině se stala takovou soutěží dvou přesýpacích hodin. Jedny měří, jak dlouho dokáže Kyjev vzdorovat a to druhé, jak dlouho může ruská ekonomika sytit tu invazi bez ohrožení stability režimu. No. Tak možná to byla jenom jako zkouška a nějaký zasetí jako nedůvěry do toho, protože ty drony jako nebyly útočný, nenesly nic to, ale jako samozřejmě paniku to jako nějakou vyvolalo. Mm. Možná to byla snaha vidět tu reakci.
1: No.
2: A jestli tou reakcí teda je, že prezident Ameriky řekne, hele, on to vlastně asi byl omyl, tak to taky něco ukazuje.
1: Dá se říci, pane Koláři, že to je zahrávání si s ohněm?
2: No tak každá válka je samozřejmě zahrávání si s ohněm a pokud se dějí takovýhle věci, tak to samozřejmě je problematické. Na druhé straně myslím, že právě tím, o jaké drony šlo a tak, takže to celý bylo, aby se to když tak z toho dalo nějakým způsobem jako vycouvat a zahladit to spíš to podle mě, já si myslím, že to byl jako test.
1: Já jsem hledal někde nějaké vysvětlení Ruska. Jsem nenašel nic.
2: No, ne, já jsem ho taky nenašel.
1: No, a to je divný, ne?
2: No, je to divný, mluví o tom úplně všichni.
1: Že by Medvěděv si nepustil hubu na špacír, nebo Lavrov, že by něco neřekl.
2: A Rusové sedějí a koukají, co se bude dít. Je to jako, myslím si, že jako dobrý příklad je, co dělají kluci, možná to dělají dodnes kluci, že prostě přijdou a načurají do mraveniště a koukají, co se bude dít.
1: Se bude dít, jasně. Tak, nemám informace, že by resort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tvrdí Dekrova. To už je normální televizní novela a přesně vyjádření tohoto typu na mě působí, tak nevím, jak na ostatní občany nebo na vás, že se to snaží rozmělnit do všech stran, jenom ne udeřit na hlavičku. Řebíček, co si o to myslíte?
2: No tak je to legrační, mě by překvapilo, kdyby paní Dekrova nějaké informace měla. No, jich má teda spoustu a každou chvíli k tomu dělá tiskové konference a maluje časové osy, jako akorát jsou vždycky bezejména, tak, takže jsou úplně k ničemu. Ne, je to to, o čem mluvíte, no, to je prostě vezmeme problém a budeme jako vydávat milion časových os a milion zpřesnění a milion prostě dalších tiskových zpráv a budeme doufat, že to ty lidi unaví a začne to nudit, ale za mě je to stejně jako ta kauza dozimetr, jakože si myslí, že se na to nějak zapomene, že to jako přejde a oni ty lidi to vnímají a pamatují si to a uvidíme, jak to dopadne ve volbách. Já prostě říkám, já bydlím na jedné vesnici, chalupu mám na druhé vesnici, dost teď jezdím po zemi kvůli kampani, s těma lidma se bavím, poslouchám je a myslím si, že to není tak, jakože se na tím mávne rukou, jakože to bylo dobrý, že to eskaluje to naštvání. No a jestli teda paní Dekrová nemá informace o tom, že by rezort financí mohl zasáhnout do bitcoinové kauzy, tak co pro boha byl dopis právníků ministerstva financí osobně panu ministru Stanjurovi o tom, že ty bitcoiny pravděpodobně procházejí z trestné činnosti a že stát vůbec jako nemá brát a že to může být velmi problematický, což byl dopis, který právníci ministerstva financí poslali panu ministrovi, akorát, že se stala taková jako vlastně náhoda, kterých se stává spoustu asi uklous, zakop a tak, jak jsem o tom mluvil předtím, že zrovna ten dopis prostě bohužel zbalil šéf jeho kabinetu, který si řekl, a já tomu ministrovi nedám a budu ho držet až do té doby, dokud se ta smlouva nepodepíše a on se na to nějak zapomene. A tím šéfem kabinetu byl pan Benda, bratr šéfa poslanců ODS Marka Bendy, Filip Benda tedy, což jako si vemte, že jste ministr a vy tvrdíte, že o ničem nevíte. Vaši právníci říkají, my jsme vás ale o tom informovali, tedy jsme vám k tomu jako poslali naše stanovisko, které je jako velmi negativní a označuje to za velmi problematickou věc. A váš šéf kabinetu vám ten dopis zapomněl dát jako a měsíc a půl přes měsíc zadržoval do doby, než ta smlouva byla podepsána, aby vám opak milostivě ukázal a vy jste mohl bývalému ministru spravedlnosti Blažkovi říct, Pavle, to není dobrý nápad, tohle, to nedělejme. Jo? Tak jako, a vy tady po tom všem pak řeknete, že teda ten váš šéf kabinetu strašně pochybil, ale že ho vlastně v té funkci necháte, protože to pochybení bylo tak zásadní, jako to je asi tak jako věrohodný, jako že paní Dekrová o tom nemá informace, no. Tak číst snad umí, ne?
1: Je to věrohodné jako důchodce z Vysočiny.
2: No, tak.
1: Asi tak. No a o tom to mluví celý svět, první zprávy CZ. Po vraždě Kirka se Amerika ocitla v zajetí politického násilí. Tam se jenom, o čem to svědčí.
2: No tak jako samozřejmě jako skoro by se chtělo říct, že se opět dostáváme do doby, kdy je ta společnost tak vyhrocená, že se názoroví oponenti střílejí, mlátí, bíjí holemi a tak, jo. To je jedna část. Na druhé straně já jsem o tom mluvil po tom útoku tady holí, což samozřejmě se s tímhle vůbec nedá srovnat na Andreje Babiše a říkal jsem jako říkat, že teď nějak maximálně zhrubla atmosféra nebo že se něco výrazně změnilo, tak prvo a vzpomeňme si na vajíčkové kanonády, na Paroubka, vzpomeňme si na napadení Sobotky, napadení Topolánka, vzpomeňme si na pořezání Pavla Dostála, na skoro vraždu bývalého šéfa komunistů Svobody na začátku 90. let. Oni si takovýhle věci jako děli průběžně. V Americe jako zavraždili prezidenta, že jo. Pak byly atentáty na jeho příbuzné. Před posledními volbami pokusoval atentát na Donalda Trumpa. Je to jako šílený.
1: Takže nic nového vlastně.
2: Ale právě, jakože dost bych jako se držel zpátky v tom říkat, že dřív to bylo jinak a teď až je to prostě extrémně, takhle extrémně vyhrocený. Ono se to jako průběžně dělo, ale samozřejmě, že teď těch případů jako hodně za sebou, tak je to hodně vidět. No. A to, že ta situace vyhrocená je, to je.
1: Těším se na příště. Doufám, že se uvidíme kolem voleb.
2: Já také děkuji za pozvání a kolem voleb to zase probereme.
1: Díky, nashledanou.
2: Nashledanou vám i divákům.
1: Potrženo, sečteno a naším hostem byl pan Petr Kolář.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

poznat, že se narodila po válce. Kolébku houpala jí potopa, tisíc let promarnila v zahálce. A když tma je blízko, až z nebe

třice a začne smát se smíchem šašků. Pro ní jsem jenom jeden z tisíce, který svou odvahu má z prášku.

0: Andrej Babiš je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Přemýšlel jsem o vás, pane Babiši, předevčírem večer ve středu, když měl Petr Fiala projev ve všech televizích. Říkal jsem si, dívá se na to Babiš, co si o tom myslí? Povídejte.
1: Ano, já jsem jel z Jeseníku a z Olomouckého kraje, byl jsem na výjezdu, měli jsme velice náročný den, 8 zastávek. No a některé televize mě oslovily, abych to komentoval, takže na cestě domů, kdy jsme ještě tankovali šumperku za 51 korun, protože pan Fiala zapomněl zastropovat jak Chorvatsko a Maďarsko na 3600, nebo nechce, tak jsem si to vyslech, ano, tak pro mě to byl šok, protože já jsem měl taky asi 3 projevy k národu a já si nepamatuju, že bych tam citoval nějakého opozičního politika, naopak jsem vyzýval opozici k spolupráci, aby jsme společně ten covid zvládli. No, takže pan premiér, to nebyl projev národu, to byla nepovedená tiskovka, kterou četl z čtecího zařízení a tím to nechci dehonestovat, já jsem taky četl z čtecího zařízení, ale hned druhá věta byla, první věta byla, může za to Babiš. A samozřejmě opakované ty lži o zadlužení, o inflaci, o norském plynu, o Dukovanech, přivlastňuje si naši práci, neříká pravdu, tak bylo to PR na 3 televizích a musím říct, že jsem byl překvapený, že i ty zarytí antibabišovci mu dali 3 a někteří říkali, že to byla tiskovka, jo, takže měli stejný názor a pan premiér zapomněl říct, jak bude řešit účast organizovaného zločinu ve vládě a vlastně se snažil nějak ten problém ve vládě nějak odklonit.
0: Babiši, mě totiž celého toho projevu nejvíc zajímá a ten v rámci teda vašeho názoru to vykoupení těch elektrán.
1: Jo, ale to je to, že pan premiér je politolog, o tomu nerozumí. Žádné elektrárny se kupovat nebudou. On si to poplet s tím, že ČES má dlouhodobý projekt, o kterém my samozřejmě víme, oni nám to odprezentovali, je nová vláda, tak jim to odprezentovali, kde se chce rozdělit ČES na část výrobní, kterou by získal stát jako 100% vlastník a ta část distribuce, obchod a další aktivity by zůstaly jako společná firma mezi státem a minoritáři, kde by měl ten stát menší podíl, protože tím, že by získal tu výrobu, tak samozřejmě musí to stojí nějaké peníze. Takže pan premiér tomu nerozumí, žádné elektrárny nikdo nebude kupovat. Proč bychom je kupovali? Když my exportujeme do Rakouska 15% spotřeby elektřiny, Slováci berou od nás elektřinu, Němci berou elektřinu, takže jaké elektrárny? A kdo by je dneska prodával, když je to zlatý důl a kdo by to vlastně zaplatil, když ten Stanjura nechce dát ani důchodcům a mladým lidem tu slevu směšných 1,8 miliardy.
0: Dobře, to je ještě jiná kapitola. Jak by to ve skutečnosti, kdyby to náhodou bylo, jak by se to dělalo? To by bylo formou nějakého, nechci říct vyvlastnění, znárodnění?
1: Ne, to je rozdělení společnosti ČES. Rozdělení na část výrobnou a na část obchod, distribuce. A samozřejmě mají ty další aktivity různé, takže ta firma by se rozdělila a stát by získal tu část výroby 100% a zbytek těch aktivit by byla společná firma mezi státem a těmi minoritářemi, kteří mají, myslím, 30% a tam by měli, nevím, snad 40 nebo nevím kolik, 49, já o tom nevím.
0: Pane Babiši, stokrát říkat, že to je rozdělení,
1: no,
0: ale je to v podstatě znárodnění.
1: Není to znárodnění.
0: Jak to, že ne? Když si stát vezme...
1: To je standardní. Ne, tak stát tam má podíl. 70%.
0: 70%.
1: No. A ten podíl vlastně nějakým způsobem se ocení se ty ostatní aktivity a v rámci ty firmy vznikne nový holding, kde ta výroba připadne státu, ale obchod a distribuce, co je nejdůležitější, tam zůstanou ty minoritní

0: vysvětlil. Hlavní problém a hlavní chyba, a proto je absurdní, když pan premiér Fiala z ODS nás kritizuje, je to, že nikdy jsme neměli ten ČEZ privatizovat. Nikdy tam neměli být minoritní akcionáři. Nikdy jsme neměli prodávat plyn ani rafinerie. A proto dneska všechny sousední státy mají státní firmy na plyn, mají rafinerie, mají elektřinu. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko. Mimochodem, maďarský stát, prostřednictví maďarské státní firmy, vlastní Innogy, co je bývalý část Transgazu, co je 40% distribuce plynu v Čechách. Poláci mají naše rafinerie. Jaké jsou čerpačky? No, rakouské, maďarské, polské. Takže pan Fiala nerozhoduje o ničem, o tom, jestli dá si košili bílou nebo modrou, ale má velké řeči. Lže o tom norském plynu. Já to budu se znovu se snažit to vysvětlit. Já vy jste inteligentní člověk, vy to pochopíte. Státní podnik Transgaz. Státní podnik Transgaz. V roce 1997 uzavřel kontrakt na 20 let na dodávky norského plynu. 2002 ČSSD zprivatizovala Transgaz. Za souhlasu ODS, to byla ta slavná oposmlouva, jak podvedli voliče. Ne, pravice, levice, ale ty kšefty. No a samozřejmě ten kontrakt na ten norský plyn odešel s tím RWE, které to koupilo. Takže když pan premiér lže, že my můžeme za nějaký norský plyn, tak to je skandální, to je neuvěřitelný. Jestli teda vědomě lže, nebo ty poradci mu to podsouvají, takže my jsme na to neměli žádný vliv. My jsme nic nesprivatizovali od momentu, co já jsem se posadil do vlády, naopak jsme zachránili ČSSD, zachránili OKD, a tak dále, takže oni to zprivatizovali a teďka on na to poukazuje, takže samozřejmě my jsme na to neměli vliv, no a samozřejmě ta situace s tím ruským plynem byl leta, všichni bojovali, aby ten plyn tekl přes ně. Merklová bojovala za Nord Stream 1 a Nord Stream 2, Topolánek s Křetinským bojovali, aby to teklo přes Slovensko, tam je ten Nord Stream, tam mají společnou firmu. No a Orbán ten bojoval za South Stream, aby to teklo z jihu. Takže všichni chtěli ten plyn, aby měli ty poplatky, aby měli ten plyn. Mm-hmm. Když tehda to tak nevypadalo, že by byl problém s plynem. No a teďka všichni říkají, že to se mělo stát. Poláci nechtěli postavit ten plynovod. My jsme lobovali Bruselu, vylobovali jsme peníze, oni nechtěli. No, takže tak to je a pan premiér neříká pravdu, když nás toho obviňuje. My za to nemůžeme. Kdo tady všechno zprivatizoval? ODS a ČSSD. Kdo tady rozvrátil zemědělství potraviny? No oni. Nech se každý podívá na to, co se tady stalo od roku 2014, kdy jsme my přišli do vlády.
1: Pane Babiši, 66 miliard, z toho 27 miliard domácnostem. Hmm. To tam také zaznělo, to vidíte jako tak akorát, nebo...
0: To je rok zpoždění, pane redaktore. V říjnu 2021 my jsme to řekli. My jsme v listopadu a v prosinci odpustili DPH na plyn, elektřinu a teplo a pan Stanjura normálně neuvěřitelně lže, že to bylo nezákonné, přitom to bylo dojednáno s Bruselem a říká, že on to ruší, ale co ruší, když tu DPH jim nechal, no to je demagogie neuvěřitelná. Takže my jsme to říkali už dávno, no a oni mají rok zpoždění, vždyť ty lidi teďka platí ty zálohy, teďka potřebují mít nula za obnovitelné zdroje, nebo bonus od státu. Ano, a mohlo se to rozlišit tím, že ty bohatí to nedostanou, průměrná spotřeba domácnosti elektřiny ročně 2,5 MW, tak my jsme to měli připravené, DPH, těch 12 bodů, co tam máme, jak pomáhat důchodcům a mobilita pro ty samoživitelky, pro ty zdravotně postižené. Jako pan premiér se sledl v Polsku, doufujeme, že nebudeme mít polské předsednictví, ale české, ale zatím v Bruselu nikdo neví, co si vlastně Češi myslí a co budou dělat. Příští pátek začínáme. Tak Poláci základní potraviny znížili DPH na nulu. My máme DPH na potraviny 15%. Takže to je další věc. Takže oni nakonec jdou udělat to, co my jim říkáme od října. Jo? No a teďka konečně už teda to chtějí udělat. A mluví o tom, že dali lidem peníze, ale žádné nedali, protože těch 100 miliard, ten děravý deštník, 50, mají dostat důchodci ze zákona. Kdyby ta vláda mohla o tom rozhodnout, tak jim nedá vůbec nic.
1: Tak pojď.

0: Pojďme na zásadní věc, která se teď odehrává uvnitř pražské politiky a jak to vypadá, tak už nejenom tam přesahuje všude možně po té, co skončil ministr školství. Co si o tom celém myslíte? Vy jste řekl, že to je organizovaný zločin. Nebyla to příliš silná slova, pane Babiši?
1: Ne. A já jsem to řekl už 21. března. Mám pořadu Čau lidi. Doufám, že ho sledujete teda. Každé pondělí. Od dubna 2017, takže 5 let.
2: Pane, ať si stéblo trávy, nebo obyčejný list,

Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
3: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
2: Chystají se přijít a přijdou?
3: Myslíte ti voliči k volbám?
2: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
3: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
2: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
3: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
2: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
3: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě
2: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje? Kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
3: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní. Jsou to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči ním si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
2: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
3: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si po tou fúzí přesně představit. Jo.
2: Jako jestli skonč, to je... skončí svobodní a budou SPD.
3: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
2: Chcete být ministryní?
3: Nechci být ministryní. Nevidím tam byste... svoji úlohu.
2: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
3: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď chci být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
2: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
3: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
2: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
3: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
2: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
3: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
3: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
2: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
3: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
2: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
3: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami nebo genderismem nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků, teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
2: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
3: Moje názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
2: A kdy byla ta poslední kapka? Vy jste si říkal, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
3: Možná období covidu, dejme tomu. ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučená prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda, tak neskončila v uvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo. A nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
2: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
3: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců, tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
2: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to, řekněme, legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
3: Tak zaprvé...
2: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala,
3: ano,
2: že by...
3: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě je ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
2: tak
3: u sebe
2: jaké
3: doma.
2: Sliby?
3: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
2: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
3: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
2: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
3: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu, ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat, že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za tomu, že Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
2: Němci se za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
3: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
2: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
3: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je, ne že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponovaní v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
2: Tak a to je to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla, myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
3: Děkuju za pozvání.
2: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
4: Padá rosa do trávy a než měsíc vylije, na kaskády šíje skal světlo melancholie. Malá mu klestí na oheň,

podle souřadnic. Hledej místo mimo stisk chapadel chobotnic. Tady v lomu v raních ber

0: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, Xavere.
0: 81. díl? To možný?
1: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
0: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
1: Myslíte výšku?
0: Výšku.
1: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
0: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
1: Ne.
0: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
1: Mám to zkusit, jo.
0: Tak to funguje lidský tělo.
1: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
0: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
1: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
0: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
1: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak ji strčí do kapsy každá bruneta.
0: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
1: Ne.
0: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
1: ano.
0: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
1: ano.
0: Kopanec, víte, co je?
1: Jo.
0: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
1: 3200 kostí.
0: Jeden kopanec.
1: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
0: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
1: No, to už bych byla mrtvá.
0: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
1: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
0: No. Takže jenom...
1: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
0: No,
1: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
0: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
1: To je pravda.
0: Jste věděla?
1: To jsem věděla, no.
0: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
1: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
0: No, tak to tady máš, mám to tam napsat?
1: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
0: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
1: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
0: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
1: Ježíš, a nemohlo by to aspoň shodit najednou, že by to bylo nějak poznat
0: to
1: trochu?
0: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
1: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
0: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
1: To je hodně.
0: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
1: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
0: No, co, mě by stačilo za každou vločku halíř.
1: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
0: Já bych to zdanil.
1: To jsou furt pěkný peníze.
0: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
1: No počkejte, to brzo taky přijde.
0: No, to myslím.
1: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
0: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
1: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
0: To byla druhá, vlastně promiňte.
1: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
0: Musíte zákon.
1: No, já si myslím.
0: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
1: A to funguje na všechny lidi i na děti?
0: Na všechny lidi.
1: Tak já to zkusím na Magdalence.
0: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
1: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
0: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
1: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
0: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
1: Já se to umím představit.
0: 160 porodů.
1: No ale to je blbost samozřejmě.
0: No není to blbost.
1: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
0: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
1: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
0: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
1: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
0: Jo.
1: No, to jsou takový jenom pohádky.
0: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
1: Protože tam žádný neměl.
0: Pak se zjistilo právě, no.
1: Že tam neměl.
0: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
1: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
0: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
1: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
0: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
1: na nádraží.
0: No kdekoliv.
1: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
0: No, to je pravda.
1: No.
0: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ono na to odpovídalo velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
1: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
0: Ale?
1: Takže ono je spíš možné,
0: to
1: že...
0: To dělali u mě tu statistiku.
1: Asi, a ono je spíš možný,
0: že... statistická nula.
1: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
0: No v dnešní době ano.
1: Jo.
0: A ještě by možná za to dostala metál někde.
1: Kde?
0: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
1: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
0: Jako když Američani toho Bin Ládina chytli. No, pomstili celou Ameriku.
1: To je pravda.
0: No, teď je o tom dokument.
1: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
0: To je úděl lidí, kteří nespí.
1: Mm-hmm.
0: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
1: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
0: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
1: Co to způsobilo?
0: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím.
1: Tak to já u sebe vím teda.
0: Jo?
1: Mm.
0: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Jestli mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
1: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí.
0: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
1: Tak ale to není od vás příliš kamarádské.
0: Z pravé kůže, ne ekologické.
1: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
0: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
1: Nepoložila telefon, to byste se měla
0: zeptat.
1: A to
0: jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
1: To je moc hezké.
0: Od pána, co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
1: Tak to, no, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Taky se za váma přijdu poradit.
0: Přijďte.
1: No.
0: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
1: Jako, že bych měla.
0: Tak vy vysplňujete všechny podmínky výběrového řízení. A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
1: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
0: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
1: Kultura.
0: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
1: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
0: Jo?
1: Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
0: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou,

0: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
1: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
0: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
1: A něco tutlá.
0: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT archiv nebo něco. No a je to.
1: ČT senior.
0: Já si nemyslím, že to je ČT senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
1: pravda.
0: Se na to dívají.
1: Já taky.
0: A já jsem na to koukal a to nebo já už jsem senior?
1: Tak nám tak hezky zraje, tak Xavere, to je těžko říct.
0: No ne, tak nechoďte kolem horké.
1: Ne, v žádném případě.
0: Kdy se senior stává seniorem?
1: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
0: U mužů?
1: No, ne, u vás.
0: U vás?
1: U vás osobně.
0: Jako na pětce u nás? Nebo tomu nerozumím.
1: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
0: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
1: Tak.
0: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
1: Já si to teď nevybavuju.
0: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
1: Aha.
0: Ale jsou tam takový jako fakt průsery. Někdy se říká, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
1: Jo, ale to je klasika.
0: A nebo Kdo přijde na večeři.
1: Taky mi to něco říká, ano.
0: 5:00 přes 9:00, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
1: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
0: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humosérky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
1: Ne?
0: Četnický.
1: Jo, četnický humoresky, no, tak ty byly velice hezký.
0: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
1: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
0: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
1: Já nevím, tak to...
0: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
1: Ne, já vím, ale tak
0: než, musíte to někde
1: než by splatit. Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzal k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
0: To se bohužel stalo.
1: To už je prodaný.
0: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
1: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
0: No, no, no.
1: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
0: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
1: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
0: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
1: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
0: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
1: Tak to už to rovnou vyhazujte.
0: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmí mít ty ponožky takový jak normálně klasický ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
1: No to nevypadá úplně.
0: A to se v 90. nosilo?
1: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
0: No.
1: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
0: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vyměnit za černý.

0: tak to už vám asi nevemou. Ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
0: takhle, takhle se
1: víc.
0: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč by to?
0: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
0: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
0: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
0: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
0: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
0: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
0: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Hmm. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
0: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
0: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
0: Z čeho?
1: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
0: Jo, a ženy tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
0: A on dělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
0: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
0: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No, no, no. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
0: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
0: Je.
1: A víte, proč to je?
0: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával ze zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump. Chápete to?
0: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
0: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
0: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
0: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
0: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
0: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
0: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
0: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní
0: Ale jo.
1: Ne.
0: Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
0: No.
1: Kauza.
0: No.
1: Takže on to zapřel původně.
0: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak, tak se k té pohledávce neměl pan
0: tak
1: Horák.
0: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, který jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
0: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
0: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
0: No.
1: staral bych se vám o vířivku, hlídání Karolínky, prosím vás, Karolínky, já jsem
0: Magdalenky.
1: To zmatený. Magdalenky, Karolínky.
0: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
0: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů?
0: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
0: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy byste byla, vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
0: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky, já se to ani nedovím.
1: Ne, nelžete.
0: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pak všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
0: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
0: A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
0: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
0: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
0: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
0: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to říká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
0: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona, prostě ta posluvačka si přijde stěžovat.
0: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě. Když cizí lidi viděla, ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
0: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
0: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
0: a jak to,
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
0: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo.
1: Pomačkat,
0: no, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
0: Ne, já chci spoiler.
1: To spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
0: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
0: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš Nenajdete to rychle?
0: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte. To.
1: Režim letadlo?
0: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
0: Tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte třeba, někam?
0: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás
0: Bacha,
1: znám.
0: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám, abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
0: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
1: No, tak to nic extra.
0: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
0: To sedí.
1: Asi jo. No. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
0: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčí, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
0: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
0: Ten mačkač.
1: Mm-hmm.
0: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
0: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnovi u nás.
0: A to užívala orálně, nebo se
1: její
0: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako je snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. A je 17, 18, taky nějak byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
0: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
0: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
0: jo,
1: takže otěhotněla. V tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit.
0: To byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
0: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
0: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
0: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak jsme jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne? A byl takový jako italský typ, no. Z Bulharska, ale.
0: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
1: No, tak...
0: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber nebo...
0: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky nebo zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
0: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak...
0: My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
0: Otěžek.
1: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
0: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechal vzít.
0: Ježiš.
1: Dokonce je to do prachy. No. Ano, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je stejně jak ta Ina, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
0: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
0: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
0: Z roku 58.
1: No, tak je na to 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Mm. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
0: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec. Mm.
0: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
0: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
0: Mě hrozně.
1: Fakt, jo.
0: No jo.
1: Vy jste faninka?
0: No, to je klasika.
1: Jo.
0: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
1: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
0: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
0: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
0: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
0: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
0: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
0: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
0: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
0: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
0: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel.
1: Jsem dlouho nic neutratil.
0: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno.
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
0: Teď jde o všechno. No, tak
1: co... Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
0: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
0: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
0: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
0: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
0: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
0: No počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
0: Kam?
1: No nevím.
0: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve Slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
0: Říkám, to tak... Já. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
0: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
0: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
0: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
2: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
1: Pane docente, jaké máte léto?
2: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako v obráceně než Češi, to nechci říkat jako s nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem zase mohl někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologi, takže vlastně furt byl v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto země, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
1: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
2: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady chce, máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, že do těch motorů, tak se mi to zdalo jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to má jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku a začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzírovaného Mariáše, všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno a já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jedno jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
1: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
2: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat o tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že je to jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. Musíme říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se my musíme jako podílet, ty lidi, když tam letějí, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl, A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii, a protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá, a samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší krevina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, že to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, Já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem z nějaký politiky, jak říkali, pojď se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to bude jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už ta, jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
1: No jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
2: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
1: Ano.
2: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadli žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
1: To slyším často.
2: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam zrovna dostane.
1: Jestli.
2: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdem z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě se budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Tak. První zprávy CZ. Americký minister financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
2: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. Tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně jaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. No, takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zaútočit a nezaútočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platí důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Já když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A teď Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta, prostě ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo, ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zabovat, asi jsme mohli zabovat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolné společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
1: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
2: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko se šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musí jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. A že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silný lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii, formulujem ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou 2 kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit, tak ty lidi chodí do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovny. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? 0. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalít to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, aby řekl optimální, tak do toho budou lejt asi 2x tolik peněz. Ty kraje, ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že jeho koncert stojí 1 000 000. A já řeknu, ty jo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, ty jo. A jít má na starosta, říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede se v Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že jsem mohl vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
1: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
2: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam nějaký, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba All In podcast, každému doporučuji, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kdy když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině, sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na který nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozdělení do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udrží převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty. No.
1: To je všechno.
2: Jo, tak to je škoda, že tady zase budeš možná za rok.
1: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
2: Přiletě někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
1: Děkuju a nashledanou.
2: Moc děkuju, mějte se všichni.
1: Podtrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
3: Hraje vám Radio Xaver.

Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.

0: Radio Xaver.
1: Jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali,

0: aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli zase změnit.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
0: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
0: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
0: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
0: tím...
1: Takže zdroje jsou.
0: Jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ksavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo, jsem dostal od fanouška.
1: Jo, a on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Se, máte vítězný triko nějaký? Máte patku dobrou, vítěznou? A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih? To není hodnotový,
1: ne, Ksavere. To není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo? Věděl všechno, co
2: lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? A my se mění kolem vás jenom.
1: A
2: to je
1: to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak já
1: tak... Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to víme, ale Západ, já to tak nesnáším, to připisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: všichni
1: je...
2: víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady bude to vždycky.
2: Krásně. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlešťte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlešťování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, a to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělého syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to,
2: no,
1: je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohle to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere?
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo?
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavre, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte?
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte?
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavre.
1: Ježíši Kriste, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím.
2: Tak.
1: Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelý.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může
1: prostě
2: podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů. Vy,
2: on si, že jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi?
2: No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativu nějaký?
1: On podléhá narrativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazeně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavre, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s
1: premiérem. Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No,
2: no.
1: A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma.
2: Mm-hmm.
1: No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějak je v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco. Tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka. A teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: Tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Xavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednostranná, jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel byste pětikačku? A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pětí klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnán.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci. No. Nevím. Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt. Vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No, tak... no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Dejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky no. Jsem nad tím nedávno přemýšlel. Ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: A názory správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Já už jedu, jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, že svátek.
2: No a co
1: a je vůbec nevidí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví, no co to je za
2: úplně. A tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajajajaj.
1: A hleděli a navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu teď, ten přínos.
1: No, no, je, to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy. Vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Buriano v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo. Toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale to nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když někoho střílej. Ale víte co? Určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež.
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je tak?
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A tak, máte favorita?
1: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jsi takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam no, vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tom, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím být než většina papežů na italský.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za téhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabulicti? Tady no. Naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému... Ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měla si talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no to všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: To je kubánský.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Monte Cristo. Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet. Musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
1: No,
2: jako...
1: on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval...
2: Hranici. Tak si to jak představu?
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobočku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xaver je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být papež.
1: Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To vymyšlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, nad tím se připravuju.
1: No, ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě to... nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že je víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No víte, co pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni víme.
2: No ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrnkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 minut demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čekejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No, ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát.
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak toho, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora? Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkal, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, to ksefr. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, no. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Nezatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježíš Maria, takhle jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech. Osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, ale sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, v ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste požehnal.
2: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík ksavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne? A koho zapisujeme? No.
2: To je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Xaver.
1: Tak.
2: Jsem vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, ta takové normálně, regulárně dalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase.
1: Ale já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký příjmení.
2: Tak
1: to...
2: pro ní akorát, ne?
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je lidé.
2: To ne.
1: Za?
2: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Čím jste si?
1: Co by říkala, ta chodí kanálama.
2: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
1: Ne, ale říkejte
2: jo?
1: To.
2: Je to tak, Xavere.
1: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
2: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A?
1: Ještě tohle, no je, no já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
2: No protože jste mi cinknul propis.
1: Ne, vy jste to udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
2: Ještě, že máme jich několik, co?
1: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v Noci třetí říši, co si pustíte vy?
2: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
1: Bývalý
2: generál, co?
1: Bývalý generál.
2: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
1: radost. Jasně.
2: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
1: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
2: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
1: A já si ani myslím,
2: ten
1: že
2: má jistý.
1: Já si myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
2: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobou.
1: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
2: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
1: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
2: Co tam bude občerstveníčko?
1: To nebude chlebíčko vášu.
2: Ne?
1: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
2: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
1: No, nenabral. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
2: I na tom finále? Vaši?
1: I na tom finále.
2: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? Nepřines pohoštěníčko?
1: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
2: Jo, a já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
1: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
2: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
1: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže já, takhle to bylo.
2: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
1: No tak oni k tomu nemají přístup.
2: A.
1: Tam je taková demarkační
2: linie. Dobře děláte.
1: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíř, řekl jsme příbor, on chlebíčky příbor.
2: Ne, jo?
1: To jsou jako, on teda v tomto je obdivuhodný.
2: To bych do něj neřekl.
1: Já nevím, jestli to můžu říct, ale já si to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
2: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
1: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
2: Fakt?
1: No.
2: To ani nevím, vidíte.
1: Já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
2: No tak to děláte, ne?
1: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu s Tišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
2: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
1: Jo, ale to už je seniori.
2: Už je pro ČT3, ne?
1: To no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
2: Vy taky.
3: Posloucháte Radio Xaver.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl. Do jedné tlápy chytnul dva chlápy. A i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa.

drama, takový fáma, ulice máma, otec alkohol. Dejte se všetci, přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytlaka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Vždyť je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý,

0: od jisté doby nemám rád Bláška, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu, schválně ho vždycky ochlustám.
1: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz

0: Hraje vám Radio Xaver. Radio Xaver.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Kdo to zaplatí, ve kterém se s ekonomkou Markétou Šichtařovou ptáme, kdo zaplatí za činy a často i zločiny našich politiků. Markéto, na začátek otázka, topíte doma plynem?
2: Topím plynem. A vy?
1: No, my topíme taky plynem, takže mám pro oba z nás špatnou zprávu. Já vím, že máme rok 2025, oficiálně máme vyhlášený rok dobrých zpráv, ale zdražuje nám plyn znovu. Zaprvé vylítla cena plynu znovu na trzích, ale je pravda, že v druhém pololetí loňského roku zdražil plyn zhruba o 40%, což je významná míra. A my teď vidíme několik událostí ohledně plynu, které by mohly naznačit, že by se nám mohl vrátit ten plynový šok, který jsme zažili krátce po ruské invazi na Ukrajinu.

0: Ukrajinu, což ale ovšem bylo jenom gradace toho, co už s energiemi ten trend byl předtím. A sice Ukrajina stopla tranzit ruského plynu přes své území, možná jako reciproci za naši pomoc, což samozřejmě okamžitě znamená, a už jsme byli varováni i v českých médiích, že to nejspíš zdraží cenu plynu až 100 tisícům českých domácností. Druhá věc je znovu vlastně Ukrajina v rámci pomoci, a sice její útoky na druhý plynovod, a sice Turk Stream, který dopravuje plyn přes tu jižní část do Evropy. A k tomu, když došlo, tak okamžitě zdražila cena plynu v posledních dnech docela skokem výrazně. No a do toho, aby toho nebylo málo, tak nám naše vláda oznámí, že se přijela k desítce zemí v Evropské unii a bude prosazovat totální zákaz dovozu ruského plynu do Evropské unie. A jenom dodám, že je to zhruba měsíc, kdy nám náš premiér Petr Fiala oznámil, tak jako vlastně, proč se vůbec ptáme, že je vlastně super, že bereme asi 95% ruského plynu znovu, protože je prostě levnější. A za mě to byla tak jako asi jediná pravda za poslední dva roky, co jsme od premiéra slyšeli. No a teď vidíme znovu otočku a v podstatě zákaz ruského plynu i pro nás.
1: No, tak já to ještě trošku rozšířím, ty jobovky, protože samozřejmě v té energetice platí, no a když se bavíme o plynu, tak se bavíme o energetice, že tam všechno souvisí se vším a všechny ty energie jsou tak trošku vzájemné substituty. To znamená, že když zdražuje jeden typ energie, tak na to navazují i další typy energie. No a my teďka máme poměrně čerstvě venku údaje o inflaci za prosinec. Ta inflace, ne že by to byla úplná kalamita, jsme na 3%, to znamená na naprostém maximu, co centrální banka je ochotná tolerovat, ale moc pěkná čísla jsou následující. Tak, elektřinu tu máme meziročně dražší o 8%. Nájem 6,2%. Vodné skoro 11%. Stočné víc jak 13%. Plyn tam sice byl v prosinci nějaký drobný pokles, ale teď už zase víme, že v lednu tam dochází k nárůstu.
0: Teď trošku prodáváte strach, musím říct.
1: Já nevím, jestli to prodávám já, anebo statistici. Tak možná bychom to mohli reklamovat u statistiků, tahle ta čísla.

0: Svoboda je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Cyril Svoboda je někdejší ministr vnitra, zahraničí a také předseda Lidovců a dnes stále člen Lidovců, protože posledně, když jsme spolu mluvili, tak bylo, se připravovalo rozhodování o vašem vyloučení. Tak jste stále Lidovcem?
1: Ano, nikdo mi nevyloučil, ani se nakonec návrh na celostátní úrovni neprojednával.
0: Tak a dostal jste nějaké pokárání nebo nějakou zpětnou vazbu,
1: vyžený
0: prst?
1: Dostal jsem dopis, abych dodržoval nějaké usnesení z dubna 2021, které já si nepamatuju a nevím, kdo si ho pamatuje, takže to je všechno, je to tak jako do bahna to došlo. To se zadrhlo někde a jsou všichni rádi, že jsou od toho pryč.
0: A víte, co v tom usnesení, co máte vlastně dodržovat?
1: Pokud si pamatuju, tak tam je výzva, abych přestal veřejně vystupovat.
0: Jo. No.
1: To je tak. Demokratické rozhodnutí, které říká, nesmíš mluvit veřejně, no tak. Ale pokud si pamatuju, já zase všechno usnesení nenosím v hlavě.
0: Dobře, takže jste se rozhodl nedodržovat to usnesení tím, že jste třeba dnes tady.
1: Ano, no protože zase na rozdíl od jiných znám listinu základních práv a svobod a tam se dovídám, že každý může své myšlenky šířit, volně přijímat, takže máme svobodu slova, takže proč ne?
0: Myslíte, že ta vaše kauza poškodila KDU-ČSL, jestli ještě více poškodila lze, že jí to ublížilo?
1: Ta kauza, těžko, řekněme, moje chování nemohlo poškodit, protože já jsem úplně mimo hlavní strukturu. To, že Lidová strana je stále pod 5%, pohybuje se někde mezi 2-3%, za to nesou odpovědnost vedení strany. Ti, kteří dneska vedou, to, co poškodilo stranu, je to, že se najednou rozhodli, že budou vylučovat někoho pro názor. A já jsem tady chodil po Praze, dokonce lidi troubili a mávali a říkali drž se, dokonce v plaveckém stadiu v Podolí přestali hrát vodní pólo a zdravili a říkali jako držte se. Takže je to tak, že mě to paradoxně pomohlo a uškodilo to straně, protože lidi jsou citliví na to, když strana vylučuje někoho pro názor.
0: Takže Lidovcem jste zůstal a jste hrdým Lidovcem?
1: No, protože jsem na rozdíl od možná některých, já nevím, já někomu nechci se do svědomí, člen KDU-ČSL s přesvědčením. Strana mi dala hodně a já jsem taky dal něco se straně, takže já kdybych odešel, no tak přiznám všechno a to neudělám, takže že bych nějakou chybu, takže já jsem stále s přesvědčením členů dvě strany, jsem někde úplně dole, tu a tam tu na schůzi a tak.
0: No ale jste hrdý na současnou stranu?
1: No to ne.
0: Na to, co dělá, kam spěje po eurovolbách s výsledkem v eurovoleb, kdy se nepodařilo obhájit dva mandáty, zůstal vám jeden, sám jste zmiňoval volební preference.
1: Tak dva faktory mě úplně děsí. Jo. První věc je, že předseda strany řekne, když nebudem mít dva mandáty, odstoupím. Nemáme dva mandáty a on zase říkal, no ale já jsem ještě říkal nějaké další podmínky a zůstávám. Tohle to je lidem nesympatický. Tak to neměl Marian Jurečka říkat, že odejde, bude-li méně než dva mandáty, ale je méně než dva mandáty a on neodešel.
0: A neřekl on, že zváží to, že v říjnu už nebude znovu.
1: Víte, řeči o zvažování, to nechte někde.
0: Čili měl hned odstoupit, říct,
1: no jistě, to je jediné řešení, je okamžitě reagovat. Nebo jsem četl rozhovor Marka Výborného, který říká, že problém je v tom, že strana by měla mít vnitřní větší disciplínu. Najděte mi voliče, kterého zajímá, jak je to u motoristů, nebo u přísahy, nebo v ANO, jak to tam vypadá vevnitř. To je všem úplně jedno. Lidi chtějí jinou politiku a je potřeba opravdu dramaticky změnit kurz strany. A já bych doporučoval našim lidům, ať se čtou evropské noviny, ať se čtou, co se děje ve Francii, v Německu, co se teď děje v Holandsku, ať si to přečtou. Ať nevěří mě, ale ať si přečtou to, co se tam děje a dovědí se, že se mění dramaticky atmosféra všude a to přijde i k nám.
0: Vy jste zmiňoval Marka Výborného, ten dokonce ten výsledek eurovoleb nepovažuje za takový neúspěch, protože říkal, že v minulých volbách jste těsně získali ten druhý europoslanecký mandát, teď jste ho těsně prý nezískali, tak byly eurovolby průšvihem pro KDU-ČSL nebo nebyly?
1: No byly, protože jsme ztratili mandát a myslíte, že voliče trápí, jestli jsme těsně získali nebo těsně prohráli, taky vyhrajete v nějakém závodě o vteřinu nebo prohrajete o dvě vteřiny, no ale bere se vítězství nebo prohra, nikdo neměří čas. To znamená, jestli žijí v této iluzi, tak žijou v úplně umělém světě, který je dramaticky vzdálen tomu, jak vypadá reálný život.
0: Váš lidovecký kolega pan Čunek říká, že to, že pan Jurečka neodstoupil, vlastně jenom protahuje tu dobu do nějakého restartu. S tím byste souhlasil?
1: No ano, ale čím to bude déle trvat, tím to bude hůře, protože tím bude to zase méně času před příštími volbami. Na restart potřebujete víc času, potřebujete jet do všech regionů, potřebujete pozbudit lidi. Saka to, co dělá jak předseda Jurečka, tak Marek Výborný, a samozřejmě Hladík, to vůbec jako to nemá smysl o tom moc diskutovat, tak ty všichni vedou tu stranu do regionální úrovně. Pokud ji povedou tak, jak ji vedou, tak budeme dobří někde v kraji Jihomoravském a Moravskoslezském a já nevím, Pardubicích. A to je všechno. Tím to asi skončí a zůstaneme regionální stranou a můžeme si podat ruku se sociálními demokraty a říkat, děláme to, co oni.
0: No dobře, ale je vůbec možné teď se rozjet do krajů, udělat nějaký ten restart a i když jste stále vlastně součástí koalice Spolu?
1: Nemusí přijít někdo, kdo řekne, ne, jdeme odtud, jdeme z té. Buď tu koalici nově definujeme, nebo vystupujeme a jedeme na sebe, protože kdybychom byli už teď sami, tak ten jeden mandát do evropských voleb máme taky, ale měli bychom jako samostatná strana. Zkrátka je potřeba uchovat stranu, protože myšlenka, já jsem si původně myslel, že by to taky bylo možné udělat slučovací sjezd z ODS, tak teď se mi zdá, že to úplně dobré není, protože v regionech to lidi řeknou, že ne. Takže on to nemá řešení. No a jestli ta strana se nemá stát regionální stranou, no tak je potřeba teď udělat radikální krok a to změnit kurz a to dramaticky. A to také znamená ale úplnou obnovu lidí. Ukazuje se, že čtu rozhovory s místopředsedy a s předsedou, tak říkám, nejste toho schopni. Tak to uvolněte, ať přijde někdo jiný a postaví to znovu.
0: Tomu se dostaneme, vy jste zmiňoval, buď koalici Spolu úplně opustit, anebo ji znovu definovat. Jak byste ji znovu definoval?
1: No musel by se říct, že se mění za prvé politika k důchodcům, za druhé mění se politika k migraci, za třetí musí se najít také odvaha hledat i alternativní řešení k Ukrajině, vedle podpory Ukrajiny také hledat ještě řešení, které je alternativní, protože například možná budoucí premiér Francie Jordan Bordela například říká, že Francie bude podporovat Ukrajinu, pokud to nepovede k eskalaci napětí s Ruskem. Takhle už mluví Evropa. Takže my tu realitu musíme vnímat, že taková je a tohle to slyší voliči a chtějí tento kurz.
0: Čili taková ta nekritická podpora Ukrajiny je špatně, ale neumím si představit, jak by to lidovci vyjednali s premiérem Fialou, který je opravdu ten nekritickým podporovatelem
1: Ukrajiny.
0: Já nemyslím
1: nekritickým, máme pořád podporovat Ukrajinu, posílat zbraně, podporovat vojenským, o tom není nejmenší pochyb, jo, to je jasné. Ale zároveň se musí říct, nezapomeňte ještě na řešení nějaké diplomatické. Jednejte s ostatními zeměmi, pojďte se, co se děje ve Spojených státech. Včera především seděl nejbližší okruh Bidena, dokonce jeho fundraising, ti, kteří platí a říkají mu, Joey, už nekandiduj. Jenom už rodina, už jenom manželka, syn a rodina mu říká, že má kandidovat. Už mu to neříkají ani ti sponzoři. To znamená, říkají, je to jinak, už je to jinak.
0: No ale proč ho v těch primárkách potom zvolili a je kandidátem no, oficiálně?
1: Protože si ještě v tu dobu mysleli, že to zvládne, ale ta debata, kterou vedla s Trumpem, to ukázala jasně. Joe Biden se ukázalo, že není schopen už vést Spojené státy americké příští 4 roky v této těžké situaci. Není to schopen, takže už teď i demokrati říkají, že ne. No a pokud neudělají demokrati radikální krok, no že tak je vyhraje ty volby Trump. No.
0: My se k tomu ještě vrátíme, ale zůstaneme ještě u lidovců. Vy říkáte, musí se obměnit vedení strany. Nicméně Petr Hladík už se nechal slyšet, že zváží kandidaturu sám v případě, že už pan Jurečka kandidovat nebude. Myslím, že i Marek Výborný něco takového zmínil. To je z bláta do lůže.
1: Ne, to je, ale přece je to ubohost. Říkat, zvážím kandidaturu. Vy musíte si o ní říct. Natvrdo. No tak třeba neuspějete, to se může stát, ale vy Co to znamená zvažuji? Vy máte říct ne, já jdu do voleb, chci nasvět tu kandidát na předsedu a mám tuto vizi, pro kterou chci váš mandát. Zvažování znamená, že jako si nejsem jistý, nevím, jak to dopadne, protože ono, to nebude tak jednoduché stranu vytáhnout z těch 2,5 nebo 3% nad 5%, to je velký úkol.
0: Tak ono se to předsednické křeslo musí také uvolnit, aby mohl někdo
1: nový kandidát. Víte, no jasně, ale já mám obavu, že tedy celé předsednictvo, že si mi jejich křesla zalíbila. No, a no, já vím, mě se taky, ta křesla taky se mi líbila, ale zároveň člověk musí si uvědomit, a opakuju znovu, když v roce 2010 to nepovedlo, tak já jsem odstoupil do minuty a ze všech funkcí, protože říkám, teď to musíš uvolnit. Teď to musí být jinak. A stalo se a strana se dostala zpátky do sněmovny.
0: No a není na čase i tím, co říkáte, co chtějí lidé, co se děje v Evropě a tak, si o ty funkce zase říci?
1: No tak jestli na čase, to nevím, to musí posunout, nevím, jako já předpokládám, že se najde v lidové straně taky někdo s energií, kdo to vidí jinak a kdo si o to řekne. A to je...
0: A proč to nemůžete být vy? Koukám na vás, energie máte dost.
1: ale to víte, to myslím, že je až nějaké úplně krajní řešení, protože mi pořádně do telefonu a říkám, ale pojďte se, to je pro jiné. To zatím je pro jiné, ale víte...
0: Co to je to zatím? Zvažujete to?
1: Ne, protože to bylo ubohé. Teď říkáme, nezvažuji nic. Ale
0: nevylučujete to do budoucna.
1: Ale pojďte se, tak já pořád věřím v to, že se ve straně najde někdo jiný, kdo řekne takhle ne.
0: A vidíte ho někde v té straně?
1: Já jsem měl několik typů, ale teď nechci říkat, aby se oni nevyděsili, takže doufám, že se taky někdo zmátoří, protože bez této jisté drzosti to možné není. Protože jestliže se vymění jenom Marek Výborný za Jurečku a tak se to tam přehodí, no tak se nestane vůbec nic, protože tito lidé už jsou příliš svázáni s tím vším, co se děje, příliš jsou svázáni s politikou, která nás už rok vede pod 5%. No tak nejsou schopni ničeho nového. Nejsou schopni.
0: A dopadne to nakonec tak odhadem, že půjdou pod značkou koalice Spolu, aby se do sněmovny dostali?
1: To je otázka, protože taky se může stát, že křídlo, které reprezentuje Jan Zahradil, zase nevidím do ODSky, takže nevím, jak tam silné, že křídlo zvítězí a řekne ne, příští volby jdeme my sami, protože my budeme mít koaličního partnera ANO. A my nechceme mít ještě další nevěsty, abychom dělili věno. To zase tady nechceme nikoho dalšího mít, takže se může stát, že ODS řekne, půjdeme sami, protože žádná koalice není na věky.
0: Dobře, přesuňme se do Francie. Vy jste ji sám zmínil, sledujete, co se tam děje. Jak to čtete? Jak čtete ten, na první pohled, risk prezidenta Macrona?
1: Tak, dvě poznámky. První je, že tu já Macron je podle mě skvělý. Protože on, než pomalé umírání, to lidovecké pomalé umírání, tak radši, jo, rakovina tak jako rozlezlá a pomalé umírání, tak on radši radikální řez. Tak mi to řekněte, Francouzi, jak to fakticky jsme. A to bude mandát, se kterým se bude budovat nová Francie teď a bude Evropa nová, protože já to chci vidět teď a natvrdo, tak jak to přesně je. V tomto hledu, jak říkám, klobouk dolů, je to správně. Chápu, že lidi kolem mě jsou z něho šílení, ale udělal to podle mě správně. Za druhé, to by dal číst právě našim lídrům. Všichni Francouzi všechno vědí o rodině Le Pen. Vědí Marine Le Pen, že Marešal je její neteř, že Jordan Bordela je její synovec. Vědí, že Jordan Bordela říká, že je z Čech z paneláků, že nedostudoval vysokou školu, že jeho dědeček konvertoval k islámu. To všechno vědí. Vědí, že je charismatický a že umí dobře mluvit. Všechno vědí. Vědí, že mu jenom 28. Všechno vědí. A přesto volí. To znamená, oni říkají, my chceme změnu. A on ji reprezentuje. A my můžeme stokrát říkat, prosím vás, je to extrémní pravice, jsou nacionalističtí. No protože Jordan Bolderal říká, budeme muset vést kulturní válku s islámem. Zrušíme zákon, který platí z roku 1515 ve Francii. To znamená, že ne každý, kdo se narodí ve Francii, bude francouzským občanem. Budeme hledět taky k tomu, kdo jsou jeho rodiče. On říká nejenom úplně nové myšlenky a na to Francouzi říkají ano. Někdo může říct, dobře, tak je to po systému ve Vichy v roce 1940 a 44 návrat k pravici, to myslím, že úplně nesedí, ale my nemůžeme přehlédnout tento fakt. Francouzi svobodně rozhodli takto. A takže podobně dopady volby v Itálii, podobně dopady volby v Holandsku, tady se mlčí o tom, že ta nová vláda, když Rutte, bývalý, už dneska bývalý premiér, holandský se stane generálním tajemníkem Severoatlantické aliance, tak ta nová vláda holandská je velmi napravo. Ono to najednou dostává obrovskou váhu. A my nemůžeme říct, že se zešílili lidi v Evropě. Ne, Evropa chce už jinou politiku.
0: Evropa chce jinou politiku, Francouzi si svobodně zvolili a bude to jejich svobodné rozhodnutí respektováno? Nemůže dojít k násilí?
1: No tak Francie je rozdělená. Ve Francii se stávkuje, ve Francii se hází dlažní kosky a stříká se voda a zapalují se auta, popelnice. Francie je rozdělená. Ale tak jako takový nářez, který dostal Macron, ten se jako neopakuje tak často. To znamená, že ten mandát najednou je příliš silný. Příliš silný na to, aby se nad tím mávl rukou. Možná, že po volbách bude někde nějaké nepokoje, někde uvidíme, ale teď se bojuje jenom o to, aby Le Pen neměla absolutní většinu v Národním shromáždění. Teď už se nebojuje o to, jestli bude mít většinu, ale by neměla absolutní většinu.
0: Tak ano, za týden je druhé kolo parlamentních voleb předčasných a Macron bije na poplach. Myslíte si, že to ty výsledky voleb ještě nějak pozmění, zvrátí?
1: No opět, uvažuje tak, že chce zastavit tu Marine Le Pen, že jí chce zastavit.
0: To
1: se dovíme 8. července, se dovíme, jestli zastaví nebo nezastaví, to se dovíme. Ale právě proto o tom tady mluvím, někdo musí říkat, co se zabýváme jako Francii. No protože je potřeba říct si, jak to je. Pojďte se taky na AFD v Německu, tak tam vyhráli křesťanští demokraté, což je dobře, to je velmi dobře, konzervativní strana, ale AFD je druhá nejsilnější a ve východní Německu určitě je nejsilnější stranou. Takže zase, mně by se líbilo, kdyby se stávající demokrati chopili těch témat, aby nepustili těm v uvozovkách, co jsou, já nechci říkat, extrémní, nebo jsou dál od toho středu, aby se těch témat chopili ti, kteří jsou dneska u moci, aby nežili v iluzi. Podívejte se, i to, jak se skládá ta nová evropská struktura, nové předsedkyně Evropské komise a vysoká představitelka pro evropskou, ta pro zahraniční bezpečnostní politiku Kalasa, Ursula von der Leyen a Košta jako předseda Evropské rady a Metzolová jako předsedkyně Evropského parlamentu. Já mám pocit, že ty lidi žijou někde na Marsu. Protože ano, teď mají většinu v Evropské radě. Tam mají většinu, takže se tak poskládají. Ale ta většina, tu reprezentuje stará Evropská rada, není většina mění Evropanů. Evropani to vidí dneska jinak. A to, že se to nereflektuje, že se aspoň část, aspoň některá z těch pozic nedá tomu křídlu, řekněme, které teď má vítr v plachtách, povede k tomu, že to napětí se bude pouze zvyšovat. Strategické je říct, dobře, tak my také couváme a třeba vysoký představitel pro zahraniční bezpečnostní politiku nebo někdo bude z toho vašeho křídla. Křídla, které my nemáme rádi, ale říkáme to Evropanům.
0: Do čela Evropy se teď postavilo Maďarsko, bude předsedat 6 měsíců, bude předsedat. Viktor Orbán hned druhý den zavítal na Ukrajinu, setkal se s Volodymyrem Zelenským, požádal ho, ať zváží příměří. Bude se něco měnit nebo byla k něčemu tato schůzka?
1: Tak, no byla, protože Maďarsko nemůže ovlivnit samotné rozhodování Evropské rady. Tam jsou všichni šéfové států a předsedové vlád, takže tam se rozhoduje kolektivně a jednomyslně. Ale ten Viktor Orbán je první, který přijde do Ukrajiny a mluví úplně jinak, než mluví všichni, co přišli před ním. A návštěva proběhne. On to řekne v roli předsedající země Evropské unie, i když nemůže mluvit za všechny členské státy Evropské unie, říká, mluví za sebe, ale nejenom mluví úplně jinak. A já chci, aby se jednalo, že v době, kdy Ukrajina má masivní podporu, dokud ještě pořád je jednota v Evropě a podporujeme Ukrajinu, takže to je dobré k vyjednávacímu, ke startu, k nějakému vyjednávání. Ale ten Viktor Orbán je poprvé, který mluvil jinak. No.
0: Zároveň ale Viktor Orbán i v rozhovoru pro XTV řekl, že to budou muset Spojené státy jednat. Tak si říkám, jestli to nebylo zbytečné, no ne, za Volodymyrem Zelenským.
1: Je a není, protože rozhovor Viktora Orbána, tedy předsedy vlády země, která předsedá Evropské unii, byl otištěn ve všech novinách. Já ho četl i v těch evropských novinách. To, co řekl Orbán, četl celý svět. Mm-hmm.
0: Takže celý svět si přečetl.
1: Celý svět, že i indiáni možná, a eskimáci si přečetli, tohle to si přečetli taky, pokud čtou evropské noviny, já nevím, jestli eskimáci čtou evropské noviny, ale nebo americké, takže to zaznělo v celém světě.
0: Jinými slovy to mělo třeba zapříčinit, že i jinde budou uvažovat trochu jinak?
1: No,
0: nebo...
1: no ne, že tady je člověk, který mluví najednou jinak, a pořád je potřeba udržet soudržnost Evropské unie, soudržnost Severoatlantické aliance. To je velmi důležité. Podporovat Ukrajinu, protože Ukrajina se brání, o tom taky není nejmenší pochyb. Ale zároveň se musí hledat ještě nějaké řešení, protože ta válka nemůže být nekonečná.
0: A najde ho Donald Trump a tím se dostáváme.
1: To já si myslím, že Donald Trump byl našel snadno, protože už jsem to tady u vás říkal o té dohodě, kterou udělal Donald Trump, když končil válku v Afghánistánu. Sáka Donald Trump Talibánu řekl, nekladu podmínky. Jo, odcházím. A může se stát, že Donald Trump bude chtít takovéto radikální řešení, že řekne Rusku, to je vaše věc, jako my, nás už to netrápí, mě to netrápí jako prezidenta Spojených států. Trumpa, pokud bude prezident, tebe první trápí něco úplně jiného, msta vůči Bidenovi, to bude trápit víc. Myslím, že si by vyřizat účty s někým ve Spojených státech a uvidíme, jak dopadne situace. Ještě není prezidentem Spojených států a doufám, že demokrati postaví nového kandidáta. No. Doufám.
0: Kolik byste si na to vsadil, že sám Joe Biden no musí je. Říct, že kandidovat nebude.
1: Ano, musí přesvědčit, aby nekandidoval. Pokud to demokrati neudělají, tak Trump je vyhraje volby, protože taky si všimněte, že před asi 3 týdny začal Trump říkat, Biden na to není špatně, on to chytrý chlapík, protože on věděl, že chce tam toho Bidena, protože toho on porazí a on se bojí Trump, že by tam mohli postavit nějakou silnou figuru a že by třeba nemusel vyhrát, protože by najednou tam byl třeba nějaký 40-tník, který říkal, no ale ty jsi taky starý. A Američané řekl, hele, to je pravda. Takže
0: pokud... 40-tník, asi mu budou chybět určité zkušenosti.
1: Jasně, ne, já nevím, tak to je dobře, jedno, ale mladší. V každém případě mladší člověk. Takže Trump také není zázračné řešení, ale Trump je řešení takové, že on postaví americký zájem na první místo. Takže uvidíme. A proto také Evropa je z toho vyděšená, kdyby Trump vyhrál. Ale pokud by kandidoval Biden, tak Evropa musí už teď poslat blahopřejný telegram Trumpovi vítězství.
0: Takže vy byste spíš upřednostnil to, aby Biden odvolal svou kandidaturu, jistě, aby tam postavili jiného kandidáta, jistě, a aby vyhrál ideálně?
1: No ať je tam někdo nový, uvidíme, kdo to bude, to uvidím, podle toho můžu říct, kdo má vyhrát, nebo koho bych si já přál jako prezidenta Spojených států amerických, ale...
0: No ne, třeba včera tady byl pan profesor Drulák a ten říkal, ať Joe Biden zůstane, protože tím vyhraje Donald Trump.
1: Ano, tak když Joe Biden zůstane, to jsem právě říkal, takže můžu už všichni psát, bral při telegramy, třeba napsat ve verších, aby byli...
0: A tak to vy nechcete,
1: to. Ne, to řešení já nevidím, protože Trump je plný emocí a vášně.
0: Ale ty krotil během toho rozhovoru.
1: Dobře, ale kdyby se stal prezidentem, tak je uvolní. A já nechci, aby můj dojem. Já nechci, aby prezident Spojených států na první se si vyřizoval účty se všemi, kteří obvinili, kteří ho soudili, kteří ho vedli proti mu kampaň, protože on je to tak plný, že to potom bude jeho první zájem. Takže já si přeju, aby demokrati našli sílu najít kandidáta, který by přijatelný i pro republikány.
0: Už se objevují nějaká jména, včetně Michelle Obamové.
1: No, jsem si dlouho myslel, že by ona mohla, Michelle Obamová. Já si dokonce myslím, že by to mohl zopakovat i Obama, kdyby chtěl. No, oni teď podle mě nedělají nic jiného, než někoho hledají, protože to vědí jasně, nemá-li to být zástr pro demokraty, tak nemůže kandidovat Biden. A kdyby kandidovat a všichni, kteří jsou závislí, Anthony Blinken a ty další, no ty by šli okamžitě od válu, ty by šli někam se živit něčím jiným.
0: Dobře, a kdo z těch demokratických možných kandidátů by mohl uspět?
1: To já nevím.
0: Je to Barack Obama, je to Michelle Obamová? No,
1: já si teda myslím, že Michelle Obamová, když jsem sledoval její projevy, ona je příliš kopíruje styl vyjadřování činu svého manžela. Ona ho má jako svůj vzor a stejně argumentuje. Ale je to žena, možná, že ona, já nevím, prosím vás, na to nejsem expert, nevím.
0: Kamala Harrisová se
1: taky Ta určitě ne, to když slyším, tak ta říká jenom fráze. A taky píšou i v novinách, že nepopulární, Kamala Harris není schopna strhnout na sebe voliče proti Trumpovi, to ne.
0: Pane Soboru, já moc děkuji, že jste přišel. Témata jsme nevyčerpali, že jsme třeba neprobrali tu novou frakci, která vzniká pod taktovkou Babiše a Orbána. Proto se brzy budu těšit na viděnou.
1: Děkuji za pozvání, děkuji.
0: Naším hostem byl Cyril Svoboda.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Co můžeš sledovat zpovzdálí, se říká. Ale ne, to bys, já myslím, že byste na to byl dobrý, protože vy jak máte tu reporterskou minulost.
2: Já to, Jarek Kroupa je tak mě, víte, já to na dálku to vidím.
1: No. A teď bychom měli, až dotočíme dnešní Wilsonku, udělat takovou krátkou poradu a udělat si seznam těch zakázaných, ale náš a, seznam ne, že
2: no,
1: nám
2: samozřejmě, ho samozřejmě. A udělat si už takový plán třeba na dnešní večer, ne, co zkontrolujeme.
1: Jo. A taky bychom mohli dávat jako vyznamenání nebo nějaké ceny těm domácnostem, který sledují ty dobré věci.
2: Jo.
1: A jednou za měsíc...
2: A nevíte, kde se tohle nahlašuje? Není taky nějaká linka?
1: To se u mě nahlašuje.
2: U vás, jo.
1: A já jednou za měsíc vždycky pronajmu takovýto pódium, jak bývá na Andělu, když jsou předvolební mítingy. Mm-hmm. Ty rodiny obešlu a řeknu, a cenu získává rodina Vonásková, protože víme, díky panu Holcovi, daleko, že sledujete pravidelně televizi Barrandov, kde to je absolutní pravda a láska teď, šlape na paty České televizi brutálně. Naprosto otevřeně chválí starosty, naprosto otevřeně chválí Fialu.
2: A prosím vás, jenom, jak jste zmínil, nevíte, Barrandov už je v těch vybraných jako dobrých médiích?
1: Jo,
2: zkontrolovaných, ověřených, dobrý.
1: Ověřeno.
2: Razítko už tam je.
1: Už tam je. Jo. A včera jsem se pobavil na Barrandově, musím říct výrazně, protože jsem poprvé zažil v českých televizích. Oni mají teď nějaký nový pořad o kriminálních případech.
2: A ten samý moderátor to taky uvádí?
1: Tak tam ten... jako uvádí no, je. Počkejte, ten vím, pořad je ten celý koncipovaný tak. To se na schválně podívejte, to jste neviděl nikde. To ani,
2: no tak to ani, každopádně.
1: Ani youtubeři prostě 14-letí toto nemají. Celý pořad stojí na tom, že se promítají fotky z internetu.
2: Jo.
1: A čte komentář. A včera to bylo o orlických vraždách. A byly jenom fotky, tam není prostřih na moderátora, na nikoho. A v jistý chvíli říká, a paní servírka, co pracuje v restauraci nedaleko Žákovského mostu, říkala, že ta doba byla hrozná.
2: To je stejně pionýr televizní tvorby, co?
1: Nic takového jsem neviděl. Dal jsem si to dvakrát, protože jsem nevěřil vlastním očím.
2: Jasně.
1: A potom jsem se díval od televize, jestli ten kabel mě někdo nenahlodal, jestli si ze mě někdo dali srandu.
2: Řekněte mi, kam ona to chodí, kde to bere tyhle ty nápady úžasný.
1: No tak toto je pořad vyrobený za 0 korun.
2: No právě, ale...
1: To my jsme tady aspoň vidět.
2: No právě.
1: My se musíme učesat třeba.
2: Jo, ale...
1: Teď vy chodíte do té maskérny?
2: No jasně.
1: To není potřeba. To mi musím, že mi překvapilo.
2: Nezeptáme se, jestli by nám neporadil, jak třeba tady něco zlepšit, zefektivnit, že bychom tady nemuseli sedět.
1: Já mám i zkušenější.
2: Jo?
1: Na poradu případně.
2: Dobře.
1: No ale tak to jsme zabrousili. Každopádně Barrandov je dneska Forum 24 s obrázkama. Což nevím, jestli ti lidi tomu věří, to si vůbec neumím odhadnout.
2: Já si tady poznamenám teď na to časomíru Forum 24 a Barrandov.
1: Tak pane Volče, tady s váma se nedá diskutovat.
2: No ne,
1: vy to fakt budete hlásit někam?
2: No tak jsou to dvě prověřené média, které máme sledovat a vy si tady z nich utahujete. Já tam tu ironii a sarkazmus cítím zatím, takže...
1: Toto od vás nebylo hezký teď, to, co jste řekl.
2: Toto ode mě bylo uvědomělý a občansky správný.
1: Jo, občanský.
2: Já si musím upozornit.
1: Můžu si dát ještě jednu cigárku, když
2: dejte
1: mám
2: si,
1: ten...
2: Dejte si poslední.
1: Když mám ten nový popelník.
2: Dejte si poslední, než přijde pan Klíma.
1: No podívejte, je potřeba říct, že... Já jsem vám říkal, já mám takový podivný zprávy, kuloární.
2: No jak jinak, ne?
1: A mám dvě novinky. Ale bohužel, vám je nemůžu říct. No, ale naznačit je. Můžu. Naznačit. Pane holče, vsadím prostě svůj popelník, ke kterému mám teď citový vztah momentálně. Myslím, že to bude trvat tak 3 dny. Že do konce tohoto roku nemáme 5 koalicí, máme 4 koalici.
2: Je to, upřímně řečeno, není až zase tak jako kulární informace. To je
1: velmi kulární informace.
2: To já vám podepíšu klidně.
1: A víte o tom taky něco?
2: Tak se na to taky podívejte.
1: A kdo půjde z kola ven?
2: Funguje. To nemůžu naznačit ani. To je kulární.
1: Já i tuším, respektive něco jsem si dozvěděl, který ministr už nebude.
2: Řeknete?
1: Takový vodítko dám. A je to Helma. Helmans.
2: Kdo jiný? A co jiného by to mohlo být, ne?
1: A pak mám druhou věc. Do měsíce se dozvíme o kandidatuře na prezidenta jedním člověkem, o kterým netušíte, všichni ho znají. Tuším, že zatím je nějaká ekonomická síla, ale to jen tak tuším. Ale budete koukat jak v rána.
2: Všichni ho znají, ekonomická síla. Kajínek?
1: Ne, myslím vážný kandidát.
2: Tak, Kajínek by byl vážný kandidát.
1: Je v podmínce, no. To může kandidovat, když je v podmínce.
2: Takovýhle kandidátů je spoustu, tak naznačte.
1: Nemůžu naznačit, jenom mě dáte do konce roku, mě dáte 2x za pravdu.
2: No jednou jsem vám dal teď.
1: Teď už jenom čekáme. A možná za měsíc, za půl tady budeme sedět a říkat, vy budete říkat, měl jste pravdu.
2: Jako vždycky, co?
1: Jako vždycky. To jenom tak, abyste věděl. Že se to blíží. Jo. Takže to je jenom tak. No, ještě mě zajímá jedna věc. Upřímně váš názor na kauzu Okamura a Česká televize.
2: To mi musíte říct. Vy jste u zdroje, vy tam na tom sedíte. No tak prostě vám to neřeknou, no. Vy jste...
1: Okamura roky chodí a říká, že nedostal nikdy pozvání do Otázek. Já mám za to, že... Předseda parlamentní strany, ať je to Petr nebo Pavel, to je jedno, nemá být zvaný na základě nějakých osobních animozit s tím moderátorem. Bývalý předseda rady, pan Kín, říkal na radě České televize, že Moravec nezve Okamuru, protože Okamura chce zrušit Českou televizi, což jsem teda z jeho vyjádření nikde nenašel, ale neviděl jsem všechno, podotýkám. Rada požádala vedení, ať nám řeknou, kdy byl Okamura pozvaný, protože tomu nevěříme, že by se tam takhle nekorektně chovali.
2: A to nejmožný ne na Kavčích horách snad. Co? No, taky takový takový nekorektní, ošklivý?
1: Tak. A oni řekli, že to radě neposkytnou, neboli nevyužili té příležitosti, aby se jednou provždy tomuto udělal konec. Aby se ukázalo Okamura, ale že... Teď se naopak velmi jasně naklonila ta ručička k tomu, že se nekorektně chová Česká.
2: A jak já si myslím, že přijde k vám, že už počítají s tím, že tam dlouho jezdit nebudete.
1: A tak tam bude jezdit někdo jiný.
2: No a ten se nebude dotazovat na tohle.
1: Jo, takhle. Víte? S tím tu.
2: Takže vlastně s vámi zmizí i tenhle problém Okamura. Ale já bych zase tam tomu moderátorovi...
1: Tak to teda nezmizí, pane holče, protože všude, kde to půjde,
2: no,
1: to budu vykřikovat tak, aby se to jednoho dne dostalo úplně ke všem. A s kýmkoliv budu ochoten o tom vést diskuzi.
2: No tak to vás okamžitě nahlásej.
1: No to mě nahlásíte vy možná.
2: Já taky samozřejmě. Hmm. Ale chtěl jsem říct, já bych tím moderátorem, tím největším, co tam je na Kavčích horách, víte, koho myslím?
1: Vaška.
2: Tak si tam Okyho nepozvu, protože by mě tam přejel.
1: No a to potom nemůžete, ale to můžete dělat, když to, pracujete v soukromím.
2: On by mi to tam naboural, protože já jsem ho viděl.
1: A už jsem zase vytočil.
2: Já jsem ho viděl v interview, jak se jmenuje, interview 24, takový to podvečerní.
1: Jasně.
2: Přišel tam, byla tam ta moderátorka, tuším, Barbora Kroužková se jmenuje, něco. Ona si, víte, jak oni to dělají, oni si předpřipravějí několik otázek a myslejí si, že vlastně ten host pojede podle nich, podle jejich scénáře. Okamura tam přišel, ona mu položila jednu, řekl bych, docela nahlouplou otázku a on začal odpovídat na své otázky a celý to skončilo, celý to rozboural a 20 minut to vlastně bylo jenom o něm. A ona nebyla schopná zareagovat a vlastně vůbec změnit ten směr a téma a směrování toho rozhovoru. A jenom tam seděla prostě a bylo to, já bych řekl, že to byla potupa její. A já chápu, že...
1: On se může stát, občas Moravce, to prohraje.
2: Podívejte se, je nedělní poledne. Kdo si bude chtít způsobovat nějaký nepříjemnosti tím, že si pozvete do televize Okamuru? A on vám tam úplně rozboří váš koncept, vaše názory a řekne vám tam něco, co jste nechtěl fakt slyšet. Představte si to. Usedáte ke svíčkový v neděli ve 12?
1: Ne.
2: K čemu usedáte?
1: Tak ke svíčku, já za svíčkou moc. No to je jedno,
2: Tak si to představte, já bych ho tam taky nepozval.

paru. Lesk a sláva stojí opodál. Sám opuštěný v baru, o pár pater výš,

0: Co si myslíš, Miloši, o návštěvě Roberta Fica na oslavách 80. výročí v Moskvě?
1: Říkal jsem už pro rozhovor v Blesku, že je nesmyslná kritizovat Fica za to, že jede do Moskvy, kde se patrně setká s Putinem, a přitom benevolentně přihlížet tomu, jak si Trump 2 hodiny s týmž Putinem telefonuje. Záleží vždycky na tom, co Fico bude Putinovi říkat. Kdyby mu říkal, o Vladimíre, jasné slunečko, jak jsem šťastný, že jsem na Rudém náměstí, tak by to bylo samozřejmě špatně. Pokud mu řekne, pane prezidente, udělali jste napadením Ukrajiny geostrategickou chybu a pojďme přemýšlet o tom, jak z toho ved, abyste alespoň nestratil tvář, tak potom takové jednání by mělo smysl.
0: A ty se znalostí věci a při té známosti, nebo znáte se s panem Ficem, na co ho typuješ? Je to člověk, který je schopný toto Putinovi do očí říct?
1: Já si myslím, že asi ano. Protože podívej se, kdyby se mu to podařilo, a každý politik chce být milován a chce být populární, tak jeho popularita by dosáhla nebeských výšin a ať by pak v domácí politice dělal cokoliv, byl by nejslavnější slovenský politik všech dob.
0: Kdyby si byl pozván, Miloši, ty na ty oslavy do Moskvy, letěl bys tam?
1: Ale jo, to jsem také říkal v tom rozhovoru v Blesku, aby se zastavilo zabíjení, protože to je ten základní cíl, ale protože jsme měli s Putinem docela dobré vztahy, tak bych byl možná ještě agresivnější, než jsem říkal, že by měl vystupovat Fico.
0: Agresivnější, jak by to teda vypadalo? To mě opravdu zajímá.
1: Citoval bych mu, což už jsem udělal několikrát, francouzského politika Talleyranda, který řekl Napoleonovi, je to horší než zločin, je to chyba. Vladimíre, protože my jsme si tykali, Vladimíre, udělal si chybu, která je horší než zločin, napadl si Ukrajinu. Pak by mě možná vyhodil, já to nemohu vyloučit, a pokud ne, pak bych pokračoval dál, hledejme cesty, jak se z toho dostat, bez ztráty tváře.
2: Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver.
0: Na světě zavládne mír, nebudou cla, nebudou obchodní války, nebudou skutečné války, nebudou se nakupovat, vyrábět zbraně. Teď jsem jak Karel Čapek.
3: Já to poslouchám.
0: No, pozorně. A co teda se v tu chvíli stane? Zlato půjde dolů?
3: Když se podíváte do historie a podíváte se na to, jak se vyvíjela cena zlata od roku 1971, bych řekl, když vezmeme fakt dlouhý horizont pro diváky, aby chápali, jak se to vyvíjí, tak tam trojská unce stála $35. V 80. letech jsme byli kolem $300 za trojskou unci. Před 2008, před první velkou finanční krizí, to bylo 2000, to bylo $850 za unci, pardon, ve 2008. A dneska jsme na těch 3250.
0: V rozbouřeném světě.
3: V rozbouřeném světě.
0: Ale v rozbouřeném světě, počkejte. Ano. V rozbouřeném světě, vy jste řekl před chvílí 41,8 za rok. A někdo říká, to se nemůže opakovat, říkají zase jiní. Vy říkáte, to se naopak může opakovat, ještě v mnohem větším rozsahu. A moje první otázka zněla teda, jakým způsobem se ta válka a ta obchodní válka to vytlačí, jakým mechanismem. A druhá otázka, když to všechno skončí, světem zavládne mír a klid, žádné celní války nebudou,

0: pan Trump se usmíří s panem Putinem, u toho mírně pofackuje představitele Evropy, kteří srazí podpatky, stejně tak jsou druh Zelenský a bude klid. A v Gaze to nějak vyřeší.
1: Všichni, všichni bychom si to přáli. Úplně jsem se zasnil, jak jste o tom hovořil. Nicméně, tyhle ty faktory, pokud jsme zmínili to geopolitické napětí, jsou spíš těmi menšími faktory, které jenom zvyšují ten růst, tu dynamiku. Ale tím základním faktorem, co žene tu cenu zlata nahoru od toho roku 1971, bez ohledu na to, jestli je zrovna válka nebo není, je ten faktor toho, jak fungují dnešní peníze, jak fungují dnešní měny. To znamená, že ty peníze jsou nekryté od roku 1971 a že vlastně my budujeme tu prosperitu, kterou jsme zažili v minulosti, na virtuálních hodnotách. Že vlastně vyrábíme peníze z ničeho, vyrábíme deriváty z derivátů, úroky z úroků, ty reálné hodnoty tam nejsou. A protože je to celé umělé, tak žijeme vlastně jako na dluh, roste nám ten globální dluh a jsou tady nekryté peníze. A to je ten úplně základní faktor, který právě z toho zlata jako z bezpečného aktiva dělá něco, co nakupují ty centrální banky, co kupují ty privátní banky, protože se pojišťují proti nestabilitě celého toho finančního systému. A to, že potom přichází, řekněme, geopolitické napětí, že přichází zvýšená poptávka centrálních bank, že přichází jako ty obchodní války, to jenom graduje tu věc, ale ta podstata je v samotném fungování toho finančního systému. Prostě my tady máme něco, co považujeme za hodnoty, co žádnou hodnotu nemá, když to zjednodušíme. A to zlato jí prostě má a má jí 6000 let a proto ve světě virtuálních měn a vlastně takového Ponziho schématu těch fiat měr, to zlato vždycky prostě bude mít tendenci růst a růst dál.

0: Na závěr jsme dostali dekret od města a klíč od hlavní brány městské radnice. Druhý den jsme to museli vyzkoušet. A ono opravdu to fungovalo. Jenže tam jsou dvoje dveře. Ty hlavní venkovní, ty jsme odemkli. A za nimi byly ještě jedny. A tam už ten klíč nepasoval. Trochu podvod. Ale nevadí. Stejný klíč mají Reagan, Bush, Havel. A pak já, Pešek a Nesvadba. Prostě jen ty vyvolený. Třetí den jsme šli na skleničku s naší skvělou Angelikou. A ta měla nápad a tak slovo dalo slovo. Pracuji tady mimo jiné i jako sociální pracovnice. A mám na starosti nezaměstnané, což je tu velký problém. To vy ještě neznáte, ale to vás v kapitalismu taky čeká. Pešek zašeptal. Myslel jsem si, že lidé i tady raději nedělají, než dělají. Že raději chodí na úřad práce, aby vytvářeli, že chtějí dělat jen proto, aby dostávali podporu a pak na černo klidně pracovali. No, to bývalo, ale teď je to jiné. Představte si, že se narodíte do rodiny, kde již dvě generace nemůžou sehnat práci. A od první chvíle vám vnucují, neuč se, to nemá cenu. Stejně neseženeš práci, jako já i děda. A dnes už ani neví, jak na to. Jak oslovit někoho, aby pracovali. A stokrát nic umořilo i silnou osobnost. Většinou si nevěří a tím pádem i práci neseženou. A já na to povídám, nikdy by mi nenapadlo, že tato zákeřná choroba nezaměstnanosti by mohla přijít i k nám. A co s tím, ptal se Michal. Napadlo mě, že byste mohli na takové škole pro nezaměstnané učit. Já neumím dánsky, varoval jsem. A Michal se přidal, on neumí ani anglicky, ale já bych to zvládnul. Upír bude přednášet, má na to vzdělání a já mu to budu překládat. Podíval jsem se na Michala, jak ví, že já mám vzdělání učit. Tak tady máte adresu a ráno se sejdeme na sekretariátu našeho institutu. Ráno v 6 jsme už stáli na zastávce a čekali na autobus. 30 minut jeli do školy. Tam jsme se vřiditelně představili, vyslechli podmínky, práva a povinnosti. Učit budete herectví, psychologii, verbální komunikaci, naskoušíte s nimi situace, když přijdu na úřad, jak se tam mám chovat a co říkat. Denní vyučování od 8 do 12 hodin a pak od 13 do 15. Po každých 45 minutách 10 minut přestávka. Za každého žáka, který bude na vaší celodenní výuce, dostanete 10 dánských korun. Pešek zašeptal. A jak získáme žáky? To musíte být tak dobří. To se rozkřikne a sami se k vám budou hlásit. A když budete hodně dobří a nějaký váš žák získá práci, vy za to dostanete odměnu a ještě za něj budete dostávat peníze, jako by k vám chodil až do konce vaší smlouvy. Smlouvu jsme bez řečí a bez mrknutí oka podepsali. Když jsme vypadli z ředitelny, nevěřili jsme tomu. Pešek zašeptal, je to pravda, co jsme teď podepsali, ty vole, to je dost dobrý, to stojí za to stávání, ne? Užívali jsme si to, ovšem do chvíle, než jsme došli do třídy, ta byla ale prázdná. Dneska ta první hodina byla krutá, co? Těch 6 chudáků, co nakonec dorazilo, se na nás divně koukalo, co? No ber to pozitivně, důležité, že za těch 6 hodin nikdo neodešel. Ale stejně si myslím, že to byli takový zvědi. Ty nás přišli vyzkoušet a teď to všem říkají, jaký jsme. Jako myslíš, že těch 6 zítra nepřijde a my tam budeme sami? Já myslím, že přijdou jenom 2. Který? No my 2. Ty jsi blbej. Dělali jsme si z toho legraci a já pokračoval ve strachu. No pohled na dnešní velkou prázdnou třídu byl dost smutný. Jestli zítra bude ještě smutnější, budu plakat, že nevydělám vysněné prachy. A Michal mě popíchnul. Prý můžeme mít až 80 adeptů. Ty pojď si spočítat, kolik by to hodilo za den, kolik za týden. Počítali a počítali a pak se nemohli rána dospat. Ráno jsme si přivstali, krásně se načančali a vyrazili. Držíš nám palce? Ptal se Michal. Držím, i ty na nohou. A už mě berou křeče. Došli jsme na zastávku, koukali po pěknej holkách a najednou ta vedle mě sundala kalhoty i kalhotky, přičapla a vyčůrala se.
1: Vidíš to?
0: A Michal na mě. To dělá kvůli tobě.
1: Já nevěřím svým očím. Koukej, on se nikdo nepohoršuje. Tak se taky nepohoršuj a užívej si to.
0: Dlouze jsme si o tom povídali a později zjistili, že se to stalo ještě několikrát a že to je asi v Dánsku normální. Do školy dojeli, šli do třídy, otevřeli dveře
1: a to jsem čekal, nikdo tady.
0: Přepadl mě opět smutek. Nešil, je čas ještě půl hodiny do zvonění. Uklidňoval mě Michal a vybídl. Raději si udělej přípravu, minule si koktal a to se hůř překládá.
1: Minule
0: jsem plynule vykládal a ty jsi to pletl. Častokrát si koktala začínal si Hele, tak podívej, to jak říkáš konečně anglicky, je v angličtině normální. To se naopak musí. Tady na tomhletom se pozná, že anglicky neumíš. A v tom se hrnuli davy.
1: Je, hele, je jich opravdu dle mého 40.
0: Jen tak utrousil Pešek. Tak to jsem nečekal.
1: Já taky nečekal, že si to nečekal.
0: A začali jsme učit. Já přednášel, Michal překládal. Tohle nám bezvašlo. Někdy se mě Michal zeptal, jestli jsem to tak opravdu myslel, anebo jestli to může říct jinak, že on má taky konzervatoř a brali to jinak. A mně to bylo jedno, hlavně, že studenti byli spokojení. Šlo nám to čím dál líp. A nakonec prvního týdne už jsme měli skoro plnou kapacitu. Počet žáků se blížil k 80. A po 14 dnech to už jsme byli opravdoví profesoři herectví. A věděli jsme, že cokoliv uděláme, cokoliv řekneme, sežerou to i s navijákem. A Michal si vychutnal jednu bohatou chvilku. A mě v ní pěkně vykoupal. Když jsem vyložil látku, kterou měl Michal přeložit, bylo ticho. Pešek mlčel a díval se. Žáci napjatě čekali na překlad. Já si uvědomoval, že to, jak jsem to řekl, jak jsem to prožil, že to bylo dobrý. Čekali co a jak. Michal nepřekládal. Ten čas se kupil. To ticho bylo čím dál větší. Víc než delší. Tak jsem ho pobídl. Co je? Proč nepřekládáš? To bylo tak blbý? Nebo co se stalo? To je nepřeložitelná slovní hříčka? Ale ne. To bylo výborný. Seš čím dál tím lepší. No tak to přelož.
2: Vydrž ještě chvíli.
0: Užíváme si to, ne? Co? Neblbni. Hele, koukej, jak jsou z tebe vedle upíre. Máš charisma. Jako by tě rozuměli, i když mluvíš česky. Michale, hezky se to poslouchá, ale to mi můžeš říci až po hodině.
1: Nech mě, já si to užívám.
0: Míšo, to už začíná být trapný. To už trapný je, ale mě to nevadí. Hele, spočítal jsem si, jejich tu 80. Zkoušíš jejich trpělivost?
2: Ne, zkouším tvoji trpělivost.
0: Tak já už jsem dost netrpělivý. A přestaň. Rád bych tě teď tou vzácnou chvilkou obohatil.
1: Co? Jak obohatil? Koukej, jak tě visí na rtu, překládej.
0: Kdybych jim řekl, kolik za to máme, tak z mého rtu spadnou.
1: To jim neříkej.
0: Tak poslouchej, jak nám ty peníze cinkají do peněženek. Hele, víš to, že každý máme za jednu vteřinu jednu dánskou korunu?
1: Ty jsi vůl.
0: Ne, boháč. Naštěstí dál pokračoval. A na pokoji jsme si to ještě užívali. A pak jsem se Michala zeptal. A co jsi jim řekl? Proč jsi nepřekládal? Něco jsi jim říkal, to jsem poznal.
1: Ano, vysvětlil jsem jim, že to ticho bylo v rámci psychologie, že jsme je zkoušeli, jak dlouho vydrží čekat.
0: A pak jsem je sprdnul, že se měli ozvat, že si to neměli nechat líbit.
1: To si řekl velice správně.
0: Dík, řekl jsem, že si to říkal, ale že já s tím až tak moc nesouhlasil. Dík, že si se na mě vymluvil a ještě to na mě svedl. Na druhý den jsem se fakt těšil. Vlastně jsem si uvědomil, že těch peněz bude opravdu dost. Ale zase se staly dvě podstatné věci. No, jedna byla podstatnější. Nastoupili jsme do autobusu a vyjeli.
1: Ty vidíš támhle tu ale fakt krásnou dívku? Tu chci.
0: No a jak bys jí chtěl? Mám ti překládat, co jí budeš říkat? Jako ve škole?
1: No proč ne? Tak já se jí jdu zeptat, jestli to tak bude chtít, jo? A když se jí to nebude líbit, tak jí zbalím sám.
0: To víš, řeč neumíš, tak se pak musíš spokojit jen s erotickým časopisem, který ti rád koupím.
1: A šel. A já mu záviděl. Ne tu dívku, ale tu řeč. Chvíli si s ní povídal a najednou se vracel a měl oči navrch hlavy. Pire, ptal jsem se, kam jede, a ona mi řekla, že na naší hodinu. Že jí to všichni doporučují. To je u Pire naše nová žačka, tak ji nebudu balit. Máme ve smlouvě, že si se studenty nesmíme nic začít.
0: Tak ještě, že tu řeč neumím. Byla by mi stejně na prd. A to, co chci, mě stejně ty přeložíš.
1: Hele, uvědomuješ si, my jsme fakt dobří. I takovýhle krásný holky jsme přetáhli.
0: Škoda, že jenom přetáhli. Hele, ty ostatní pedagogové musí být na nás pěkně naštvaný, když jim odčerpáváme žáky, co?
1: A během zbytku týdne se až tak toho moc nestalo. Vše probíhalo, jak my jsme chtěli. Přes víkend jsme si to patřičně užili. Déle spali a mohli jít i do nočního Elborku, do té slavné ulice, která je otevřená 24 hodin denně a ve které není nic jiného než hospody, diskotéky, tančírny, nalejvárny. A kde je neuvěřitelných lidí i mladých a krásných holek. Pondělí jsme zas jeli. A na zastávce zase nějaká dívka přičapla a čůrala. Tentokrát to byla starší žena, tak náš zájem nebyl tak veliký. Michal v autobuse už balit žádnou nechtěl, aby se nedozvěděl, že i ona jede na naše hodiny. A to jsme netušili, že nás čeká ve škole ještě jedno velké překvapení. Vešli jsme do třídy, udělali prezentaci do třídní knihy. Upíre, tři stálí studenti chybí. A zrovna ty nejlepší, co budeme dělat? Myslíš, aby to neovlivnilo ostatní? V tom vešla do třídy delegace profesorů a vedení školy. Nechali si udělat nástup a především nás ocenili a vyzvali ostatní, ať ti, co získali práci, jsou pro všechny příkladem a poděkovali. Celá třída nás odměnila potleskem. Toto ocenění bylo asi nejpříjemnější. A takhle jsme s Michalem Peškem v dánském Elborku ve škole pro nezaměstnané učili skoro 3 měsíce. Učili to, co chtěli, a ještě vyprávěli příhody, které jsme považovali za poučné. Studenti nás hltali, bavilo je to a nás to bavilo také. A pak jsme dostali ten zasloužený balík peněz.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Václav Peričevič je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Peričevič je předsedou spolku Šalamoun, což je ten spolek, který se stará a pomáhá nespravedlivě stíhaným.
2: A odsouzeným
1: taky. No a co je teď nejaktuálnější, pane Peričeviči, kauza, v kterou žijete v Šalamounu?
2: Tak těch kauz je několik. Samozřejmě, bohužel, objektivně těch kauz spíš přibývá, než ubývá. A jsme teda úplně zavaleni prací a podnětama těch nespravedlivě stíhaných a nespravedlivě odsouzených.
1: Ptám se proto, jestli dlouhodobě je to kauza Kramný?
2: Třeba Petra Kramného, tak to už je kauza dneska, kterou se zabýváme 10 let.
1: No to už vypadá, že s tím se nedá nic dělat, ne?
2: Je tam ještě poslední šance, a to je poslední šance Petra Kramného, a to je ústavní soud, který možná v novém složení bude mít na tu věc nový náhled, protože z našeho úhlu pohledu je těžko pochopitelné, že se soudci obecných soudů ingerují do toho, že hodnotí v podstatě vědecké poznatky a znalecké závěry asi zpětý znaleckých odvětví, jako je třeba klinická histopatologie, patologie srdce, soudního lékařství, forenzní biomechaniky, to prostě přece nemůže jeden člověk pojmout.
1: Je to tak, že spolek Šalamoun se prvně musí přesvědčit o nevině, a pak se pustíte do celé té anabáze?
2: Přesně tak, je to o tom, že samozřejmě nastudujeme celý ten spisový materiál od počátku až...
1: Takže i vy ho hodnotíte, ale...
2: Od počátku až do konce řízení posloucháme ty zvukové záznamy, čteme si ty jednotlivé rozsudky, usnesení a další. A to je samozřejmě týmová práce, čte to samozřejmě více lidí, nečtu to jenom já. A pak si nějakým způsobem vyhodnocujeme to, zda ty argumenty, které ten dotyčný nebo dotyčná uplatňuje, jsou relevantní a mají nějaký zásadní vliv na tu kauzu či nikoliv.
1: Čím dál častěji slyším, že komplet česká justice je poslední roky v jakési krizi. A řekněte, dá se nějak třeba procentem vyjádřit, kolik těch případů je zpackaných, nebo jaká je četnost, nebo čas, po jakém čase se stane, že tu a tam se něco poplete?
2: Dobrá otázka. Úplně bych si netroufal říct číslo, kolik těch případů je zpackaných, ale troufám si říct, že nám za těch 30 let naší činnosti té práce neustále přibývá.
1: Tak je to jeden ze stat třeba?
2: To si myslím, že možná víc. Mhm. A je to samozřejmě jenom ta špička ledovce, o které my se dozvíme. To znamená, ne všechny ty případy, zejména třeba ty bagatelní trestné činy, jsou v podstatě nám i neznámé. Takže jsou to spíš takové ty závažnější kauzy, kde ty lidi třeba stráví několik let ve výkonu trestu, než se prokáže, že teda buď ten skutek nespáchal ten dotyčný, anebo se vůbec nestal.
1: Co všechno spolek Šalamoun může, když už vy usoudíte, že se stala nějaká křivda nebo nepravost, tak jaká jsou práva toho spolku?
2: V podstatě my nejsme z hlediska práva stranou řízení, to znamená, my nemůžeme aktivně vstupovat do toho řízení, ale využíváme institut, kterému se říká amicus curiae, to znamená přítel soudu, a informujeme ty soudce korektním podáním o tom, že v tom případě máme pochybnosti a specifikujeme tam, proč tam ty pochybnosti máme. A v řadě případů samozřejmě ten soud si to přečte, v řadě případů také ne, bohužel, ale jsou případy, tím i argumentuje a pomůže tomu odsouzenému dobrat se jeho nezadatelného práva na spravedlivý proces. Takže to je...
1: Takže jinými slovy, ten soud nemá povinnost
2: nemá.
1: Si vaše stanovisko přečíst. A tak řekněte, jak často se stane, že to soud přijme, že vás třeba nechá promluvit?
2: Promluvit nás určitě nenechá, protože nejsme stranou řízení, ale v tom písemné stanovisko si v drtivé většině přečtou, často ho i citují, takže nás často cituje ústavní soud, nejvyšší soud, kde teda komentují to, že jsme se k tomu vyjádřili a poslali jim nějaké svoje stanovisko. A nepochybně k němu i nikdy přihlédnu, protože se potom ten případ otočí a ten dotyčný buď je propuštěn, nebo ten rozsudek zrušen, etc., etc. Takže to je jeden z těch milníků. Druhou část chceme informovat tu veřejnost, že ten systém prostě z logiky věci není dokonalý a dokonalý ani být nemůže. Jsme jenom všichni lidé, jsme samozřejmě omylní, takže se může stát, že dojde k nějakému justičnímu omylu nebo, nedej bože, k justičnímu zločinu, což je zrovna případ pana Petra Kramného. Takže chceme i informovat tu veřejnost, protože se to bez pochyby může stát každému z nás.
1: Určitě. A z jakého titulu vy, tedy spolek Šalamoun například, vstupujete do věznic za odsouzenými nebo za vazemně stíhanými?
2: My jednak to, nám to umožňuje zákon, to je jedna věc, a jednak my za těch 30 let naší činnosti máme s tou vězeňskou službou, ať se to nezdá, velmi korektní vztahy. To znamená, nikdy nedošlo z naší strany k nějakému excesu, který by ty vztahy narušil. A samozřejmě jsou i případy, kdy jsme vězeňské službě pomohli. Oni to samozřejmě nějakým způsobem kvitují, takže nemáme problém. A protože to ten zákon umožňuje, zejména zákon o výkonu trestu nám to umožňuje, takže můžeme navštěvovat ty odsouzený i v době jejich výkonu trestu.
1: Stane se někdy, že vás za někým nepustí?
2: Já si to nepamatuju.
1: Tak a teď vy jste mluvil o té jakési zprávě pro veřejnost. To znamená, vy chcete, aby veřejnost věděla, co se děje, kde jsou jaké nepravosti. Možná, že tedy také chcete přesvědčit o tom celkovém stavu justice. A já teď pozoruji vaše úsilí. Budete mít v kině Atlas v Praze takové večery diskusní. Myslím, že příští pondělí to začíná. Černé
2: pondělky české justice.
1: Černé pondělky české justice. A o to očekáváte, prosím, co?
2: Je to přesně to, o čem jsem hovořil, to znamená, my zahajujeme takzvanou sérii tematických večerů, kde právě chceme na těch jednotlivých konkrétních případech ukázat, jak ten systém selhal a ukázat divákům nebo návštěvníkům to, co v podstatě oni nevidí, protože u toho soudu nebyli, včetně třeba nějakých záznamů ze spisového materiálu, nějaký videí s těma odsouzenýma a edukovat je o tom, jak v podstatě to právo občas selže ten systém a ukázat jim to na těch konkrétních případech konkrétních lidí. Aby teda věděli, jaký to má obrovský dosah do integrity těch lidí, osobního života, rodinného života, že často se z nich stanou potom po těch x letech i trosky. Jo, je to obrovský zásah. Takže na těchto konkrétních případech právě od toho 9. října v kině Atlas, což je tady na Florenci kousek, zahajujeme ty tematické večery. A ten první večer bude zrovna autogramiáda knížky Zločiny beze zbraní 1 a Zločiny beze zbraní 2C, protože ta původní byla zakázána, což je taky unikum. Takže vznikla kniha nová, kde teda v podstatě došlo ke změně toho obsahu, ba naopak se trochu rozšířila. A autorka, nebo hlavní autorka Marie Formáčková je tam bude právě toho 9. října v kině Atlas od 19.30 podepisovat za účasti i některých těch poškozených, kteří se v těch knihách objevují. To znamená, i ty diváci uvidí ty konkrétní osoby, které jim řeknou ten svůj příběh, jak v řadu let, měsíců třeba strávili ve vazbách, ve výkonech trestu, až se pak teda zjistilo, že teda byli skutečně nevinní. O tom jsou obě ty knihy, mimochodem.
1: Předpokládám, že ta akce je pro veřejnost.
2: Bez pochyby.
1: Neboli každý
2: může přijít
1: do kina Atlas v Praze, na Florenci, je to kousek od metra. A začíná to v kolik hodin?
2: 19.30.
1: 19.30.
2: 9.
1: Vy říkáte, že teď bude 1.9. v pondělí. Vy říkáte, že ty večery budou tematické, takže to téma asi nebude ta autogramiáda, téma bude...
2: Tentokrát to bude, ten první večer je ta autogramiáda a představení toho projektu a každý ten následující večer už budou ty tematické příběhy těch jednotlivých konkrétních lidí. To znamená, uvidíte tam mimochodem příběh Petra Kramného, uvidíte tam příběh Martina Balhara, uvidíte tam obecné problematiky Pachových stop, bude tam příběh Pavla Buráně, bude tam příběh hluchého Martina Van Fabiana, kterého jsme teďka navštívili v pátek v Plzni na Borech. A na těchto konkrétních případech právě chceme demonstrovat to, jak jednoduše ten systém může selhat a jak se ten člověk ocitne v podstatě v mlínici té justice a v řadě případů mu nikdo taky nepomůže.
1: Dá se očekávat, že některé ty černé pondělky české justice budou třeba obsahovat pohovor nebo besedu s někým třeba z té justiční soustavy? Zvali jste nějaké soudce, státní zástupce?
2: Určitě, to my samozřejmě korektně děláme vždy. Řada soudců se omluvila. Nevím proč, my už jsme to zažili i na konferenci, kterou jsme pořádali v Poslanecké sněmovně ač jsme osobně zvali řadu státních zástupců z celé soustavy, od nejvyššího státního zástupce, vrchní státní zástupkyni, tak tam, a myslím, že to má vypovídací hodnotu, nejenom, že nepřišel ani jeden, ale ani jeden se neomluvil. Jo, vímte si, že to jsou teda naši zaměstnanci, kteří by měli mít zájem prosazovat to právo zejména, protože zastupují nás občany a měli by teda se vystříhat všeho, co by vzbuzovalo pochybnosti o jejich objektivitě. A připadá mi přinejmenším mírně neslušné, že teda na rozdíl od některých soudců, kteří prostě řekli, že z pracovního vytížení nebo z důvodu, že soudili, tak se omluvili a řada z nich taky ale přišla, kdežto ten stát, u státních zástupců se ani jeden neomluvil, ani jeden nepřišel.
1: No. Možná to o něčem svědčí, nevím, ale řekněte, už máte potvrzeno na některý další černý pondělek české justice někoho, řekněme teda nějakého soudce?
2: Máme potvrzené i některé odborníky, některé znalce, chceme, aby to bylo v podstatě pestré, aby to bylo samozřejmě také vyvážené, aby to nebyl jenom náš pohled. A součástí toho bude i právě možná diskuze návštěvníků o tom, jak v podstatě probíhá to řízení a jak je vůbec možné, že ten systém takhle může selhat.
1: Takže návštěvníci, kteří přijdou do kina Atlas, tak mohou počítat s tím, že mohou klást dotazy.
2: Přesně tak, bude to v rámci vždycky po tom představení toho projektu, nebo toho příběhu, pardon, bude na konci samozřejmě možnost i debaty, tak aby se mohli dozvědět věci, které samozřejmě neznají, protože ten mediální svět je dneska velmi rychlý, řada těch případů už je relativně velmi starých a tady jsme se budeme snažit to nejenom oživit, ale sdělit ty informace, které třeba nikdy neviděli. To znamená, které neproběhly těmi médii a tak dále a tak dále. Takže i překvapení to bude.
1: Jaké téma bude na dalším večeru? Tedy teď to máte 9. pondělí.
2: A další večer bude právě příběh Petra Kramnýho, protože teďka jsme s ním dokonce dělali i nějaký rozhovor.
1: A ten bude kdy?
2: Ten bude za 14 dní od 9. Potom předpokládám, že bude příběh Pavla Buráně, kde dokonce bude i dokument odvysílán v rámci toho jeho případu a tak dále a tak dále, takže to ještě nějakým způsobem jakoby ladíme a připravujeme, ale toto jsou ty první dva, které teda nějakým způsobem proběhnou, kde se ty diváci můžou v podstatě na vlastní oči seznámit s tím, jak to vlastně probíhá, jak funguje to vyšetřování a k jakým chybám často dochází, který mají neodstranitelný následek.
1: A co má být výsledkem těch pondělků?
2: Výsledkem má být to, aby ta veřejnost, protože jak jste správně uvedl, ta justice teďka v poslední době, zejména ať to byla volba doktora Ferembra soudcem ústavního soudu, ať to byla teďka navržení doktora Simona soudcem ústavního soudu, tak se odkryly ta problematičnost justice, že tedy v podstatě těch kvalitních kandidátů zase nemáme tolik. Je to velmi ožahavý problém, byl odvysílán na komerční televizi zase jeden příběh o tom, že byl nevinný člověk odsouzen na 12 let a 6 let strávil ve výkonu trestu jenom proto, že...
1: Máte na mysli toho Tomana?
2: Ne, mám na mysli matematiku zločinu.
1: Ano, on se myslím jmenoval Toman.
2: Jo, jo, jo, jo, jo.
1: A ten soudní znalec, kterého tam hraje pan Bartoška, se ve skutečnosti jmenuje pan Strauss.
2: Přesně tak.
1: Abychom to pojmenovali.
2: A ve skutečnosti ještě do dneška, nebo dnes znovu zase vypracovává znalecké posudky. To znamená, proto říkám, že je to pro každého a každému z nás se může stát, že na vás, na mě, na kohokoliv z diváků může vypracovávat takovýhle znalecký posudek. A protože tomu ty soudy v podstatě nerozumí a objektivně tomu ani rozumí nemůžou. A pokud se ten znalec takhle fatálně splete, můžete skončit na 12 let ve výkonu trestu.
1: Prosím vás, ten pan Strauss vypracovává posudky. Mm-hmm. On, to je člověk, který má z ostudy kabát.
2: Nepochybně, ale to jako asi není jediný znalec. Ono to třeba to teďka vidíte na případu té otrávené Bečvy. To, co tam vypracoval ten znalec obžaloby Klicpera, tak ta odborná veřejnost doslova jako pláče. Jo, nad tím, jaký to je hrubý nesmysl. To samý znalec Strauss, že on aby nebyl, aby ty diváci pochopili, jak to funguje, on aby nebyl postihnut za svůj špatný znalecký posudek, a to není vůbec jediný znalec, takových je opravdu hodně, tak si přerušil činnost, došlo k promlčení toho jeho skutku a on si tu činnost znovu obnovil a teďka znovu vypracovává znalecké posudky. A je nepostižitelný. A samozřejmě je otázkou, aby to někdo přezkoumal.
1: A to se mi zdá nějaké divoké.
2: No, je to úplně běžný standard, to jako takhle funguje.
1: Myslím, že to nebyla jenom ta kauza Toman. Já pokud si pamatuji, tak pan Strauss velmi podivný, jak si posudek vydal i v kauze Jakuba Juřeny.
2: Přesně tak.
1: Vy si to vzpomínáte.
2: Určitě. A taky známe.
1: Já nějak nechci uvěřit tomu, že by...
2: A to, jako, to my jsme třeba teďka nedávno, a to je přesně o tom, jak to funguje, my jsme teďka nedávno odhalili jednoho znalce, to byl vysoký důstojník ministerstva vnitra, u kterého prasklo to, který se vyjadřilo k vědeckým poznatkům, že on vůbec není vědec a že ten svůj titul PhD v podstatě používá neoprávněně. Takže jsme vyzvali ministerstvo, ať teda doloží, jak nabyl svůj vědecký titul. On ho samozřejmě nedoložil a oni mu ho odebrali. Ukončil znaleckou činnost, předpokládali jsme, že teda se za ním zavře voda a teďka nedávno jsme zjistili, že je členem externí hodnotící komise pro vědecké práce na ministerstvu vnitra. Takže místo toho, aby ten člověk měl ostudy kabát a byl někde ve vrátnici schovaný, tak on dneska jako laik hodnotí vědecké práce skutečných vědců se svým v úvozovkách ukradeným titulem. Jo.
1: No vidíte, jak v tom umí chodit. No a bude takový, promiňte, takový pan Strauss pozván na ty vaše pondělky?
2: Nepochybně bude, ale mám nepochybně obavu, že nepřijde. To samozřejmě víte sami, že tyhle ty lidi nemají rádi tu kontrolu té veřejnosti, což je ten náš hlavní cíl, to znamená kontrola. A takovýhle znalců je v českém prostředí opravdu hodně. A bohužel ten znalecký posudek obecné rovině, to byl jeden z těch tematických večerů, taky znalecké posudky, často zásadně ovlivní to rozhodnutí toho soudu, protože to je odborná záležitost. A na základě toho znaleckého posudku ten člověk je odsouzen a pak počase zjistíte, když máte štěstí, jako měl právě Toman, u Strause po 6 letech výkonu trestu, že teda se jako v úvozovkách přepočítal.
1: Řekněte, pane Peričeviči, předpokládáte, že na ty černé pondělky české justice budou chodit v té veřejné části lidé, kteří mají něco společného s tou justicí, třeba i z toho titulu, že ta chobotnice na ně nějakým způsobem sahla, anebo je to i pro lidi, kteří to pozorují zvenku a nikde se nesmočili, bych řekl, nebo nemají v okolí nikoho, kdo by byl třeba nespravedlivě stíhán. Na koho míříte?
2: Já si myslím, že my míříme úplně na všechny, protože to, že jste do dneška nebyl třeba vy, nespravedlivě stíhán, ještě neznamená, že nemůžete být zítra. Ono to skutečně...
1: Mám takovou výhrušku, nebo?
2: Ne, ale ta hranice je opravdu velmi tenká. A vůbec to neznamená, že jste museli něco spáchat nebo se něčeho dopustit. Já bych tady mohl o tom hovořit dny, týdny a měsíce, kdy nevinní lidé skončili často na roky ve vazbách nebo ve výkonoch trestu za něco, co se jako nespáchalo. Ale chceme právě ukázat široké veřejnosti, to znamená i ty, kterých se to dotklo, i ty, kterých se to zatím nedotklo. Protože my často slýcháme, že ty občané, kteří nemají co dočinit s justicí, tomu systému věří a domnívají se v celku často velmi naivně, že se jim to stát nemůže. Jo, takže cílíme i na studenty, my jako zejména právnických fakult, protože bychom rádi je nějakým způsobem edukovali v tom, jak to skutečně chodí u toho soudu. Budou tam i nějaké takové jakoby hrané momenty za těch našich 30 let. To znamená, momenty můžu prozradit jeden takovej, to znamená, bude tam skutečný senát, bude tam státní zástupce, bude tam skutečný obhájce. A budou tam momenty, aby jsme to vážné téma trochu rozptýlili. Takže my jsme zažili třeba případ státního zástupce, který soudní síni usnul, což se stává celku běžně, zejména u těch přísedících, ale když ho paní předsedkyně něžně probudila, tak se nějak nezorientoval, přihlásil se a říká, já jsem měl jenom 4 piva. On se nějak neuvědomil, že byl v té soudní síni, takže bychom to chtěli odlehčit nějakýma takovýhlema jakoby scénkama, aby skutečně věděli, že občas se rozhodují o vašich životech přísedící, který tam u toho normálně spí.
1: Takže začínáte v pondělí 9. října v kině Atlas v
2: 19.30.
1: Je to pro širokou veřejnost a pojďme ještě jednou říct, bude tam tedy autogramy Jada Marie Formáčkové a na jevišti bude probíhat co a kdo tam bude teda?
2: Na jevišti budou probíhat rozhovory a v podstatě výpověď těch jednotlivých poškozených z těch dílů knihy Zločiny beze zbraní 1 a 2. To znamená, ty lidé skutečně uvidí ty konkrétní živé osoby, které byly postiženy tou justicí.
1: Takže třeba kdo tam bude?
2: Třeba bude tam pan Štika, budou tam bratři Lebánci, bude tam pan Buráň, bude tam řada dalších. Máme přislíbené i nějaké zvučné jména, které teďka nechci úplně říkat. A ty v podstatě velmi jednoduše a nějakou zkrácenou formu vypoví ten svůj příběh, co se jim vlastně stalo a jakým způsobem vlastně dopadly. Mm-hmm.
1: Ta jména, která tady zazněla, tak tady jste u všech přesvědčený, že se věci seběhly tak, jak tvrdí ti obvinění?
2: Některý byli i zproštění, některý byli samozřejmě, nebo to trestní stíhání bylo zastaveno, takže ono tohle to není, já bych chtěl zdůraznit, že to není o nějakém přesvědčení. My vycházíme z toho, že ta vina musí být prokázána bez jakýkoliv pochybností, což v řadě případů v podstatě jako není. To znamená, v řadě případů je zásadní, a to je to, na co my vždycky apelujeme, že nejenom, že existují pochybnosti o tom, že ten dotyčný je pachatel, ale v řadě případů taky zase ten skutek vůbec stál. Jo, takže to není o nějakém přesvědčení, ale o nějakých exaktních důkazech, exaktních výpovědích těch odborníků, že jo, to není o tom, co my si myslíme, protože to asi v podstatě nemá žádnou relevanci.
1: No, musí to nabrat nějaké přesvědčení u vás. Jo.
2: Určitě, tak, ale je to o faktech a je to o nějakým způsobem o důkazech.
1: Takže třeba v případě bratrů Lebánkových jste přesvědčení o jejich nevině?
2: Určitě.
1: Mhm. Držím vám palce.
2: Děkuji.
1: V pondělí 9. v kině Atlas spolek Šalamoun a první z černých pondělků české justice. Tak přijdu se podívat.
2: Mhm. Budeme se těšit.
1: Teď v tom závěru jste mě navnadil a můžu mít i dotazy.
2: Mhm. No, určitě, budeme se těšit.
1: Tak to udělám. Jasný. Děkuji, nashledanou.
2: Taky děkuji a nashledanou.
1: Naším hostem byl Václav Peričevič.

0: některé věci říkáš otevřeně, než je zvykem. A vlastně hovoříš o tom, kolik žen si za život zažil v těsné blízkosti, když to řeknu velmi decentně. Jak je možné, že tebe ještě nepotkalo to mýtu?
1: No, mě by museli popravit. To prostě... Mýtu je idiotská věc. To je nesmysl. Já to respektuji, když jde o násilí. Jestli někomu, jestli pěkný ženský řeknu, že bych jí pozval na kafe, nebo že jí ukážu sbírku motýlům, to je velmi slušná nabídka. A ona řekne, ne, jdeme každý po svým. Ale aby prostě, to jsou všechno ženský, který potřebují prachy, tak chodí a ty soudci jim to žerou. A neřekne jim, milostivá paní, to jste si měla rozmyslet předtím, a ne teď po 30 letech jste bez koruny, bez dolarů a chcete se hojit na někom, kdo vás poplácal po zadku. Nehledě k tomu, že poplácání po zadku není přečin, to je projev přízně, obdivu, a když je to vkusně udělaný, tak je to přece, ta ženská by měla být potěšená, že je o ní zájem. A ne, když jí otevřu dveře, tak půjdu na 2 roky do vězení. Je to postavný. Svět se zbláznil. Ale opravdu, dějou se prostě věci. Já to nechápu, a protože už je mi 81, tak už se tomu většinou směju. Byla 3králová sbírka. Viděli jsme ji všichni. Všichni 3 bílí. A Baltazar má být černý, ale ne otrok, jak si mysleli ty pseudorasisti. To byl mudrc, to byl černovský král, a on tam není, že někdo řekl, helejte, ať jsou radši všichni 3 bílí.
2: Hraje vám Radio Xaver. A...

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Do sněmovny přišel nějaký dobrodruh. Nebyl to nějaký blázen? Nepřišel on tam s nějakým zlým úmyslem?
2: No, očividně to nějaký blázen je, tak on je to nějaký zastupitel, ano, z Prahy 7 a šel radit paní poslankyni Válkový, ale já si říkal, jestli víte, jestli se neinspiroval naším premiérem, jak on říká, že když přijdete na nějaký jednání, tak musíte hodit na stůl prachy a zbraň. Tak jestli on si tu zbraň nepřines, aby když přišel za paní Válkou, že hodí ty prachy.

0: a tu zbraň. A tu zbraň si nechal na hýzlíku a ty prachy měl si v kapse dál.
1: No a on si šel jako vystolicovat nebo to něco a nechal tam někde...
0: Maria, to já nevím. Šel z nějakého důvodu na záchod a tam nechal zbraň. No.
1: A nechal to na pánským hajzlu, jo?
0: Já nevím. On si ještě splet ty hajzly přeci, protože, ne? Potom.
1: Budeme říkat toaleta. No. Nechal to na pánské toaletě. Kdyby to totiž nechal na dámské toaletě, tak by se teoreticky mohlo stát, že tam... Představte si, vedle té mísy leží ta zbraň a přijde se vyčurat paní Černochová a řekne, je, tady leží můj miláček.
0: Jo, jo, jo.
1: A ještě se na tom záchodě zamiluje.
0: A teď si představte ještě, protože on se, když zjistil, že tu zbraň někde nechal, tak se vrátil na ten záchod, vrátil se prý na nesprávnej, ale představte si, že by se vrátil na správnej, bylo by to na dámský toaletě, tam by byla paní ministryně Černochová, mazlila by se s pistolkou, viděla by muže, řekla by, co tady děláte, to je dámská toaleta.
1: A můj miláček.
0: A dneska je středa, já se sejtím jako žena.
1: No, to je pravda.
0: Vidíte.
1: Ej, má to tisíc facet různých. Tady ten. No a každopádně už to samotný, že někdo jde do poslanecké sněmovny se zbraní. Asi jí měl legálně drženou, to je jasný.
0: To mělo.
1: Ale neumí se o ní postarat, to je zjevný. A já si říkám, jestli je to poradce Válkové, tak jestli šel a říkal, paní doktorka, doktorka, profesorka?
0: Doktorka je, práv. Jestli je profesorka, nevím.
1: Ne, možná i profesorka. Je paní Válková poslankyně říká, tak já vám v té věci radím to a to. A kdyby neposlechli, tak tady to je.
0: On se možná inspiroval tou scénou s slavnou z Kmotra, ne? Jak mu tam Pacinovi přichystají, připevnějí tu zbraň za to splachovadlo, ne? On přišel za paní poslankyní Válková a řekl, mám tady pro vás návrh, nabídku, kterou nemůžete odmítnout.
1: Ona teda na to nevypadá. Ona jako jak křehká, že?
0: Jo, úplně.
1: Ale je to teda divný a je to, pane holče, ostuda jako prase.
0: Je to bizárné, naprosto.
1: Jasný. A ještě je dobrý, jako ještě to, že ji nechal na tom záchodě, to je takový jako, třeba mu nebylo dobře o žaludku nebo něco.
0: Že si ji nehodil třeba mezi chlebíčky v kantýně, ne? Nebo...
1: Já nevím, co to může znamenat. Ale tak vidíme, že do sněmovny mají přístup různí lidé. Hmm.

0: Audioknihu do životí vám přináší Sixfresh SRO. Otto Biedermann.
1: Prozraď mi, jestli teď dělám rozhovor s nájemným vrahem.
2: Nejsem nájemný vrah. U našich případů se jednalo buď o loupežnou vraždu, nebo nešťastnou shodu okolností. Některé z těch akcí vůbec vraždou skončit neměly.
1: Co je pro tebe v životě nejdůležitější?
2: Nelze vybrat jen jednu konkrétní věc. Tvoří to takový soubor nebo seznam. Třeba abych už nikdy nikomu v životě nemusel ubližovat. Abych se za 10 let dostal ven a setkal se tam ještě s celou rodinou. Aby se moji rodiče dočkali také něčeho, za co by na mě mohli být pyšní. Abych dokázal svým blízkým tu podporu a lásku nějak oplatit. Prostě je to hrozně moc, že člověk už neví, zda to nejsou jen zbožná přání, která se nikdy nesplní. Nakonec pro mě může být nejdůležitější jen přežít. A neoběsit se z toho pocitu bezmoci, jako to nedávno udělal na Mírově jeden náš kolega, kdo ví.
1: Popiš mi průměrný všední den doživotně odsouzeného.
2: Když všední den, tak pěkně od začátku týdne, tedy pondělí. V 6 hodin máme budíček, řvoucí siréna na chodbě plus rozsvícená zářivka na cele. Kolem 6:30 početní prověrka. Odevzdává se korespondence k odeslání. Odevzdává se objednávka nákupu, protože do kantýny nesmíme. Odevzdávám i žádost o sledování večerních pořadů v televizi na týden dopředu, protože máme i omezené sledování televize. Nahlašuji se ještě na vycházku a na sportovní aktivitu. Kdo se nenahlásí, má smůlu a nikam nejde. Následuje výdej snídaně a její konzumace. Kolem 7:00 já a dalších 7 odsouzených jsme pěkně v poutech a poutacích opascích odvedeni do suterénu na pracoviště, kde lepíme obálky. Bohužel nás ale nenechají pracovat víc než 4,5 hodiny každý všední den. Nepokryje to tak ani náklady výkonu trestu. Kolem 12:00 je oběd a to už jsme opět na celách. Kolem 13:00 nás opět upoutané pouty a opaskem vyvedou do zděných kotců na vycházku. Rozměry tak 10x10 metrů a ani možná ne. Sundají nám pouta a hodinu se procházíme uzavřeni v těch kotcích. V každém smí být, nevím proč, maximálně 3 odsouzení. Kolem 14:00 jdu ještě s kolegou do suterénu, do tělocvičny, na kondiční cvičení na strojích, jako jsou rotoped, total gym, orbitrek, žádné silové cvičení, jen kondička. Tam můžeme být 1,5 hodiny. Následuje odvedení, jako vždy a všude v poutech a opasku. Odvedení do sprchy a pak uzamčení na celé až do příštího rána. Ten den už je na programu pouze kolem 16:00 výdej večeře, v pondělí teplé. Před 17:00 ještě výběr nádobí od večeře a po 18:00 početní prověrka. Odpoledne po příchodu z cvičení trávím úklidem, praním prádla, četbou časopisu, psaním korespondence, žádostí, stížností, prostě co je třeba. Večer se podívám na nějaký film v televizi a jdu spát, tedy pokud se to tak dá nazvat. V noci nám totiž dozorci prosvěcují cely a někteří se při kontrolních obchůzkách nechovají zrovna tiše. Postele máme sotva 2 metry ode dveří, tak si každé třísknutí mříží na chodbě řádně užíváme. Ve věznici jsem se ještě slušně nevyspal a to jsem tady skoro 6 let. Jinak v ostatní dny jsou i jiné aktivity, jako stolní tenis, základy na PC, samostudium cizích jazyků, psychovolkmen a ve druhé skupině vnitřní diferenciace možnost 2x týdně hrát hry na PlayStationu. No, tak je to vlastně pořád dokola. Občas nám to zpestří důkladnou prohlídkou osobních věcí na cele. V naší nepřítomnosti. Cela pak vypadá jako po výbuchu. Procvičíme se v klidu a tak tu žijem.
1: Poznal jsi ve vězení někoho, komu věříš?
2: Ano. Ve výkonu trestu jsem poznal 3 lidi, kterým se dá věřit. Všichni 3 jsou v současné době taky ve Valdicích. Jsou to fajn lidi, se kterými se dá mluvit téměř o všem a vím, že nemají zapotřebí dělat na mě nějaké podrazy. Máme stejný smysl pro humor, společné zájmy i cíle a víme, že se na sebe můžeme v určitých věcech spolehnout.
1: Kteří to jsou?
2: Nevím, jestli to mám říkat.
1: Já myslím, že jo.
2: Dobře. Jiří Kajínek, Ludvík Černý a můj kolega z práce Miloslav Sláma. To jsou tři lidi, kterým tady důvěřuji. Ostatní buď natolik neznám, abych jim věřil, nebo je naopak znám příliš na to, abych jim důvěřoval. Samozřejmě se i s ostatníma normálně bavím, ale ti tři jsou mi prostě bližší.
1: Myslíš, že některý z kolegů doživotně odsouzených je nevinný?
2: Ano, myslím. Ale opravdu přesvědčený na 100% jsem o tom pouze u Jiřího Kajínka. Nejen proto, že jeho případ znám opravdu dobře a jedná se tam o jasnou zvůli justice. Také proto, že mám možnost ho už roky poznávat jako člověka a nevěřím tomu, že by byl vůbec ochoten udělat to, za co je odsouzen. Pak je tu také několik lidí, o nichž jsem přesvědčen, že jsou špatně odsouzeni a neměli stejně jako já dostat do životí.
1: Ve spise máš napsáno, že jsi měl před výkonem trestu potíže se sebeovládáním.
2: Ano, potíže se sebeovládáním jsem měl. Za střízlivá to bylo celkem v normě. Bohužel pod vlivem alkoholu se ze mě stávala neřízená střela. Alkohol, jak je známo, snižuje zábrany a rozpoznávací schopnosti. Že pak už to šlo od urážek na adresu všech známých přes rvačky, poškozování aut i jiného majetku nesympatických či příliš kritizujících lidí v okolí. Něco jsem udělal sám za sebe, něco za ochotného přispění svých bývalých kolegů z té naší bývalé party. Samozřejmě jsem někomu na potkání nestrkal pistoli či nůž do obličeje a nevyhrožoval mu zabitím, to by nám to tak dlouho neprocházelo a skončili bychom ve vězení mnohem dříve. Ztrátou sebekontroly by se možná dali nazvat i některé naše zábavy. Noční hraní si na policii, bílé auto plus modrý maják zastavuje se a kontroluje, automobilové honičky, noční střelba na dopravní značky nebo na billboardy. Bylo toho moc. Prostě samé bezpečné hry. Dnes bych se něčeho podobného neúčastnil ani jako divák.
1: Takže si myslíš, že jsi v kriminále zmoudřel?
2: Postupem času se mozek k nějakým věcem díky všem těm okolním i vnitřním vlivům tak nějak dopracoval. O to více mi teď ale hlava nebere, když mi někdo řekne, že nejsem hlupák, protože jsem někoho zabil, ale protože jsem se k tomu přiznal. Paradoxně mnoho lidí jakoby chápe, nebo je jim to jedno, že jsem někoho zabil, to je netrápí, ale nechápou, proč jsem se k tomu přiznal. Vlastně mě přesvědčují, že jsem nebyl potrestán za to, co jsem udělal, ale za to, že jsem se k tomu přiznal. Já bych to možná pochopil od spoluvězňů, ale když mi to říkají i někteří zaměstnanci vězenské služby, tady bych uvítal nějaké tvoje vlastní zamyšlení, co ty na to? No evidentně už ani neplatí, že přiznat se a přijmout trest je sice hloupé, ale morálně správné.
1: No jo, na to nemám vůbec co říct. Vidím to úplně z jiné stránky. Taky si pořád říkám, co nebo kdo tě vlastně tak ovlivnil a stáhnul tě do té hry?
2: Venku jsou samozřejmě různý vlivy. Kamarádi, alkohol, dělají se blbosti. Parta tě stáhne, vyhecuje, pojď, uděláme tohle, to je hned. Když se člověk pohybuje v prostředí, kde jsou zbraně, kamarádi, parta, je to hned. Vlastně nevím, jestli jsem to psal i tobě, já jsem se pohyboval mezi dvěma partami. Jednu jsem měl u nás u střeleckého klubu, to byli spíš takový trampíři, takový zásadoví lidi. A pak tady byla druhá parta frajírků, kompliců, se kterými jsme jezdili na tahy a takovýhle věci. A já jsem se nakonec přehoupl k té druhé partě. A šlo to přes vymáhání dluhů a vydírání až k těm vraždám, bohužel. Tak to došlo až takhle. Vlastně až ta druhá parta mě de facto stáhla sebou.
1: Kdy jsi naposledy brečel? Kdy ses naposledy bál?
2: Bohužel si ani nepamatuji, kdy jsem naposledy doopravdy brečel. Jen doufám, že se žádný důvod ani nevyskytne. Nevím, zda je to klad či zápor, ale já prostě nemám ve zvyku dávat určité emoce najevo. Jinak naposledy jsem se bál, když mi maminka bez nějakého předchozího upozornění nepřijela na návštěvu a vysvětlující dopis dorazil až druhý den. Opravdu jsem se bál, že se jí přihodilo něco zlého. Člověka hned napadají katastrofické scénáře. Bál jsem se, že ji třeba nikdy neuvidím. Mám rád oba své rodiče, ale máma je prostě máma, to ti řekne téměř každý syn.
1: Přijdou ti podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům? Třeba ve tvém případě?
2: S mou odpovědí na tuto otázku spousta lidí, hlavně pozůstalí po obětech mé trestné činnosti, jistě nebude souhlasit. Normální lidé minimálně proto, že to hodnotím ze své pozice a jsem tedy vlastně zaujatý. A pozůstalí proto, že mě musí právem nenávidět za to, co jsem jim způsobil. Má odpověď totiž zní ano. Zde ve Valdické věznici jsou podmínky výkonu trestu na doživotí adekvátní spáchaným trestným činům. A kdo to sám nezažil, vůbec nemůže hodnotit a nemá ani tušení, o čem vlastně mluvím. Lidé venku mají zkreslené představy o takzvaných fešáckých kriminálech. Pro nás tady to rozhodně neplatí. Na samotný trest odnětí svobody je tady ještě navěšeno tolik opatření, omezení a zákazů i příkazů, co smíme a nesmíme, že si lze někdy stěží zachovat zdravý rozum a víru v to, že je to ještě trest vedoucí k nápravě a ne obyčejná pomsta. Paradoxně, poslední sebevražda doživotně odsouzeného byla na Mírově, kde jsou podmínky snesitelnější. Docela se divím, že jich mezi doživotně odsouzenými není víc.
1: Jak bys potrestal člověka, který by zavraždil někoho z tvých blízkých?
2: Zeptat se mě na tohle před 10 lety, odpověď by byla jednoduchá. Kulka mezi oči při první příležitosti, bez ohledu na následky. Prostě maximální pocit zadosti učinění. Teď už bych váhal. A chtěl bych o tom vědět víc, ale ohledně vraždy někoho blízkého bych byl minimálně extrémně neobjektivní. Asi bych toho člověka teď už nechtěl zabít. Ale chtěl bych, aby dostal také do životí, byť by to bylo za jednu jedinou vraždu. Tak říkám, když se to člověka mě osobně dotýká, jde objektivita i soudnost do hajzlu. Obávám se, že výraz stranou by to patřičně nevystihl.
1: Jak ty osobně vycházíš s vězeňskou službou?
2: S vězeňskou službou obecně jako s organizací nevycházím vůbec. Mám jí za zlé, že sama tato organizace porušuje zákon a tváří se jako, že je vše v pořádku. Doživotně odsouzení by tady měly mít stejné podmínky výkonu trestu jako na Mírově. Ale není tomu tak. Na Mírově mají nastavené podmínky opravdu demokraticky. Tak, jak je to v rámci zákona možné. A Valdice mají nastavené podmínky, jak je to nejhůř možné. Díky porušování a překrucování zákona. Jinak přímo s dozorci na oddělení se dá vyjít, tedy samozřejmě ne úplně se všemi. Většina se chová slušně a dá se s nimi domluvit, ale vždy se v té sestavě najdou 2 až 3, kteří jsou samolibí, arrogantní a bezohlední. Rádi provokují a mají radost, když mohou odsouzeného nějak potrápit nebo mu ukázat, kdo je tady pánem. Takoví lidé by u vězenské služby neměli vůbec pracovat, protože je to práce s lidmi.
1: Máš to spočítané? Jak jsi tady dlouho?
2: Zadrželi mě vlastně 21. února 1996, takže teď jsem ve vězení 11 let.
1: Kde je ten okamžik, kdy klukovina přejde do brutální trestné činnosti, která se v závěru jmenuje doživotí?
2: To byl vlastně ten první případ. Tam mě kolega zlanařil, že někam půjdeme, jeden se postará o strážného. To nebude moje starost, já jenom vezmu klíče, dojdu do patra otevřít trezor, vyzvednout peníze a to bude celá moje práce na té akci. A za to já dostanu 200 tisíc, což mi tenkrát v té době připadalo jako velice zajímavý. Mladý kluk peníze potřebuje pořád. 200 tisíc, kde je najdu? A jenom za to, že někam dojdu, otevřu trezor a zbytek mě nezajímá. Ostatní kluci, ať si dělají, co chtějí.
1: A napadlo tě už při téhle první příležitosti, že to může skončit takhle? Ve Valdicích?
2: Vůbec ne. To ani náhodou, to vůbec. To člověku nedochází. U toho prvního případu, de facto ani u toho pátého, člověku pořád ještě nedochází, že by se mohlo něco stát. Že nás chytnou a zavřou. To si člověk prakticky vůbec nepřipouští.
1: Dobře, takže jsi šel původně pro peníze. Co bylo dál?
2: Dál to bylo tak, že ten kolega, co se měl jakoby postarat o toho strážného, to vlastně jakoby přesunul na mě.
1: Co to znamená postarat se?
2: No to jsem právě v té době ani nevěděl. Mně bylo řečeno, že se o něj postará. Já jsem nevěděl, jestli jsou s tím strážným domluvení, že to vyloupíme, nebo jestli tam toho strážného nějak omráčí, nebo jestli ho prostě rovnou zabije, to jsem v té době nevěděl. A hlavně to nebyla moje starost. Já jsem měl být zaplacený jenom za to, že tam s tím člověkem přijdu a dojdu pro peníze. Absolutně mě nenapadlo, že se jedná o loupežnou vraždu.
1: A co bylo dál?
2: No, došlo nakonec k tomu, že jsem se do toho aktivně zapojil. Když už jsme byli přímo na místě, ten druhý přehodil tu roli na mě.
1: Jakože se směl o vrátného postarat?
2: Ne, mně bylo řečeno, že on se o něj postará, ale nevěděl jsem jak. Takže nakonec jsem se do toho zapojil tak, že jsem si od něho vzal tonfu nebo obušek a chtěl jsem toho strážného omráčit a že provedeme loupežný přepadení. Tak jsem se vlastně zapojil do loupežného přepadení.
1: Kdy přišla vražda?
2: Ten člověk byl jako noční strážný ozbrojený a už se to zvrhlo v loupežnou vraždu. A tím vlastně byla překročena hranice. Jak se ten člověk začne bránit a jak se ho snažíš co nejrychleji umlčet, je to takový fofr, takový sled událostí, že už vůbec nepřemýšlíš. Jenom se snažíš toho člověka umlčet, eliminovat. To už je v háji úplně. Vražda.
1: Takže co se tam přesně odehrálo? On se začal bránit?
2: Začal se bránit a z loupeže byla najednou loupežná vražda, protože jsme se ho snažili oba okamžitě umlčet. Protože to bylo vlastně... Víš, kde je obchodní dům Krone?
1: Jasně, na rohu Václaváku a Jindřišské.
2: Ta zadní vrátnice, jak se tam vchází do toho obytného bloku.
1: Mm-hmm.
2: Takže tam jsou všude kolem lidi. A hlavně ten člověk byl i ozbrojený, takže nás tam mohl, kdyby se mu to podařilo, klidně i zabít. Prostě to byl zkrat.
1: Tak jak si ho vlastně zabil?
2: Snažili jsme se ho omráčit a nakonec vlastně skončil ubodaný nožem.
1: Takže první vražda je na světě.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, již 20. díl. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, to je kulaté výročí.
1: No, pojďme do reality dnešních dnů. Zajímá mě, pane prezidente, váš názor na výstavu vojenské techniky, která bude nebo je tady v Praze na Letné, což jsou ty úspěchy ukrajinské armády neboli rozbitá vojenská ruská technika. Podotýkám, promiňte, jenom taková věc. Myslím, že řadě lidí to je velmi nesympatické a tuším, že něco podobného kdysi organizoval i KH Frank, tak marně lovím teď v paměti, a byla dokonce povinnost mnohých lidí se na to jít podívat. Já za sebe říkám, že těmto věcem hrubě nefandím, je mi to prostě odporné. Je to pro mě na té samé úrovni, kdyby tam ukazovali zajaté vojáky nebo mrtvoly. Ale zajímá mě váš názor.
2: Ne, tak ten názor je, Severe, naprosto stejný jako váš. Nicméně já nějak jsem necítil potřebu, že k tomu mám vyslovovat nějaké silné soudy. Náš kolega v institutu Ivo Strejček o tom napsal, myslím, velmi hezkou úterní nebo středeční glosu.
1: Proč ta ubohá výstavka?
2: Takže já jsem mu řekl, že to je bezvadný, když mě to přines ukázat, toho nem dejme na všechny webové stránky. Takže souhlas a abych jenom jedinou věc snad zareagoval na vás, tak vy jste řekl, že to za toho KH Franka bylo povinné. Tak já mám pocit, že pořád ještě máme o kousek svobodnější věc, že povinné procházení se kolem této techniky na Letné pořád ještě u nás není vyhlášeno, takže to je docela dobrá zpráva.
1: To ani tak nebylo myšleno, že bych řekl, že je to to samé, ale v čem je to stejné? Je to stejně odporné, pane prezidente?
2: Tudy fakt cesta nevede, tady prostě pořád nikdo nechce připustit, že je potřeba vážných jednání, protože jinak, jestli si někdo přeje nekonečnou válku, která má zdecimovat jak tu stranu, tak onu stranu války, a jestli se má Západ schovávat za bukem a pouze dodávat zbraně a peníze, tak to je také zvláštní způsob válčení. Takže já bych pořád volal po pokus o rychlé jednací stoly.
1: Evropská unie vede proti Česku celkem 19 řízení kvůli pomalé implementaci do českého právního řádu. Překvapilo mě to. 19 řízení, pane prezidente.
2: No, já myslím, že by bylo dobré odlišit, kdo je vede. Jo, Evropská unie, ale kdo to vyhlásil? Vyhlásila to Evropská komise. Evropská komise, to je jenom jako nástroj Evropské unie. Nad Evropskou komisí je Evropská rada, která je volená, přece jenom z volených orgánů. A té shodou okolností v tomto půlroce Česká republika předsedá. Takže Fiala předsedá Evropské unii, přesně Evropské radě, a podřízený útvar té Evropské rady ten den, když ten Fiala předseda té Evropské radě vyhlásí, že začínají vést 19 soudních pří s Českou republikou za pomalou implementaci legislativy Evropské unie. Blázinec, ne, něco, co si lidé vůbec nedovedou představit. A to je jenom půlka story, druhá půlka hned půl dne potom následovalo, že ta stejná Evropská komise vydala prohlášení, druhé zase jiná odnož té Evropské komise, že se pomalu vyšetřuje problémy na nejvyšší politické úrovni.
1: Korupce na nejvyšší politické úrovni a navíc nedostatečná transparentnost vlastníků médií.
2: Já nejste transparentní, Xavere, vy tady v tomhle vašem.
1: Tady nevím. Jsme tak transparentní, pane prezidente.
2: Jestli to tak opravdu je, to by si ta Evropská unie nemohla stěžovat.
1: Co si o tom myslíte? To je To jsou takové tanečky.
2: To jsou tanečky.
1: Co to vlastně může změnit, že kritizuje pomalé vyšetřování korupce na vysoké úrovni? Nebo změnit? Na co to střílí vlastně?
2: Střílí to toto. Není střílení Evropské unie na Českou republiku. To je střílení jedné skupiny lidí v České republice na druhou skupinu lidí v České republice prostřednictvím okliky přes Brusel. Čili to si jistá skupina pirátů a podobných aktivistů obšlápla nějaký ten výbor, díl, oddělení, skupinu v Evropském parlamentu či v komisi a útočí prostřednictvím Evropské unie na své protivníky tady v Česku.
1: No, když jsme u toho, pane prezidente, tak Evropská komise ještě změnila názor na kandidaturu Gruzie. A teď tady mám v uvozovkách citátek, nemělo by se spěchat.
2: Řekla Evropská.
1: O čem to svědčí?
2: Tak já si nejsem jistý, že Gruzie je standardní evropská země i geograficky. Myslím, že není standardní evropskou zemi ani politicky, ani svým historickým vývojem, ani já nevím čím. Takže já tomu nerozumím, já jsem teď v Gruzii nebyl, ale byl jsem v Azerbejdžánu před asi 3 týdny, myslím, že jsme o tom tady mluvili. Ale říkal jsem, že tam ty Azerbejdžánci mě ukazovali v tom Kaspickém moři tady ten bod, nejvýchodnější výspu Evropy, tak jsem tak pokyval hlavou, ale nejsem si jistý, jestli je to výspa Evropy, prostě nevím, je to opět politická hra, ale mluvil jsem tento týden, přišel k nám na institut turecký vyslanec a pochopil jsem, že ten je strašně rozhořčen tím, že se vedou jednání z Gruzií na straně jedné, s Balkánem, se západním Balkánem na straně druhé, snad i s Moldavskem a Ukrajině se slibuje a jenom na ty Turky, že všichni kašlou, tak jsem neuměl odpovědět jinak, než že ano, že to je politikum, to nehledejte podle toho, jestli jste dále v plnění kapitol vyjednávacích o vstup do Evropské unie. Čistá politika.
1: Pane prezidente, s ohledem na to, co se teď děje s českou korunou, mám na mysli tu inflaci, přiblížilo se zavedení eura pro nás, vstup do eurozóny, nebo se to oddaluje? A berme i v úvahu to, že teď v týdnu, myslím, že dosáhlo euro přesně na paritu s americkým dolarem. Tak
2: jedna věc je ekonomická úvaha, druhá věc politická úvaha. Stejně jako se vstupem Gruzie nebo Turecka. Prostě tak je to na výsost politické rozhodnutí, jestli my vstoupíme do eura a jestli my budeme do eurozóny přijati. Na výsost politické rozhodnutí. A když budou politické větry venout jinak, no tak když najednou se chce dále ponížit Rusko, no tak se nabídne Moldavsku a Gruzii členství v EU. Podobným způsobem, když budeme chtít něco demonstrovat politicky, tak můžeme i my, i EU dospět závěru o vstupu do eurozóny. Něco úplně jiného jsou ekonomické argumenty. Tam já dlouhodobě považuji za velkou výhodu České republiky, že euro nemá a nic nového k tomu říct si neumím.
1: No ale vy jste řekl ty dva aspekty, politický a ekonomický. A možná teď ještě důležitější je ten ekonomický. Ne. A ten se přibližuje kam? Kam se teď to kivadlo natáčí?
2: Tak naší výhodou samozřejmě je, že můžeme pohybovat svým měnovým kurzem. na rozdíl třeba od Slovenska, kde kam zítra pojedu. Česká koruna může devalvovat nebo revalvovat na základě změny podmínek ve světovém obchodu. Dneska jsme se dozvěděli, že se výrazně zhoršily takzvané terms of trade, neboli výrazně víc vzrostly dovozní ceny naše než vývozní exportní ceny. Čili to normálně vede k pohybu měnového kurzu. Pro nás je obrovskou výhodou, že ten kurz může se hýbat, že může přispívat k nastolení ekonomické rovnováhy v této věci. Když bychom byli Slovenskem, tak bychom tuto možnost prostě neměli, protože Slovensko v žádném případě neovlivní vývoj eura, kurzu eura, bez ohledu na to, jestli se ty terms of trade nebo mění pro Slovensko úplně jinak než pro Portugalsko nebo Švédsko. Nebo Švédsko teda není v EU, ale nebo Holandsko, řekněme.
1: Dobře, ale když teď víme, že euro ztrácí, jde dolů, tak nebylo by to pro nás tuto chvíli výhodnější, když už přistupovat, tak teď?
2: Opakuji znova, ne znova možná tady, ale dlouhodobě argumentuji, náš vstup do eura bezprostředně, to, jestli se cítím být eurozóna homogenní strukturou, která má stejné problémy, stejné inflační, deflační, cenové a já nejaké impulzy a proto si zaslouží jeden měnový kurz, tak to na tom nic nemění. To, jestli je euro vůči dolaru o 3% vyšší nebo nižší, to s tím nemá vůbec žádnou spojitost.
1: Tak teď se začíná, pane prezidente, hovořit o tom, že opět se zvyšují nakažení covidem. Opět se začíná mluvit o tom, že budou muset být nějaká opatření. Opět se začíná mluvit o tom, že možná roušky, možná lockdowny. Vy toto nazýváte covidismem a myslím, že dlouhou dobu se jasně vyjadřujete ve smyslu, že covid ne, že neexistuje, ale že se na ní díváme špatně. Jak se vám poslouchají tyto zprávy, když se nám covid zase vrací?
2: Tak já nechci komentovat ty statistiky, které vidíme asi stejné. Já bych nepodléhal panice, ale vím, že natěšení covidoví mágové už si brousí nože a už se strašlivě těší na to, že zase na nás uvalí nějaké zákazy, příkazy, restrikce a tak dále. Tito lidé se na to prostě těší. Tečka. Od doby vzniku covidu, řekněme v únoru, v lednu 2020, tak mezi tím se naštěstí udála jedna věc, kromě zkušenosti s bezcenností roušek a lockdownu a karantén a tak dále, tak naštěstí vznikly léky, které umožňují proti tomu covidu bezprostředně zasahovat. Nemyslím očkování, ale léky proti tomu, když už někdo covid dostane, těch léků je najednou k dispozici celá plejáda a jejich výsledky, zdá se mi, nebo aspoň co mohu sledovat a číst, nejsou tak úplně špatné. Takže není, podle mého názoru, není důvod, abychom se na covid dívali jinak než na jiná onemocnění horních cest dýchacích.

0: střiknu si trochu, jedu do žil. Pár kapek u trejchu jsem požil a zítra zas si pro změnu, v případě, že bych ještě ožil, kulí hlavu pro ženu.
1: Pro koho?
0: Pro ženu. To jsem si říkal, když mě bylo 20, když nevěděl jsem, kudy dál, až dobrý přítel vrazil mi pár facek.

co měla pro mě, když jsem se s ní sešel. Polibky s chutí, cukr, kandle. Pro ní jsem došel k rozhodnutí, že život bez je buď jak buď a nikdo, že mě nedonutí, abych ho žil, když nemám chuť. Tu opět přítel objevil se náhle, nadávky jeho vyřkle z plných plic, to byly kapky do mé duše sprahlé a z té mé smrti nebylo zas nic. Až jednou lehl jsem si na koleje, neb jsem měl v duši zas nějaký zmatek. Ležel jsem dlouho, vlak však stále nejel a Pražce tlačili mě do lopatek. Dobytčí vlak do městských jatek měl ukončit mé trápení, byl všední den a přece svátek. Dobytčí vlak měl zpoždění.

0: České republice to 18. května. To bude vypadat jak? Jak si to mám představit třeba v Praze? Kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu
1: Dobře.
0: Na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
1: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, je to všechno, ano. Tam se to narovná, tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
0: Na pana prezidenta Pavla.
1: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal jako z letadla, ale
0: se divím,
1: to je na mě moc, to bych asi nezvládl, ale co ta ochranka jako musí, víte, co jako absolvovat?
0: Že co vlastně,
1: no ne, že se museli teda dobře, tak se musíme naučit běhat, jo. Nebo musíme teda běhat. Teď, já chci jezdit na motorce, aha, tak musíme jezdit na motorce, že? Protože ho musí pořád hlídat.
0: No a
1: oni vlastně jedou jako s ním.
0: Takže jede prezident a s ním ochranka na jiné motorce?
1: No, ano, ano, na dvou motorkách vedle dvě velké motorky, tam jede ochranka, že jo, samozřejmě. Policie tam byla vždycky, o to nejde, jo. Myslím, že tohle není hurá akce typu, jo, pojďte se svíst po Praze, jo. To je blbost, že jo, samozřejmě, to chce se v tom provozu nějak orientovat. A ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí. Tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel. Postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo. Zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.
2: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: číslo a do zámku nepasuje viac môj.
1: Posloucháte Radio Xaver.
2: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
3: Xaver je, a ne ledajaký
2: jak
3: čtvrtek. Je nám zavřít Tokio.
2: Zavřít Tokio?
3: Zavřít Tokio.
2: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
3: Asi jo, to si musíme užít, ne?
2: Okamura, přítel lidu.
3: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
2: No, přítel. No,
3: takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
2: No jo.